0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Steven Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhauer, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna

a Sebastiana Bacha. Budou to tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tæden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra Fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho, podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 7 Luigiho Boccheriniho. Podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Každý hudby milovný člověk jednou zatouží poznat, jak se všechna ta muzika vlastně zapisuje do not. Když poprvé otevře orchestrální partituru, první, co ho napadne, je, že by ji měl hned zase zavřít. Jeho zrak totiž padne na nepřehlednou spleť notových osnov, značek, znamének a cizojazyčných pokynů. Když si k partituře pustí příslušnou hudbu, zjistí, že vůbec nestačí sledovat v notách její průběh a že grafická podoba hudby vůbec neodpovídá jejímu výrazu. Když se pak zaměří na jednotlivé party, zjistí, že jeden a týž znějící tón je u různých nástrojů zapsán jinou notou, některé nástroje znějí v jiných oktávách, než jsou zapsány, a některé mají odlišné klíče. A přesto udělá dobře každý, kdo se tím prvním rozčarováním nedá odradit a začne častěji poslouchat hudbu s partiturou v ruce. To, co až dosud pronikalo do jeho hlavy a srdce jen ušima, je najednou podporováno i zrakem. Člověk se pak soustředí skutečně jen na hudbu a nikoli na mnohdy falešné představy, které v něm hudba vyvolává. V partituře je každému instrumentu přidělen jeden řádek. Společně s panem doktorem Jaromírem Burghauserem vám teď nabízíme příjemnou procházku po jednotlivých řádcích partitury a budeme si povídat o tom, jaké úkoly tomu či onomu nástroji partitura ukládá. Budeme brouzdat po partiturách komorních i symfonických a trochu se mrkneme i do historie. Nejvyšší řádek partitury je vyhrazen flétně.

0: To byla Mozartova opera Kouzelná flétna. Flétna tu má funkci čarovného předmětu, zajišťující princi Tamínovi imunitu proti nepřátelským živlům. Libreto se nezmiňuje o materiálu, z něhož byla flétna vyrobena. Nejranější flétny pocházejí z doby kamenné. Byly však zřejmě nejprve kostěné, pak se patrně přišlo na nějaké rostlinné trubice. Dnes řadíme flétnu mezi dřevěné nástroje, ačkoliv se zcela logicky vyrábí z kovu. No, pane doktore, zdá se, že organologie je skutečně zajímavá věda.
1: Jistě, a jako každá věda se vyvíjí také v tom, že pořád vymýšlí novou terminologii. Pro tento nástroj a skupinu těchto nástrojů se užívá názvu dřevěné dechové nástroje, ačkoliv jsou vyráběny z nejrůznějších kovů. I dneska ještě jsou nástroje, jako ty malé flažolety z kosti. Ale kdybychom chtěli být úplně přísní, tak bychom řekli, je to skupina nástrojů beznátrubných, ale to by se nám asi vysmáli. Myslím, že větší rozdíl je jde-li o tvar toho nástroje, to jest, když se nástroj od místa, do něhož se fouká, rozšiřuje, tak má tvar kuželový a přefoukuje do oktávy. Je-li stále stejný, měl by přefukovat do duodecimy.
0: Čili přefukovat, když ten flétnista nebo když ten hráč foukne silněji, ano, tak skočí ten tón nikoli do oktávy, buď do oktávy, nebo do ještě plus 3 tóny navíc, je to tak.
1: To například platí o klarinetu, ale flétna je nástroj tvaru válcového a nicméně přefukuje do oktávy, takže jak je vidět, těch kliček a záhad v organologii je spousta.
0: Čili jestli tomu dobře rozumím, tak ty válcové nástroje nerozšiřující se, ty se rozeznívají dechem, jako když se hraje na flašku, ne? Nebo na klíč.
1: Na klíč, ano.
0: Ano. Zatímco ty nástroje, které se rozšiřují, ty potřebují něco, co ten vzduch rozechvívá. Ano. To znamená plátek nebo dva plátky.
1: A nebo pak už je to ovšem jiná skupina nástrojů, nátrubek.
0: Ano.
1: Ale to už je jiná skupina.
0: Tak, v tomhle tom tedy myslím máme jasno. Ta prvotní, nejprimitivnější flétna hrála jen jeden tón, daný její délkou. Když se spojilo několik těchto trubic vedle sebe, vzniklo cosi jako panova flétna. Pak se ale přišlo na to, že stačí, aby jedna trubice byla na několika místech provrtána, čímž se chvějící sloupec zkracuje a ozývá se o to vyšší tón. Ovšem, k čemu jsou na moderní příčné flétně všechny ty páčky, kroužky a knoflíčky, to tuším jen vzdáleně.
1: No, člověk většinou může použít maximálně 10 prstů, víc nemá. Čili na té trubici může být maximálně 10 různých dírek. A poněvadž ovšem chromatika vyžaduje nejméně 12 tónů, tak nejméně dvě klapky tam musí být, chceme-li docílit všech tónů. Ovšem, aby se pohodlně dalo hrát, tak se postupně na těch nástrojích vytvořila složitá taková konstrukce klapek a páček, různých hejblátek, které jsou velmi složité, velmi duchaplné a ty umožňují dnešním hráčům opravdu hrát prakticky všecko.
0: Ten nejznámější systém je Bémův, že ano? Tak ano. To strojovna se jmenuje Bémův systém. No, ovšem v době Bachově na příčné flétně byla klapka jen jedna.

0: To byla ukázka z Bachovy sonáty pro flétnu. Pane doktore, co lze vyčíst z Bachovy partitury?
1: Přímo z těch not nelze úplně vyčíst všechno, protože Bach by byl nemohl napsat to moře a nikoliv pouhý potůček svého obrovského díla, kdyby byl vypisoval všechny noty. On většinou ty doprovody psal jenom na jednom řádku. Vypsaná je úplně ta flétna, takže tam můžeme říct přesně, tohle to Bach tak chtěl. Ten doprovod, ten se většinou improvizoval. Většinou na čembalo, někdy na varány a tak dále. Tam si nemůžeme být jistí.
0: Čili tato celá hudba se vejde do dvou řádků. Do flétnového partu a číslovaného basu.
1: Ano.
0: Rozuměl Bach flétně?
1: Jako všem nástrojům, které měl tenkrát k dispozici. On dokonce už použil i lesního rohu. Ale málo, kdy třeba ve velkém šihámol tam je jedno číslo, kde hraje lesní roh. To byla tenkrát veliká novinka. A on věděl, že flétna je nástroj velice všestranný. A na druhé straně nástroj, který nemá příliš mnoho těch vrchních alikvotních tónů, takže zní vždycky velice kulatě. A může mít krásnou kantilenu legátovou, může dovádět jako malý kluk s tím stakatem. A myslím si, že Bach to všechno dovedl dokonale využít.
0: Ta stakata, to je asi ten ostrý, běhavý, rychlý zvuk ostrých stakat, to je zřejmě jedna z nejtypičtějších poloh, která se potom tak často používá v romantických partiturách. Například právě dvojice fléten dodává skercu z Mendelssohnova Snu noci svatojánské onu čipernou pohyblivost.

Mendelssohn to vůbec s flétnami uměl. V pomalé větě jeho čtvrté symfonie, italské, jim přisoudil překvapivou doprovodnou úlohu. Úplně dole důstojně šlape kráčející bas, nad ním se klene melodie a ještě nad ní znějí doprovodné flétnové protihlasy.

0: To jsme tedy probrali flétnu solovou a dvojici fléten v romantickém orchestru. Pane doktore, jak to vypadá s flétnovými soubory? Ty asi nejsou tak časté.
1: No, už Reicha vytvářel díla s sonáty, no, svity pro čtyři flétny. V moderní hudbě, k tomu se můžeme vrátit v některém z příštích pořadů, se používá kvartet fléten, ale většinou ta spodní flétna se používá trošku odlišná a to je flétna altová, ale o tom budeme mluvit později. Ale čtyři flétny, dokonce dneska máme studentský orchestr v Praze flétnový, kde je celý orchestr flétnový. Takže to je, myslím, nástroj velice všestranný.
0: Tak si poslechneme flétnový kvartet od jednoho z největších inovátorů hudebních dějin, od Antonína Reichy.

Soudobá hudba rozšířila zvukové možnosti všech nástrojů, včetně flétny. Používá se celého rozsahu nástroje, skladatelé se nebojí i velkých skoků. Obávám se však, že tyto prostředky na své skutečně umělecké využití teprve čekají.

0: Skladatel musí oplývat dosti velkými znalostmi o nástroji, pro který píše. Přesto by bylo nesprávné, kdybychom se v našich pořadech o instrumentech spoléhali jen na ně. Proto jsem si do studia pozval také profesionálního flétnistu, pana Václava Slivanského, který tento nástroj zná jak své boty, nebo možná ještě lépe. Pane Slivanský, znáte lépe své boty nebo svou flétnu?
1: No, těžko říct, boty nosím každý den a s flétnou jsem v kontaktu taky každý den, čili těžko říct, jestli boty nebo flétnu, asi oboje.
0: Existuje nějaká často opakovaná chyba, které se skladatelé dopouštějí, když píší pro flétnu?
1: No, chyba, ono je to těžký. Jsou takové situace, které jsou hmatově pro flétnu nepříjemné, ale myslím, jako, že by to bylo latentní od těch skladatelů, že by to byla jedna stejná chyba, to se říct nedá.
0: Ne. Není nějaký omyl všeobecně děděný?
1: Ne, já si myslím, že ne. Možná v nejvyšší poloze technicky se nedá hrát úplně tak ideálně, ale někdy dělá problém takový v té střední poloze, kde třeba spojení cisade, kde jsou v pohybu všechny prsty, ale to je, myslím, pro zručnějšího flétnistu jaksi bez problémů překonatelné.
0: Rád bych vás poprosil, jestli byste nám ukázal nějaké typické zvukové možnosti toho nástroje. Každý nástroj samozřejmě jinak zní ve své vysoké poloze než na spodním okraji rejstříku.
1: No, z nejvyšší oktávy bych snad ukázal Hallelujah, to je taková notorická záležitost, zvláště pro rozhlas.

0: opačný
1: pol
0: spektra?
1: Opačný pol, myslím, novosvětská.
0: Ano, ovšem, když mluvíme o flétně v nejnižší poloze, tak musíme aspoň ukázat začátek Faunova odpoledne od Claude Debussyho.

0: Tak to byla ukázka par excellence. Jak je to s těmi méně typickými technikami, méně obvyklými technikami pro flétnu?
1: Máte na mysli jako flutter, zpívání třeba, do flétny?
0: Třeba, no.
1: Já si myslím, že je to otázka až skladeb ve 20. století, protože flutter, nevím, kdy přesně vznikl nebo jak vznikl, ale většinou je teda používám ve skladbách 20. století. A zpívání do flétny, to myslím, je otázka jazzový. Nesetkal jsem se v klasické literatuře s tím, že by někdo zpíval do flétny. Ten flutter zní asi takhle.
0: Čili to říkáte r vlastně.
1: To říkám takové r, ano. Rychlé r jazykem. Aha. A potom je ukázka flažoletu. Aha.

0: Či do jisté míry můžeme i dublovat fujaru.
1: Fujaru, jasně.
0: No a zpívání do flétny, kdo by neznal Jiřího Stivína?
1: Ano. Umíte to taky?
0: Nevím, neskoušel jsem to. Možná, že bych se o to mohl pokusit.
1: Ano. Pane Silánský, moc vám děkujeme za názornou demonstraci. Ještě poslední dotaz, jaký je váš vztah k ornitologii?
0: Ptáčky mám rád, nic jiného mi totiž nezbývá, protože už jsem jim moc krát hrál.
1: Ano, flétnových ptačích sól je v hudební literatuře celá řada. Jedno z nejhezčích napsal Camille Saint-Saëns ve svém Karnevalu zvířat.

0: Pane doktore, poprosím vás o shrnutí. Jakými úlohami pověřují skladatelé flétnu ve svých partiturách?
1: Já navážu nejdřív na ten ptačí zpěv, protože český posluchač asi zná nejspíš to flétnové solo z Fibichovy Selanky v Podvečer, kde je napodben kos velice trefně. Na Žofíně dokonce víme, že to byl kos. A nebo napodobuje se jim Slavík. Je slavná skladba Stravinského, Chant de Rossignol, slavičí zpěv a tak dále. To by byl samostatný pořad, ptačí zpěv v orkestrových skladbách. Ale já myslím, že flétna má ještě daleko širší využití a je dost zajímavé, když se podíváte právě na tu partituru, tak když vidíte, že se někde to hodně černá notička má, tak to bývá zpravidla flétna, která právě to jsou pohyblivostí ohromnou uvozuje nějaké vtipy nebo nějakou gradaci končí a je to prostě typické pro flétnu.
0: No, pokud jde o hudební vtip, tak bych o jednom věděl z pera Petra Iljiče Čajkovského. Jeho Louskáček, to je balet psaný pro děti, srší vtipem a dokonce v něm je jedno číslo, které se nám na závěr dnešního Dakápa ohromně hodí, totiž tanec rákosových píšťalek.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

Robert Schumann, Die Rose, Die Lille, Die Taube, Die Sonne. Píseň z cyklu Láska básníkova zpívá Jorma Hyninen.

Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a varhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou Nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3. pulzující Moto ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Výborná předloha Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie Hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž Hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

1905 žil Gustav Mahler v Jihlavě. O 5 let později nastoupil svou dirigentskou dráhu, která ho vedla z Lublaně přes Olomouc do Prahy a do Lipska a do Budapešti, Hamburku, aby nakonec získal post z nejprestižnějších ve Vídni jako umělecký ředitel Vídeňské státní opery a šéf dirigent vídeňských filharmoniků. Ale my se s druhou symfonií Gustava Mahlera v tónině C-moll vrátíme do lipského, respektive budapeštského období, do konce 80. a začátku 90. let 19. století, kdy vznikala pětivětá kompozice pro soprán, alt, sbor a velký orchestr. Symfonie později nazvaná Vzkříšení. Sám Mahler byl prý k napsání inspirován, když na pohřbu svého přítele Hanse von Billova slyšel z kůru zpívat jakoby andělský sbor. Druhá věta symfonie je klidný a půvabný Ländler, německý tanec v třídobém metru, a do Mahlerovy druhé symfonie nám s ním dají nahlédnout Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jak známo, osobní setkání dvou velikánů, Goetheho a Beethovena, které se navíc uskutečnilo u nás v Teplických lázních, nedopadlo příliš dobře. Ale Beethovenova hudba si Goethovo uznání přece jen zasloužila. Když totiž Ludwig van Beethoven zhudebnil Goethův námět o nizozemském hrdinovi boje za samostatnost Egmontovi, Beethoven Goethemu poslal partituru a ten se o skladateli vyjádřil jako o pozoruhodném géniovi. Ano, je to hudba plná síly, vzdoru, odhodlání, je to celý Beethoven. Egmonta, předehru ke Goethově tragédii opus 84, teď hraje orchestr lipského Gewandhausu pod taktovkou Kurta Masura.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A teď je před námi zhudebnění základní modlitby katolické a většiny křesťanských církví. Otče náš, neboli latinsky Pater Noster. Asi bychom se nedopočítali, kolik skladatelů Otče náš zhudebnilo od těch nejstarších po současné žijící autory. V každém případě to následující je z pera skladatele, jehož život vymezila pravděpodobně data 1490 až 1562. To úmrtí víme docela přesně, neboť v té době už byl Blám Adrian Willaert velmi ctěným regenschorem chrámu svatého Marka v Benátkách. Tedy Willaertovo zhudebnění modlitby Otče náš a nizozemský komorní sbor.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají pražští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

0: Jako o deníku či autobiografii se někdy hovoří o prvním smyčcovém kvartetu Bedřicha Smetany. Ano, je to velmi osobní a intimní výpověď skladatele, jeho ohlédnutí za životním během. Ostatně výmluvný je podtitul kvartetu Z mého života a takřka všeříkající výklad díla, který Smetana poslal příteli Srbovi. A se lze snadno pochopit i volbu tóniny E-mol, ono vysoké čtyřčárkované E, které v kvartetu několikrát zazní, protože znělo hluchému Smetanovi v hlavě velmi často a přivádělo ho k šílenství. Molový tónorod pak podtrhuje melancholii, s níž autor bilancuje se životem. Poslechněme si první větu Smetanova geniálního smyčcového kvartetu E-mol z mého života. Otevírá se velkým violovým sólem, které měl při premiéře v rukách Antonín Dvořák.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Na Filipíny míří ministři zahraničí Číny, Spojených států a Ruska. Budou jednat o situaci v Jihočínském moři a politické krizi v Myanmaru. V Holešově na Kroměřížsku začíná 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. A dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
4: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
3: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést k zhoršení vztahů dětí ke škole. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí Jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tajvan.
5: Potravinová a energetická bezpečnost, pokračující politická krize v Myanmaru a hlavně hledání cesty, jak zmenšit napětí v Jihočínském moři. To budou priority letošního setkání ministrů zahraničí v Manile.
6: Marco Rubio is attending the meetings alongside with his Chinese and Russian counterparts.
5: Překvapením je hlavně avizovaná účast ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Z Číny dorazí šéf diplomacie Wang Yi a ze Spojených států Marco Rubio. Hlavně Filipíny chápou účast amerických špiček jako podporu svého boje proti chování Číny v Jihočínském moři. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
3: Obec Velký Břesťov na Trutnovsku využije při opravě sochy svatého Jana Nepomuckého umělou inteligenci. Podle nezávislé starostky Michaely Tomáškové se nepodařilo mezi lidmi z obce ani v archívu Národního památkového ústavu najít kvalitní fotky, které by sloužily jako podklad pro domodelování chybějících částí.
7: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět, takže budeme dělat nějakou rekonstrukci. Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly. Takže jsem to zkusila nějak přes umělou inteligenci si to jako přiblížit, ty body.
3: Pětní vzpomínkou na umučené obyvatele někdejšího geta začne dnes odpoledne v Holešově festival židovské kultury Hamakom. 26. ročník potrvá do soboty a nabídne přednášky, výstavy, koncerty nebo lekce židovských tanců i tradiční speciality židovské kuchyně. Pokračuje mluvčí pořadatele Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov.
8: My se každoročně snažíme o pestrost programu. Z toho letošního bych ráda veřejnost pozvala například na středeční představení ostravského divadla Hašnajím, návštěva o pana Greena, na sérii přednášek, například na téma dětské časopisy v terezínském getu a samozřejmě na závěrečné sobotní defilé z koncerty klezmerových kapel.
2: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na severu a severovýchodě území. Večer bude ubývat oblačnost i srážky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
9: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
9: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Příjemné úterní ráno, teď je 5 minut po 6. hodině a budeme tak trochu cestovat a budeme objevovat nová místa i nové příběhy. Někdy je ukrývá takový zapomenutý sešit v knihovním depozitáři, jindy zase jazyk, který navzdory dějinám přežil do dnešních dnů. A tak se v následujících minutách podíváme na mimořádný objev zatím neznámé Mozartovy hudby ve francouzské národní knihovně. Ale míříme i do Lotyšska, do Latgalska. Seznámíme se s Latgalštinou, tedy jedinečným dialektem, který odolal válkám, okupacím i snahám o jeho potlačení. Máme 21. červencový den a u jeho poslechu, nebo u poslechu dnešní ranní mozaiky vás vítají Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Zaposloucháme se také do tónu klasické hudby a jazzu. Na programu budou například skladby Alexandra Nikolajeviče Skryabina, Marlene Dietrich nám zaspívá, ale poslechneme si třeba právě teď i část symfonie číslo 7 Josefa Haydna. Hezký den a dobrý poslech.

0: Hudební soubor Orfeo Orchestra nám zahrál pátou část symfonie číslo 7 C-dur Josefa Haydna.
1: Vlna podpory a solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati, které při rozsáhlém požáru budovy v centru Zlína schořel sklad s literaturou, stále nekončí. Lidé posílají peníze na transparentní účet a přispívají také na vytištění knižních titulů z edice Baťa.
0: Na účtu je asi 800 tisíc korun. Objednávají si také benefiční trička či audioknihy nebo e-knihy. Rozsáhlý požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi vypukl ve čtvrtek 9. července a hasiči jej stále likvidují.
1: Nadace měla ve výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněno víc než 27 tisíc výtisků baťovské literatury. Skoro všechny tituly své edice Baťa. Hodnota těchto knížek ve skladových cenách přesáhla 3 miliony korun.

0: Dva kusy pro klavír Aramacha Chatouriana. Poslechli jsme si konkrétně skladbu číslo 2. Je aktuálně 6 hodin 13 minut a vy jste stále ve společnosti Ranní mozaiky na Vltavě.
1: Lotyšsko je nádherná země, obývají ho necelé 2 miliony lidí. A přesto je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svoji kulturu, tradice. Jeden region ale přece jenom vyčnívá. Jmenuje se Latgalsko.
0: Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt, latgalštinu. Dnes ho chrání zákon.
1: Ve 20. století ale chybělo málo a autoritářské režimy, domácí i ty zahraniční, mohli tento jazyk zahubit.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohl mluvit latgalsky. Takový příběh má mnoho z nás. Edite, Kristýna. A dnes tady máme takový ostrůvek, kde spolu latgalsky mluvíme.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Juris Willums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě.
2: Když vezmete kámen a hodíte ho do jezera, vzniknou vlny, soustředné kruhy. Nejdřív jsou malé, ale jak se šíří dál, po hladině rostou. Ty kruhy, to jsou cejdery. Už nevím, kdo tehdy ten název vymyslel.
1: Důležité ale je, že skupina vznikla. A to před 13 lety.
2: Hledáme a nacvičujeme i takové písničky, které nejsou zas až tak známé. Je asi 10 písniček, možná trochu víc, které znají všichni latgalci a zpívají je při všech událostech, kdy jsou pohromadě. My se chtěli naučit něco víc, chtěli jsme jít hlouběji k našim kořenům a zařadit do našeho repertoáru i písničky, které můžeme zpívat více hlasně. A u toho si užijeme spoustu zábavy, vtipkování, svačin, prostě jsme rádi spolu.
1: Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Juris Willums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. Ugrofinský jazyk, který používali obyvatelé historického Livonska na území Lotyšska a Estonska. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Francesco Geminiani. Na Vltavě dozněla čtvrtá část sonáty pro housle a basso continuo Fismol.
1: Blížíme se k 6:30, ale ještě předtím jedna zajímavá zpráva. Praha postaví repliku plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Radní na její zhotovení včera uvolnili 13 milionů korun. 6 metrů vysoké a 15 metrů široké dílo sochaře Josefa Klimeše se po pádu rozpadlo na vozovku i na cyklostezku. Nikdo se nezranil.
0: Původní plastika byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a město už připravovalo její řízené odstranění. Nová replika vznikne z vysokopevnostního betonu, který by měl výrazně prodloužit její životnost.
1: Galerie hlavního města Prahy teď připraví veřejnou zakázku na její zhotovení a provoz na Barandovském mostě už je bez omezení. Tak jestli právě teď jedete autem, přejeme šťastnou cestu.

0: Stampin' at the Savoy, jeden z nejslavnějších jazzových standardů éry swingu, vzniká v roce 1934, kdy odkazuje na proslulý Savoy Ballroom v newyorském Harlemu, tedy legendární taneční sál, kde se scházeli ti opravdu nejlepší tanečníci a muzikanti své doby. My jsme tuhle skladbu slyšeli v podání Clifforda Browna a Maxe Rouče v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Někteří poslanci a senátoři navrhují, aby byla vražda v Česku nepromlčitelná. Teď mají kriminalisti na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat. Proti takové změně je například Česká advokátní komora. Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt. I přes klesající kriminalitu v Česku policie eviduje celkem asi 500 nevyřešených vražd. Drtivá většina z nich je z 90. let. Situace na řece Dyji se zlepšila. Odumřelé sinice už nespotřebovávají kyslík a v řece se tak znovu tvoří přívětivější podmínky pro ryby. Voda se totiž obměňuje a znovu v ní začíná fungovat fotosyntéza. Českému rozhlasu to řekl Antonín Tůma z Povodí Moravy. Přesto ale upozorňuje, že se sinice můžou znovu přemnožit. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Pokud nová legislativa projde, zákaz bude platit od září. Francie by se tak stala první evropskou zemí s takovým zákonem. Platformy jako TikTok, Facebook, Snapchat nebo Instagram pak budou muset kontrolovat věk uživatelů. Rekonstrukce oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě po více než 2 letech končí. Na Komenského ulici dělníci finišují poslední práce a galeristé budou stěhovat umělecká díla. Otevření je plánované na 25. září, kdy v galerii začne výstava Jiřího Příhody. A počasí dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na severu a severovýchodě území. Večer bude ubývat oblačnost i srážky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nové výstavy, nové koncerty, nové akce a my to všechno pro vás sledujeme. V Holešově na Zlínsku začíná například Festival židovské kultury Hamakom. Nabídne koncerty, divadla, výstavy i besedy.
2: Ve Znojmě se zase představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce vystoupí 7 mladých interpretů. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo.
1: Pražská galerie Kvalitář zve na komentovanou prohlídku výstav Vladimíra Škody a Jana Dotřela s názvem Kosmografia. Skupinové výstavy více než 30 českých autorů Konstelace.
2: A v Praze probíhá Žižkostel v pohybu. Na tuto přehlídku plnou tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu vás pozveme po 8. hodině.

0: Jsme rádi, že úterý 21. července trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Vltava a ve vysílání dozněla druhá část sonáty pro klavír Alexandra Nikoléviče Skryabina.
1: Teď budeme mluvit o jednom zázraku. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři. Teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá zatím neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně, ale zdaleka nejde jenom o nové melodie.
0: Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku.
1: A francouzští experti objev konzultovali také v Moravské zemské knihovně.
2: Právě slyšíme úryvek z Allegra C dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek Francouzské národní knihovny v Paříži.
3: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z národní knihovny Francie.
4: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
3: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
5: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
3: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
5: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
3: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
5: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
3: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
2: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guin byla ve své době 19 let ta vynikající harfenistka.
3: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Ostravská folková kapela My dva trio ve složení Václav Kýr, Jiří Šoltis a Tomáš Vašut. Slyšeli jsme jejich píseň Baroko. Každým všedním ránem vás na Vltavě provází Mozaika, na večer potom pro vás na Vltavě v úterý máme drama. Tentokrát se vrátíme k poslednímu filmu slavného švédského režiséra Ingmara Bergmana. Ve snímku Sarabanda svedl Bergman ještě jednou dohromady Johana a Marian, tedy protagonisty ze scén z manželského života.
1: Tentokrát je jim ovšem o 30 let víc a bolestivý rozchod už mají dávno za sebou.
0: Podle filmu vznikla před časem také rozhlasová hra s Tatianou Medveckou a Ladislavem Mrkvičkou v hlavních rolích. Tady je ukázka.

0: že tu sedíme vedle sebe, ty mě držíš za ruku a máme hezký výhled. A o tom, co bolí, nemluvíme.
1: Přináší stáří moudrost a smíření, nebo jen posílí naši malichernost a neochotu odpustit?
2: Tak tohle jsou otázky, které klade rozhlasová hra Ingmara Bergmana Sarabanda. Uvádíme ji v rámci Vltavského filmového léta. Poslouchat můžete dnes v 8 večer.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Je 6 hodin 50 minut, Václav Hudeček a Jaroslav Tůma nám zahráli sonátu číslo 3 pro housle a varhany Františka Bendy.
1: Hlavní město Bosny a Hercegoviny, Sarajevo, to je fascinující kulturní křižovatka, které se pro její náboženskou rozmanitost přezdívá Jeruzalém Evropy. A právě tomuto městu zasvětila publicistka Tereza

0: Horvátová také svou dnešní úvahu.
1: Sarajevem se valí auta. Jsou všude. A v zimě, kdy se sráží studený vzduch z výfuky, se nad městem vyklene jako pěkně nafouklá oranžová poklička inverze. Ale teď je léto a auta jezdí pod modrým nebem po širokých silnicích, zastavují, troubí, pomalu se šinou mezi obřími novostavbami komerčních center, za kterými se pořád krčí staré rybářské domky, po kraji vypulírovaného starého města, dolů z hor, od pastvin, mezi bílými stélami muslimských hřbitovů, kolem napůl rozestavěných nebo schátralých baráků, z městeček, ve kterých po válce jako nějaká Lego stavebnice vyrostly tisíce bílých minaretů. Sarajevem se valí auta. Na rozpáleném chodníku, ve stínu zaprášených činžáků, naproti tržnici, prázdnému kostelu a domům, odkud se vystěhovali místní Srbové, vysedávají babky a nabízejí sušený heřmánek, mátu, med, zavařeniny, meruňky, fíkovici a dřevnaté řetkvičky. Trnkovýma očima v opálené tváři nás změří a hned odhadnou. Neumíme smlouvat. Potkáváme je všude. Zabalené v několika vrstvách šátků a sukní, nehybné. Stačí jim obrubník, malá zítka, rantl na nábřeží. Posedávají po dvou, třech i pěti. Z kapes sukní vytáhnou opotřebované igelitové pytlíky plné sušených bylin, ohrnou jim kraje, vyskládají pár skleniček s nějakou tou zeleninou a čekají. Naklánějí se jedna k druhé, šeptají, ruce mají hrubé, opálené, zanechte špínu. Jejich muži stojí opodál před otevřenými auty a nabízí místní sýr, mazlavý a žlutý nebo bělostný slaný a vejce. Je horko. Potkáme je i na sídlišti, jen 300 metrů od kopců, ze kterých před 30 lety srbští ostřelovači mířili na paneláky, které tam vyrostly za olympiády v 84. a pak se do nich nastěhovali sarajevští úředníci. Modrá mešita, zlatá mešita a fasády se stopami střel, pekárna, několik kaváren, trochu vyprahlé trávy a všudy přítomné děti. Sarajevem se valí auta a dojedou až na jeden z kopců, kam se vyšplháme obnovenou lanovkou. Vítr rozhoupává kabinu a žaludky plné vodové albánské zmrzliny. Scházíme korytem olympijské bobové dráhy. Je zarostlá v lese jako partizánský pomník tehdejší slávy, pomalu požíraná časem a nánosem sprejů. Suchý les, protkaný asfaltkami, chladí, beton se pomalu drolí a chátrá, spodní část využívají místní frajeři s velkými hodinkami jako podnikatelský záměr. Koupili boby na kolečkách a jízdy prodávají osmahlým osvaleným Američanům jako atrakci. Co na tom, když se jeden z nich sedře celou ruku, jak v rychlosti naletí na nějakou nerovnost. It's safe, it's absolutely safe. Sarajevem se valí auta, když scházíme pěšinou kolem dalšího četnického stanoviště a pak pár set metrů kozími stezkami. Vzduch na malém fotbalovém hřišti stojí, u laviček leží kolečka rozbitého skejtu, je popolední, ale A chce chytat, šílí a skáče za míčem, ze všech leje pot, je horko, chce být brankář a chce si vzít ta kolečka, schovat si je na památku toho vedra a Sarajeva, na památku světového turné, který se hraje v těchto dnech. Sarajevem se valí auta a všude, kam se podíváš, jsou zbytky války. Byla druhá světová tak viditelná, i když my jsme byli malí? Musela být. Eden s bílým knírem, malíř a umělec, kdysi ředitel olympijského muzea, na nás mává spod slunečníků, na hlavě světlou čapku. Co myslíš, Edine, jak si stojí Bosna dnes? Směje se, jako bychom se ptali na něco naprosto absurdního. Když jsem byl malej, nesnášel jsem Tita, ale teď se mi zdá, že to dělal nejlíp ze všech. Bosenská politika neexistuje, říká Edin. Paměť Sarajeva i tu svou osobní vkládá do černých zasklených krabiček, nápisy, kousky dek, hračky, úlomky dřeva, fotografie, své vlastní malby, nalezené a znovu objevené věci. V Bosně není nic jisté, jen to, že se tu pořád nikdo s nikým nedokáže dohodnout. Po nábřeží se valí auta a most, kde střelili císařského synovce Ferdinanda, je tak malý. Celé to město, které nikdo neustále touží dobít, je jako na dlani. Sevřené kopci, sevřené minulostí, sevřené náboženskými sváry. A v něm zbytek těch, kteří neutekli do celého světa, kteří zůstali tak jako Edin a kteří dnes slaví první gól světového poháru. Bosna hřímá a slaví, Edine. Dnes ji propojuje fotbal tak jako tenkrát olympiáda. Třeba vás čekají lepší časy.
0: Tak tohle bylo zamyšlení o městě, které se sice změnilo, ale válku a svoje složité dějiny pořád ještě nese ve své krajině a pochopitelně i v lidech. Dnešní úvahu nabídla publicistka Tereza Horvátová.
2: Jste s ranní mozaikou na Vltavě, do konce hodiny nás doprovodí norský pianista Ketil Bjørnstad.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Rolnický fond podal žalobu na firmy Agrofertu kvůli Babišově střetu zájmů. Chce po něm zpět 22 milionů korun. Španělé oslavovali fotbalové mistry světa. Hráče v Madridu přivítali 100 000 fanoušků. Dělníci dokončili opravy zámku v Litomyšli za 600 milionů korun. A dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Informoval o tom na svém webu. Chce vrátit podporu ve výši 22 milionů korun. Tolik dostaly firmy na dotacích mezi lety 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z hnutí ANO poprvé premiérem. Vymáhají je kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů. Firmy dobrovolně podporu už dřív nevrátily. Fond proto podal žalobu. Agrofert s údajným porušením zákona souhlasí, říká mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.
3: Stále platí, že jsme přesvědčeni, že jsme dotace čerpali v souladu se zákonem a máme na ně nárok.
2: Soudy v Česku i Evropská komise považují Babišův střet zájmů v jeho prvním volebním období za nevyřešený. Podle nich měl na Agrofert v té době vliv. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim z účtu městské příspěvkové organizace odeslal zaměstnanec, který uvěřil, že komunikuje s policisty a pracovníky České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté, popisuje jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
4: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až 10letý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
2: Podle vedení správy nemovitostí jde o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo i nakládání s penězi. Běžný chod organizace ani poskytované služby útok neomezil. Mistry světa ve fotbalu přivítali ve španělském Madridu ulice zaplněné fanoušky. Podle odhadu madridské radnice se do centra města vydal milion lidí. Na příjezd dvoupatrového autobusu s hvězdným týmem čekali víc než 3 hodiny. Hráči totiž před setkáním s fanoušky měli i oficiální povinnosti.
5: Statisíce lidí si krátili čas kolem náměstí Cibeles před madridskou radnicí s pěvem a tancem. Příjezdu hráčů předcházela různá hudební vystoupení. Fotbalisty přijal v paláci Sarsuela král Felipe VI. S rodinou. Tam ještě byli hráči v oblecích, které záhy vyměnili za trička s nápisem Jsme mistři světa a navštívili ještě premiéra Pedra Sáncheze. Pak se vydali na klikatou cestu městem a k pódiu před radnicí dorazili až před 10. večerní. Vysloužili si potlesk a ovace 100 tisíců fanoušků. Mistrovský titul získali Španělé teprve podruhé. Naposledy v roce 2010 v Jižní Africe. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili z grafita na fasádě. Bylo potřeba je vyčistit a místy zpevnit, říká kastelán Petr Weiss.
6: Některá z grafita byla odfouklá, byla pod nimi kapsa vzduchová, tam potom restaurátoři postupně museli injektovat nějaký zpevňováč, znovu proškrábnout. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor.
2: Stát za opravy zaplatí zhruba 600 milionů korun. Zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz.
0: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu ale přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na severu a severovýchodě území. Večer ale bude ubývat oblačnost a také srážky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré úterní ráno. Umění dokáže zachytit dobu, ve které vzniká, a zároveň ji umí uchovávat pro budoucnost. Někdy je to v podobě filmu, jindy obrazu nebo soch. My se v dnešní mozaice podíváme na nový snímek režiséra Davida Ondříčka. Nese název Kluci to vidí jinak než holky. A vrací se k tématům hledání sebe sama a taky životního bilancování. A zamíříme i do pražského veletržního paláce. Podíváme se do zákulisí digitalizace uměleckých děl ze sbírek Národní galerie Praha. Budeme moc rádi, když si na nás dnes po ráno uděláte čas. A abychom si ho srovnali, je 6:30. Ze studia přejí dobrý poslech a dobré ráno Naděžda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Nabídneme vám také pestrý hudební výběr. V této hodině zazní mimo jiné skladby Antonína Dvořáka, Igora Stravinského nebo Leopolda Koželuha. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Komorní filharmonie Pardubice v čele s Markem Štilcem zahájila další hodinu ranní mozaiky na Vltavě. Slyšeli jsme třetí část symfonie Leopolda Koželuha.
1: Teď připomeneme jedno významné výročí. Psal se rok 1796 a skupina šlechticů zakládá Společnost vlasteneckých přátel umění. To byla taková první předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Soukromá společnost vytvořila mimo jiné sbírku, která je dodnes základním kamenem sbírkového fondu téhle instituce.
0: A my se redaktorkou Zuzanou Filipkovou nahlédneme tam, kde se ve Veletržním paláci digitalizují umělecká díla.
2: Naše oddělení se jmenuje oddělení fotografické dokumentace. Spadáme pod sekci péče o sbírkový fond. Naším hlavním úkolem je digitalizovat sbírky z důvodu prezentace, katalogu, badatelských dotazů. Snažit se eliminovat přímý kontakt s tím dílem, pokud to není vyloženě nutné, ať ho nemusíme z depozitáře vyndavat, ale hezky zdigitalizovat.
3: Říká vedoucí oddělení fotografické dokumentace David Štekr, který nám ukazuje technické zázemí pro digitalizaci.
2: A pro spoustu badatelů to je vlastně dostatečný.
4: My tady teď stojíme v takovém černém jakoby stanu.
2: Černá kostka.
4: Černá kostka, kde máte počítač a jestli byste mohl představit vlastně i tu techniku, se kterou pracujete.
2: Už v roce 2024 tak se nám podařilo získat dvě špičková digitalizační pracoviště. Tady stojíme u jednoho, který jsme pořídili v loňském roce, v roce 2025. Je to zařízení na bázi fotoaparátu Face One. Americká společnost Digital Heritage tomu dodává vlastně celý ten systém okolo, včetně tady toho stolu s hydraulickým posunem, s knižní kolíbkou, se světly, které jsou ovládané přes počítač. A jedinečnost tady toho řešení je, že je přímo dělaná na kulturní dědictví. To znamená, oproti těm běžným foťákům, které mají taky, jako jsou vysoce kvalitní, ale dělají ten svět hezkými a my chceme ten svět vidět tak, jako pravdu je. A tady to je jedinečné zařízení, které nám to umožní.
4: Můžeme se tady podívat ještě do těch dalších prostor. Vy tady vlastně máte pracoviště nad velkou dvoranou přímo, do které vidíte.
2: Ano, to je vlastně výhoda tady toho prostoru je, že tady vedle nás je jeden z depozitářů, pod námi jsou další depozitáře. Tady přímo s námi sousedí restaurátorský ateliér, respektive jeden z restaurátorských ateliérů. Takže konečně ta manipulace mezi dílem, restaurátorem, námi je poměrně krátká, protože jinak Veletržní palác je velký.
4: A kdybyste měl tedy popsat tento váš druhý pracovní prostor, tak k čemu slouží a co tady všechno je zabavené?
2: Tady tedy máme velkoformátový skener, který umožňuje snímání i velkých obrazů, plánů, grafik až do formátu 2,5 metru. Je vybaven speciálními světelnými zdroji, které dokážou při jednom průjezdu toho díla pod skenerem, tak dokážou udělat několik světelných situací a my si potom můžeme z toho vybrat, v jaké té světelné situaci dílo vypadá nejpřirozeněji.
3: David Štekr pak jednu kaligrafii dává do velkoformátového skeneru a za pár minut už má její podobu v počítači u vedlejšího stolu.
4: Vy teď otvíráte takové velké desky a tam se ukrývá co?
2: Tam by se měly ukrývat kaligrafie ze sbírky Asie. Na tom díle jsou místa, která jsou dekorovaná zlatem,
4: ano.
2: Takže to bude chtít zase trochu jiné nastavení těch světel, ale díky tomu, co ten skener všechno umožňuje, tak vlastně pokud si to všimnu dopředu, tak můžu nastavit, že máme zlato a potřebujeme ho zvýraznit.
4: Takže to teď jdete nastavit.
2: Teď přijdu počítači a zkusím to tam nastavit.
4: Takže vlastně každé to dílo má nějaké specifické nastavení podle toho, z čeho je, co je tam použito za barvy a tak dále? Formát, já nevím, že to je papír nebo to je plátno.
2: Jsou různé způsoby digitalizace podle toho díla, podle jeho charakteru se rozhodujeme, ale vlastně vždycky ten výsledek by měl splnit nějaké mezinárodní normy a standardy toho, jak ta díla by měly vypadat. Takže v rámci standardů se pohybujeme tak, aby to dílo vypadalo tak, jak si ho člověk pamatuje vlastně, když se na něj dívá.
4: Takže teď je nastaveno?
2: Teď je nastaveno, zahřejí se světla a pak dílo zdigitalizujeme.
4: Jak to dlouho trvá?
2: Samotný ten průjezd skeneru není dlouhý, v řádu 5, 10, 15 minut, podle toho, kolik těch světelných situací si tam zvolím. Tak, dílo máme naskenované.
4: No a když to máte už v tom počítači teda naskenované, tak se s tím pak dělá co?
2: Děje se s tím to, že popíšeme správně různými metadaty, ať již názvem toho díla, inventárním číslem, vytvoříme rovnou takové očekávané výstupní formáty, že rovnou děláme JPEGy na web, tiskové tify, postoupíme to vlastně do našeho oddělení kolegyní ve fotoarchivu, kteří to připojí do sbírkové databáze, uloží správně na datové úložiště a pak už to tam na datovém úložišti leží, než to zase bude potřeba, a ku podivu to bývá docela často.
3: Dodává vedoucí oddělení fotografické dokumentace David Štekr, který bude naším průvodcem i v dalším dílu této série. Podíváme se s ním třeba do historického archivu negativů.
1: Pražský veletržní palác byl tady vystavěn mezi lety 1925 až 1928. Původně se v něm konaly veletrhy. Dnes můžete do veletržního paláce zajít za uměním. Nás tam zavedla naše reportérka Zuzana Filipková.
0: Je 7:15 a teď už se mikrofonu ujme americká jazzová zpěvačka Esperanza Spalding.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Je 7 hodin 25 minut, vy jste ve společnosti úterní ranní mozaiky s datem 21. července. Na Vltavě dozněla skladba Igora Stravinského.
1: Zajít si v těchto dnech například do kina IMAX na Nolanovu Odysseu, to je docela náročný úkol, protože projekce jsou skoro vyprodané, a to i když film dávají třeba v 9 hodin ráno nebo půl hodiny před půlnocí. Tuhle krásnou Odysseu už podle údajů Unie filmových distributorů stihlo vidět za první víkend v České republice 110 tisíc diváků a film vydělal přes 25 milionů korun.
0: Jednomu z nejdiskutovanějších filmů letošního roku, tedy Odysseji Christophera Nolana, se věnuje také nový díl podcastu Vinohradská 12. Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký vysvětluje, proč snímek není jen velkolepou adaptací Homérova eposu, ale současným příběhem o vině, návratu domů, moci, odpovědnosti i hledání vlastní identity.
1: Taky tady v ranní mozaice na Vltavě jsme v minulém týdnu Odysseu hodnotili společně s Janou Podskalskou, má na to stejný názor jako Pavel Sladký. Pavel Sladký se také věnuje debatám kolem obsazení některých rolí, které označuje za projev transfobie, i otázce historické věrnosti filmu.
0: Mluví rovněž o mimořádně náročném natáčení na 70mm IMAX kamery a o tom, proč má Odysea podle něj našlápnuto stát s jedním z hlavních favoritů příštích Oscarů.
1: Tak uvidíme, jestli Oscara získá nebo ne. Na serveru iRozhlas najdete také podcast Vinohradská 12.

0: Skladba Cloak and Dagger nás dovedla až k 7:30. Dnes máme úterý a je 21. července. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stát by mohl na vlastních pozemcích vystavět zhruba 15 000 bytů, část z nich u železničních tratí. Ukazuje to analýza Státní investiční a rozvojové společnosti. V Praze je podle ní nejvíc vhodných pozemků v rukou Správy železnic. Na Karvinsku se začíná zasypávat první ze 4 černouhelných dolů ČSM. Zásyp jámy by měl podle firmy OKD trvat zhruba 11 dní. Těžba černého uhlí se v šachtě zastavila asi před 5 rokem. Byl to poslední černouhelný důl v Česku, kde se ještě těžilo. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Kongu vzrostl na víc než 2400, z toho přes 900 lidí zemřelo. Oznámili to konžské úřady s tím, že všechny nové případy zaznamenaly v provinciích Severní Kivu a Ituri, kde se epidemie šíří. Situaci tam navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt. A počasí dnes bude většinou polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 14. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Ještě nabízíme kulturní tipy nejenom pro dnešní den. Už jsme také říkali, že startuje festival židovské kultury Hamakom. Zastavte se v Holešově na Zlínsku, nabídne koncerty, divadlo, výstavy a také besedy.
2: Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce vystoupí 7 mladých interpretů. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo.
1: Ještě hudební tip. V pražském obecním domě se odehraje koncert souboru Janoska Ensemble s programem Vivaldiho čtveroročních dob v poměrně netradičním podání.
2: Pražská galerie Kvalitář zve na komentovanou prohlídku výstav Vladimíra Škody a Jana Dotřela nazvané Kosmografia a také skupinové výstavy více než 30 českých autorů Konstelace.
1: V Praze také probíhá Žiž kostel v pohybu a na tuhle přehlídku, na tento festival plný tance, hlasu, improvizace i nového cirkusu vás ještě pozveme, bude to hned po 8. hodině. Teď jsou 3 minuty po půl osmé.

0: Haunted by Waters, skladbu Marka Isham'a z filmu Teče tudy řeka, nám zahrál studiový orchestr.
1: U filmu ještě zůstaneme, protože k očekávaným snímkům letošního podzimu bude patřit nová komedie Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Režisér se v ní vrací k osobnímu autorskému vyprávění o lidech, kteří v určité životní fázi bilancují. Rádi by zjistili, kam patří a jací vlastně jsou.
0: Podobná témata měly jeho první snímky Šeptej a Samotáři. Právě film Šeptej byl letos uveden na Karlovarském festivalu v sekci Návraty k pramenům a projekci si nenechal ujít ani prezident Petr Pavel.
1: Náš redaktor Tomáš Pilát o tomto setkání, ale hlavně o novém filmu, natáčel přímo s režisérem Davidem Ondříčkem.
2: Setkání bylo skvělé, co bylo pro mě trošku komplikované, že mě opravdu ve snu nenapadlo, když jsem dělal film Šeptej, že ho někdy budu prezentovat prezidentu republiky a tudíž jsem byl značně nervózní.
3: O čem jste se povídali?
2: Povídali jsme si o filmech, povídali jsme si o Varech, politice jsme se vyhnuli, pan prezident na mě působil skvělým dojmem, já jsem jeho velký podporovatel, byl klidný a vlastně se mi líbilo, že i hodně mluvil o tom, že je potřeba společnost spojovat, takže i jsme se ušetřili nějakých gest, aby jsme třeba nepodporovali někoho příliš, aby to nevedlo k rozdělení společnosti. Myslím si, že pan prezident to má fantasticky nastavený a na mě zapůsobil jako velmi charismatická, moudrá osobnost.
3: K tomu filmu Kluci to vidí jinak než holky. Je ten váš film o tom, že to kluci vidí jinak než holky?
2: Je to samozřejmě určitá nadsázka, je to spíš, že muži to vidí jinak než ženy, ale je to o tom, že by zároveň to chtěli vidět stejně a že vlastně nejenom muži to vidí jinak než ženy, proto zase není tak důležitý, ale prostě lidi mají mezi sebou takové věci, které nevyřknou a nevyříkají si a stačí jenom krůček k tomu, aby vlastně ty vztahy byly lepší a naplněný a zároveň o tom, že někdy lidi říkají něco jiného, než si myslí, nebo velmi často, tak to jsou témata toho filmu. To téma filmu je taky o tom, že ty postavy v tom ději se zamilovávají do neúplně té správné osoby, nebo prostě vždycky je tam nějaká překážka a o tom jsem chtěl, aby ten film byl.
3: Je pravda, že se tímhle filmem vracíte k těm svým osvědčeným žánrům, dejme tomu městské komedie, filmy typu Šeptej nebo Samotáři?
2: Je to pravda, abych pravdu řekl, já jsem chtěl napsat film ze současnosti, chtěl jsem napsat film sám, což je můj první film, který jsem si napsal celý sám. A když jsem ho stvořil, ten film, tak když jsem to dal přečíst prvním čtenářům, tak ty říkali, hele, to je dost podobný těm tvým prvním filmu v podstatě. Já jsem říkal, no tak to je dobře, no tak jako mám pořád ty témata stejný. Takže to říkám tak, jak to je.
3: Čili jste to měl v podvědomí spíš, než že byste cíleně navazoval na předcházející tvorbu?
2: Nebylo to tak, že jsem si sedl ke stolu a řekl jsem, napíšu pokračování mých prvních filmů, ale začal jsem psát spíš příběhy mých kamarádů a přátel. A z toho vznikl film, který je vlastně trošku podobný především těm Samotářům.
4: Já potřebuji inspiraci.
3: Aha. Máte skvělé obsazení v tom filmu. Vy jste psal ty jejich role nebo jejich pasáže ve scénáři přímo pro ně. Do jaké míry třeba oni spolupracovali na tom scénáři?
2: Bylo to tak, že jsem to psal přímo pro ně, ale dal jsem jim hotový scénář přečíst vlastně až když byl hotov a oslovil jsem je vlastně až když byl scénář hotový. A zeptal jsem se jich, jestli to teda budou hrát a měl jsem to štěstí, že všech těch 7 lidí, pro kterých jsem to psal a viděl jsem je, vizualizoval jsem je, tak řekli, že ano. A pak jsme ještě ale odjeli na takové soustředění, kde jsme zkoušeli ten scénář nebo ten film a tam jsme scénář dolaďovali, ale je pravda, že Marta říkala, že jsem strašnej, moje žena, protože když dělám scénář někoho jiného, nebo jsem se podílel jenom jako spoluautor, tak jsem nechával ty lidi mnohem víc improvizovat a že tady se bazíroval na každém slovu. Což jsem si neuvědomil, ale pravděpodobně to tak opravdu bylo.
3: Jak intenzivní byly ty herecké zkoušky?
2: Abych pravdu řekl, já nedělám intenzivní zkoušky takový, abych ty lidi vpasoval do nějaké mé představy násilím během několika hodin, ale spíš to byly takové, když bych to řekl, takové filozofické rozmluvy vlastně o tom scénáři. Já rád zkouším, když se to tak jenom nahodí do 70%, protože chci, aby těch 100% bylo až na place, nechci u těch zkoušek záměrně vidět, jak to ten herec zahraje na 100%.
5: Co jsi jako myslel, že se dělá? Nerozlučte se svobodou, jde se do cukrárny.
3: Vy jste při tom natáčení využíval taky moderní techniku. Jak třeba to bylo složité a prodražilo to ten film? Myslím třeba dronové natáčení a podobné záležitosti.
2: Co prodraží opravdu film dneska, především prodraží film je čas. Je to počet natáčecích dnů, který jsme měli v tomto případě 37 nebo dokonce 38, což dříve bylo relativně běžné. Dneska je to velice nákladné a složité, ale já jsem chtěl ten film, když to řeknu jednoduše, udělat opravdu skvěle, udělat ho pořádně a na to já potřebuju čas. Takže jsem si ten čas u producenta, kterým jsem já a Krištof Mucha vymohl hned na začátku. Prostě postavili jsme si ten rozpočet tak, abych mohl říct, žádnou scénu jsem neuspěchal a skoro se to tak stalo. Vždycky vám to zkomplikuje, počasí je tak, ale musím říct, že to natáčení bylo sice rychlý, svižný, ale komfortní a já pevně věřím, že na tom filmu je to vidět.
1: Film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky se do kin dostane v říjnu.
0: Český pavilon v Japonsku čeká demolice a podrobnosti dodáme za okamžik.

0: Švédská zpěvačka Miriam Aida, spolu s ní Fredrik Kronqvist a Monday Night Big Band. Ve vysílání dozněla píseň It's a Wonderful World. Český pavilon, který se po skončení světové výstavy Expo 2025 stal symbolem problémů české účasti, čeká definitivní konec. Potvrzuje to také zpravodajský server Aktuálně, jak píše Daniel Kraus, stavba, která jako poslední ze všech zahraničních pavilonů pořád stojí v areálu bývalého Expa v japonské Osace, půjde k zemi. A potvrdil to i ministr zahraničí Petr Macinka. Českou kauzu přitom dál podrobně sledují japonská média.
1: Ještě před několika týdny nebylo jasné, co s někdejší českou chloubou bude. Aktuálně CZ na konci června upozornilo, že český pavilon zůstal spolu s Turkmenistátem poslední neodstraněnou národní stavbou na ostrově Jumešima.
0: No, zatímco ostatní státy svoje expozice dávno rozebrali a pozemky předali organizátorům, tak unikátní česká spirála ze dřeva a skla dál stojí na místě a přidělává vrásky japonské straně. Detaily na aktuálně.cz.

0: Jednu z klavírních skladeb Antonína Dvořáka nám zahrál Ivo Kahánek v ranní mozaice na Vltavě.
1: Teď už ale výběr necháváme na režisérce Lídě Engelové. Ta nám do básnění přináší oblíbené limeriky a nonsensové říkanky Edwarda Leara.
2: Básnění. Edward Lear, kniha třesků a plesků. Jeden dědeček v jedné ulici zavřel svoji ženu v truhlici. Když řekla, pusť mě ven, zvolal, jsem přesvědčen, že setrváš navždy v truhlici. Jedna mladá dáma z Lavalety koupila si čepec na výlety. V rozhledu jí žel příliš překážel, takže pak nemohla na výlety. Myslím, že kdo ještě nezná Edwarda Leara a jeho knihu nonsensů, přeloženou do češtiny pod názvem Kniha třesků

0: a plesků, ten o mnohé přišel. Lear žil v letech 1812 až 1888. Nonsensová pětiverší tohoto anglického básníka, zvaná Limericky, byla jen za jeho života vydána 30krát. Potom úspěšně přešla do dalších století a téměř každoročně jsou vydávána dodnes. Byl jeden dědeček z Abadánu, soustavně ovíval mladou dámu. Když jí odvála hlavu, řekla: nejsem v stavu mít vám to za zlé, dědečku z Abadánu. Lírův báječný jazykový humor plyne nejen z groteskních rýmů, ale také z kontrastu mezi pitvorností výpovědi a jejím pompézně vážným vyjádřením. Tohle se píše na záložce knihy Třesku a plesku a já přidávám hluboko sklon nad jejich překlady do češtiny. Ty jsou dílem skvělého spisovatele, překladatele Antonína Přidala. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že Přidal je v knize Třesku a plesku Lírovým spoluautorem. No posuďte sami. Jeden starý dědek z Veselí mýval kukuč příliš kyselý. Když otevřel vrata, zkazil na to tata náladu kde komu z Veselí. Jedna mladá dáma v Karpatech sedávala ráda na vratech. Když jí vrata rozplácla, radostí se roztřásla. Jsem první rozplácla v Karpatech. Jeden starý člověk z nezvyku spadl v dětství dovnitř čajníku. Rostl den co den, až nemohl ven. Takže prožil celý život v čajníku.
1: Jestli vám Lída Engelová svým dnešním výběrem udělala radost, tak jako mě, jsem moc ráda. Třesky, plesky z téhle knihy anglického autora Edwarda Leara, kterou geniálně přeložil Antonín Přidal, vybírala Lída své oblíbené limeriky.
2: Je aktuálně 7 hodin téměř 54 minut a do konce hodiny nám bude hrát americký jazzový trumpetista Tom Harrell.

0: Hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zákonodárci navrhují, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Česko a společnosti ČES a Rolls-Royce SMR podepíšou v Londýně memorandum o stavbě dalších dvou malých modulárních reaktorů. Archeologové objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Nález pomůže upřesnit rozsah středověkého hradiště. A dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Poslanci i senátoři jednají o návrzích, kterými by se vraždy v Česku staly nepromlčitelnými. Dnes má policie na vyšetření 30 let. Ročně je neobjasněných asi 5 případů ze 140.
3: Nepromlčitelnost vražd navrhuje například senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
3: Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Žijeme v době, kdy moderní kriminalistika a analýza DNA dokážou objasnit desítky let staré případy.
3: Oba návrhy jsou podle Tomáše Křivny z právnické fakulty Univerzity Karlovy populistické. Desítky let odložený trest už totiž neplní svůj účel.
6: Má být újmou tomu pachateli jako odplata a za druhé ho vychovat k tomu vedl řádný život.
3: Senátorský návrh teď bude projednávat ústavně právní výbor. Poslanecký návrh míří do druhého čtení. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
7: 3, 2, 1. Můžeš.
8: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
9: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
8: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
10: Je to milník české energetice, protože vlastně poprvé jdeme s jádrem mimo tradiční lokality, jako jsou Dukovany a Temelín, do regionu.
11: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. ČES ve spolupráci s firmou Rolls-Royce SMR, ve které drží asi pětinový podíl, hodlá do roku 2050 vybudovat modulární reaktory s celkovým výkonem až 3 gigawaty. První takový reaktor by měl vzniknout v areálu Temelína, a to v první polovině 30. let. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Archeologové z Muzea a galerie Orlických hor objevili při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Přestože stavební práce zasáhly jen 60 cm pod zem, odkryli část původních hradeb. Archeologové našli také keramické střepy z hradišního období.
12: Právě nalezené keramické střepy jsou podle archeologů mimořádně cenné. Pomáhají totiž zpřesnit rozsah opočenského hradiště, které zmiňuje už Kosmova kronika k roku 1068. Jde o vůbec nejstarší písemnou zmínku o Podorlicku. Odkrytá kamenná zeď pak podle odborníků zřejmě tvořila součást městského opevnění, které je v písemných pramenech doložené od roku 1361. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
13: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku většinou polojasno. Od severu ale přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména potom na severu a severovýchodě území. Večer bude ubývat oblačnost i srážek. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25, v tisíci metrech na horách naměříme kolem 14. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, pojďte s námi na malou výpravu. Léto je čas, kdy se vydáváme nejenom na cesty do vzdálených míst, ale taky za příběhy, obrazy a zážitky, které nám třeba pomůžou změnit pohled na svět kolem sebe. Když se podíváme do mexického bytu, jednoho takového zajímavého, tak tam nečekaný podnájemník naruší zdánlivě dokonale uspořádaný život jedné ženy. Nebudu teď prozrazovat víc, detaily si řekneme za pár minut. Potom se taky vypravíme k jezeru Bajkal, jehož křehká krása se stala svědectvím ekologické katastrofy. A nakonec se necháme i vtáhnout do světa pohybu, hlasu a fantazie. Zamíříme na festival Žižkostel v pohybu. Čeká nás film, fotografie i živé umění, tedy setkávání s příběhy, které vznikají daleko za hranicemi běžné každodennosti. Nevšední ráno, úterní s datem 21. července, přejeme i my dvě ze studia. Zdraví vás Nadežda Hávová
2: a Dagmar Kopečko. I tato hodina nabídne hudební mozaiku složenou z klasických děl i jazzových standardů. A začneme skladbou Antonína Reichy. Hraje Reichovo kvarteto. Příjemný poslech.

0: Hodinu zahájilo Reichovo kvarteto. České smyčcové těleso známé svým zaměřením na díla Antonína Reichy.
1: Ještě do tohoto pátku se můžete zastavit ve velkém sále pražského Žižkostela na festivalu Žižkostel v pohybu. Jedná se už o třetí ročník, pětidenní program nabízí lekce, workshopy současného tance, práci s hlasem, kontaktní a divadelní improvizaci, ale třeba i nový cirkus a pohybové divadlo.
0: Podrobnosti k programu nám řekne dramaturgyně festivalu Helena Urban. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Heleno, je to už třetí ročník, jak jsem říkala, Žižkostela v pohybu. V čem je jeho hlavní poslání?
2: Hlavní poslání, si myslím, je radost z pohybu a setkávání profesionálů s širokou veřejností.
1: A mají jí Češi radost z pohybu?
2: Ty, co k nám chodí, musím říct, že vypadají, že ano.
0: Na koho je festival podle vás nejvíce zaměřený? Na děti, na dospělé?
2: Je právě zaměřený opravdu široce. Máme letos poprvé lekce i pro rodiče s dětmi, takže od 3 do 4 si můžou přijít vždycky zacvičit na všechny možné druhy, od akrobacie až po pohybování s loutkou. A potom od 4:30 už jsou pro dospělé, ale chodí tam opravdu všichni od 18 do 70.
1: Už jsem taky zmínila, že program je rozdělený podle dnů na jednotlivá témata, tanec, improvizace, nový cirkus, hlas. Proč právě takhle?
2: Trochu reflektujeme to, jak vlastně v Žižkostele sestavujeme program i během celého roku, a ten tanec je určitě něco, co začalo na Žižkostele v pohybu a byla to hlavní téma. A potom, když jsme přišli i my s Jakubem Urbanem a s Bětkou Tichou, kteří jsme víc přes cirkus, tak jsme do toho začali přidávat nová témata. A ten hlas vlastně jsme nějak jako vyzkoušeli jeden rok a bylo to nesmírně populární, takže to tam taky velmi rádi jako zařazujeme.
1: Jak to vypadá takové hlasové cvičení? Zkuste nás něco naučit.
2: Já nejsem úplně zrovna lektor právě hlasu, ale není to jako čistě zpěv, není to, že se učí nějaká technika zpěvu, ale je to hodně o tom, jak se třeba hýbat a u toho
1: vyjadřovat
2: nebo jak vůbec nechat jako být slyšet v prostoru před ostatními lidmi, což často je pro lidi problém, a jak třeba i nějak jako aby to prospívalo vlastně vašemu tělu a nějak si to jako užít, že ten hlas máte a že to nejsou jenom slova, ale že to jsou i zvuky, všechny možný a tak.
0: A je to primárně určeno spíše amatérům, nebo si na své přijdou i mírně pokročilí, nebo dokonce třeba profíci?
2: Vyloženě masterclass máme jenom jednu, a to je právě s Bětkou Tichou na závěsnou akrobaci, protože ta jako hodinu a půl vydržet poprvé v životě viset je velmi náročné, takže ta má svůj masterclass a ona vlastně vede i pravidelné lekce v Žižkostele, takže má i širokou jako paletu lidí, který k ní chodí, takže si to jako užijou, si myslím. Ale jinak je to opravdu jako otevřené všem, ale chodí k nám hodně lidi, kteří tanec baví a chodí na různé lekce a teď si chtějí vyzkoušet něco nového, ale je tam i opravdu spousta lidí, kteří jsou úplně poprvé na tanci a prostě si to chtěli konečně jako zkusit.
1: Když sledujeme program na vašem webu, tak vy dnes nabízíte workshop akrojógy pro rodiče s dětmi, povedete ho s Jakubem Urbanem. Co je obsahem?
2: Obsahem jsou takové jako hravé prvky v akrobaci, teda pro rodiče s dětmi. Ty rodiče s dětmi mají tu výhodu, že to dítě je mnohem lehčí, takže vlastně se tam dají jako vymyslet mnohem náročnější věci, než kdyby jsme učili dospělí. A je to tím pádem také jako zábavnější a učí se to velmi rychle většinou ty děti a je to takový jako objevný často pro ně, že si můžou jako v tom kontaktu zablbnout spolu a nezranit se a přitom dosáhnout vlastně docela dobrých výsledků.
0: A jaký je dnešní program pro dospělé? Na co byste pozvala?
2: Dnešní téma celého dne je improvizace a myslím si, že jsou tam 3 úplně jako skvělý lekce. Začíná to Vaškem Wortnerem a jeho metronomem, což je taková hodně jako divodelně improvizační technika. Ale právě to je úplně otevřený jako každému. A potom navazuje Pavla Vítek Sedláčková s Moc a nebo Moc málo. A je takový hezký, že jsme je dali za sebe, protože Vašek Wortner je ze skupiny My kluci, co spolu chodíme. a Pavla Sedláčková je z God Save the Drama Queen, tak jsme si říkali, že bude hezký zařadit tu mužskou i tu ženskou sílu na té scéně improvizační takhle k sobě, aby si to mohli užít lidi obojí. A na závěr je vlastně Tomáš Wortner s kontaktní improvizací, což je určitě blíž jako tanci, ale pořád tím, že tam je to téma improvizace, tak jsme to zařadili takhle k sobě.
1: Program je nabitý, je co vidět, co si vyzkoušet. Žižkostel v pohybu. Tak to už je třetí ročník festivalu, na který můžete zajít do pražského nebo na pražský Žižkov až do tohoto pátku. Nás pozvala dramaturgyně Helena Urban. Mějte se hezky, ať energie vydrží.
2: Děkujeme.

0: dánská zpěvačka Cecilie Norby a americký hudebník Curtis Stiggers. Slyšeli jsme píseň Big Time.
1: The Second Fire, to je název aktuální výstavy v Pražském domě fotografie, který je také jednou z poboček galerie hlavního města Prahy. Výstava prostřednictvím fotek zpracovává témata ekologické katastrofy na jezeře Bajkal v Rusku. A výstavu už viděl výtvarný publicista, náš spolupracovník Matěj Forejt, který je tady s námi ve studiu, aby se podělil o dojmy. Dobrý den.
2: Je to tak, dobré ráno.
0: Kdo za výstavním projektem The Second Fire autorsky stojí?
2: Je to manželské a zároveň autorské duo Gabriela Bulišová a Mark Isaac a kurátorsky tu výstavu připravila Karla Dvořák-Hlaváčková z Galerie hlavního města Prahy. Každopádně nejde jenom o výstavu fotografií. Bulišová a Isaac nejsou vlastně na té výstavě jenom autorskými fotografy, ale jde o takový vrstevnatý projekt, kde zároveň oni přináší autorské video, sound design a opravdu je to takový komplex, je to takové komplexní autorské dílo, které pojímá celý prostor domu fotografie.
1: Ústředním tématem je ekologická situace u Bajkalu, tedy nejhlubšího jezera na světě. O co přesně jde?
2: Jde o to, že Bajkal je dlouhodobě ohrožený průmyslovým znečištěním a také velkým turistickým provozem. O tom autoři vlastně hodně mluví v doprovodných textech k té výstavě a upozorní i na to, že situace se zhoršuje. Tím se samozřejmě zabývají v Rusku místní ekologové, ale bohužel výstava také upozorňuje na to, že diktátorský režim Vladimíra Putina umlčuje právě ekologické aktivisty a trestá je a umlčuje způsobem, jako by vyvíjeli nějakou protistátní činnost. Takže ochrana Bajkalu a nějaké znemožnění další ekologické zkázy je o to těžší. A ta výstava nějakým způsobem připomíná i činnost právě těchto aktivistů a lidí, kteří se zasazují o nějakou záchranu Bajkalu, připomíná i jejich konkrétní citáty a výpovědi, ale z nějakých ochranných důvodů jsou začerněna jejich jména, takže tenhle rozměr dává výstavě i takový trochu apelativní a řekněme trochu i jakoby mrazivý rozměr.
0: Jak si tedy tu výstavu The Second Fire můžeme představit? Jde v první řadě o žánr klasické dokumentární fotografie?
2: Úplně ne. Ta výstava má podtitul Milostný dopis Bajkalu a opravdu je to spíše takový poetický žánr, určité poetické oplakávání, nějaké zanikající krásy a výjimečnosti Bajkalu. Já jsem dopředu taky čekal spíš dokumentární fotografii, ale on je to spíš takový, řekněme, poetický dokument. Ty fotografie nejsou pouhou dokumentací ekologické katastrofy, ale je to spíš vizuální poezie, která neskrývá, že jde o nějaké autorské obrazy. Autoři používají třeba více expozice nebo různé, řekněme, jakoby vizuální efekty ve fotografii, které právě tenhle tón umocňují. Část fotografií jakoby byla přikrytá bajkalským ledem, jiné zase nás oslovují nějakými výraznými barvami. To spektrum je docela různorodé. A součástí, jak už jsem zmiňoval, jsou i více kanálové videoarty. Ty si myslím můžou někde připomenout dílo klasika Petra Skaly, což je vlastně jako taková zajímavá linka, když si ji uvědomíme v rámci českého umění. A taky je součástí výstavy zvuková instalace, která ještě umocňuje celý ten prožitek a celou náladu, kterou si vlastně z té výstavy můžeme odnést.
1: Takže stojí za to do domu fotografie zajít, chápu to správně?
2: Já myslím, že určitě ano. Já si myslím, že spoustu návštěvníků může ta výstava překvapit tím, jak mnoho vrstev ta vlastně může být výstava, která má v nějakém podtitulu výstava fotografií a že opravdu nemusí jít jenom čistě o fotografii, ale že to může být mnohem komplexnější zážitek.
0: Výstava The Second Fire je v Domě fotografie v Revoluční ulici v Praze k vidění ještě do 16. srpna a v našem vysílání výstavu okomentoval výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forejt. Děkujeme.
2: Já děkuji za pozvání.

0: Daniel Barenboim a Jacqueline Dupré nám zahráli čtvrtou část sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 F-dur Johannesa Brahmse.
1: Každé všední poledne teď přes prázdniny se Český rozhlas Vltava mění v takový živý diskusní klub. Chodí sem k nám do studia 5 filmových insiderů. Vzniká průvodce českým filmem od roku 1898 do roku 2026. A popolední po 12. hodině jsme právě této diskusi dali název To byl můj film.
0: Dnes mezi 12. a 13. přijde Alice Aaronová mluvit o období od roku 1945. Do roku 1949. Nalaďte si Vltavu mezi 12. a 13.
1: Ale pokud jste některý z dílů nebo z předchozích vyprávění neslyšeli, stále ještě najdete taky na našem webu vltavarozhlas.cz. Když už Dáša zmínila Alici Aaronovou, tak Alice za námi přijde za chviličku do studia, a to, aby zhodnotila nový mexický film Mouchy. Jestli stojí za to na něj se vypravit do kina, to už nám řekne za pár minut.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část symfoniety pro orchestr Leoše Janáčka, hrála Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek.
1: Proč je Laterna Magica fenomén plný paradoxů a jak dnes její odkaz zachraňuje digitalizace a archivní výzkum? Filmové léto tady u nás na Vltavě přináší seriál, který jsme věnovali právě Laterně Magice.
0: Ve druhém díle se baví jeho autorka Veronika Jošková-Štefanová s Lucí Česálkovou, výzkumnou pracovnicí Národního filmového archivu. Povídají si třeba o tom, jak vůbec správně označit a pojmenovat filmové médium Laterny Magiky.
2: Typickým příkladem je pro Laternu Magiku základní a principiální vztah filmu a divadla, který přináší mnohá napětí a ambivalence. Divadlo se zdá být do značné míry abstrahované, založené na iluzi, na aktivaci divákovy fantazie. Přesný technický mechanismus kinematografu, jemuž je podřízeno utváření celého představení, vytváří naopak prostor unikavý a iluzivní. Píše se v knize Diktátor času dekontextualizace fenoménu Laterny Magiky, jejímiž autorkami jsou Lucie Česálková a Kateřina Svatoňová. V roce 2019 byl završen rozsáhlý výzkumný projekt Národního filmového archivu, zacílený na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví, výjimečného uměleckého díla, multimediální divadelní platformy Laterna Magica. A právě kniha Diktátor času přinesla nový pohled na Laternu Magiku jako na živý a proměnlivý kulturní organismus. Pokračuje Lucie Česálková.
3: My jsme zpracovávali poměrně velkou sbírku takzvaných filmových dotáček, které vznikaly pro inscenace Laterny Magiky od toho konce 50. let v průběhu celé její zejména historie analogového filmu, to znamená zejména v období státního socialismu. A ono to samotné slovo dotáčka, které s tím máme spojené, není úplně jakoby přesné, protože jako kdyby konotovalo, že ten film je jako jakýsi jako dodatek k tomu divadelnímu představení, že se to jako dotáčí pro ten film. Nebylo tomu tak z mnoha důvodů, protože film byl skutečně jako organickou součástí Laterny Magiky, je to intermediální, multimediální projekt a tím pádem jako to nebyly filmy, které by byly dotáčené pro Laternu Magiku, ale vlastně měly jako dvojí povahu. Na jednu stranu to mohly být starší filmy, které Laterna Magika, můžeme dnešním slovem říct, remixovala pro svoje vlastní potřeby, anebo ty filmové záznamy vznikaly přímo jako promyšlená součást toho divadelního tvaru.
2: Sbírka Laterny Magiky, uložená v Národním filmovém archivu, představuje specifický typ díla, které nutí odborníky a odbornice znovu promýšlet, co vlastně považujeme za film. Na rozdíl od běžného filmu, totiž nemá jasný začátek ani konec z titulky a často o něm chybí základní informace.
3: Může to být prostě kotouč, který obsahuje nějaký typ záběru a my musíme vlastně rekonstruovat pomocí archivních materiálů, kam to vlastně patřilo v tom samotném představení. Někdy to je popsané, že se třeba jednalo o prostřední plátno, o levé plátno, o pravé plátno. Musíme jako velmi dobře vědět, jak vlastně to samotné představení vypadalo, jaké jakoby typy projekcí se tam používaly a vědět v podstatě, jakoby kam zařadit tuhle tu scénu. To je v podstatě nemožné udělat bez nějakého archivního výzkumu za pomocí technických scénářů těch představení, které tehdy byly velmi detailní. Je to opravdu taková, můžeme říct, až jako mediálně archeologická práce, kdy se snažíte identifikovat, kam ten který segment patří, jak ho můžeme zařadit do toho celku toho díla a jak ho potom chápat. Tím pádem se bavíme o filmu jako takovém. Pokud bych měla přemýšlet o těch filmech jako o nějakém individuálním tvaru, tak rozhodně si myslím, že je celkem jako známé, že na některých těchto dílech spolupracoval kameraman Jaroslav Kučera, podstatný kameraman Československé nové vlny, spolupracovník Věry Chytilové a celé řady dalších tvůrců a ty jeho filmové dotáčky, jak tomu budeme říkat, tak to jsou skutečně jako vlastně nějaké semi-experimentální filmy, protože on se více jako soustředil na práci s filtry, experimentaci vlastně právě s barvou, střihem, detailem, různými jakoby grafickými tvary, které vycházely ale jako z dobové reality nebo z přírodní reality například a v podstatě můžeme pokládat některé z těch fragmentů, které máme pro Laternu Magiku skutečně za jako do nějaké míry autonomní experimentální film. Těch příkladů by pak mohlo být jako celá řada. Mně samotné vždycky naskočí záběry z Černého mnicha, ve kterém exiloval Jan Kačer. Tam vlastně se opakovaly takové záběry jako příchodu mnicha, který vypadá jak nějaká Fata Morgana v takovým růžovo-černým filtru, a to je opravdu jako mocný záběr, jenom samotný záběr v podstatě.
1: Říká Lucie Česálková z Národního filmového archivu. My jsme přinesli další díl našeho seriálu věnovaného Laterně magice. Zítra se budeme věnovat archivaci filmových materiálů a taky jejich zpřístupňování.
0: Ještě doplníme, že v seriálu je použita hudba z inscenace Kouzelný cirkus Laterny magiky, která měla premiéru v roce 1977, a v 70. letech ještě zůstaneme. Poslechneme si nahrávku z roku 1972 Pink Moon a Nick Drake.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, Lidské podvědomí nebo Zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

0: Elizabeth Wallfish a Raglan Baroque Players vám zahráli část koncertu Giovanniho Battisty Pergolesiho.
1: Není mnoho příležitostí v kinech vidět mexické filmy, tak o to víc jsem zvědavá na tento. Je to mexický snímek nazvaný Mouchy, který byl úspěšně uveden taky na Karlovarském filmovém festivalu. Prezentován tam byl jako příběh o náhodných setkáních, která mohou měnit životy. No a jestli je opravdu takový a jestli na něj mám být zvědavá, to už nám řekne filmová publicistka Alice Aaronová. Dobré ráno, Alice.
2: Dobré ráno.
0: Alice, jak by se dal film zařadit žánrově a oč

0: že takový opravdu nenápadný černobílý snímek, to čeká diváky, který zachycuje, a to já jsem velmi ocenila, poetiku všedního dne, maličkosti, které můžou v dnešním světě znamenat i malý zázrak. Intimní snímek, zdařilé komediální drama žánrově, ukazuje, že i ta nejmenší, nejméně pravděpodobná setkání vlastně mohou změnit náš život.
1: Pod filmem je podepsaný mexický scénárista a režisér Fernando Aimke. Tak co už má za sebou?
0: Tento 50-letý mexický tvůrce, on vlastně také pochází z Mexico City, proto vlastně jsem si to i své příběhy. On vlastně debutoval už úspěšným filmem Kachní sezóna z roku 2004, ten se také ocitl v české distribuci a tam bych jenom připomněla, že Kachní sezóna byla takovou tou skvostnou černobílou, také černobílou teenagerovskou komedii, zasazenou do jednoho dne, do nedělního odpoledne, kdy děti zůstanou sami bez dozoru dospělých v panelákovém bytě a náhle vypadne proud a vlastně z téhle nečekané situace se zrodí řada absurdních situací. No a podobně vlastně i zde v Mouchách, hlavní hrdina je také dítě, ale film vlastně zároveň reflektuje důležité sociální téma, postavení dítěte v současném světě, význam rodiny, lásky, přátelství.
2: Snímek je založen na hereckých výkonech a atmosféře současného Mexika, tedy především hlavního města Mexico City. Jak hodnotíte herecké výkony?
0: Tohleto komediální drama je opravdu velmi s citem zahrané. Je to vlastně klasický herecký film, je založený na právě ústřední herecké dvojici. Je to minimalistický snímek a oba herci, jak starší dáma Teresa Sanchez a i malý kluk, který je neuvěřitelný rošťák, tak vlastně oba dva jsou přirození, civilní, velmi přesvědčiví. A tam bych ještě jenom řekla ten název filmu Mouchy, ten je prý odvozen od hudby, od hitu Mouchy kolumbijské zpěvačky Shakiry, protože režisér prozradil, že film a vlastně i ta píseň, kterou on miloval kdysi, proto vlastně jsem dále ten název použila, ta píseň vlastně zazní i ve filmu, tak vlastně píseň i film pojednávají o podobných tématech, o těch nevítaných hostech, o někom, koho se chcete zpočátku zbavit, ale nakonec si na jeho přítomnost zvyknete a možná si ho i zamilujete.
1: Už jste zmínila, že je to minimalistický snímek. Jak dopadla obrazová stránka filmu?
0: Tak režisér MK, on vlastně ve své tvorbě pravidelně mapuje obyčejné lidi, nenápadné, jak jsem říkala, ty drobné okamžiky a impulzem ke vzniku tohoto filmu Mouchy se stal nápis k pronájmu, kdy právě tento nápis režisér zahlédl v jednom z bytů takové té rozsáhlého brutalistního obytného komplexu velkého sídliště na okraji Mexico City a protože právě už ten jeho debut zmiňovaný Kachní sezóna se také vlastně odehrával v podobném bytovém bloku, tak je vidět, že ten režisér prostě je inspirován těmito a pro mě velmi fascinujícími místy a on právě k inspiraci řekl, cituji, tato místa mě fascinují, protože představují něco, co nám často chybí, komunitu a právě představa lidí, kteří sdílejí jeden prostor a přesto o sobě často téměř nic nevědí, se stala zárodkem příběhu o nečekané blízkosti mezi několika osamělými postavami. Konec citace.
2: Film už byl s úspěchem uveden na letošním Berlinále, ale i na Karlovarském festivalu a prý se jedná o v uvozovkách hřejivý film, tak proč na něj zajít do kina?
0: No mě úplně svou atmosférou a zároveň jaký černobílý připomněl staré italské neorealistické filmy 50. let, prostě skostná poetická díla. Takže já bych řekla, že dokonce ten film si získá vaše srdce. On je opravdu velmi emotivní a dokonce určený pro celou rodinu, protože hlavnímu hrdinovi je 9 let, ale vlastně děti v podobném věku, tuhletu linku přátelství, chlapce a starší ženy zcela jistě pochopí a ocení. Takže to, co mě na filmu bavilo a proto já ten film pozitivně hodnotím, že on s neuvěřitelnou lehkostí, humorem vypráví o těch nejpodstatnějších věcech. Je to film o lásce, o samotě, o blízkosti druhých, ale hlavně o té schopnosti otevřít své srdce ostatním lidem.
1: Přesně tohle potřebuju, kupuju lístek. Film Mouchy hodnotila Alice Aaronová. Alice, mějte se moc hezky a nezapomeňte dnes ve 12 hodin ještě zpátky na Vltavu, protože ještě budete pokračovat.
0: Je to tak, těším se na vás a zatím krásný den, naslyšenou.

Slyšeli jsme třetí část kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo C-dur Františka Adama Míči. Hráli Lukáš Pavlíček a členové Sedláčkova kvarteta.

0: Barokní architekt Kilian Ignác Dietzenhofer tvořil v 18. století. Navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Jenom v Praze jehož stavby můžeme vidět téměř na každém rohu.
1: Třeba letohrádek Portheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam je k vidění nová výstava. Dobrý den, pane Dietzenhofere.
2: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
3: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
4: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
3: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
2: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
3: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
2: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
3: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Portheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: ODS v Praze 1 nepředloží kandidátní listinu pro následující podzimní komunální volby. Chce tak vyhovět požadavku vedení strany, aby na kandidátce nebyl ex-starosta městské části Filip Dvořák. Členové ODS Praha 1 tak můžou kandidovat za jiné strany nebo hnutí. Rozhodla o tom oblastní rada. Podle vedení Dvořák dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy zdědil po otci majetek ve výši 230 milionů korun. Dvořák ale tvrdí, že není z ničeho obviněný a ani není nikým vyšetřovaný. Jeden z klíčových svědků v kauze billboardového bose Antona Fischera zemřel. Úmrtí Jindřicha Lobody Českému rozhlasu potvrdil blízký člen rodiny. Podle něj šlo o mozkovou příhodu. Mluvčí českobudějovické policie Jiří Macner odmítl komentovat, jestli Lobodova smrt zkomplikuje vyšetřování. Fischer v Česku čelí obvinění z fyzických útoků a zastrašování aktivistů, kteří vystupovali proti nelegálnímu podnikání z billboardy. V současné době je v chorvatské vazbě, protože je obžalovaný z vraždy své společníka. Vinu odmítá. Syn bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, Eduardo, získal v Americe povolení k trvalému pobytu. Zelenou kartu dostal podle agentury Reuters v kategorii pro osoby s mimořádnými schopnostmi v oblasti vědy, umění, podnikání a sportu. Eduardo Bolsonaro byl nedávno v Brazílii odsouzený ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Podle soudu usiloval o zapojení Spojených států do procesu odsouzení svého otce ve snaze ho uchránit před vězením. Praha 1 chce zpřísnit pravidla pro krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb. Nový systém e-turista by podle radnice měl umožnit účinnější kontrolu provozovatelů a zamezit zveřejňování nelegálních nabídek. Stanovisko zastupitelů městská část předložila Ministerstvu pro místní rozvoj. Elektronický systém je součástí novely zákona o cestovním ruchu. Má zjednodušit plnění zákonných povinností ubytovatelů a zároveň usnadnit kontrolu ze strany státu a obcí. A počasí dnes bude zpočátku většinou polojasno, od severu ale přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na severu a severovýchodě území. Večer bude ubývat oblačnost i srážky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, už jste někdy slyšeli jméno Rudolf Kauška? Byl to horolezec, turista, sáňkář, taky lyžař, celník, publicista a spisovatel. A patřil k výrazným osobnostem německých horských a alpských spolků v Čechách. Jeho kniha Wandern und Klettern, vydaná ve 20. letech minulého století jako průvodce krajinou Jizerských a Lužických hor, po 100 letech teď poprvé vychází také v českém překladu. No a před námi jsou výlety s Vltavou a po Kauškových stopách se vydávají naši kolegové redaktor David Hamr a režisér Michal Bureš. A putovat budeme společně s nimi. Ze studia za celý dnešní ranní vysílací tým zdraví a dobrý poslech přejí Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Ještě nahlédněme do hudebního programu. Julius Kalaš nebo třeba Niccolò Paganini i tvorbu těchto skladatelů vám ještě nabídne úterní ranní Mozaika. Hodinu ale zahájí Adam Plachetka a Melody Makers.
3: Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potkal brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá

kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

za to, že mravenec se tak rád hlasitě chechtá, chichtá, když pupenec kyselinou leptá. Ví totiž ten mravenec, mravenečník, že se ho neptá, neptá, pozře ho, ať se chechtá, nechechtá. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, až nejsi mravenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: Jaroslav Ježek, Jan Verich a Jiří Voskovec. Ze spojení této unikátní trojice vznikla také píseň Ezop a Brabenec. Slyšeli jsme ji v podání Adama Plachetky.
1: A před námi výlety s Vltavou. My se už po druhé v tomto týdnu vydáváme do trojzemí, tedy do oblasti na pomezí Čech, Saska a dnešního Polska. Budeme kráčet ve stopách celníka, horolezce, spisovatele a velkého sportovce Rudolfa Kaušky.
0: Právě krajina trojzemí se pro něj stala prostorem domova, sportovního výkonu, dobrodružství i literární imaginace.
1: A průvodci výlety s Vltavou jsou nám v tomto týdnu David Hamr a Michal Bureš.
2: Výlety s Vltavou.

0: Naše druhé setkání začínáme na předměstí Liberce na krásné zahradě před jednopatrovým domem na adrese Táborská 62/13. Proč právě tady, Davide?
1: Protože právě tady, právě v tomto domě psal Rudolf Kauška své Wandern und Klettern, ze kterého čteme a podle kterého také putujeme.
0: Nejsme tu sami, je tu s námi Dagmar Stehlíková, vyjdeme na chodby.
2: Dobrý den.
0: Paní Stehlíková, vy jste lektorka německého jazyka, takže s tím textem Kauškovým jste se setkala jak v tom originále, tak teď se podílíte na tom překladu. Tak jaké to bylo setkání?
2: Setkání to bylo především velmi neplánované a nečekané. Dostala jsem se k tomu díky setkání s Markem Řeháčkem, kdy jsme se bavili o Kauškovi a o jeho působišti, bydlišti a zjistili jsme, že vlastně bydlím ve stejném domě. A slovo dalo slovo a díky životním okolnostem prostě jsem se začala podílet na tom překladu.
1: My jsme ve větší vstupní chodbě klasického činžovního domu, který v podstatě vypadá veskrze moderně, obklopení schodištěm, které pokračuje do prvního patra, kde jsou, předpokládám, taky bytové jednotky. Jak vypadal ten objekt, budeme-li spekulovat, v době Kauškově v roce 1924?
2: Tak podle dobové fotografie, kterou jsem viděla, chod původní byl z hlavní ulice. Genius Loci na mě působil velmi, protože jsem to vnímala i v pasážích, kdy Kauška popisuje třeba, že sedí v pokoji a píše, nebo že vyhledne z okna a podívá se na ještět a na jezerky. A já v podstatě dělala to samý a v tu chvíli jako se mě to dotýkalo hodně, ač bych to nečekala, ačkoliv vlastně o Kauškovi jsem do té doby vůbec nic nevěděla. Dotklo se mě to vnitřně. Velmi.
1: Co konkrétně?
2: Jednoznačně vnímání a prožívání přírody, které znám vlastně i ze svého života, kdy chodím na túry do jezerek a do okolí Liberce, popřípadě i jinam, protože útěk nebo únik z toho města je vlastně to, co člověk potřebuje pro to, aby přežil každodenní život.
3: Kolem 7:45 večer se před námi z temnoty konečně vynořila nízká chata na Smrku. Byli jsme v 1124 metrech, na tvářích cáry mlhy a jemný déšť. Jakmile jsme překročili práh, vyšel nám z kuchyně vstříc chatař a za ním útěšný proud světla a tepla. Starý otče Friči, vyrušili jsme tě z klimbání, ale jak jsme šťastni, že teď můžeme sedět v teple u velkého stolu a popíjet kávu. Ptáme se našeho hostitele, kolik mu je. 80 a dýmka mu přesto chutná stejně jako tenkrát a pivo jak by smet. Frič vypráví, že by dnes tady nahoře vůbec nebyl, kdyby se neopravovala věž. Vždyť ti, co by zkušený tesař postavil před 28 lety, tehdy celá stavba vyšla na 2000 zlatých. Dnes by jen samotné opravy stály mnohem víc. Tak ta dnešní doba.
0: Napsal před více než 100 lety ve své knize Wandern und Klettern Rudolf Kauška.
1: Liberec je město, které zrodila textilní a průmyslová konjunktura. Liberec je město, které se z malé osady proměnilo v průmyslové centrum monarchie díky dědictví a podnikání rodiny Liebigů, která ovlivnila jak podobu města jako takového, tak i některé příměstské lokality. Prostě Liebigové se do města vepsali velice silně. A v podstatě tvář Liberce, ve kterém nyní jsme, je tváří, kterou ji vtiskli, nebo tomu městu vtiskli Liebigové.
0: Historička architektury Petra Šternová, teď s námi ve výletech. Jak bychom tento rod mohli představit?
4: Liebigové pocházeli původně z Broumova, nejdříve se živili podobným prodejem textilní galanterie, naspořili si poměrně veliký majetek, kterým stačil k tomu, aby si koupili textilní manufakturu Klam Galasů, která se pak stala tím jádrem továrny Johann Liebig & Company. Kromě budování průmyslu se začali od té poloviny 19. století starat i o své zaměstnance. Město v té době nebylo připraveno na takový nápor obyvatel, kteří sem přišli za prací. Nebyla vybudovaná infrastruktura, tedy neměli kde bydlet, nebyla kanalizace, vodovod a podobné věci. Takže Libigové začali i v tomto směru přemýšlet a začali v podstatě budovat základ toho zaměstnaneckého sídliště, což byl dělnický dům, který vybudovali v roce 1852.
0: A na to navázala i výstavba unikátního historického zaměstnaneckého sídliště tady v Liberci. Stojíme pod podloubím na takovém historizujícím náměstíčku. Je tady cedule náměstí pod branou. To je to Libigovo město, Davide?
1: Ano, to je Libigovo město. Liberečáci mu také říkají Ivaňák, protože mělo za socialismu jiný název a historicky se ten název vztahuje k výraznému architektonickému prvku brány, která tvoří vstup do této samostatné, jistým způsobem oddělené rezidenční čtvrti, která je pro svou malebnost a určitý historický nádech vyhledávána třeba i současnými filmaři.
4: To místo svou malebnost získalo především tím, že ty ulice respektují průběh vrstevnic, takže ty jednotlivé domy jsou v podstatě srostlicemi několika domů. Byly vytvořeny v tom historizujícím stylu, který je velmi blízký oblasti středních Frank, tedy oblasti Norimberka. Tím se dostáváme k tomu, kdo zatím stojí. Je to architekt Jakob Schmeissner, který z Norimberka pocházel a který vytvořil jak zastavovací plán tohoto místa, tak tedy i návrh těch jednotlivých domů. Ale měl i krásné okolí, přírodní rámec, do kterého mohli lidé a s oblibou chodili. Budovaly se výletní restaurace, budovaly se rozhledny, turismus a chození do přírody byla jedna z velmi oblíbených zálib, která přetrvala do dnešních dnů.

0: Po páté hodině raní jsme se vyhrabali z přikrývek a oblékli se. Venku v temnotě jitra padaly ze střechy i věže kapky ještě silněji než večer. Mrholí slušně, praví náš otec chatař, přináše nám raní kávu. Po vydatné snídani vyrážíme dolů. Nikdy se nám nezdály ty dodála v zastřené lesy tak rozlehlé a tak velké. Pamatuj, drahý příteli a milí čtenáři, čím větší bude tvá duševní odolnost, tím rozmanitější pozemskou krásu do sebe vstřebáš. Nechť tvé činy nejsou nikdy vedeny malichernou ctižádostí, která touží po potlesku davu. Nýbrž, ať je tvá radost ze skal zakořeněna hluboko a bezvýhradně v čisté, velké lásce k stvoření a v ušlechtilé vášni.
1: U obratiště tramvaje číslo 3 v Lidových sadech v Liberci jsme právě v tuto chvíli. Společně s námi Jiří Šmída, geograf, kartograf. Tablet v ruce, v něm mapa. A David drží tutéž mapu v analogové podobě. Pane doktore, co to je za mapu?
2: Tak to, co držíte v ruce, tak to je pravděpodobně mapa, kterou si mohl odnést z liberského knihkupectví v roce 1927 nějaký člen horského spolku, který se na ní 2,5 roku těšil, protože její autor Josef Matoušek byl ve svých skoro 60 letech tak pečlivý, že se rozhodl, že několikrát raději odloží vydání mapy, aby do ní dostal maximum jeho znalostí a znalostí místních lidí. On se rozhodl, že tam zaznamená všechny kroniky, které už měly soupisy, kde jsou třeba rašelniště, nebo kde jsou pojmenované různé hřbety nebo místní osady. A Rudolf Kauška je jeden z těch zdrojů, který sepsal názvy skalních tvarů. A Josef Matoušek doslova popisuje v roce 1927 v článku, který vyšel v té ročence k vydání jeho mapy, že on se rozhodl ku prospěchu všech turistů, stejně tak jako nadšenců do lezení, přepsat Kauškovi názvy těch skalních tvarů do jeho mapy.
1: A co ta mapa v tom vašem tabletu, který tady mám?
2: No, ta mapa v tabletu je vlastně produktem moderních geografických digitálních postupů, kterým souhrnně můžeme říkat geografické informační systémy, které nám pomáhají papírovou mapu nejen vyfotit nebo naskenovat, ale postupem, který odborně nazýváme georeferencování, dostat do překryvu s moderními mapami. Tedy my se můžeme v té aplikaci v telefonu nebo v tabletu potom podívat, kde opravdu se nacházíme, co tam bylo dřív a co je dnes.
1: Takže tady máme podle GPS to modré kolečko a opravdu jsme u těch Lidových sadů, které se německy jmenují tedy Volksgarten, a je tady i zoologická zahrada Tiergarten, je to tak.
2: Výborně se to přečetl.
1: Davide, já předpokládám, protože to má všechno skvěle vždycky promyšleno, že na té tramvajové zastávce, která je tak 50 metrů za námi, tak jsme se neocitli náhodou.
3: Tramvaj číslo 3 je přirozenou spojnicí mezi dvěma hřebeny, které definují liberecký městský prostor. My jsme na úpatí Jizerských hor a tu tramvají číslo 3 přejedeme k druhému hřebeni Ještěckému na úpatí Ještědu, abychom tam zítra pokračovali vyprávění příběhu Rudolfa Kaušky a společně s ním vyrazili na další výlet.

0: Výletech s Vltavou tento týden poznáváme krajinu a život horolezce, spisovatele, velkého sportovce Rudolfa Kaušky. Průvodci jsou David Hamr a Michal Bureš a zítra pochopitelně ve stejném čase, to znamená krátce po deváté, pokračujeme.
1: Vltava vám nabízí filmové léto. Jaké novinky si ale pro své posluchače připravila stanice Český rozhlas Jazz, tak to nám za chvíli přijde do studia prozradit dramaturg Petr Vidomus.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: George Coleman vás provází úterní ranní mozaikou s datem 21. července. Bude půl desáté.
1: Mozaika.
2: Jediná jazzová stanice v tuzemském éteru, tak to je Český rozhlas Jazz, nezahálí pochopitelně ani uprostřed prázdnin. Jaké novinky si pro posluchače připravila, to už nám sem do studia dnešního ranního vysílání na Vltavě přišel říct hudební dramaturg jazzu Petr Vidomus. Petře, hezké ráno, dobrý den.
3: Hezký den.
0: Český rozhlas Jazz se letos už po třetí vrací se svou scénou na festival Maraton hudby Brno. V divadle Husa na Provázku představíte počátkem srpna tři kapely. Co jste si pro posluchače připravili?
3: Přesně tak. Tou hlavní osobností letošního festivalu Maraton hudby Brno je kytarista s vietnamskými kořeny Nguyen Le. Je to výrazná osobnost evropské scény, která experimentuje s vietnamskými, indickými, rockovými vlivy a samozřejmě s jazzem. On vlastně v Brně odehraje tři koncerty a ještě povede workshop pro české muzikanty nebo kytaristy. A Nguyen Le bude také hostem vlastně naší scény Českého rozhlasu Jazz v divadle Husa na Provázku. Bude to 7. srpna. Nguyen Le a jeho Streams Quartet bude pochopitelně hlavním lákadlem. Je to kvartet spolu s vibrafonem, takže myslím, že rozhodně bude stát za to. Těmi dalšími kapelami, které vystoupí v rámci té naší scény, potom bude švýcarská zpěvačka, ovšem usazená v Brně, Geraldine Schneider, která představí svůj nejnovější projekt Parley. Jedná se o kvartet s Vítem Křišťanem, Martinem Kociánem a Michalem Vřekoněm, kteří jsou známi z kapely Purple is the Color. No a rozhodně bych rád upozornil taky na velmi mladistvou a energickou olomouckou kapelu Notepacker, které jsem objevil loni. Je to vlastně takové studentské devítičlené uskupení, které propojuje jazz s funkem, rockem a aktuálně vydali nové album.
2: Jaký koncert jste připravili pro pořad Jazz Club, který přinesete na jazzu tuhle sobotu?
3: Tentokrát jsme sáhli do archivů Evropské vysílací unie a odvysíláme jeden z koncertů z francouzského mezinárodního festivalu Kili Jazz. Bude to tentokrát taková velmi komorní sestava trubky a akordeonu, což jsou v tomto případě Arel Besson a Lionel Suarez. Jsou to uznávaní francouzští hudebníci, kteří letos vlastně spojili síly také pro nové album, které obsahuje zejména autorské kompozice, ale také některé covery, jako třeba od Carly Bley, Peta Metiniho nebo Keitha Jarretta. Takže Arel Besson a Lionel Suarez tuto sobotu ve 20 hodin v pořadu Jazz Club.
0: Na vašem webu jste v poslední době přinesli také některé mimořádné rozhovory. Na které z nich byste zvláště upozornil?
3: Ano, některé jsme přinesli a některé ještě tento týden přineseme. Rozhovory s velmi výraznými osobnostmi. Ten jeden, který už teď je na webu, to je rozhovor s trumpetistkou Yas Ahmed. To je britská trumpetistka z kořeny v Bahrajnu. V Česku už vystupovala a především se sem vrací 25. července do Českých Budějovic na jihočeský jazzový festival. V tom rozhovoru Yas Ahmed reflektuje své bahrajnské kořeny, vliv na její současnou tvorbu, propojení s elektronikou a tak podobně. Dále tento týden přineseme velký rozhovor s britským bubeníkem Richardem Spavenem, který je hodně oblíbenou postavou, řekněme, u té mladší generace. Je to zásadní postava současné londýnské scény, která propojuje jazz s hip-hopem a drum and bass. No a Richard Spaven tento týden vydává nové album a při té příležitosti jsme s ním pořídili rozhovor. No a v neposlední řadě také tento týden, koncem týdne, publikujeme rozhovor právě už se zmiňovaným kytaristou Nguyenem Le, který vystoupí na maratonu hudby.
2: Je co poslouchat, je co číst. Český rozhlas Jazz pro nás má spoustu novinek, tak jak nás o tom spravil taky hudební dramaturg Petr Vidomů. Petře, těšíme se opět příště.
3: Já také děkuji za pozvání.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, to byla Karla Píreš, portugalská zpěvačka, která patří k předním představitelkám současného fada.
1: A teď budeme mluvit o jednom unikátním objevu. Desítky let ležel bez povšimnutí v knihovním depozitáři, ale teď se ukázalo, že malý sešitek skrývá zatím neznámou hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Skladatelův rukopis objevili ve francouzské národní knihovně.
0: Nejde ale jen o nové melodie. Sešit s kompozičními cvičeními a skladbami pro flétnu a harfu odhaluje i to, jak Mozart vyučoval a vedl svou studentku.
1: A francouzští experti objev konzultovali také v Moravské zemské knihovně.
2: Právě slyšíme úryvek z Allegra C-dur pro flétnu a harfu z nově nalezeného rukopisu Mozartova, který patří do sbírek francouzské národní knihovny v Paříži.
3: Nahrávku dosud neznámé Mozartovy skladby popisuje muzikoložka z Moravské zemské knihovny Jana Franková. Vznikla po letošním objevu rukopisu v Paříži a pořídilo ji Radio France. Rukopis samotný našel kurátor Antoine Pierre Gua z Národní knihovny Francie.
4: Mluvím jen trošku česky, ale mám rád váš krásný kraj a váš jazyk. A také rád spolupracuji s doktorkou Janou Frankovou z Moravské zemské knihovny.
3: Jak říká nálezce rukopisu pro Český rozhlas, samotný objev byl vlastně dílem náhody.
5: Pracoval jsem na zpřesnění katalogu asi 20 anonymních hudebních rukopisů ze 17. a 18. století, které mě zaujaly.
3: V únoru si jeden z anonymních rukopisů odnesl do kanceláře. Obsahoval dva různé druhy písma a jeden z nich mu připadal povědomí.
5: Vzpomněl jsem si, že jsem před několika týdny prohlížel několik Mozartových rukopisů. Když jsem je porovnal, zjistil jsem, že všechny charakteristické znaky jednoho z rukopisů odpovídají Mozartovu písmu.
3: Podezření pak konzultoval s dalšími odborníky. Ti potvrdili, že jde o sešit z Mozartových lekcí kompozice z roku 1778, kdy skladatel při svém posledním pobytu v Paříži vyučoval mladou šlechtičnu.
5: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart skladbu začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
3: Objev zároveň zachycuje další mezeru v Mozartově životopisu. Rukopis totiž dokládá jeho pedagogickou činnost, vysvětluje Jana Franková.
2: Tato žačka celým jménem Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guin byla ve své době 19 let vynikající harfenistka.
3: Nově objevenému rukopisu vtisklo zvukovou podobu Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Horvátová i svou dnešní úvahu.
1: Sarajevem se valí auta. Jsou všude. A v zimě, kdy se sráží studený vzduch z výfuky, se nad městem vyklene jako pěkně nafouklá oranžová poklička inverze. Ale teď je léto a auta jezdí pod modrým nebem po širokých silnicích, zastavují, troubí, pomalu se šinou mezi obřími novostavbami komerčních center, za kterými se pořád krčí staré rybářské domky, po kraji vypulírovaného starého města, dolů z hor, od pastvin, mezi bílými stélami muslimských hřbitovů, kolem napůl rozestavěných nebo schátralých baráků, z městeček, ve kterých po válce jako nějaká Lego stavebnice vyrostly tisíce bílých minaretů. Sarajevem se valí auta. Na rozpáleném chodníku, ve stínu zaprášených činžáků, naproti tržnici, prázdnému kostelu a domům, odkud se vystěhovali místní Srbové, vysedávají babky a nabízejí sušený heřmánek, mátu, med, zavařeniny, meruňky, fíkovici a dřevnaté řetkvičky. Trnkovýma očima v opálené tváři nás změří a hned odhadnou. Neumíme smlouvat. Potkáváme je všude. Zabalené v několika vrstvách šátků a sukní, nehybné. Stačí jim obrubník, malá zítka, rantl na nábřeží. Posedávají po dvou, třech i pěti. Z kapes sukní vytáhnou opotřebované igelitové pytlíky plné sušených bylin, ohrnou jim kraje, vyskládají pár skleniček s nějakou tou zeleninou a čekají. Naklánějí se jedna k druhé, šeptají, ruce mají hrubé, opálené, zanechte špínu. Jejich muži stojí opodál před otevřenými auty a nabízí místní sýr, mazlavý a žlutý, nebo bělostný slaný a vejce. Je horko. Potkáme je i na sídlišti, jen 300 metrů od kopců, ze kterých před 30 lety srbští ostřelovači mířili na paneláky, které tam vyrostly za olympiády v 84. a pak se do nich nastěhovali sarajevští úředníci. Modrá mešita, zlatá mešita a fasády se stopami střel, pekárna, několik kaváren, trochu vyprahlé trávy a všudy přítomné děti. Sarajevem se valí auta a dojedou až na jeden z kopců, kam se vyšplháme obnovenou lanovkou. Vítr rozhoupává kabinu a žaludky plné vodové albánské zmrzliny. Scházíme korytem olympijské bobové dráhy. Je zarostlá v lese jako partizánský pomník tehdejší slávy, pomalu požíraná časem a nánosem sprejů. Suchý les, protkaný asfaltkami, chladí, beton se pomalu drolí a chátrá, spodní část využívají místní frajeři s velkými hodinkami jako podnikatelský záměr. Koupili boby na kolečkách a jízdy prodávají osmahlým osvaleným Američanům jako atrakci. Co na tom, když se jeden z nich sedře celou ruku, jak v rychlosti naletí na nějakou nerovnost. It's safe, it's absolutely safe. Sarajevem se valí auta, když scházíme pěšinou kolem dalšího četnického stanoviště a pak pár set metrů kozími stezkami. Vzduch na malém fotbalovém hřišti stojí, u laviček leží kolečka rozbitého skejtu, je popolední, ale a chce chytat. Šílí a skáče za míčem, ze všech leje pot, je horko, chce být brankář a chce si vzít ta kolečka, schovat si je na památku toho vedra a Sarajeva, na památku světového turné, který se hraje v těchto dnech. Sarajevem se valí auta a všude, kam se podíváš, jsou zbytky války. Byla druhá světová tak viditelná, i když my jsme byli malí? Musela být. Eden s bílým knírem, malíř a umělec, když se ředitel olympijského muzea na nás mává spod slunečníků, na hlavě světlou čapku. Co myslíš, Edine, jak se stojí Bosna dnes? Směje se, jako bychom se ptali na něco naprosto absurdního. Když jsem byl malej, nesnášel jsem Tita, ale teď se mi zdá, že to dělal nejlíp ze všech. Bosenská politika neexistuje, říká Edin. Paměť Sarajeva i tu svou osobní vkládá do černých zasklených krabiček, nápisy, kousky dek, hračky, úlomky dřeva, fotografie, své vlastní malby, nalezené a znovu objevené věci. V Bosně není nic jisté, jen to, že se tu pořád nikdo s nikým nedokáže dohodnout. Po nábřeží se valí auta a most, kde střelili císařského synovce Ferdinanda, je tak malý. Celé to město, které nikdo neustále touží dobít, je jako na dlani. Sevřené kopci, sevřené minulostí, sevřené náboženskými sváry. A v něm zbytek těch, kteří neutekli do celého světa, kteří zůstali tak jako Edin, a kteří dnes slaví první gól světového poháru. Bosna hřímá a slaví, Edine. Dnes ji propojuje fotbal, tak jako tenkrát olympiáda. Třeba vás čekají lepší.

0: lepší časy.
1: Slyšeli jsme úvahu, kterou pro nás napsala publicistka a nakladatelka Tereza Horvátová.
2: A na Vltavě se opět vracíme k hudbě. Poslechneme si sonátu Dominika Scarlattiho.

0: Domenico Scarlatti. Jeho sonátu pro klavír C-moll nám zahrál Miroslav Sekera.
1: Roman Šantora, skautský historik, publicista, editor a taky vedoucí skautského archivu a mimochodem i letošní držitel ceny Muriel za přínos českému komiksu, bude hostem dnešní vizitky. Porota ocenila jeho dlouhodobé úsilí o obnovení legendárního časopisu Rychlé šípy. A nejenom o tom bude za pár minut tady na Vltavě Roman Šantora mluvit.
0: A to je od nás z ranní mozaiky pro dnešek vše. Jsme rádi, že den trávíte ve společnosti Vltavě a věříme, že tak budete činit i nadále a že si opět zítra v 6 hodin ráno naladíte ranní mozaiku. Hezký den vám ze studia přeji Dagmar Kopečková
1: a Nadežda Hávová.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Odbory pražského letiště Václava Havla i tamních handlingových společností vstupují do stávkové pohotovosti. Informaci České televize Českému rozhlasu potvrdil předseda odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Zaměstnanci nesouhlasí s výběrem nového generálního ředitele letiště. Tím se má stát bývalý šéf ČSA Radomír Lašák. Podle odborářů je Lašák spojený s úpadkem českých aerolinií a obávají se proto o budoucnost pražského letiště. Pomajbík zároveň řekl, že by odbory dnes měly jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Její rezort ruzyňské letiště vlastní. Vyjádření Radomíra Lašáka zjišťujeme. Veterináři prověřují další podezření na výskyt račího moru na Chrudimsku. Hromadný úhyn zaznamenali v rybníku v obci Vbranov. Příčinu ještě musí potvrdit laboratorní testy. Na konci června už se nákaza jednou potvrdila 10 kilometrů od Vranova. Mor napadá nervovou soustavu raků a je vysoce invazivní. Není ale přenosný na člověka a ani neohrožuje ostatní živočichy. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Írán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla íránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Íránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Írán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Archeologové z Muzea a Galerie Orlických hor objevili v Opočně pozůstatky středověkého opevnění města. Stavební práce při rekonstrukci průchodu Strčkova náměstí do Hradební ulice zasáhly jen 60 cm pod zem, ale i to stačilo na odkrytí části mohutné kamenné zdi, která byla pravděpodobně součástí městských hradeb. Ty jsou v písemných pramenech doložené už v roce 1361. A počasí dnes bude polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo a místy se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na severu a severovýchodě území. Večer bude potom ubývat oblačnost i srážky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25, v tisíci metrech na horách kolem 14. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz a na programu je teď repríza vizitky.

0: Vizitka.
1: Rodiče stále říkají, že děti rychlé šípy baví a pořád jim funguje jejich dobrodružství. Zásadní proměnou je obrovská nabídka věcí, které mají děti k dispozici a po čem mohou sáhnout. Je proto potřeba, aby jim rychlé šípy přinosil rodič nebo prarodič a třeba jim je také přečetl. Mohou sloužit jako mezigenerační dialog, říká Roman Čantora, skautskou přezdívkou zvaný Bobo, správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí, kterého Ondřej Cihlář vítá v dnešní vizitce. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Roman Čantora společně se skautskou nadací Jaroslava Foglara jsou čerstvými držiteli ceny Muriel za přínos českému komiksu. Porota ocenila dlouhodobé úsilí o obnovení legendárního časopisu Rychlé šípy a oživení seriálu pro nové generace čtenářů. No a my si teď pojďme říci, protože kromě toho byly také oceněny projekty výstavní, autorské, vydavatelské, popularizační či jiné. Pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel a vaše, tedy teď myslím nadační činnost, která šíří dál povědomí a slávu komiksu Rychlé šípy, pokračuje v celé řadě různých vrstev. Tak pojďme si říct, za co si myslíš, že cena Muriel především vám byla udělena. Protože určitě to nebyla za to, že vydáváte komiksy, které jsou 80 let staré.
2: Ne, tak to asi ne. Ale myslím, že je to ta snaha ty rychlé šípy nějak oživit pro ten dnešní svět a dostat je k té současné generaci, která, jak jsi říkal na začátku, je vlastně přehlcená množstvím podnětů a filmů, komiksů a všeho. A my si myslíme, že ty rychlé šípy, máme tu odezvu od dětí, jako pořád fungují, takže byl to třeba na podzim televizní seriál pro děti Rychlé šípy animovaný, kdy se podařilo ty Rychlé šípy po těch 80, víc než 80 letech dostat vlastně na plátno.
1: No konečně dostat, to je taky div, že opravdu po takové dlouhé době
2: se to
1: konečně podařilo, což je jako neuvěřitelná věc. Mimochodem skočím ti do toho, ještě do té odpovědi na předchozí otázku, proč si myslíš, že to trvalo tak neuvěřitelně dlouho?
2: Tak určitě v tom tu velkou roli sehrály zákazy. To, že ten Foglarovo dílo bylo vlastně z těch 80 let skoro polovinu času jako zakázané, nemohlo vycházet. A pak samozřejmě myslím si, že i to bylo hledání cesty, jak vlastně ty rychlé šípy zpracovat, ten komiks, tak ta cesta animace, kterou Česká televize zvolila, si myslím, že byla jako velmi dobrá, že většinou ty pokusy, které byly z herci a podobně, takže to nevyznělo úplně ideálně.
1: Myslím si, že to bylo velmi šťastné. Já bych to rád doporučil posluchačům, kteří tento vlastně seriál komiksový neviděli, tak je možné to dále sledovat v e-vysílání. To znamená, že jako určitě dostatečně dlouhou dobu je možné to ještě teďka mimo to lineární vysílání odsledovat. Kolik to bylo dílů vlastně?
2: Bylo to 7 dílů. S tím, že ale už teďka se připravuje druhá série.
1: Dalších sedmi,
2: no.
1: No, tak to je skvělé, no tak to máte před sebou kus práce, protože těch dílů je kolik vlastně těch papírových, klasických jednostránkových?
2: Přes 300, ale ten, třeba ta první série seriálu byla vycházela asi ze 48 komiksových příběhů, protože samozřejmě muselo se to nějak pospojovat a dát dohromady, protože ta jedna stránka vyjde třeba na minutu, dvě vysílání. Takže pokud ten seriál má 12-13 minut, tak se to muselo vymyslet tak, jak spojit ty díly dohromady. Což myslím, že se scénáristovi dramaturgům jako povedlo velmi dobře.
1: Tak to je skvělé. No nicméně pojďme k odpovědi na tu otázku předchozí. Co všechno vlastně máte rozprostřeno v rámci té snahy právě přitáhnout k rychlým šípům a jejich příběhům současnou generaci, vlastně kluky a holky, který jsou, jak jsi zmínil v jiném rozhovoru, ze kterého jsme citovali na naší sesterské stanici na Radiožurnálu, jsou přehlceni celou řadou všech různých podnětů, ať už jsou to prostě komiksy ke čtení, anebo v televizi, nebo na různých platformách a nejen tím.
2: Tak my víme, a ten seriál tomu určitě pomohl, že ty děti ty rychlé šípy baví a že je to něco, co i dneska funguje. V jiném věku, než to bylo dřív, ale v menším věku, v nižším věku, ale funguje to, když mluvíme o komiksu. Takže my se snažíme připravovat i různá prequely, sequely komiksových rychlých šípů. Mimo jiné na Muriel byl nominovaný jeden komiks rychlošípácký, který vlastně pracoval s tím, že Jaroslav Foglar v některých těch komiksech používal sny Rychlonožkovi.
1: Ano.
2: Tak tady v tom komiksu vymyslel Martin Šinkovský a nakreslil Ticho takový výborný komiks o tom, jak rychle šipy bojují s bratrstvem kočičí pracky v RAF za druhé světové války. A myslím, že ten komiks jako je velmi povedený a snažíme se přicházet právě s různými novými druhy komiksu. Postupně pracujeme i na nových rychlých šípech, které by měly nějakým způsobem navázat na ty Foglarovy. Kreslí je Jiří Grus a píše Jean Baban na základě jenom názvů, které se zachovaly u Jaroslava Foglara.
1: Uh-huh.
2: Takže on tam třeba měl název Rychlé šípy letí poprvé letadlem.
1: Jo, jo, jo.
2: A takže z toho bude nový úplně asi 7-8 stránkový příběh, ale snažíme se už dneska jít jinou cestou, než jel Jaroslav Foglar. To znamená, on třeba držel ten klasický komiksový kánon tehdejší doby 12 okýnek na stránku.
1: Tedy pravidelná mřížka, 3x4.
2: Přesně, a to jsme se rozhodli, že třeba zrušíme a že budeme samozřejmě tím současným komiksovým vyprávěním, aby ten příběh pro toho čtenáře byl ještě jako atraktivnější vizuálně a roztáhneme tím pádem třeba to, co Foglar dostal na 2 stránky, tak můžeme roztáhnout třeba na 5 a dát tam větší prostor právě třeba ilustrátorovi.
1: Což je skvělé, mně na tom připadá perfektní to, že vlastně tím pádem to dílo Jaroslava Foglara Rychlých šípů, tedy v té komiksové podobě, není uzavřeno a že vlastně vy jste se rozhodli, že vlastně dále budete rozšiřovat vlastně jejich příběhy, příhody a dobrodružství. Ostatně nedávno, no i když on už je to nějaký pátek, vyšla poměrně tlustá kniha komiksová nová neuvěřitelná dobrodružství Rychlých šípů, kde právě už jako jsou ty náznaky všech těch myšlenek, o kterých ty tady hovoříš, a sice, že tam je celá řada komiksových příběhů právě Rychlých šípů, které pokračují potom uzavřeném Foglarově díle, nebo dokonce vyšel úplně autonomní vlastně komiks o Červenáčkovi, který nevyšel pravděpodobně ve spolupráci s vaší nadací, nejsem si tím jistý.
2: Jako vyšel, ale bylo to autorské dílo a nápad Pavla Čecha, který vymyslel jako vlastně velmi jednoduchou základní historku toho, že toho života Červenáčka, který vlastně hledá v tom životě už něco jiného, než jenom ty rychlé šípy. A je to skvělá knížka, která se povedla, takže vlastně...
1: No je to hrozně dojemné, já jsem z toho byl úplně opravdu jako pohnutý, protože tam vlastně se dostal autor tohoto příběhu vlastně na takovou tu hranu, kdy už rychlé šípy odrůstají a začínají si hledat každý po svém vlastně trochu jiné aktivity, už ty rychlé šípy tak trošku jako z jejich života vlastně v té klubařské činnosti trošku odcházejí a ten Červenáček je vlastně nějakým tím posledním mohikánem, který ještě má pocit, že by s těmi rychlými šípy se mělo něco dělat dál, ale ani on už čas nezastaví. A vlastně je tam nádherná metafora, kdy mu maminka už šije dlouhé kalhoty, což je znak toho dospívání, protože přece rychlé šípy už vlastně od prvních slunečních dní jarní vždycky chodili v kraťasech a v tom se právě oni lišili od těch paďourů, od těch kluků, kteří zkrátka jako byli do jisté míry neotužilí. Takže v tomhletom ohledu to je skvělé. No a kdy vyjde nová komiksová kniha? Nebo bude vycházet v těch komiksových sešitech, tak jak je to také, řekněme, typické?
2: Tak bude taky vycházet v těch sešitech. Některé věci vyjdou už třeba příští rok, snad, doufejme. Ale mělo by to vyjít v roce 2028, kdy vlastně budeme slavit už 90 let Rychlých šípů.
1: Což je neuvěřitelné,
2: ale vznikají i jako komiksy jiného druhu, které nějak navazují dál. Příští rok vyjde třeba komiks Stanislava Setínského, ilustrátora, a Davida Žáka jako scénáristy, což je velmi zajímavý příběh, který stojí na skutečnosti, a to je to, že jeden chlapec, který odcházel do Terezína za druhé světové války, tak si sebou vzal záhadu hlavolamu.
1: jako knihu, jako román.
2: Jako román. Vzal si ji tam opravdu sebou, popisuje to, pak přežil tu druhou světovou válku a popisuje to pak ve vzpomínkách. My vlastně jsme na tom vystavili příběh, jak ti kluci si hrají v uvozovkách v tom Terezíně na ty kluby čtenářské, což je zase pravda, ty čtenářské kluby tam opravdu byly. A vydávají časopis a další věci. A vlastně ten komiksový příběh ukazuje, jaká byla doba v tom Terezíně, jak to bylo a samozřejmě, jak se tam prolínala ta válka. Takže zase je to úplně jiný typ příběhu. Takže se snažíme hledat různé možnosti, jak ty rychle špy nasvítit z různých stran.
1: Říká Roman Čantora, který je správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí. My si teď pustíme první píseň, kterou ty si vybral do vizitky s tebou, a sice Když se o tebe pokouší ďábel Romana Holého. Tak to by mě zajímalo, kde se tady v souvislosti s Rychlými šípy a s vaší nadací vzal takový titul.
2: Já jsem pro to dnešní vysílání vybral písně, které se týkají nějakým způsobem světa Jaroslava Foglara, ale nejsou známé, většinou je spojujeme s takovými folkaři a tak. A tohle budou úplně jiné žánry. A Roman Holý tuto písničku, ve které zpívá, že i o Jaroslavu Foglarovi v ní, tak krátce, tak vlastně je to píseň, která myslím, že velmi dobře ukazuje, proč třeba se lidé vrací k Foglarovkám, i když jsou starší. A to je přesně to, že když mám nějaký splín, špatnou náladu a něco, tak hledám knihu, která mě potěší, která mě odvede z toho světa. A ty Foglarovky jsou vlastně takovým příběhem, kterým se vracím do dětství a pořád nějakým způsobem si čerpám energii, i když už nejsem ten chlapec s krátkými kalhoty třeba. Ale už jsem dospělý, takže myslím, že tohle Roman Holý vystihl velmi dobře.
1: Říká Roman Čantora, náš dnešní host, na kterého samozřejmě můžete nám poslat jakýkoliv váš dotaz. Ten e-mail, kam je směřujte tyto dotazy, je vizitka@rozhlas.cz.

0: No a my pokračujeme v rozhovoru s Romanem Šantorou, podle skautské přezdívky s takzvaným Bobem, nebo s Bobo, to nevím, to, tam jsem opravdu v koncích, jak toto skloňovat, každopádně se správcem archivu skautské nadace. No a my jsme se tady bavili právě o tom, jakým způsobem a jaký význam měl například román Záhada hlavolamu, který si vzal tady tedy nuceně přestěhovaný chlapec do terezínského geta za protektorátu, a jakým způsobem je tam také motivoval a inspiroval k tomu, aby si tam s klukama hráli a zakládali také terezínské čtenářské foglarovské kluby. Nicméně není to pouze komiks a jejich oživování, ať už v tom, že vydáváte vlastně trošku redesignované a trošku vlastně jako vyčištěné ty komiksy původní, které ilustrovali samozřejmě nejznámější ilustrátoři Fischer a Čermák, ale také ty nové, o tom jsme už hovořili v předchozím vstupu, ale kromě toho vy rozšiřujete vlastně tu nabídku nadšenců a ideálně těch teď už nejmladších o rychlé šípy, o celou řadu dalších věcí. Co to je? Jsou to mimo jiné, jsou to také deskové hry?
1: Snažíme se přinést ten svět rychlých šípů jiným způsobem ještě než klasická kniha, komiks a tak, filmové zpracování, takže jsou to hry, vyšlo už několik her různých karetních a podobně, ale ta největší věc, na které vlastně jsme pracovali asi 5 let, tak je, nebo především na ní pracoval Vláďa Chvátil, nejznámější asi český vývojář deskových her, který se proslavil po celém světě a ty deskovky prodává a vlastně vytvořil deskovou hru podle románu Stínadla se bouří, která je, není určená dětem malým, ale je určená tak od 12 let věku. Je to náročná deskovka, u které můžete strávit 10 hodin a pořád něco hrát. A to, co nám na ní přijde jako úžasné, že vlastně dostává poprvé dílo Jaroslava Foglara do světa. Velmi významně. Protože je to veliká krabicová desková hra, která už vyšla v Americe, v Itálii, v Německu, měla by být třeba v Koreji a v dalších zemích světa. Takže je velmi jako zajímavé, že ten příběh najednou, protože je hodně postavená na té legendě a součástí toho je vlastně dlouhá knížka scénářů, která vysvětluje těm zahraničním hráčům, co to znamená. Vláďa Chvátil třeba na veletrzích v Americe to hrál s těmi různými lidmi, kteří knihu neznají, ale moc se jim ten příběh líbil. Takže možná, že dojde k tomu a my bychom velmi rádi, protože zároveň pracujeme na novém komiksovém zpracování Záhady hlavolamu Stínadla se bouří, které by mělo vyjít buď příští nebo po příští rok. Tak bychom rádi, kdyby se nám povedlo tyhle komiksy dostat i do zahraničí, aby zároveň vlastně provázeli tu deskovou hru a mohli se s tím seznámit i lidé. Ale snažíme se i přinést třeba počítačovou hru českou televizí zrovna teďka na Velikonoce, zase pro menší, je nachystaná taková počítačová hra nová, která je hledání velikonočního pokladu s rychlými šípy a hledat prostě ty další cesty, jakékoliv, které ty děti od dneska osloví.
0: Jaké vlastně ty žánry právě tady toho rozšiřujícího se, těch rozšiřujících možností, kam přivést vlastně rychlé šípy současné generace dětí, kluků i holek. Vlastně jak to vybíráte, protože samozřejmě jeden z důležitých úkolů bylo rychlých šípů motivovat je vlastně nějaké aktivizaci k tomu, aby šli ven, aby vlastně trávili svůj život smysluplně. To byl zkrátka problém, který trápí každá generace, nebo každou generaci a každé rodiče, aby měli pocit, že ty jejich děti v měnících se kulisách dětství dané generace, aby prostě trávili ten čas smysluplně. Pokud hovoříš o tom, že jste vytvořili také počítačovou hru, tak není to už možná trochu, jako trochu proti tomu původnímu smyslu, aby vlastně tady tyto příhody inspirovaly kluky a holky k tomu, aby možná dokonce odložili mobilní telefon s hrami nebo nějakého herní konzole a šli takzvaně do terénu?
1: My se snažíme, aby právě i když to chystáme třeba teďka s Českou televizí s Déčkem, aby to byly věci, které kromě toho, že si je někde zahrajou v počítači, jsme aktivizovali ty děti k tomu, aby je ta hra motivovala jít ven. A tam třeba jsou právě věci, že to mají různé úkoly, které můžou zažít venku. Mají tam třeba pak pokladovou hru, kterou si můžou vlastně stáhnout a venku si ji zahrát a udělat. A je to důležitý aspekt, protože k tomu se neustále vracíme nějakým způsobem a je teď jedno, jestli si čtu ten komiks nebo hraju tu hru, tak vlastně, aby mě to přivedlo k tomu dělat něco, o něco se snažit a být třeba s kamarády a nějakým způsobem zažít třeba přírodu, zažít nějaké dobrodružství, protože to je pořád, je v tom jako velká síla. Tady je zajímavá jedna věc, jak se mění vlastně ten pohled na ty rychlé šípy, protože to máme od různých dětí zprávu, co je dneska na těch rychlých šípích nejvíc fascinuje. Mm-hmm. A to je to, že tam nejsou rodiče.
0: Ano, ano, to je pravda, jo. Vlastně ten svět dospělých je tam úplně minimální.
1: Přesně.
0: Často
1: přesně.
0: Se tam dostává v rolích jako ti dospělí v rolích spíše takových padouchů, ale rozhodně tam nejsou tedy rodiče, se kterými ty děti tráví čas, to je pravda. To je zajímavá věc, takže to je na tom atraktivní.
1: A oni dneska vlastně ten čas sami, bez rodičů, tráví velmi málo. V Americe se dělal asi před rokem velký výzkum mezi teenagery, třeba 12-13 let, a ptali se jich, po čem nejvíc touží. A naprosto s přehledem to vyhrálo dělat něco s kamarády bez rodičů. Mm-hmm. Jo? Protože dneska vlastně ty rodiče...
0: Rodiče se musí smířit prostě s touhletou situací.
1: Jo. Takže v tom je najednou atraktivita, která tehdy nebyla, tak získávají ty rychlé šípy zase atraktivitu jinou formou.
0: Máme tady, když už jsi hovořil tady a zmínili jsme zase ty komiksové příběhy převedené do těch televizních komiksů, tak tady se nás posluchačka Kačka ptá, ráda bych se zeptala, který díl seriálu Rychlé šípy na Dčku se ti nejvíce líbil a proč? Dotaz na Bobo.
1: Tak mně se nejvíc líbil příběh, kdy rychle šipy zachraňovali tuláka v jeskyni. Mm-hmm. Přišel mi takový nejdynamičtější, nejdobrodružnější a zároveň v něm samozřejmě nebo to je skoro ve všech těch dílech, je ta podstatná věc, že rychlé šipy pomáhají nikomu v nesnází.
0: Což byl třeba Tonda Pírko?
1: Přesně, třeba Tonda Pírko. Tady je to ten tulák v jeskyni a zároveň je tam ale to dobrodružství, rychlé šipy se někam vydají. Taky je to hezké v tom, že my je trošku vnímáme jako dokonalé. Tady ten příběh zase ukazuje, že tak dokonalí nebyli, protože podcenili to, že potok se rozvodní, uvězní je v jeskyni, ale stejně si s tím dokázali poradit, vyřešit ten problém a ještě zachránit tuláka. Takže za mě tenhle díl.
0: No, další zajímavá věc je ta, kterou jsem se dozvěděl teď o víkendu úplně náhodou, když jsem se setkal se svým kolegou režisérem Tomasem Legierským, který v plzeňském divadle Alfa zrežíroval skvělé představení pro děti a mládež o Batličkovi.
1: A já na něm v sobotu byl.
0: Skvělé. A tam prý se oni dozvěděli při studiu vlastně těch Batličkových příhod a neuvěřitelných dobrodružství, že on snad údajně do redakce Jaroslavu Foglarovi přitáhl to legendární vlastně oslovení Plantážníci. A možná snad i dokonce Ježek v kleci. Tak by mě zajímalo, co ty si o tom myslíš, o těchto těch spekulacích.
1: Tak to oslovení Plantážníci si nemyslím, že je úplně pravda, a to z jednoho důvodu, protože možná Plantážníci, ale Plantážník byl ředitel Melantrichu Šalda. Mm-hmm. Byla to jeho tajná přezdívka, která se o něm vyprávěla Velký Plantážník, protože on byl pověstný tím, že velmi rozšiřoval to impérium té melantrichské tiskárny a vydavatelství nových časopisů a tak. Takže on měl v Melantrichu tuhle přezdívku. A ta návaznost tam byla. To, že Otokar Batlička měl Plantážníky, tak to ano, takže možná se to nějakým způsobem propojilo. Jak to bylo s tím Ježkem v kleci, zase těžko říct. Je pravda, že Otokar Batlička byl jako autorem povídky, která vlastně je úplně z jiného rangu než Hlavolám.
0: Ano.
1: Ale vlastně pracuje s tím Ježkem v kleci. Jestli se Jaroslav Foglar tím inspiroval nebo ne, tak to nevíme.
0: A odkud vlastně pochází ten Hlavolám Ježek v kleci? Byl to nějaký známý Hlavolám v té době, v těch 30. letech, kdy rychlé šípy vznikaly, prostě který se dal koupit někde, řekněme, na nějakých jarmarcích, na nějakých poutích, nebo byl úplně z jiné zeměpisné šířky?
1: Byl z Ameriky už z 19. století, ale vypadal jinak, než ho nakreslil Jan Fischer. Byla to taková hvězdice, která se vyndavala z takové, ano, jakoby klece, ale říkám, vizuálně to vypadalo úplně jinak. Že by se běžně dal koupit v Čechách, tak to ne, ale že v Čechách byl, tak to je jisté. To znamená, Jaroslav Foglar se tím teoreticky mohl potkat, opět to nevíme, nemáme proto žádnou jistotu, ale jisté je, že je pravděpodobné, že kdyby Jaroslav Foglar tomu nedal ten název, nedal ten skvělý příběh, a tak by dneska o tom hlavolamu téměř nikdo nevěděl, byl by to jeden z mnoha stovek hlavolamů, které existují. Ale samozřejmě tím, že tomu dal tu legendu, tak je to asi nejznámější český hlavolam, který existuje.
0: Který se také vyrábí v celé řadě různých podob.
1: Je to tak.
0: My máme před sebou další píseň, kterou si vybral, a sice Příběh Jana Tleskače, což se nám právě s tématem Ježka v kleci velmi pojí, protože v něm uvnitř měl být ukrytý na hedvábném papíře prostě plán létajícího kola, který když ho rychlé šípy z té klece dostali, tak už byl zničený a bohužel tento vynález nikdy nespatřil světlo světa a nedal se vyrobit, protože geniální konstruktor Jan Tleskač bohužel tragicky zahynul. Ale máme před sebou píseň kapely Tleskač. Tak to je tedy píseň, kterou ty si rád pouštíš?
1: Je to úplně zase jiný žánr, je to ska, takže které mám rád, a je to vlastně píseň od kapely, která se jmenuje Tleskač, dneska už neexistující plzeňské kapely, ale myslím si, že velmi pěkně zase úplně jinak stvárňují tu legendu. Mně se na těchto právě jiných písní líbí, že my máme toho Jaroslava Foglara zařazeného za takového přírodního muže, což asi do jisté míry byl, ale je vidět, že ta jeho tvorba třeba ovlivňuje úplně různé třeba hudební žánry, které bychom si s tím na první pohled nespojili.
0: Ještě než zazní zmíněná píseň, tak připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Roman Čantora, správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí, je hostem dnešní vizitky, kterou uvádí Ondřej Cihlář. A my se dostaneme taky samozřejmě od těch, řekněme, nových formátů s rychlými šípy a od nových příběhů také k tomu dalšímu, co vydáváte, protože vy jste také vydali několik dílů jeho deníků, vlastně výběru. A k tomu nám skvěle pasuje dotaz naší posluchačky Věry Bosákové, která se ptá: dobrý den, Foglar měl deníky, z nich ale bylo zveřejněno jenom něco. Nemůže to vést ke spekulacím, že tam bylo něco nepěkného? Tak čeho jste se dočetli v jeho denících a co s těmito spekulacemi, zdali tam nebylo něco takzvaně škodlivého? Neboli nepěkného, pokud přesně cituji naši posluchačku.
1: Ne. Já myslím, že my jsme z těch deníků, které zatím vyšly, což jsou deníky do roku 1941, tak vyřadili vlastně pouze věci takového intimního charakteru, které si myslíme, že by Jaroslav Foglar nechtěl, aby prostě v těch deníkách byly, ale nebylo to nic nepěkného. Mm-hmm. Byly to jako opravdu soukromé ryze, soukromé intimní věci a bylo jich prostě na dvě stránky, kdyby jsme
0: možná
1: to
0: teď jste
1: vzali.
0: Tímhle tím slovem intimní ještě probudil větší zvědavost našich posluchačů a posluchaček, tak aha, jenom pojďme si to trochu jenom tak jako uvést, o co šlo.
1: No, byly to věci, které se týkaly toho, jak prožíval některé hluboce osobní záležitosti. Asi víc bych to nespecifikoval, ale byly to, říkám tím, že to byly soukromé věci, to znamená, není tam nic, že by se ukázalo, že Jaroslav Foglar byl špatný nebo něco takového, to vůbec, ale prostě jsme si říkali, že z hlediska ochrany nějakého soukromí toho člověka je tohle věc, která by neměla být zveřejněna, což jsme si říkali s Honzou Šulcem, který byl editorem toho celého díla, ale opravdu šlo o, jako vlastně ty Foglarovy deníky jsou takové řádky, jo, takže 102-103 stránky těch řádek. Jinak jsme tam vlastně to nechali všechno, i když je pravda, že mnoho těch věcí je opravdu taková, takové ty běžné věci, jdu na nákup, koupím tohle a zároveň jsem vymyslel nový příběh rychlých šípů. Takže musí si z toho člověk vybírat to, co je zajímavé v těch deníkách a to, co nějakým způsobem člověka zaujme. Určitě se mu tam ale otvírá nějaký plastický obraz toho Foglara. Samozřejmě jednostranný, protože on těm deníkům spíš svěřuje své trampoty, než jako radosti. I když my víme, že byl velmi veselý člověk, vtipný a tak, ale kdyby si přečet člověk jenom ty deníky a nic neho o něm nevěděl, tak by si řekl, že to byl trošku takový morous, který trpěl špatnými náladami, ale pro něj to podle mě byl, je taková, jako, dalo by se říct, psychoterapeutická věc, protože to psaní pro něj bylo zásadní a tohle mu pomáhal.
0: V souvislosti s různými oddíly mládeže a tak dál, tak se také skloňuje občas nějaké riziko nějakých, řekněme, jako intimních vztahů mezi vedoucími a dětmi. U Foglara se za celou tu dobu neobjevila žádné takovéhle obvinění. Nicméně stejně on tam vydržel vlastně celý život, vlastně od toho jinožského věku až po opravdu jako letitého starce. Rozklíčoval ty si trochu ten jeho vztah, který tedy vlastně žádné takové pikantní historky nenabízí, ale i třeba právě při čtení těch deníků i třeba částí, které jste nezveřejnili?
1: Tak určitě víme, že Jaroslav Foglar byl orientovaný na ženy, takže což je třeba něco právě z těch deníků, co jsme nezveřejňovali. Takže
0: tam je známá jeho vlastně téměř jako uskutečněná svatba, které nakonec nedošlo, tak to možná bylo jedno z těch témat, které jste nakonec vyřadili.
1: Je tam zachováno množství věcí, kdy měl rande s děvčaty a tak dál. Protože o tom se spekuluje, říká si, je tam určitě spoustu důvodů, proč on se neoženil. Tím významným důvodem byla jeho maminka, která na ní byla významně fixovaná, on na ní, a ani mu nepřála, vlastně si ho chtěla nechat pro sebe, nepřála mu ty vztahy s těmi děvčaty. Známá historka, jak když on si našel nějaké děvče v Plzni, tak ona za ní jela a říkala, že není vhodná pro jeho syna. Takže tohle nebylo dobře, ale já vlastně, když jsem o tom jako hodně přemýšlel právě nad těmi deníky a dalšími věcmi, tak si myslím, že ten nejdůležitější důvod byl vlastně jinde. A byla to podvědomá věc, že on se bál, že dospěje tím. Jo. Že on věděl podvědomně, že jestli chce psát a dělat tyhle věci pro ty kluky a být vlastně takhle úspěšný, tak nesmí dospět, protože jinak by se dostal do té pozice, že nedokáže psát a vůbec dělat ty věci tak, aby ty kluci z toho byli nadšený. A myslím, že on to podvědomně cítil, je to takový ten Peter Pan, který nechce dospět. A podle mého...
0: Stejný motiv se ostatně objevil i ve filmu Plechový bubínek například.
1: Jo, jo. A podle mého on opravdu cítil, proto třeba tam je vidět, že má ty rande s děvčaty, ale pak vlastně z toho sám utíká. Mm-hmm. Jo? Nejenom ta maminka, ale on sám z toho vlastně utíká. A myslím si, že to byla tato podvědomá snaha zůstat tím klukem, který by dál mohl dělat to, co dělá, protože se bál, že vlastně... o tu schopnost tím dospěním vlastně přijde.
0: Hmm. Ty sám si napsal titul Jaroslav Foglar, který vyšel v roce 2025. Je to tedy jiný pohled na Jaroslava Foglara než ty jeho předchozí různé deníky takové ty jeho vlastně zápisky a celé řady dalších prací o něm. Jak vlastně ten jeho příběh je vlastně znám? Není to už osobnost, která je jako až příliš vlastně propraná?
1: No, já myslím, že vyšly určitě knížky, které se na ten jeho svět dívají z různých pohledů. Ale myslím si, že nám tady doteď chybí a ta pořád není nějaké komplexní dílo o tom jeho životě, jaký byl. A hlavně je to věc, vlastně, proč byl tak úspěšný. To je jako strašně těžká záležitost najít ten klíč, co stálo za tím úspěchem Jaroslava Foglara, že vlastně dokázal ovlivnit miliony dětí. A proč se mu to dařilo? Protože dneska bychom řekli, že byl influencer, obrovsky úspěšný, s obrovským dosahem, který dokázal ty děti nadchnout pro dobro, pomáct, aby pomáhali v nesnázích, aby pomáhali druhým, byli aktivní, to, o čem jsme mluvili tady. Ale čím to bylo? On nebyl spisovatel ve smyslu, že byl uměl geniálně psát. To vůbec, ty jeho knížky jsou vlastně jednoduchý, není na nich nic složitýho. Ale jak je možný, že když ten kluk a holka třeba si přečetli 10 řádek z jeho knihy, tak to zděšení, který zažívali třeba, když se potkali s dvouhlavcem nebo něco, tak v nich zůstává celý život. Nebo to, když sledovali úplněk, který někde v hočích od bobří řeky zpívají píseň úplňku, tak to je pocit, který zažívali celý život. A čím to je? Jak to, že on to dokázal napsat a nikdo jiný takhle ne ten to dokázal?
0: Romane, na co jsi přišel?
1: Že nevím. Nevím. Je to prostě, byla to nějaká jeho intuitivní schopnost, to myslím je důležitá věc, že on byl velice hluboce nadán nějakou hlubokou intuicí a zároveň jeho právě napojení na dětství, které nikdy vlastně se nepřetnulo a dokázal psát takovým způsobem, jako kdyby zůstával pořád klukem, ale zároveň to uměl napsat, jako by byl dospělý. Nebyla to velká literatura, ty děti ani nechtějí, že jo, ani by nezvládli takhle číst, ale byla to literatura, která nějak rezonovala tím srdcem. Pavel Hošek ve své knize Evangelium Jaroslava Foglara říká, že to byla hluboká spirituální zkušenost, kterou by Jaroslav Foglar určitě odmítl takhle, protože
0: tu formulaci,
1: protože tomu takhle jako nerozuměl, on nebyl žádný intelektuál, ale nějaké sáhnutí někam hluboko tam určitě bylo.
0: No, v současné době je tady série vlastně, řekněme, takových současnějších dobrodružství pro kluky a pro holky, která se jmenuje Prašina, také velmi populární. Cítíš ty tam nějaké vlastně vazby právě, nebo možná třeba inspirace Foglarovým dílem?
1: Tak určitě je ta inspirace na nějakou čtvrť, která je vlastně tajuplná, plná domků, domů a všechno, tak tam 100% je. To i autor sám říkal, že ta inspirace tam odtud je.
0: Tam jaká asi stínadelská inspirace
1: ano,
0: může být.
1: Ano, tady té čtvrti a toho tajemného místa. On tam geniálně jako vlastně vymyslel ten způsob, že tam nefunguje ta elektřina. To znamená, že se mohl zbavit těch mobilních telefonů a těchto věcí, které je těžké do té knihy dostat. Ale zároveň on nechtěl psát výchovný román, to sám říkal. chtěl psát dobrodružství a zároveň pracoval s nějakým fantasknem, což Jaroslav Foglar vždycky odmítal. A myslím, že ta jeho genialita mimo jiné byla v tom, že přinesl příběhy, které dokázali prožít kluci a holky vedle u rybníka. Nebo to je právě vidět třeba na těch Stínadlech, kdy okamžitě, když vyšel další díl třeba v časopisu Mladý hlasatel, kde vycházela Záhada hlavou na pokračování, tak ty kluci okamžitě psali, my jsme viděli Rychlé šipy u nás v Českém Brodě, my jsme je viděli v Táboře, my jsme šli hledat a zažívali to dobrodružství. Což ve chvíli, kdy člověk, teď to přeženu, velmi často ve fantasy literatuře má lítat a dělat nějaké věci, které reálně zažít nemůže, tak tohle věc nejde udělat. Ale ta jeho schopnost vlastně psát, jako by se to dělo vedle v ulici a že já se můžu zvednout a jít pátrat po těch Stínadlech u nás, i když je to malá ulička, tak ta vlastně byla jedním z těch důvodů, proč byl tak úspěšný.
0: Další písničkou, která se váže podle klíče, tak jak o tom Roman hovořil, k dnešnímu tématu je Vemte si příklad kapely Znouzecnost.

0: S Romanem Šantorou se bavíme nejenom o Fowlerovi rychlý šípech, ale teď se dostaneme také k tomu, kdo se vlastně u nás stará o skautský odkaz, protože tady je to trochu pro mě nepřehledné a rád bych se v tom zorientoval, protože takzvaný skautský odkaz je iniciativou skautské nadace Jaroslava Fowlera, kterou vedeš ty, Romane.
1: Nevedu, ale podílím se na ní.
0: Podílí se na ní, seš její zástupce. Ovšem, o ten skautský odkaz se tedy stará skautská nadace Jaroslava Fowlera, jak už jsme řekli, ve spolupráci se Skautským institutem, což je jejich další jako tedy organizace, a Junákem Českým skautem, což jsou tedy ty oddíly samotné. Tak jaký jsou vlastně mezi těmito třema pilíři tady, který podpírají takzvaný skautský odkaz, jaký je mezi nimi vztah?
1: Junák Český skaut je organizace, která právě sdružuje ty oddíly jednotlivé. Skautský institut je zvláštní jednotka tohoto Junáka, která se stará, nebo mimo jiné se stará o minulost skautingu, o péči, o jakousi paměť toho skautského hnutí, které má 120 let vlastně, už nebo příští rok bude mít. A skautská nadace Jaroslava Foglara je samostatný subjekt, který podporuje mimo jiné skautské hnutí a zároveň vlastní práva autorská po Jaroslavu Foglarovi.
0: Dobře, no a teď si pojďme.

0: po tom, co ten scouting světový vnikl v Anglii, tak se začal šířit poměrně rychle do světa. U nás ho sem přivedl Antonín Benjamin Svojsí, který se o něm dočetl a řekl si, to je něco, o čem chci zjistit, jaké to bude. Mimo jiné Svojsí má leto 150 let od narození. Tak vlastně nejdřív na to byl trošku... si říkal, že to bude nějaká zahraniční věc, zvláštní, ale tam je taková zajímavá historka, že on odjel do Anglie, do Londýna, hledat ty skauty a hledal je v lesích kolem Londýna, že by tam někde měli být a oni našli jeho, což je to, protože tam hrál nějakou stopovací hru, on je nemohl najít a už chtěl je domů. A najednou se mu podařilo, že ty skauti se tam objevili a našli jeho během toho stopování. Tak ho odvedli do tábora, on tam strávil noc v tom táboře a úplně ho to nadchlo. Byl to přelom jeho života a přivezl to vlastně do Čech.
1: Kolik mu bylo Svojsíkovi tenkrát?
0: 35 let. Jo, on byl tehdy už velmi známá osobnost jak kulturního života, byl zpěvák, který procestoval celý svět a zároveň byl učitel tělocviku, velmi progresivní učitel tělocviku tady u nás.
1: A v jakém to bylo roce tady tato jeho londýnská?
0: 1911,
1: tedy ještě před založením republiky.
0: Je to tak. A vlastně hned se pustil do toho, že ten scouting jsem chtěl přinést a viděl v něm obrovský význam pro povznesení mladé generace pobytem v přírodě, protože je potřeba říct, že v roce 1911 nikdo v Čechách ani dospělý, až na naprosté výjimky, třeba netábořil venku pod stanem. To bylo něco naprosto netypického.
1: Čili bylo to vlastně ještě teda před samotnou vlnou trampingu, která potom tak. S první republikou se stala velmi populární.
0: Je to tak, je to tak. Vlastně ten tramping vznikl z toho scoutingu do jisté míry. A ten scouting se začal velmi rychle šířit. Během vlastně 20 let měl přes 60 tisíc členů. Byl o něj veliký zájem. Pak přišla ta druhá světová válka, která scouting nacisty byl zakázán. Scouti byli v odboji, spousta jich padlo, zemřelo a tak dál. Trvalo to pár let.
1: Například v Beskydech na Lysé hoře je známá velká mohyla Ivančena, která je právě pomníkem tedy těch padlých ostravských a frýdeckých skautů, kteří tam tedy spolupracovali s odbojáři. A celá řada dalších. Víme, že byla velmi potom pochmurná historka a celá ta situace kolem takzvané akce Jizerka, a to už byla tedy v 50. letech komunistická vlastně akce, která zlikvidovala několik skautů, kteří údajně měli pocit, že měli opustit republiku a být tedy protirežimní. Čili tady v tomhletom ohledu skutečně ten skauting byl vždycky spojen, řekněme, s nějakou tou řekněme demokratickou přítomností vlastně té historie, těch historických časů. Nicméně stále tedy ty myšlenky skautingu přežívaly i po roce 48, kdy byl zakázán. A nakrátko se oklepal tedy po roce 68, nebo v tom okolí toho uvolnění. V jakém stavu potom tedy se skauting nacházel v roce 89, kdy po sametové revoluci došlo k tomu zásadnímu obnovení, ale hlavně, řekněme tomu, omladění těch skautských myšlenek, protože na rozdíl od třeba Sokola nezůstal, řekněme, touhletou dřívější, trošku možná staromódní organizací, ale stal se opět tou moderní organizací plnou vlastně tedy energie. Co tam bylo zásadní?
0: Určitě tam v tom se hrálo roli spoustu věcí, ale o ten scouting potom v roce 89 byl jako veliký zájem, pak tam nastal velký propad, protože ta společnost byla v jiné situaci než dneska, ale určitě je to, že tím prošlo v těch 90. letech velké množství lidí, kteří potom začali vést ty oddíly jako mladí a mladší a samozřejmě pak už vlastně jako dnes to vedou vedoucí, kterým je 18, 19, 20 let a jsou blízký věku těch dětí a dokážou přizpůsobit ten program tomu věku těch dětí. A pak je tam druhá podstatná věc. Je dneska úplně jiné naladění té společnosti, než bylo třeba v 90. letech. Je tady velké množství rodičů, kteří si myslí, že je potřeba ty děti vychovávat ke svobodě, vychovávat je k nějakým hodnotám, vést je do přírody. A tyhle všechny věci určitě pomohly tomu, že o ten scouting je veliký zájem. Před pár dny bylo potvrzeno, že vlastně scouting opět po posledních 15-20 letech roste, takže má téměř 80 tisíc členů. A ten zájem je pořád takový, že v mnoha městech vlastně jsou dlouhé čekací listiny na to se vůbec do těch oddílů dostat, protože není dostatek vlastně vedoucích.
1: No, každopádně činnost scoutingu je také

0: spojena s celou řadou různých typů humanitárních pomocí. Oni byli velmi platní, když byly v roce 1997 a pak v roce 2002 velké povodně napřed na Moravě, potom v Čechách. Ještě za první republiky také pomáhali v těch nejchudších oblastech Podkarpatské Rusy, což byla tehdejší součást Československa a tak dál. Čili jsou tohleto myšlenky, které se skautem jsou spojeny stále?
1: Určitě, určitě. Ta pomoc druhým, ať jsou to drobné činy, které se dají dělat každý den, nebo jsou to nějaké větší skutky, kdy skauti pomáhají přírodě, pomáhají ve městě, a pak jsou to samozřejmě ty vzepětí, kdy dojde k nějaké katastrofě, ať to byla, anebo doteď je to pomoc třeba Ukrajině, kdy skauti už několikrát vyrábějí svíčky pro Ukrajinu, které vlastně se jich už přes 100 000 dovedlo na Ukrajinu, které umožňují jak vojákům, tak normálním lidem se zahřát, uvařit si jídlo a tak. Což je třeba za mě skvělý příklad toho, jak i ty kluci a holky, kteří jsou malí a normálně by nemohli pomoct, se můžou zapojit do něčeho, co vidí, co má smysl.
0: A navíc velký význam, tedy, že to skutečně pomáhá. Tak, pojďme se vrátit k vám, k vaší nadaci. Máme už poslední 2-3 minutky, než se spolu budeme muset rozloučit. Co teď je tedy ten projekt nejaktuálnější, na kterým pracujete?
1: Vydáváme znovu dílo Jaroslava Foglara, kdy vlastně každý měsíc vychází jedna z jeho 20 knih klíčových. Ty knihy se dají koupit v trafikách, což je takový zvláštní způsob distribuce.
0: Včetně tedy těch sešitů rychlých šípů, těch komiksových?
1: Ty ne.
0: Ty už jsou, ne?
1: Ty teďka jsou v knihkupectví, ale...
0: Protože já si pamatuju, že nedávno jsem ještě viděl na nádraží.
1: Dřív byly i v trafikách, dřív byly právě minulý rok, nebo byly v trafikách. Teď vlastně ty v těch trafikách jsou nahrazeny knihami klasickými. Teď naposledy vyšel Přístav volá. A zároveň k tomu točíme filmové medailonky s různými herci nebo třeba s Mardošou z Tata Boys teď naposledy, který představují ty jednotlivé knihy Jaroslava Foglara svým pohledem osobním, které můžete najít na YouTube Skautské nadace. A k tomu Přístavu volá, zrovna teď jsme spustili mobilní aplikaci Modrý život, protože chceme vrátit ten Foglarův vynález, který vlastně pomáhá klukům a holkám, aby byl stále lepší ten modrý život i v dnešní době, takže jsme ho spustili jako mobilní aplikaci.
0: Máme tady ještě poslední kratičkou odpověď, poprosím dotaz našeho posluchače Reného Balina, který se ptá, jaký máte, pánové, názor na seriál Záhada hlavolamu z roku 1969 od režiséra Hynka Bučena. To byl ten černobílý seriál televizní.
1: Myslím, že tehdy to, samozřejmě dneska už na to koukáme trochu jinak, ale tehdy to byla veliká bomba a bylo to určitě skvělá věc a vím, že si tehdy mnoho lidí pamatuje na to, že když ten seriál dávali, tak vlastně byly úplně vylidněné ulice. Že opravdu všichni se vraceli domů k těm televizím, ať to byli dospělí nebo děti, a chtěli ho vidět. Takže to byla určitě velká věc. Samozřejmě dneska má stále svoje kouzlo, ale přeci jenom to filmové vyprávění už vypadá trochu jinak.
0: Je to tak, ano, skutečně dneska už se točí ty věci dynamičtěji. A také si zmínil, Romane, že ti přijde možná vlastně vhodnější pro stvárnění příběhu Rychlých šípů právě ten animovaný seriál, tak jak byl teď zpracován v posledním roce Českou televizí, je možné na i vysílání to tedy vidět. Chystají se další série s dalšími 7 díly. Já ti přeji hodně štěstí a teda samozřejmě spoustu sil v dalším vymýšlení, co nového se s odkazem Jaroslava Foglara a Rychlých šípů bude dát dělat. No a ať všechno dobře jde.
1: Děkuju.
0: Čeká nás jaro, to znamená oddílový čas se zase probudí, no a samozřejmě od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář a čeká nás závěrečná rozlučková píseň od kapely Sabráš právě, a sice příznačně nazvaná Rychlé šípy. Romane, díky.
1: Taky děkuju, nashledanou.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Odbory pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci nesouhlasí s tím, že by měl letiště vést bývalý prezident ČSA Radomír Lašák. Spojují ho s někdejším úpadkem národních aerolinií. Přímo na letišti se zaměstnanci jedná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Její mluvčí Stefan Fous Českému rozhlasu napsal, že chce Schillerová vyslechnout obavy pracovníků, diskutovat o nich a vyvrátit případné nejasnosti. Letiště podle resortu nebude propouštět a v plánu není ani privatizace společnosti. Prioritou ministerstva je rozvoj infrastruktury a zajištění stabilního provozu. Letiště podle mluvčí Denisy Hejtmánkové funguje bez omezení. Vláda v Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizovací zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní institut pro civilní ochranu eviduje víc než 50 zničených domů. Ve Znojmě se představí vítězové dětských hudebních soutěží. Na nádvoří Altanského paláce dnes vystoupí 7 mladých interpretů, kteří na sebe v minulé sezóně upozornili svými výsledky. Akce s názvem Koncert malých géniů je součástí hudebního festivalu Znojmo. A počasí bude polojasno, od severu přechodně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, zejména na severu a severovýchodě území. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 a maxima na horách kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Dobré úterní poledne, tak říká už vám přeji od mikrofonu Lenka Novotná. Šesté album z řady Jazz is Dead přináší zdánlivě netypické spojení hip-hopového produkčního týmu spolupracujícího s americkým saxofonistou jménem Gary Grants. A toto album dnes do studia přinesl Jakub Doležal. Tak dobrý den.
2: Dobrý den, já rovnou popravím, není to Gary Grants, ale Gary Bartz. A je to tak, album se jmenuje Jazz is Dead No. 6 a opravdu se jedná o album zešlé z hip-hopové subkultury, ovšem namísto tedy vokálních projevů uslyšíme projevy saxofonové právě od saxofonové legendy.
1: Já děkuji za to opravení, za to zásadní opravení, protože Gary Bartz to bude jméno, které se bude skloňovat v této půlhodině několikrát, tak pověz, Jakube, půjde o hip-hop nebo o jazz?
2: Já si myslím, že půjde v podstatě o obojí. Tam celá ta řada Jazz is Dead vznikla vlastně za účelem propojení jazzmenů, jako tím myslím výkonných hudebníků, právě s hiphopovými producenty, kteří jazz léta využívali kvůli samplování, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Já myslím, že půjde o oboj, je to prostě crossover mezi hiphopem a jazzem.
1: A následující takřka 4 minuty strávíme při poslechu které zvukové stopy?
2: Je to úvodní skladba z alba, jmenuje se Spiritual Ideation.

0: skladba Spiritual Ideation jako jeden ze tří dnešních dokladů o tom, že jazz stále žije. Dozněla v jazzové půlhodině Jakuba Doležala. Jakube, mohl bys krátce představit projekt Jazz is Dead?
1: Já rovnou řeknu, že vlastně může být matoucí název projektu ze dvou důvodů, že Jazz is Dead už byla dřív kapela v 90. letech, kde hrál mimo jiné Alfonso Johnson na baskytaru, a to byla kapela, která hrála jazzové nebo takové fusion verze písní od Grateful Dead, proto ten název. A tenhle projekt už zaniknul a Jazz is Dead, který dnes posloucháme, je projekt vzešlý z úplně jiné subkultury. Je to teda projekt dvou hiphopových producentů. Adrian Young je ten hybatel celého projektu. Jeho blízký spolupracovník se jmenuje Ali Shahid Muhammad a pokud nás náhodou poslouchají vyznavači amerického hiphopu, tak už asi zbystřili, protože to jsou jména spojená třeba s formacemi Tribe Called Quest nebo Wu-Tang Clan, opravdu s tím opravdovým slavným americkým hiphopem. Adrian Young pracoval i na tracku pro Kendricka Lamara. Zároveň se podílel i na různých soundtrackích a co může být zajímavé, tak je to i vystudovaný právník, který chvilku měl tendenci se právu věnovat, ale pak zjistil, že produkování hiphopových tracků je mu bližší.
0: A od Garyho Barce tady máme ještě jeden vzkaz.
1: Je to přesně tak, je to vzkaz nebo zpráva, skladba se jmenuje The Message.

0: Rodák z Marylandu, z přístavního města Baltimore, Gary Bartz opět dohrál se svými kolegy skladbu The Message. Jakube, představ prosím saxofonistu Garyho Bartze, který se na albu také podílel.
1: Gary Bartz je saxofonista, který je ročník 1940. Letos shodou okolností vydal ta album také spojené s elektronickou hudbou, nebo on se tam spojuje s umělci z oblasti elektronické hudby, to si vzal na starost kolega David Brada, tak ho uslyšíte určitě. Tohle, co posloucháme, je z roku 2021. Gary Bartz strávil 60. léta například pod komandem Charlesa Mingase a posléze ho v roce 1969 naverboval do své elektrické kapely Miles Davis. A Gary Bartz pak v 70. letech měl kapelu NTU Troupe, která kombinovala coltrainovský spirituální jazz s aktuálními vlivy například funku nebo soulu. Ale zároveň taky v 80. letech se stal členem kapely The Sphere, což byla kapela, která vlastně navazovala na skladatelský odkaz Thelonia Monka. Takže dá se říct, že Gary Bartz byl zajímavý pro posluchače mainstreamového jazzu, ale zároveň určitě i pro posluchače různých žánrových spojení a právě desky, které točil buď pod svým jménem nebo v rámci kapely NTU Troupe v 70. letech, tak byly hojně samplovány v 80. 90. letech hiphopovými producenty. Třeba deska Music is my Sanctuary, kdybychom si potřebovali najít.
0: Tak to je jeden z typů. A také kdybychom se dozvěděli, že se blíží do Česka na nějaký koncert, to bychom také asi nejspíš věděli, nejen kvůli díky stanici Český rozhlas Jazz.
1: Já si myslím, že přesně i už jen kvůli ročníku narození, kdyby se sem Gary Bartz blížil, tak jako pojďme se na něj podívat, protože kdo ví, kolik takových příležitostí budeme mít.
0: A byl tady nedávno Charles Lloyd.
1: Je to tak, no. Právě, že to je generace lidí, která vlastně už se sem nemusí za rok podívat, takže jako pojďme si je užít.
0: A pojďme si užít také dnešní třetí a poslední nahrávku se solem Garyho Bartze. Je to skladba Day by Day?
1: Ano, připomínám, že posloucháme album Jazz is Dead number 6, nebo taky 006, Gary Bartz, Jen Young a Ali Shahid Muhammad.
0: A já se pro dnešek loučím s Jakubem Doleželem. Díky za tuto jazzovou půlhodinu.
1: Mějte se pěkně.

0: Album Jazz is Dead, netypicky propojující hip-hopový produkční tým a hru 85-letého amerického saxofonisty Garyho Bartze přinesl do jazzové půlhodiny Českého rozhlasu Vltava Jakub Doležal. Za 8 minut bude 11:30. Osudy Heleny Třeštíkové na doslech.
1: Válka světů, 6 dnů kondora nebo čelisti.
2: Filmové léto v četbě na pokračování.
1: Celé prázdniny vždy v 18:30 na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Beatles, rok 1968 a Blackbird.
2: Kultura v rytmu dne.
3: Osudy, povídky a spousta hudby.
2: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
1: O dětství v umělecky založené rodině, výtvarnice a právníka už Helena rozená Bémová hovořila v Osudech včera. V těch aktuálních je řeč také o otci, který se musel v 50. letech z politických důvodů živit jako lakírník. Už za chvíli se dostane Helena Třeštíková ke slovu sama ve druhé části rozhlasových vzpomínek.

0: Another More Blues doznívá. To byli italský pianista Roberto Magris, český kontrabasista František Uhlíř a legendární hráč na bicí Jaromír Helešic. MUH, to je The Much Trio, MUH Trio, v tomto případě na albu Prague After Dark. Na Prahu posetmění si, ale počkejme zase na jindy, je půl hodiny před polednem.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů a pedagožky Heleny Třeštíkové připravila Marina Feltlová za technické spolupráce Jitky Špálové. Druhá část právě začíná.

Já jsem dělala, to bylo ještě domluveno asi měsíc v krátkém filmu, takovou asistentku režie na nějakém výukovém pořadu. A pak jsem nastoupila do televize taky jako asistentka režie a asistentka produkce a všechny takové pomocné práce. A dělala jsem na takovém pořadu, který se jmenoval Tajemství řeči. Dělal to Karel Pech a bylo to vlastně takový jazykový koutky. On to dělal už nějakou dobu předtím a docela se jim hodila nějaká taková pomocná síla. A tak jsem přišla do televize, kde to tak hodně vřelo samozřejmě a tady ten pořad, který jsme dělali, spadal pod redakci dokumentaristiky a tam byli vlastně všichni ti režiséři, redaktoři, šéfové, kteří se tak jako postavili v tom pražském jaru na tu stranu obrodnou a teď čekali, co s nima bude. A já jsem tam teda byla od toho podzimu do konce června a postupem času je všechny pomalu vyhazovali. Takže tam bylo takový napjato, dusno, ale zároveň teda furt se něco dělalo, že jo, to se dělat muselo. No a potom přišla taková událost zásadní, že se upálil Jan Palach. A tehdy se tam zorganizovala taková debata asi 10 novinářů známých, takových těch vlastně postav pražského jara, který udělali takovou improvizovanou televizní, ne debatu, ono to byla taková prosba k lidem, protože v tu chvíli se zdálo, že Jan Palach byl první a že budou následovat další. A tady to byla taková výzva, nedělejte to. Nedělejte to, bojujte, ale jinými prostředky, ne takhle. Bylo to strašně intenzivní a přišlo do televize spousty dopisů a já jsem dostala za úkol zpracovat, takže jsem přečetla spousty dopisů a tak oni byli víceméně všechny v jednom duchu, ale tak jsem tam vypisovala nějaké věci a to mě hodně zaměstnalo, ale hlavně to byl takový moment zásadní pro mě, protože Jan Palach byl jenom o něco málo starší a mě to prostě strašně zasáhlo. A měla jsem takovou nejlepší kamarádku, s kterou jsme všecko probírali a s tou jsme si slíbili, že nikdy, nikdy, nikdy nebudem chodit s komunistou. Nikdy, nikdy nevstoupíme do strany. A to jsme teda dodrželi, no. A v té době to bylo takový jako strašně zásadní, ta práce v té televizi a tam se samozřejmě furt tohle to probíralo. A hrozně jsme to prožívali a já jsem se trochu přátelila se sochařem Olbramem Zoubkem a on v té době sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a protože začalo být potom jako opravdu velký dusno, v dubnu nastoupil Husák a začalo se to všecko lámat, tak pan Zoubek udělal asi 6 odlitků té posmrtné masky a rozhodl se, že je dá lidem a takovým, který nebyli úplně nejbližší, jako aby byla naděje, že se to uchová. Tak já jsem byla jednou z nich, přines mi to a já jsem měla za úkol to uchovat. Tak jsem to měla doma pověšený v pokoji a potom vlastně jsem si uvědomila po nějaký době, že člověk nikdy neví. Protože jsme se tam scházeli s různýma spolužákama a u nás, protože jsme byli na tom Václaváku, bylo vždycky docela živo, tak jsem pak na nějakou dobu masku schovala, protože jsem si říkala, že člověk nikdy neví. A ex post jsem se dozvěděla, teda o jednom spolužákovi, že byl udavač. No ale dobře to dopadlo. Maska přežila.

Já jsem v Dubnu dělala teda přijímačky na FAMU, na dokument, a udělala jsem je. V tu dobu, kdy jsem tam seděla, a teď oni se mě třeba ptali, co budu dělat, když se tam nedostanu, protože to se vědělo, že tam jako je mnohokrát víc uchazečů než možných míst, a tak já jsem říkala, že to budu zkoušet znova a znova, dokud to nevyjde, to si pamatuju. A zároveň ta představa, že by to nevyšla, že bych třeba musela být ještě rok v té televizi, to bylo hrozný. No, vzpomínám se na tu tíhu, kterou jsem cítila, když jsem potom šla po národní třídě domů a koupila jsem si nějakou čokoládu, tu jsem celou za tu cestu snědla, protože jsem byla taková jako polozničená z toho. No a pak jsem se dozvěděla, že to dopadlo, že teda v září bude zápis a od října teda, že budu studovat. A měla jsem do konce června ještě teda tu práci v televizi a pak jsem si naplánovala, že jednak pojedu do Německa za nějakýma kamarádama, který jsem tam udělala v průběhu té doby, co jsem tam dělala tu au pair. A pak, že navštívím tu kamarádku, která dělala au pair v Paříži. Takže jsem měla takový období cestování, který bylo trošku proložený, že jsem ještě jednu dobu pracovala zase jako asistentka režie na nějakém filmu, krátkého filmu v tom létě. No a pak přišla cesta do Paříže za tou kamarádkou a Paříž byla vlastně taková meka, protože tím, jak jsme dělali tu výtvarnou školu a měli jsme dějiny umění a tak jako k té Paříži vedlo mnoho nitek. A tak jsem si vždycky přála se tam podívat, což samozřejmě dlouho nešlo. A to bylo léto, kdy to ještě šlo. Poslední léto, kdy jako takhle někam jet nebylo tak složitý. No a tak jsem přijala k té kamarádce, která tam bydlala v takovém bytečku, kuriozním ve velmi luxusní čtvrti, ale ten její byteček byl, že se tam ze dvora šlo rovnou. Vlastně bylo to v takém suterénu a ten její byteček neměl okna, jenom takový skleněný dveře na ten dvůr. Bylo to skromný, ale my jsme se tam hrozně užívali, protože ona teda přes den ještě měla nějaký práce, už nedělala hlídačku dětí, ale pracovala v nějakém nakladatelství. No a tak jsme si to teda hodně užívali. Tak jsem tam ještě měla jednu kamarádku, která tam náhodou taky byla, tak s tou jsem taky ty chvíle, kdy tato Eva nemohla, strávila. A vzpomínám na tu Paříž jako na takový místo opravdu krásný a inspirativní, který jsem si vlastně hrozně užívala, ale pořád ve mně byla taková nějaká tíseň, protože tam bylo nějak ve vzduchu takové tušení, že to cestování asi bude brzo omezený a že to je něco, co si užívám a možná už naposled a takovýhle myšlenky. A když teda už přišel den odjezdu, no tak ta Eva mě šla doprovodit na nádraží. Byl to takový podvečer a takový nízký slunce a já jsem už vlezla do vlaku, takhle vyklonila z okýnka, ona tam stála na peronu a já tak, Evo, bylo to krásný, děkuju ti. A kdy se uvidíme zase? A ona mi řekla, nikdy. Já jsem se rozhodla, že tady zůstanu. A v tu chvíli se ten vlak rozjel a to bylo opravdu jak z filmu, no. Protože kdyby to řekla nějakou chvíli předtím, tak jsme se mohli o tom bavit nebo to nějak probírat. Ale tohleto, to byla taková rána. Tak pak jsme ještě psali jsme si, hodně jsme si psali a ona prostě říkala, že se tam cítí dobře a že to je její svět tam a že se jí tam líbí, psala v těch dopisech. Já jsem se vrátila, nastoupila jsem na tu FAMU a takže to byly miliony jiných témat, které mě začaly naplňovat, ale přesto jsme pořád v kontaktu byli. Pak jsme se ještě jednou v životě viděli, ale to bylo v něco později.

Takže Eva žila ve Francii a protože my jsme na výtvarné škole byli hodně spolu za dobře, tak já jsem ji občas navštěvovala a já jsem tam chodila na němčinu poblíž, co ona bydlela, takže vždycky, když skončila němčina, tak jsem šla k Evě na návštěvu. Tam jsme si dali kafe a probírali jsme, myslím, že většinou mužský, nebo kluky teda. A naše nešťastné lásky a tak. Takže jsem znala její mámu, tátu. No a když teda tam Eva zůstala, tak jsem občas zašla k rodičům navštívit je. No a potom se stalo to, že umřel tatínek Evy. No a její maminka mi volala a poprosila mě po takovou zvláštní věc, že rodina toho tatínka, neboli tedy jejího muže, je dost vzdálená, že s nima nebyli v úplně dobrých vztazích a dlouho se nestýkali, ale na pohřeb je samozřejmě pozve, ale že by strašně nerada jim říkala, že její dcera je emigrantka ve Francii. A jestli bych tam nešla s ní a vlastně nedělala tu Evu. My jsme byli takový jako trošku podobný typy, takový jako světlý a oni, že tu Evu znali vlastně jako malou holčičku, takže jim to nepřijde divný. No, takže jsem si oblíkla nějaký takový temný kabát a ona mi potom, když jsme se tam setkali, dala ještě takový černý silonový šátek, který jsem si dala na hlavu. A vlastně jsme tam byli jakoby dvě pozůstalí. Protože jinak to byly už ty vzdálený příbuzný a tak teda proběh obřad a oni potom k nám tak potřásali rukou. Evičko, ty jsi vyrostla, ty už seš taková velká slečna a tak. No, tak to byl opravdu zvláštní zážitek, že vám kondolujou lidi a vždycky to mám spojený s tím, že ten obřad skončil, všichni odešli, my jsme se s tou maminkou Evy rozloučili. Já jsem šla domů a tam seděl můj táta a kouřil fajfku a pil kafe. To byl takový zvláštní pocit, no. Že jsem se jako s tátou rozloučila. Ale jen tak na oko.

S Evou jsem se viděla ještě jednou v životě a to bylo v roce 88, to si přesně pamatuju, kdy už jsem měla dávno školu skončenou a byla jsem zaměstnaná v krátkém filmu, kde jsem točila nějaký filmy a v Paříži byl jakýsi festival filmů žen režisérek a pozvali mě tam. A v Paříži v tu dobu žila moje jiná kamarádka, u který jsem bydlela a té Evě jsem psala, že přijedu, ale ona nereagovala, tak když jsem tam byla, tak jsem jí telefonovala, ona nebrala telefon a tak mi to bylo takový divný, ale prostě ten náš vztah byl v dobách té střední školy tak silný, že jsem si řekla, prostě tam půjdu na tu adresu, kterou jsem měla, ta byla už samozřejmě úplně jinde než tehdy. Boulevard Richard Lenoir, to si do dneška pamatuju. Tam jsem se vydrápala do 6. patra a zazvonila jsem a otevřela mi Eva. No, tak už jsem tam byla, už mě nemohla vyhodit. A pak jsem pochopila, že všechny ty telefonáty normálně slyšela, protože tam měla telefon a viděla jsem, jak telefon zvoní a ona ho třeba nezvedá nebo pak někomu zvedla. A že prostě mě vidět nechtěla. Ona, myslím, že tehdy, jak řekla, že už se nikdy neuvidíme, tak, že to chtěla naplnit. A teď najednou já jsem to takhle přerušila a pokazila. A teď jsem tam byla a tak jsme si tam sedli a povídali jsme si. A ona za tu dobu, co jsme tam seděli a bavili se, vypila přes půlku lahve nějakého, já nevím, co to bylo, něco jako rum nebo něco, no prostě nějaký tvrdý alkohol. Takže postupem času už se mi zdálo, že už je taková trošku jako tím poznamenaná. A pak mi řekla, ještě přijď zítra, ať to všechno ještě doproberem. Tak jsem tam přišla ještě druhý den a to už bylo těsně před odjezdem. A tak jsme zase dlouze povídali a všechno jsme probírali a všechny známí a mužský a tohle. Ona teda jako byla svobodná, bezdětná. Já už jsem v té době měla 2 děti a tak jako mluvila o nějakých mužských a dělala nějaký ilustrace pro učebnice. A dokonce mi dala jednu učebnici se svýma ilustracema, docela pěkný. A tak jako se zdálo, že se profesně tam docela chytla a že je vlastně docela spokojená. Ale tak samozřejmě jsem tam cítila trošku, hlavně ten alkohol mi přišlo, že ona teda vždycky byla už na té výtvarce, že tak jako docela pila a strašně hulila jednu za druhou teda. Což stále pokračovalo a v tom jsem se už k ní přizpůsobila, protože jsem mezi tím začala taky kouřit, takže jsem si pár cigaret s ní dala, ale asi tak polovinu toho, co ona. No a pak teda už byla chvíle, kdy jsem teda musela jít a ona mě šla doprovodit a to si pamatuju přesně tu chvíli, kdy já jsem šla na nějaký metro a tam byly takový jako skleněný dveře, které se tak jako otevřely. Já jsem prošla, oni se zase zavřeli, ona stála za nima, tak jsme na sebe mávali. A já jsem fakt měla hrozně silný pocit, že to už je naposledy. Ještě tam byla jedna taková situace, že když jsem šla po druhý do toho domu, tak oni tam měli takový dole v každém domě, v té

nějakou dobu jela zase do Paříže nějak pracovně a tak jsem šla do toho domu a tam mi ta dežurná, nebo já nevím, jak ono se to říkalo, ta vrátná nebo tak řekla, že slečna Eva se odstěhovala a nenechala adresu. Takže telefon žádnej nefungoval, adresa nebyla nic a potom po nějaký době tam byla jedna naše spolužačka, která nějak zjistila, že teda Eva už nežije a že zemřela tak, že ji našli zmrzlou na ulici, na nějaký lavičce a pohřbili ji někde v nějakým hromadném hrobě pro lidi bez rodiny. Takže to byl příběh jednoho docela intenzivního přátelství, no.

A tak teď se zase vrátím k tomu, že jsem teda byla na FAMU a prostě jsem měla takový pocit od první chvíle, co jsem tam byla, že jsem se nějak našla. Že to je přesně ono, že prostě mě to hrozně baví dělat film a dělat dokument. A to přesto, že jsem předtím nikdy jako k tomu nepřičuchla, nikdo v rodině nic takového nedělal, nikdo v okolí, že jsem nějak si to vymyslela a pak ta praxe potvrdila, že to je dobře. A fakt mě to musím říct, hrozně tohle to překvapilo. Ten odhad nečekaný, protože mi spoustu lidí říkalo, no tak no, to není jednoduchý film a to, co ty chceš dělat, to tak jako se připrav na to, že se to nemusí povíst a tak. Ale já jsem byla hrozně nadšená a od první chvíle mě bavilo dělat ty filmy a ono vlastně na té škole v každém ročníku byly nějaké cvičení, které člověk musel dělat a mě to prostě strašně bavilo. Strašně mě to bavilo jedno za druhým. Teď tam samozřejmě do toho se motalo takový to, že člověk, já nevím, v prvním ročníku jsem byla zamilovaná do jednoho spolužáka, ale no, prostě nějak se mu to nedala najevo a on si ničeho nevšiml a měl nějakou jinou. A když jsme se po nějaký době viděli, on emigroval do Kanady a já jsem tam byla na nějakých projekcích v Montrealu, tak jsem mu to říkala, jestli ví, že jsem do něj byla zamilovaná a on se hrozně divil. Nevěděl to. No, takže to byl první ročník. V druhém ročníku jsem byla zamilovaná do kameramana, který teda už si toho nějak jako všim. A s tím jsem točila několik filmů tam, ale bylo to takový jako jo a ne. A potom mi nějaký jeho spolužáci říkali, že není jistý, jestli on není spíš na kluky. A vlastně by to mohlo být, že se tak jako hledal, zkoušel, ale potom po škole už nějak zmizel a vlastně vůbec se o něm neví. Nějakou dobu ještě dělal nějaký asistenta kamery a pak zmizel. A neví se. No, takže to bylo období nejenom pracovně plný, ale i tak jako vztahově. A já jsem dělala v té době takový hlavní film toho období. Bylo ve druhém ročníku, že se točil film na 35-kový materiál, což je předtím na 16, což bylo levnější a ta 35 to už bylo takový jako víc profesionální. A já jsem si vymyslela takový téma, že je vesnice, jmenovala se Dolní Kralovice, byla v takovém údolí a to údolí bylo rozhodnuto, že se stane přehradou pitné vody pro Prahu, takže celá ta vesnice se musela postupně zbourat a lidi odstěhovat. Tak mi to přišlo, že to je vlastně strašně silný téma a dělala jsem to tak, že vlastně se zachytilo ještě pár domků obydlených, který ty lidi většinou třeba nějak rozebíjí.

sbírali na stavební materiál, který si pak někam odvezli nebo se stěhovali. Takový pán se stěhoval do Prahy, takový kronikář místní. Tu kroniku z toho jsem potom něco použila, protože to bylo zajímavé, co on tam psal. A vlastně to skončilo tím, že zhruba z toho místa takový velký celek na tu vesnici, tím to začínalo a velkým celkem na vodní hladinu to končilo. A to mě tehdy, to jsem hrozně prožívala, ale bylo to teda šíleně náročné, protože to bylo kus od Prahy, teď přijel auto, nikdo jsme neměli auto v té době jedině. Spolužák z Tunisu. Jsem měla spolužáka, který byl Tunisan a měl auto, tak ten nás tam občas vozil, nebo jsme jezdili vlakem a pak kus pěšky. A tak fakt to nebylo jednoduchý. Nějaký zvuky jsem točila sama. No a potom byla taková situace, že byla projekce pro pedagogy a já jsem to tak jako nahrubo dala nějak dohromady a při té projekci pedagog střihl, když to skončilo, tak mi řekl, teda slečna Bémová, tak blbej začátek jsem ještě neviděl. Ten materiál je zajímavý, ale jak jste to udělal, no to je něco strašného. Tak teď jsem si říkala, no co teď? Tak jsem měla takový dvě možnosti, buď si říct, tak ať si debil říká, co si říká, já si to udělám, jak chci. A nebo druhá varianta byla, tak ho zapřáhnu, ať mi teda radí. Tak jsem zvolila druhou variantu. A ta byla výborná, protože on mě fakt naučil, co to je střih. Protože já jsem mu řekla, jestli teda by byl tak hodný a jako mi s tím pomohl. A ono tak to přineste ten materiál ke mně do střižny. Byl stříhač krátkého filmu. Tak jsem to tam přinesla. No a tam jsme to tak jako potom vždycky nějak tak po večere, když on dodělal svoji práci, různě zkoušeli. A on mě fakt ukazoval, co se s tím dá dělat. Strašně dobrý a poučný to bylo, takže tomu zůstanu navždy vděčná, že mě takhle setřel na začátku a že jsem to pak využila.

Ten film se jmenoval Živá voda a pak ho vzali na festival do Oberhausenu, což byl v té době v západním Německu takový docela významný festival dokumentárních filmů, ale tam já jsem nejela, protože to jako tehdy jsme nikdy nikam do západní ciziny nejezdili a já jsem se dozvěděla až ex post, že moji pedagogové z toho filmu vystříhli scénu poslední mše v místním kostele, kterou jsme točili. Bylo to strašně dojemný, protože tam všichni ty lidi opouštěli svoje domovy a takže to poslední mše byla hrozně silný zážitek pro všechny, všichni tam brečeli. A pedagogové měli dojem, že bychom na západě ukazovali, že jsme nějaký nábožný národ a že to tam být nemůže. A tak když jsem se to dozvěděla, tak jako jsem byla teda hrozně překvapená a tak jsem se ptala, oni mi to právě takhle vysvětlili. Už se s tím nedalo nic dělat. Ale naštěstí ten film existuje i v té původní podobě s tou mší se zachoval, takže to mám radost.

0: Rozhlasové vzpomínání filmové režisérky, autorky časosběrných dokumentů a také pedagožky Heleny Třeštíkové připravila Marina Feltlová celkem do 5 částí. Po celý týden tedy můžete v 11.30 poslouchat tyto osudy Heleny Třeštíkové. Zítra uslyšíte 3. část a jednotlivé kapitoly opakujeme 30 minut před půlnocí. Technická spolupráce Jitka Špálová. Připomenu ještě, že odvysílané díly a také osudy dalších osobností najdete na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Pražská FAMU slaví 80 let.
2: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
1: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
2: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ústavní soud má stanovisko vlády k prezidentově žalobě. O podjatosti soudce Šámala rozhodne v září. Rusko útočilo na plynárenskou a přístavní infrastrukturu. Francouzští poslanci a senátoři budou hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. A počasí bude většinou oblačno, místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 23, na jižní Moravě až 25 stupňů. Dobré poledne. Ústavní soud dostal vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Čihálíková-Sedláčková. O případné podjatosti soudce Pavla Šámala rozhodne plénum v září. Vláda požaduje, aby soud Šámala vyloučil z dalšího jednání o kompetenční žalobě. Kabinet zároveň plénu doporučuje, aby Pavlovu žalobu zamítl. Prezident podal kompetenční žalobu v červnu potom, co ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO. Pavel tvrdí, že mu tím kabinet upírá ústavní pravomoci. To vláda odmítá. Firma OKD dnes začne zasypávat první ze 4 jam dolu ČSM na Karvinsku. Byla to poslední černouhelná šachta v Česku, ve které se těžba zhruba před půl rokem zastavila. Zásyp takzvané výdušné jámy v jižní části areálu potrvá podle OKD asi 11 dní. Celková likvidace dolu se zachováním těžby metanu bude hotová do posledních měsíců roku 2028. Rusko už třetím dnem systematicky útočí na plynárenskou infrastrukturu v Charkovské oblasti, oznámila to ukrajinská společnost Naftohaz. Naopak ukrajinské síly dnes provedly další útoky na jihu Ruska, v moskevské, bělgorodské oblasti a také na anektovaném Krymu.
2: Podle společnosti Naftohaz ruské útoky, které pokračují od soboty, poškodily plynárenská zařízení v Charkovské oblasti a Naftohaz proto musel částečně omezit dodávky plynu. Ukrajinská obrana informovala o útoku na Ševčenkové u Kupiansku v Charkovské oblasti, kde Rusko podle těchto zdrojů použilo kazetovou munici. Podle oblastních úřadů bylo poškozeno asi 10 budov. V noci a dopoledne Rusko zaútočilo také na Oděsu a Oděskou oblast, kde byla cílem především přístavní infrastruktura. V Oděse byl dnes vyhlášen smutek za 3 oběti včerejších útoků. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Spojené státy dokončily 5 hodin trvající sérii nočních vzdušných úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM to uvedlo na síti X. Podle něj armáda zasáhla iránská vojenská velitelská centra, námořní kapacity, dronové a raketové základny a systémy protivzdušné obrany. Iránské revoluční gardy naopak informují o úderech na několik amerických vojenských cílů v Kuvajtu a Bahrajnu. Irán taky uvedl, že zasáhl 2 ropné tankery v Hormuzském průlivu. Ten podle Teheránu zůstane uzavřený, dokud budou pokračovat americké vojenské operace v oblasti. Francouzský parlament bude dnes hlasovat o zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle deníku Le Figaro je pravděpodobné, že nová legislativa projde a zákaz bude platit od září.
3: Pokud nový zákon projde, Francie se stane první evropskou zemí, která zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Na jednotném znění legislativy se včera shodli poslanci i senátoři. Zákaz se má týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Opatření dlouhodobě podporuje prezident Emmanuel Macron, který tvrdí, že mozek a emoce dětí nejsou na prodej. Podle něj bude zákaz postupný. Od září už si mladiství na sociálních sítích nezaloží nové účty a jejich stávající budou postupně zrušené. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Výsledky by mohly moc pomoct zpřesnit diagnostiku této neurovývojové poruchy soustředění. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
4: 3, 2, 1. Můžeš.
5: Děti v časovém limitu hledají obrázek nebo ve správný moment mačkají tlačítko. Výzkumnice Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví díky tomu ale zjišťuje, jak děti s ADHD pracují s pozorností a jak odhadují čas.
4: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně. Často udávají nějaké extrémní odpovědi.
5: Výzkumníci teď hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu stavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, na západě, severu a severovýchodě území se místy jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupně, na jižní Moravě až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14. Většinou mírný severozápadní až severní vítr bude večer slábnout. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Polední Vltava.
1: Zatímco v USA někteří prázdninářři slaví Národní den zmrzliny, u nás v Polední Vltavě především jsme stále věrni filmu a hodláme u toho zůstat až do konce srpna. Inspirativní poslech vám přeje Lenka Novotná. To byl můj film, tak se totiž jmenuje projekt, kterému v rámci vltavského filmového léta patří vysílání až do 28. srpna. A ten dnešní díl připravila Alice Aronová. Vítej ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: Navážeme na minulé díly, kdy jsme se přesunuli do poválečné atmosféry, do těch 40. let minulého století. Budeme hovořit o filmech reflektujících válku. Dostaneme se ještě k něčemu dalšímu.
2: Tak dostaneme se k zajímavým osudům, k zajímavým filmům. Zmíníme osud Jiřího Weisse, režiséra, osud Alfreda Radoka, jeho fascinující, dodnes fascinující film Daleká cesta, a zmíníme i Návrat domů od režiséra Martina Friče.
1: Netřeba nic víc dodávat. Začínáme.

0: Marc-André Hamelin se na 3,5 minuty začetl do notopisu francouzského skladatele jménem Charles Valentin Alkan. Je 12 hodin a skoro už 12 minut a je tady projekt To byl můj film a také filmová publicistka Alice Aronová ve studiu. Alice, jak vypadala poválečná kinematografie po roce 1945? Konkrétně válečná tematika v českém poválečném filmu. Jaké filmy se točily, od jakých tvůrců?
1: Tak na půdě hrané kinematografie samozřejmě se nabízela reflexe nedávno skončené války. Nutno ještě říct, že vlastně zde byli pamětníci, ty lidé si to dobře pamatovali, takže taková ta fabulace, která je známá dnes, že už můžete vyprávět o válce i formou komedie, teďka myslím z hlediska žánru, tak to vlastně tehdy nebylo možné. Byli zde pamětníci, měli vlastně i často byli poznamenaní vlastně druhou světovou válkou. No a na půdě toho hraného filmu se točily na jedné straně velkofilmy, události z front, bojů, reflektovaly se významné bitvy s velmi emotivními davovými scénami bojů, s akční přehlídkou vojenské techniky. No a na druhé straně se natáčely komorní filmy, které se soustředily na osudy obyčejných lidí v čase protektorátu. Často zde byl právě reflektován osud Židů, sem spadají i osudy Čechů v době Heydrichiády, vidíme zde i příběhy z odboje a následného osvobození. A takový ještě zajímavý počin, že kromě hraných filmů samozřejmě vznikaly hned po válce i střihové dokumenty a jedním z nejvýznamnějších určitě byla Cesta k barikádám z roku 1946 režiséra Otakara Vávry, který vlastně měl ten nápad. A nápad znamenalo, že stál za námětem, udělal si i střih a je samozřejmě podepsán pod režií a byl to celovečerní černobílý dokumentární film už s takovým zajímavým titulem Pravda vítězí, takže tam už byla i zjevná ideologie a vlastně snímek mapoval 7 let z období českých dějin od Mnichova od roku 1938 přes léta okupace až po květnové povstání. Mimochodem třeba to povstání on převzal s rukou nebo očima různých 27 kameramanů, takže to opravdu byla velká práce a tohoto střiháku a potom zde zachytil i osvobození Prahy v roce 1945. Tam je důležité zmínit samozřejmě ten rok, jak jsem říkala, vznikalo to v roce 1945, těsně po válce, do kin teda to vstupovalo v roce 1946 a vlastně v téhleté době teprve se rozhodovalo o poválečném uspořádání, o rozdělení světa, o tom, kam vlastně bude spadat Československo, takže dnešníma očima tento film vlastně můžeme vnímat jako ideologický. Ideologicky zde byl hlavně komentář. Vlastně my to vidíme, že je to velmi poplatný snímek tehdejší době zcela ve prospěch Sovětského svazu. To, co je dneska spíše zajímavé, to je ta obrazová část vlastně ve filmu. Jak jsem říkala, je to střihový dokument, poskládaný. Jsou zde různé záběry spojenecké, ale i z československé filmové týdeníky. Je zde bráno z týdeníku Aktualita a samozřejmě je to doplněno i o tvorbu řady jednotlivců.
0: K tomu, o čem jsem mluvila, ještě dodám takovou malou technickou informaci, že samozřejmě i kamery tenkrát byly mnohem těžší než dnes, tak no, o to bylo složitější natočit. Teď jsme hovořili o hrané kinematografii a jednom střihovém dokumentu. Co se dělo dále na půdě dokumentárního filmu?
1: Ještě zde vznikl jeden zajímavý dokument, úplně právě v jiné atmosféře, v jiných podmínkách, už právě nebyl takhle ideologicky zabarvený. Věrní zůstaneme z roku 1945 režiséra Jiřího Weisse. Také střihový dokument, který natočil vlastně v britském exilu za podpory československého ministerstva zahraničních věcí a snímek mapoval naopak historii odboje. Zápas v rámci druhé světové války, vlastně stejné období od Mnichova 38 až po vítězný rok, až po konec války a věrní zůstaneme, ten vlastně název odkazoval na slavný výrok prezidenta Edvarda Beneše nad rakví Tomáše Garrigua Masaryka. Ale to, co je vlastně zajímavé, mě napadlo zde zmínit právě osud režiséra Jiřího Weisse, protože přesně to je ten člověk, který žil a zažil vlastně ty dvě totality, teďka myslím nacismus i komunismus, emigroval na dvakrát, nejdřív emigroval během druhé světové války do Velké Británie, protože pocházel z pražské židovské rodiny a vlastně nejdříve studoval práva, ale na Univerzitě Karlově, ale nedokončil. Věnoval se vlastně hnedka natáčení dokumentárních filmů, chtěl být i novinářem. Dokonce vlastně, když jsme zde mluvili o prvorepublikové kinematografii a o výborném filmu Marika nevěrnice, režiséra Vladislava Vančury, tak on vlastně tam mu dělal asistenta kamery, učil se, takže to prostředí podkarpatské Rusy ho úplně vtáhlo a natočil tam taky jako velmi výrazný lyrický dokument Píseň o smutné zemi. No a poté, tedy, když přišli nacisté, tak on emigroval, jak jsem říkala, do Anglie a vlastně pracoval a natáčel dokumenty pro exilovou vládu a s koncem války se navrátil do Čech a vlastně potom už debutoval válečným dramatem Uloupená hranice z roku 1947 a jenom to číslo on vlastně stihl do roku 1968, než opět emigroval, natočit 14 celovečerních raných filmů a ty jeho filmy opravdu byly velmi precizní, slušné, on vždycky byl ten mistrný herecký režisér a byl to takový ten dobrý základ pro tu českou novou vlnu, která vlastně z ní čerpala. Byl to velmi pozoruhodný, já bych řekla, vynikající tvůrce a ještě jenom jeho dva mé oblíbené filmy z pozdější doby 50. let. Vlčí jáma, to byl prostě nádherný. O tom filmu určitě ještě budeme mluvit, intimní drama, příběh mladé dívky, první mezinárodní úspěch mladičky Jany Brejchové, anebo potom jeho další důležitá literární adaptace Tragická láska dvou mladých lidí v čase Heydrichiády podle Náškovy novely Romeo Julia Tma, kde se vlastně on i podílel na scénáři. Takže to byly jeho mistrné kousky. No a pak tedy po srpnu emigroval po druhé a tentokrát už daleko vlastně do USA, vlastně na univerzitách tam učil, řada tvůrců vzpomínala na jeho činnost, na jeho skvělé přednášky, učil režii a vlastně filmy už netočil, točil jenom věci pro televizi, protože tvrdil, že nenašel v emigraci žádnou důležitou látku, která by ho donutila ten velký příběh natočit, ale poté se vrátil v roce 1980 za prací do Evropy a natočil tedy ještě jeden svůj velký koprodukční hraný film autobiografický opět na jeho oblíbené židovské téma Marta a já z roku 1990, což byl velmi pěkný milostný příběh jeho židovského strýce, gynekologa a jeho německé služebné tragické milostné drama na pozadí okupace.
0: Říká filmová publicistka Alice Aronová, která v rozhlasovém studiu zůstává, protože ve vysílání Polední Vltavy věrní zůstaneme projektu To byl můj film.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Dagmar Voňková na albu Archa v košilích bílých v úterním vysílání Polední Vltavy, kde se věnujeme s filmovou publicistkou Alicí Aronovou prázdninové sérii To byl můj film. Alice, představ osud divadelního a filmového režiséra Alfreda Radoka, který byl nesmírně dramatický, stejně jako celá jeho filmová tvorba. Natočil pouze 3 filmy a hned se zapsal do dějin filmu.
1: Tak je to tak. Alfred Radok se narodil roku 1914 v Kolodějích nad Lužnicí a pocházel z židovsko-katolické rodiny a on studoval obchodní akademii v Písku. V Praze určitou dobu ještě navštěvoval svobodnou školu politických nauk. Pak bohužel ta škola byla uzavřena nacisty, takže to trošku jeho vzdělání ukončilo a hlavně se vlastně jakoby rovnou vrhl na divadelní kariéru. Působil jako asistent režie v tehdy slavném Burjanově avantgardním divadle D41. A po jeho zákazu jako lektor ve Vinohradském divadle. No a protože byl poloviční žid po otci, tak bohužel zažil tu tragédii holokaustu, jeho otec, jeho dědeček, další příbuzní vlastně zmizeli v koncentračních táborech a on dokonce se dal roku 1939 pokřtít, ale přesto norimberským zákonům neušel a v září 1944 byl povolán do transportu do tábora Klettendorf v Polsku, pracovní tábor. On tam vlastně v rámci vzpomínek vzpomínal, že měl výborné spoluvězně, herec Vladimír Šmeral, dirigent Zdeněk Košler a že vlastně tam byl takzvaně v dobré společnosti. A vlastně z toho tábora se mu podařilo v únoru 1945 uprchnout před koncem války, no a poté po válce právě tedy natočil pouze tři filmy, protože měl velké problémy s tehdejší dobovou ideologickou kritikou. O daleké cestě ještě budeme mluvit rok 1948 a pak natočil muzikál Divotvorný klobouk 1952 a půvabnou retrokomedii Dědeček automobil z roku 1956. Ale právě všechny tři filmy vlastně tehdejší kritika napadala, tvrdila, že jeho filmy jsou příliš formalistické, křečovité z hlediska stvárnění a proto vlastně on se navrátil poté k divadelní režii, působil v městských divadlech, pražský v Národním divadle a samozřejmě se scénografem Josefem Svobodou byl zakladatelem Laterny Magiky, což byl velký úspěch ne na Expu 58 pro nás, pro tehdejší Československo. No a podobně jako Jiří Weiss také emigroval vlastně po okupaci v srpnu 1968. On emigroval do Švédska, do Göteborgu, kde vlastně režíroval, ale hostoval vlastně do konce života v řadě evropských měst, Mnichov, Berlín, Brusel, Bergen i ve Vídni, kde vlastně v roce 1976 zemřel.
0: Radokův nejznámější počin je Daleká cesta. Připomeňme tento film posluchačům.
1: To je vlastně jeho debut, což je právě pozoruhodné z roku 1948 a je to velmi sugestivně, originálně natočené drama, plné metafor, symbolů. To jenom chci říct, že vlastně takhle se filmy netočily těsně po válce. Taková ta snová linka ve filmu, nebo můžeme říct i někdy magický realismus a tak dále, takhle běžně točili filmaři až v 60. letech, takže on vlastně jakoby o 20 let předběhl svou dobu. Ten příběh se odehrává za druhé světové války v éře protektorátu a vlastně ukazuje osud židovské rodiny Kaufmanových, smíšeného manželství, tak jak on to vlastně sám znal ze svého dětství, v čele s mladou lékařkou, která se provdá za kolegu z práce a vlastně díky právě tomu, že on není žid, tak vlastně oba přežijí a dožijí se osvobození. Ale to, co je důležité a velmi vlastně aktuální i ve své době v tomto filmu, to jsou témata právo, spravedlnost. Radok právě opustil takový ten tradiční literární popis a v té hrané části využívá umělecky stylizovanou rovinu. On dokonce ještě ten hraný film úplně nově originálně prokládal dokumentárními záběry a vlastně ty dokumentární záběry zase ty pamětníci, ty lidi si pamatovali z toho kina v rámci týdeníků. Mimo jiné tam on použil vlastně ukázky z propagandistického snímku Leny Riefenstahl Triumf vůle. Takže tahle ta kombinace hrané dokumentární části byla zcela nová a Radok právě to svou novou, to bych řekla, i tou fantaskní novou vizí, jak on zase ukazoval ghetto Terezín, úplně předběhl, jak jsem říkala, poválečnou dobu, která vyžadovala takovou tu historickou přesnost, věrohodnost. Když to on k tomu právě přistupoval jako umělec, samozřejmě částečně i fabuloval, ale v tehdejší době to bylo nepřijatelné, takže opět problémy, ideologická kritika vlastně tvrdila, že ten film je příliš formalistický, příliš existenciální, dokonce protože on byl židovský tvůrce, tak tvrdili, že ten film podporuje sionismus, takže bohužel ten film hned po uzavřeném promítání v roce 1949 byl stažen a odsunut mimo Prahu do malých kin, takže takový tvůrci jako spisovatel Škvorecký ve svých pamětech pak vzpomíná, že vlastně se vypravovali z Prahy do malých kin, aby mimo Prahu, aby mohli nakoukat Radokovu Dalekou cestu.
0: Film byl natočen v roce 1948, ale oficiální premiéru zažil až v roce 1997. Filmová věda i publicistika má také ráda přesnost, tak pověz, co ten film takto přibrzdilo, jak je to možné?
1: No, byly vyrobeny plakáty na premiéru, které dodnes jsou v Národním filmovém archivu, ale vlastně nikdy nebyly použity, protože, jak jsem říkala, ten film předběhl svou dobu a byl pro tehdejší ideologickou kritiku nepřijatelný, proto byl takzvaně jenom odsunut mimo Prahu, aby nedráždil v tom hlavním městě, což komunisté často dělali tyhle ty věci, že ten film oni úplně oficiálně nezakázali, ale oni mu stížili podmínky distribuce, pokud bychom to řekli dnešní terminologií. Oficiální zákaz filmu byl až v roce 1968, když Radok emigroval do Švédska.
0: Což bylo po 20 letech.
1: Což bylo po 20 letech.
0: Uvažované premiéry.
1: Ale to, co komunisté uměli velmi dobře, že samozřejmě tenhle ten film posílali na zahraniční festivaly. Hned v době jeho vzniku. Tam ho posílali, aby se pochlubili, jaká kvalitní díla se v komunistickém Československu točí. Takže tenhle ten film sklízel obrovské úspěchy na řadě míst v Belgii, Rakousku, Švýcarsku, Americe, Anglii i Francii. A hlavně, jak jsem říkala, on vlastně ovlivnil mladou generaci filmařů budoucí nové československé vlny 60. let a stal se opravdu legendou. No a tu oficiální premiéru paradoxně samozřejmě zažil už dávno po smrti Radoka, který, jak jsem říkala, zemřel v 70. letech v Rakousku ve Vídni a ta oficiální premiéra proběhla zde v porevolučních svobodných podmínkách v roce 1997.
0: Osud divadelního a filmového režiséra Alfreda Radoka představila v této chvíli Alice Aronová v projektu To byl můj film. Pokračujeme za chvíli. Teď italská hudební odbočka.

0: Soubor Il Giardino Armonico ve své harmonické zahradě nechal zrodit také část z tohoto Vivaldiho koncertu pro zobcovou flétnu, housle a violončelo de dur, dirigoval Giovanni Antonini. Krátce po půl jedné posloucháte Polední Vltavu a v ní projekt To byl můj film. Kromě už zmíněné originální Daleké cesty se mohu Alice Aronové zeptat, jak byl všeobecně reflektován osud Židů v poválečné hrané kinematografii.
1: To je velmi zajímavé téma, protože vlastně tam jenom připomenu ta čísla, že na území protektorátu žilo 120 tisíc Židů a z toho vlastně 80 tisíc Židů bylo zlikvidováno. Zbytek emigroval nebo vlastně přežil útrapy v táborech a právě jedním velkým tématem byly, když, a to byla ta Daleká cesta, zachycení židovské postavy, které přežívají ve smíšených manželstvích, díky čemuž měli naději na přežití, pokud je jejich nežidovští manželé neopustili, nerozvedli se s nimi. Takže to je přesně ta Daleká cesta Alfreda Radoka, jak říkám, on sám byl z té katolicko-židovské rodiny, takže to vlastně měl osobní zkušenosti s tímto modelem. Další důležitý tím tématem bylo, kdy ty Židé ještě jsou vlastně relativně na svobodě, ale postupně zbavování svých práv, že od roku 1939, jak víme, jim byl postupně zabavován majetek, byli vyhazováni z práce, nesměli po 8 hodině večer vycházet na ulici, stýkat se s nežidovským obyvatelstvem, měli speciální kavárny, nesměli vstupovat do lesů, parků, nesměli řídit motorový vůz a tak dále. Takže vlastně žili v tom strachu čase, než byli předvoláni do transportu a vlastně v tom roce 1941 byli označeni potupnou židovskou hvězdou a téhož roku začaly na podzim 1941 i transporty. Takže tam třeba máme už skvělá díla až z 60. let, které reflektovaly tuhletu atmosféru strachu. Vis film, o kterém ještě budeme určitě mluvit, Zbyňka Brynicha a Pátý jezdec je strach z roku 1964. No a potom, protože na další model, vlastně na našem území nebyl koncentrační tábor, bylo zde ghetto Terezín, tak vlastně se zachycoval život zde v Terezíně a tam vlastně to byly všechno už slavné původně knížky, skvělé předlohy spisovatele Arnošta Lustiga, který to vlastně všechno zažil jako mladý chlapec, o čem vyprávěl právě na půdě terezínského geta. Skvělý film 60. let Transport z ráje, opět režiséra Brynicha, budeme o něm ještě hovořit, nebo Démanty noci, také z 60. let, skvělé dílo československé nové vlny režiséra Němce. A najednou tady byl úplně nový pohled na ten holokaust, už žádná ideologie, už žádný patos, ale byl to právě pohled toho mladého kluka, neboli toho Arnošta Lustiga, který i během války chtěl normálně žít, prožívat své první lásky a to vlastně všechno vidíme i na půdě terezínského geta. Ale o těchto filmech ještě budeme mluvit a tam nutno ještě říct důležitou věc, že vlastně filmy s touto tematikou vlastně se začaly točit až v 60. letech, kromě toho zmiňovaného Radoka, který to udělal ve 40. letech, ale ten film vlastně nešel do té široké distribuce. Ale naopak v literatuře v 50. letech ty věci vycházely. Takže literatuře se to smělo objevit, ta nebyla tak hlídaná, ale film, jak víme, už se stal tím masovým uměním v 50. letech a tyhle ty látky v době samozřejmě 50. let procesů politických se Slánským, to židovské téma vlastně nebylo chtěné, nebylo dovolené vlastně o židovských postavách, nebo že hlavní hrdina by byly židovské postavy, vypovídat. Proto až ta 60. léta, i když říkám literatuře, už se to objevilo u Arnošta Lustiga v 50. letech.
0: A Alice, kdybychom zůstali v té druhé polovině 40. let, který z těch filmů je, nevím, jestli mohu říct, oblíbený tvůj, anebo ten, který bys třeba posluchačům ráda doporučila ke shlédnutí?
1: My jsme tady zmiňovali několikrát v rámci První republiky režiséra Martina Friče, který prostě byl geniální a procházel vlastně i těmi všemi režimy, teďka to myslím dobrém slova smyslu, První republikou, obdobím protektorátu a točil vlastně i po válce. A vlastně on natočil takový dneska už pozapomenutý, řekla bych, nenápadný film, který nám kdysi promítali ve škole v rámci filmové vědy. Návrat domů z roku 1948. A to byl velmi pro mě tehdy takový jako realistický pohled na válečné trauma. A právě ten film, i když to byl rok 1948, byl neschematický, což ten Fritsch to vlastně uměl. On vlastně uměl i ten psychologický vývoj postav, který si držel, i když už vlastně točil v době, kdy najednou ta doba chtěla, o tom jsme hovořili včera, točit ty agitky, točit prostě ty ideologické snímky. Takže on krásně se tomu tak jakoby, řekla bych, až vyhl. A vlastně tenhle ten film Návrat domů vypráví příběh vojáka, skvělý Karel Häger, který po návratu domů po válce vlastně nenachází nic, v co věřil. Těšil se na rodinu, na snoubenku, na přátele, návrat do Prahy, vidí, že Praha je zničená, rozbombardovaná částečně, snoubenka vdaná, přátelé zmizeli ve víru války, jeho rodina popravena ve válce a vlastně je to příběh té deziluze, kde ten hlavní hrdina v závěru odchází do pohraničí, do Sudet, je tam určitá naděje, otevřený konec s možnou novou další ženou, s novou láskou. Takže pro mě zajímavý, pozapomenutý snímek, jak říkám, ideologicky laděním trošku odpovídal těm dobovým požadavkům na angažované dílo, ale přesto je to velmi zručně natočené a tomu patosu se krásně Fritsch vyhnul a je to hlavně slušný herecký civilní snímek a ve své době vlastně diváky byl zcela nepochopen, jak z hlediska, dneska bychom řekli originálního tématu deziluze, ale i z hlediska otevřeného konce.
0: S filmovou publicistkou Alicí Aronovou jsme se ohlédli za další kapitolou z historie naší kinematografie. V závěru si ale krátce zaagitujeme a pozveme na zítřejší vydání série To byl můj film. Tušíš, jaké téma se bude probírat zítra?
1: No, já bych řekla, že má Martin Hrdžiš vybrané právě krásné téma, protože on vlastně po válce se rozjel jeden z nejvýznamnějších, jak víme, i nejstarších filmových festivalů. Je to Karlovarský festival, takže o jeho vzniku, o jeho historii, o jeho počátcích v Mariánských lázních, o tom zítra zcela jistě Martin Hrdžiš bude hovořit.
0: A posluchači uslyší to, co minulý týden z Varu zcela jistě neslyšeli, protože se vrátíme do minulosti. Pokračování našeho letního projektu To byl můj film si na Vltavě nalaďte tedy zase zítra mezi 12. a 13. až do konce léta. V tom můžete pokračovat každý všední den od pondělí do pátku. Lice, já ti děkuji a přeji hezký den.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A na závěr ještě zmíním, že do projektu se mohou zapojit i naši posluchači. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob na webu vltava.rozhlas.cz.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Celá osmá symfonie F-dur opus 93 Ludwiga van Beethovena se nám dnes do polední Vltavy nevejde, ale The Cleveland Orchestra na archivním snímku s dirigujícím Rafaelem Kubelíkem se postarali o druhou část. V Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Kilián Ignác Dientzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě po celém Česku. I po celém Česku samozřejmě. Třeba Letohrádek Podheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. A právě tam byla vernisáž výstavy Dobrý den, pane Dientzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Podheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Český rozhlas.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Sukův komorní orchestr se symfonickou tvorbou Františka Xavera Richtera a za chvíli také Joe Henderson se postupně po odvysílání objevují v našich playlistech na webu vltava.rozhlas.cz. Na autobiografickou povídku Hollywood filmového režiséra Jana Němce, kterou přečte Tomáš Drápela, si v živém vysílání polední Vltavy počkejte do půl druhé. To filmová hudba Luboše Fischera se ozve mnohem dřív, hned po zprávách. Teď Step Lightly.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda chce posílit protidronovou obranu Česka. Zajistit to má novela, kterou představili ministři vnitra a dopravy. Ta má rozšířit pravomoci společností, které spadají do kritické infrastruktury. Nově by mohly rušit nebo zneškodnit drony, které se objeví v bezletových zónách nad svými objekty. To doteď můžou dělat jen policisté nebo vojáci. Vláda tak podle ministra vnitra Lubomíra Betnara z hnutí ANO reaguje na rostoucí bezpečnostní hrozby. Mezinárodní měnový fond schválil čerpání další částky z čtyřletého úvěru poskytnutého Ukrajině. Částku v přepočtu necelých 15 miliard korun může země začít čerpat okamžitě. Rozhodnutí oznámila výkonná rada fondu po dokončení přezkoumání finanční dohody s Ukrajinou. Mezinárodní měnový fond schválil čtyřletý úvěr pro Ukrajinu ve výši v přepočtu přibližně 170 miliard korun v únoru letošního roku. Peníze mají zemi pomoci s udržením ekonomické stability během války. Na Filipínách začíná dvoudenní setkání ministrů zahraničí Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Dorazit na něj mají i šéfové diplomacie Spojených států, Číny a Ruska. Děje se to v době, kdy se stále víc vyostřuje napětí v Jihočínském moři a roste tlak Číny na Tchaj-wan. Americký soud definitivně schválil dohodu společnosti Anthropic, že zaplatí 1,5 miliardy dolarů za urovnání hromadné žaloby, ve které firmu skupina amerických spisovatelů obvinila z porušování autorských práv trénováním umělé inteligence pomocí jejich knih. Podle agentury Reuters jde o dosud nejrozsáhlejší známé urovnání sporu ohledně autorských práv ve Spojených státech. A počasí bude většinou oblačno, na západě, severu a severovýchodě území se místy jinde jen ojediněle vyskytnou přeháňky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, maxima na horách kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: I nadále vám přeje klidné úterý a inspirativní poslech Lenka Novotná. Pod hudbou z 11 filmů a televizních pořadů, které v jednom z vydání Klapky z roku 2025 představila Kristýna Šrámková, je podepsán skladatel Luboš Fischer. I přesto, že jde jen o malý zlomek z jeho tvorby, budete mít možnost porovnat jeho skladatelský přístup k různým žánrům. Od české nové vlny, přes filmy s židovskou tématikou, seriálovou tvorbu, až po filmové zpracování literární klasiky Žila Verna nebo třeba petrolejové lampy a babička.
0: Klapka.
2: Jeden z nejzásadnějších skladatelů filmové hudby Československa od 60. do 90. let, ale také klasicky vzdělaný skladatel, který studoval na Pražské konzervatoři a na Akademii muzických umění u Emila Hlobila. Luboš Fischer byl skladatel opravdu širokého záběru co do formy, obsazení, filmových žánrů a také inspiračních zdrojů. Mezi nejčastější patřila fascinace výtvarným uměním, literaturou a starými kulturami. Vzhledem k jeho pracovitosti dokázal v obou těchto směrech, v artificiální i filmové hudbě, být celý svůj život vyhledávaným skladatelem. Z orchestrálních skladeb můžete znát 15 listů podle Dürerovy apokalypsy, za kterou byl v roce 1965 oceněn na skladatelské tribuně UNESCO v Paříži. Z jeho komorní tvorby zmíním třeba sonátu pro housle a klavír Ruce nebo Amoroso pro stejné obsazení. Pro solové nástroje vyniká 8 klavírních sonát a důležité místo v jeho tvorbě má i vokálně instrumentální hudba a tvorba sborová, na což mělo vliv i to, že jeho spolužákem na akademii byl sbormistr Pavel Kín. S ním a jeho sborem potom mnohokrát spolupracoval. Kínův smíšený sbor společně s filmovým symfonickým orchestrem pod vedením Františka Belfína a jméno Luboše Fischera jste ostatně mohli vidět v titulcích opravdu velkého množství televizní a filmové produkce od 60. let. Počet snímků, ke kterým Fischer složil hudbu, se pohybuje kolem 300. My se na tuhle oblast jeho tvorby podíváme z části chronologicky a z části podle spolupráce s jednotlivými režiséry. U poslechu Klapky vás, milí posluchači, vítá a příjemný poslech přeje Kristýna Šrámková. První ukázka bude z filmu Valérie a týden divů, ke kterému se ještě vrátíme.

Luboš Fischer se narodil 30. září 1935. Hned po studiích se inspiroval neoklasicismem a avantgardou a věnoval se hudbě pro divadlo Na zábradlí a rokoko. V roce 1963 ve svých 28 letech složil hudbu pro první celovečerní film. Byl to Okurkový hrdina režiséra Čestmíra Mlíkovského. Fischerova hudba zaujala natolik, že kritici označili film za hudební, přestože tak původně zamýšlený nebyl. Takže jméno Luboš Fischer se v české kinematografii 60. let rychle uchytilo a stalo se součástí nové generace filmových skladatelů, vycházejících z klasického vzdělání. Patří do ní třeba i Fischerův vrstevník Jan Klusák. Vedle tohoto směru tu paralelně působili skladatelé z okruhu populární hudby Karel Svoboda, Angelo Michajlov a nebo Petr Hapka. Také stále tvořili skladatelé, kteří se prosadili už v 50. letech v čele se Zdeňkem Liškou. A z předválečné generace české filmové hudby byl do poloviny 70. let stále aktivní jeden z průkopníků v této oblasti, Jiří Srnka. My se teď vrátíme zpátky do 60. let k Luboši Fischerovi a jeho spolupráci s Antonínem Moskalikem na dvou filmech, natočených podle knih Arnošta Lustiga. Byla to v roce 1965 Modlitba pro Kateřinu Horovicovou a v roce 1967 Dita Saxová. V příběhu mladé dívky, která přežila koncentrační tábor a s tímto válečným traumatem hledá své místo ve světě, si hlavní roli zahrála polská herečka Kristina Mikolajevská. Fischer se pak k židovské tematice vrátil ještě o 30 let později ve filmu Golet v údolí, za který získal Českého lva. Spolupráce Moskalika a Fischera byla oceněna cenou italské kritiky na florenském televizním festivalu Prix Italia.

Dva roky po Ditě Saxové složil Fischer hudbu k poslednímu filmu Pavla Juráčka Případ pro začínajícího kata. O filmu se mluví jako o zásadním filmu české nové vlny. Juráček vyšel z fantasticko-satirického románu Jonathana Swifta Gulliverovy cesty. Provokativní snímek byl po svém uvedení stažen z distribuce a stal se jedním z trezorových filmů. Fischer v tomhle filmu hodně využívá už zmiňované sbory, my si ale pustíme hudbu z úvodních titulků.

V rámci české nové vlny vznikl i snímek Valerie a týden divů. Jako jedna z mála Fisherovy filmové hudby vyšla na vinilu, a to v britském nezávislém vydavatelství Finders Keepers Records, stejně jako jeho Morgiana a nebo třeba Liškova Malá mořská víla. Tohle vydavatelství se označuje za archivní společnost, nevydávají totiž novinky, ale znovu objevují zapomenuté, často nikdy nevydané nahrávky, což Fisherova hudba bohužel je. Pokud vydavatelství neznáte, tak určitě doporučuji vaší pozornosti už jenom kvůli krásným bukletům. Valerii a týden divů natočil v roce 1969 Jaromil Jireš a dal tím vizuální podobu seriálné básni Vítězslava Nezvala. V lyrickém vyprávění s hororovými prvky, na kterém se výtvarně podílela Ester Krumbachová, se ukazují představy a nástrahy, se kterými se musí vyrovnat dospívající dívka, a jde místy o dost bizarní výjevy. I v tomhle filmu pracuje Fisher se sbory. Tenhle konkrétně zůstává znít v uších ještě dlouho po shlédnutí filmu.

Jenom pro představu o Fischerově skladatelské činorodosti v roce 1970, kdy vznikla hudba pro Valerii a Týden divů, složil hudbu k dalším 15 snímkům. Jedním z nich byl i film Karla Zemana Na kometě. Literární předlohu Žila Verna upravil scénarista Jan Procházka. Fischer se s Vernovskou předlohou setkal pak ještě několikrát. Hlavní roli si ve snímku Na kometě zahrála Magda Vašáriová.

Magda Vašáriová si 2 roky po Zemanově Na kometě zahrála hlavní roli i v Jirašově komorním dramatu A pozdravuji vlaštovky. Film zachycuje skutečný příběh Marie Kudeříkové, která byla v pouhých 22 letech popravena nacisty za spolupráci s komunistickým odbojem. Fischerovi typické atmosférické smyčce tu dokreslují posledních 99 dní jejího života, strávených v celé smrti, a skrz flashbacky sledujeme, co vedlo k jejímu odsouzení.

Dalším z režisérů, kteří s talentovaným skladatelem navázali spolupráci, byl Juraj Herz. Natočili spolu 3 filmy. Prvním z nich byly v roce 1971 Petrolejové lampy. Hlavní role Štěpy a jejího ženicha nakaženého syfilitidou skvěle zahráli Iva Janžurová a Petr Čepek. Příběh natočený podle stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka je zasazen do období secese.

Juraj Herz obsadil Ivu Janžurovou do hlavní a hned dvojrole i ve svém dalším filmu, na kterém s Lubošem Fischerem spolupracoval. Morgiana je volnou adaptací romantické novely Alexandra Greena Jessie a Morgiana. V dvojroli věkově, vzhledově i povahově odlišných sester Janžurová vytvořila dvě naprosto protikladné hrdinky. Od filmové tvorby teď uděláme malou odbočku k té seriálové. V 70. a 80. letech hrála Fischerova hudba snad v každé domácnosti. Stačilo, abyste sledovali Chalupáře, Bakaláře, Takovou normální rodinku, pohádkovou Arabelu a nebo Macha a Šebestovou. Já jsem ze seriálové tvorby vybrala Vlak dětství a naděje s nezapomenutelnou Helenou Růžičkovou a její hláškou Nic ty se neboj, na tragický život jsem já pes.

Spolupráce Luboše Fischera s Karlem Kachyňou začala už před Vlakem dětství a naděje v roce 1979 na adaptaci povídky o ty Pavla Zlatí úhoři. Fischer pak doprovodil i Kachyňovy filmy z nemocničního prostředí 80. let Sestřičky a Pozor vizita. Právě z ní si teď pustíme část neurotické úvodní znělky pro srovnání ke skladatelovým lirickým soundtrackům.

Ze spolupráce s Karlem Kachyňou si pustíme ještě jednu a přesto zase stylově úplně jinou ukázku. Ta nás zavede do kraje Berounky, do židovsko-české rodiny v neúplně ideální době meziválečných a válečných let. Další filmovou adaptací autobiografické povídky Oty Pavla byl v roce 1986 film Smrt krásných srnců. A tady je Fischerova hudba, která zní v prvních tónech jako z Malikových nebeských dnů a v zápětí přeladí na taneční notu.

Scénaristicko-režisérský tandem Oldřicha Lipského a Jiřího Berdečky vytvořil společně tři komedie. Fischer složil hudbu ke dvěma z nich. Nejdřív to byla v roce 1978 krimi komedie Adéla ještě nevečeřela a o tři roky později s podobným hereckým obsazením parodie na Verneovské sci-fi romány Mé oblíbené tajemství hradu v Karpatech. Fischerova hudba tady dokonale dokresluje atmosféru tajemného barona, šíleného vědce a hraběte, který v Karpatském království objevuje toto strach nahánějící místo plné tajemství.

S hudbou z filmu Tajemství hradu v Karpatech z roku 1981 se pomalu dostáváme k závěru dnešní klapky, která byla věnovaná Luboši Fischerovi. Skladateli, který se svým velkým citem pro obrazovou a dějovou složku filmu doprovodil československou filmovou a televizní tvorbu od 60. do 90. let. Fischerova filmová i klasická hudba byly několikrát oceněny doma i v zahraničí. Za filmy Golet v údolí a Král Ubu dostal 2 roky po sobě Českého lva. Luboš Fischer zemřel 22. června 1999 v necelých 64 letech. Jak jste dnes sami slyšeli, Fischer dokázal složit hudbu ke každému žánru. Pracoval se sbory, s klasickými nástroji a jejich kontrastními kombinacemi, ale asi nejtypičtějším zvukem pro jeho filmovou hudbu zůstávají lyrické pasáže smyčců. A tak jsem si jako poslední ukázku dnešní klapky nechala Fischerovou hudbu k filmu Babička. Tenhle dvoudílný televizní film natočil v roce 1971 Antonín Moskalik, do role babičky obsadil Jarmilu Kurandovou a do role Barunky Libuši Šafránkovou. Pro mě jako dítě to byl první film, kde jsem Fischerovu hudbu vnímala a kde mě samozřejmě dojala. Příjemný zbytek dne za zvuku Fischerových smyčců vám, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková.

0: Včeličky, babička nám umřela. Byla jedna z hereckých replik 18-leté Libuše Šafránkové. Hudba Luboše Fischera z dvoudílného televizního filmu Babička, který v roce 1971 režíroval Antonín Moskalik, uzavřela úterní klapku, ve které v roce 2025 přiblížila Kristýna Šrámková Fischerovu hudbu, kterou komponoval od 60. do 90. let pro film a televizi.
1: Povídka.
0: Filmové léto na Vltavě pokračuje autobiografickou povídkou českého filmového režiséra Jana Němce. Příběh má název Hollywood a je z knihy Nepodávej ruku číšníkovi. V režii Jakuba Čermáka účinkuje Tomáš Drápela.

Na Pavali, Kalifornie. Tam se rodí ta skvělá červená kalifornská vína, která jsou bohužel nejenom v Praze, ale i v Londýně a v Paříži zcela neznámá. Tam je sídlo Francise Forda Coppoly, režiséra, scénáristy, producenta a bon vivána. Být úspěšný jako filmař znamená též mít vinici a na prodej láhve s vlastním jménem na nálepce. Jakožto milovník dobrého červeného vína a obdivovatel úspěchů pana Coppoly, jsem se dlouho snažil vetřít do jeho přízně, přilepit se na jeho okolí. Člověk, jehož filmy vydělali více než miliardu dolarů, tři díly Kmotra, Patton, zkrátka velikářství. Dorazil jsem do jeho domu uprostřed vinice v Napa Valley, bylo vinobraní a pro filmaře velká párty. Na rožni se peklo příliš velké a těžké tele, takže elektrický rožeň a motor schořeli. Asistenti pak spocení do úmoru ručně točili zvíře nad ohněm. Francis se spokojeně procházel po svém panství a vlídně hovořil takřka s dvěma sty zaměstnanci své společnosti, též Lucas filmu svého kolegy George Lucase, stvořitele Hvězdných válek a Indiany Jonese. Zisk více než miliarda dolarů. George se však s nikým nebavil. Právě ho opustila žena. Utekla mu s opravářem barevných skleněných oken jejich rezidence, což pro něj znamenalo mimo jiné ztrátu poloviny majetku. Můj přítel, producent, pracující pro Francise Coppolu, mě sem přivedl, ale pod jednou podmínkou. Jane, ať tě ani ve snu nenapadne otravovat George nebo Francise s některým ze svých projektů. Je to dnes party, o obchodu se hovořit nesmí. To jsem ovšem nemohl nechat jen tak. Potřeboval jsem se vmísit do hovoru se slavnými, krásnými a bohatými. S krásou to není vždy tak perfektní. Francis, který chodil po svém statku na vinici v ošuntělém županu s bříškem a v sešlapaných pantoflích, ani George Lucas, vyhublý a s fousy znatelně pěstovanými prodojem dospělosti, rozhodně nebyli fyzickou okrasou slavnosti. Ovšem výstižně to řekl Sylvester Rocky Rambo Stallone. Když jsem začínal, byl jsem v New Yorku. Chudý, bledý, zmrzlý. V Kalifornii to bylo zcela jinak. Byl jsem chudý, ale do bronzova opálený. Takže sám též patřičně opálen jsem si dodal odvahy a vskočil přímo do akce. Oba slavní a bohatí a mocní režiséři a producenti byli uprostřed peněžní transakce. Hráli na kamenném dvorku čáru. Beze slova představení jsem vrhl svůj čtvrt dolar a takřka jsem trefil chlívek uprostřed čáry. Nejsem nijak zdatný v žádných hazardech či hrách obratnosti. Nicméně tohoto zářijového viničního odpoledne bylo štěstí na mé straně. Obehrál jsem oba slovutné muže o pár dolarů a strčil jsem si mince hrdě do kapsy. Přihlížející lehce pokašlávali. Pochopil jsem proč, když Francis Ford Coppola natáhl ruku a pravil. Pane Němče, tohle jsou jediné peníze na hotovosti, které naše společnost má. Odpověděl jsem podle pravdy. Pane Coppolo, tohle jsou jediné peníze na hotovosti, které mám, abych měl na autobus do své nadsklepní chýše u moře, až mě můj přítel, váš zaměstnanec, doveze na kraj Los Angeles. Takže kdybych měl podnikatelského ducha a smysl pro sebe reklamu, mohl jsem popravdě začít hlásat, že první peníze na svůj další film mám od Lucase a Coppoly. S penězi jsou ovšem často nedorozumění. Svého času jsem se živil natáčením svateb na videokazety. Škoda, že nemám kopie, byla by to zajímavá série několika desítek dvouhodinových minifilmů na téma Jak se Američané žení. Začal jsem s první svatbou za 150 dolarů, poslední honorář byl 1500 dolarů a byla to pro mě práce na 3 hodiny. Jenže v Americe nejde ani tak o práci, jako o sjednání obchodu a o společenské kroužení kolem. Jedna z těch svateb byla na skalnatém kopci nad mořem, kousek od Sunset Boulevardu, a ženil se herec, který hraje v Policajtovi v Beverly Hills roli jednoho z násilnických zloduchů. Šampaňské začalo bouchat v 9 ráno, to poslední explodovalo ve 2 po půlnoci následujícího dne.
Moje kamera byla v pohotovosti po celou dobu. Ovšem, jakožto umělec, nikoli strojník, kameraman, jsem byl částí veškerého společenského hemžení s povinností, kterou jsem radostně přijal. Zúčastnit se všech přípitků, a těch bylo, nelžu a přísahám, několik set. Moje videokamera měla naštěstí automatické ostření a automatickou expozici, moc se zkazit nedalo. Takže úplně ožralí svatebčané krátce po půlnoci zhlédli moje mini veledílo. Točil jsem tak, aby nebylo nutné program dodatečně stříhat. V tom bylo to kouzlo, že herci se ihned podívají na vlastní životní show, jak jsou skvělí. Žádnou formanovštinu, pěkně módně koncipované šťastné a veselé tváře. Prostě závěr těchto svatebních merend předznamenal zhlédnutí mého videa, že reakce byla vždy tisíce děkovných dopisů. V opilosti si mnoho lidí připadá krásných a když je tak nasnímáte, jsou vám vděční. Samozřejmě zhlédnutí celé práce je podmínkou, abych dostal své peníze, šek. Onu hollywoodskou parádu jsem opouštěl ve značně podnapilém stavu. Držel jsem v náručí svou videokameru, bohatí svatebčané zaplatili $93 za taxíka a já jsem ke kameře hovořil: ty moje drahá, však ty mě dovedeš k vytouženému cíli. Ti chlapíci a skvělé dámy poznají, jak skvělý filmař jsem a jak dovedu udělat dvouhodinový film doslova na koleně. Jistě budou financovat některý z mých báječných projektů. Brzy ráno mě probudil telefon. Dlouhé, nekonečné zvonění. Přinutil jsem se vstát. Samozřejmě. Jak jsem tušil, v sobotním ránu, kdy nikdy nikdo nevolá a neobtěžuje rozhodně ne dřív než před 12. hodinou, může být ten telefon jedině špatná zpráva. A taky byla. Pěkně špatná. Ženich zjistil, že byl okraden. Někdo mu vzal jeho poobřadové sako blazer Pierre Cardin. V jeho kapsách měl všechny doklady, několik tisíc dolarů v hotovosti a plastické kreditní karty, které zkušený kriminálník může bleskově proměnit v několika set tisícovou zlodějnu. Ten telefon mě žádal, aby se moje raní paměť probrala z kocoviny, vzpomněla si na podezřelé hosty, abych se pak dostavil prohlédnout si s obětí video ze svatby a pomohl vytipovat případného zloděje. Pravil jsem rozespale: momentík, mrknu se do kapsy saka, mám tam nějaké papíry, poznámky, vizitky. Na každé společenské události musíte navazovat nové kontakty. Odložil jsem sluchátko, otevřel dveře svého přízemního doupěte, ostré ranní slunce mě téměř oslepilo a oceán sebou též zmítal. S pocitem zodpovědnosti jsem však v rohu svého přímořského doupěte našel sako, mimochodem též Pierre Cardin, ne za $300, ale za pár šupů s frcu jménem Salvation Army. A jak tak bloudím v kapsách saka, co nenalézám? Tu $100, tu kreditní kartu American Express, tu balíček prezervativů, až jsem seznal, oč jde. To sako nebylo moje. To sako bylo to ukradené. Omylem jsem ho popadl, když jsem se potácel ze slavnosti. Vypadalo stejně jako to moje. Vystřízlivil jsem na to tata. Reprezentantovi rodiny jsem popravdě oznámil, že ztracené sako je na světě, že ho mám, že došlo k omylu. Skvěle! Zakřičel šťastný hlas na druhém konci drátu. Okamžitě posíláme šoféra. Zůstaňte na místě. Říkáte, že vaše sako zmizelo? Ano, to je možné. Nějaké šatstvo po hostech tu zbylo. Říkáte oleštěné rukávy a jeden knoflík utržený, to bude jistě ve smetí. Počkejte ovšem na našeho reprezentanta. Chcete odměnu nálezného? Je to 10% ceny, kterou obsah kapes našeho ženicha představuje. Nechtěl jsem nic, ale stejně jsem dopadl, jak ti sedláci u Chlumce. V Hollywoodu jsem už nikdy nedostal job jako svatební videomaker. Zlí jazykové totiž rozšířili hanebnou pomluvu, že je to můj běžný způsob výdělku. Předstírat natáčení videa u bohatců, vetřít se do jejich přízně a příbytků, opít je a pak je okrást a vydírat. Záměna dvou blazerů Pierre Cardina tak zavřela další dveře. Ovšem náš člověk se nikdy nevzdává. Hledal jsem další kontakty a možnosti. Nové dveře se otevřely na pohřbu. Zemřel můj dlouholetý přítel, britský spisovatel a novinář Kenneth Tynan.
Znal a miloval Prahu. Koncem 60. let tady mnohokrát byl, aby anglickým a americkým snobům představoval filmová a dramatická díla a aby se svou brilantní schopností analýzy spojenou se showbiznisovou zábavností pomohl některým z nás být ne albánskými výstředníky, ale evropskými a později uznávanými světovými autory. Kenneth zemřel. Viděl jsem ho krátce před smrtí. Špatně dýchal a musel mít kolem sebe kyslíkové bomby. Hovořil, gestikuloval, pak se začal dusit, ošetřovatelé mu nasadili kyslík. Očima a dotykem ruky pak dal najevo, že přežívá tento okamžik a že chce a bude fungovat jako normální živá bytost. Prostě hledal spřízněnou duši, protože on, nejbrilantnější duch anglosaské scény, byl v podstatě sám. Napsal několik her, jednu nesmírně úspěšnou erotickou revue, ze které čiší, že se nebral moc vážně. Jeho kritický nadhled mu diktoval, si natolik chytrý, aby spoznal, zda si skvělý autor. Nevím, možná měl strach odhalit se v plné nahotě. O tom byla poslední debata, rozhovor mezi kyslíkem a umíráním. A pak byl pohřeb. Když se prosím chcete oběsit nebo spáchat sebevraždu, vřele doporučuji Žižkovský byt 4. kategorie nebo most nuselského typu Zvolíte-li skok. Ovšem, chcete-li mít pohřeb, na který se nezapomíná, volte prosím Hollywood. Smrt legendy vždy vyvolá velké emoce, to znamená velké limuzíny, květinové věnce se stuhami, náš nezapomenutelný, love you forever a tak dále, ale to, co mě zajímalo, byla především následující velká párty. Pohřební chlastačka. Moje oblíbená jazzová skladba v mládí byla a je dosud Ples dřevorubců od Woodyho Hermana. Pan Woody zemřel v naprosté bídě, vyhozen z vlastního domu v době, kdy jsem v Kalifornii žil. Potěšil jsem ho na jednom z jeho posledních koncertů, když jsem mu v zákulisí zaspíval jeho klasické klarinetové solo. Ta party byla právě ve stylu Plesu dřevorubců. Když jde o velká zvířata, sejdou se na pohřbu všichni, pozvaní nepozvaní. Jakmile rakev s neboštíkem definitivně zmizí v plamenech věčnosti, všichni si oddychnou a ženou se na party. Protože to je čas na biznis. Na pohřbu se sejdou lidé, kteří by se jinak nesešli. Smlouvy a agenti by jim v tom zabránili. Ocitl jsem se na tom pohřbu a lovil jsem jako všichni. Po mém debaklu se sakem Pierre Cardin jsem nemohl nabízet služby jako tvůrce pohřebních videí. Samozřejmě, že bych zachytil svou milenkou videokamerou poslední okamžiky kroutící se mrtvoly v ohni krematoria, ale poučen zkušenostmi trhu, nabídek a poptávek jsem tušil, že moc lidí by si asi tuhle službu neobjednalo. Takže co teď? Všechny tři telefony byly obsazeny. Truchlící pozůstalí se kufrovali do skupinek, jak a kde a kdy a komu pomůže kdo ke kšeftu. Americký deal. Permanentně obsazené telefony a já se tam motal. Hovořil jsem s vdovou a snažil jsem se vyjádřit úctu k neboštíkovi a vděk za to, jak pomohl české kultuře. Byl jsem asi jediný, kdo si ji všiml a kdo se vůbec zmínil o neboštíkovi, protože když jste mrtví, tak jste dvojnásobně mrtví pro kohokoliv v showbiznisu. V odlehlém pokoji jsem nalezl piano a začal preludovat Dobrou noc, má milá, tak trochu na rozloučenou s neboštíkem. Záhy jsem měl publikum. Agenta, který se zeptal, co je to za melodii. Vysvětlil jsem její slovanský původ a agent mi dal svou vizitku a telefon. Začal jsem větřit šanci. Druhý den po pohřbu jsem mu volal a třetí den jsem měl oběd s velkým producentem a slavným režisérem. Připravoval filmový přepis knihy Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí a já bláhově snil, že bych mohl být pověřen režií. Ovšem pochopil jsem, že po mých předchozích úspěších v Hollywoodu by mi těžko někdo svěřil 16 milionů dolarů. Oběd byl velmi přátelský až do chvíle, než jsem byl požádán, abych zaspíval československou státní hymnu. Hrdost se ve mně probudila, povídám. Tak už vám tady v Americe dělám Tatermana pěkně dlouho. Kde domov můj vám však k obědu zpívat nebudu. Dobře,
pravil vlídný šedovlasý producent s tváří svatého Mikuláše a s duší ostrého bankéře. Slyšel jsem, že umíte hrát na klavír. Co kdybyste nám po obědě vaši hymnu pěkně zahrál? Řekl jsem si, to už vypadá slibněji. Producent Saul Zenz nejenže vyrobil přelet nad Kukaččím hnízdem a Amadea, ale je také zakladatelem a majitelem obrovské gramofonové společnosti Fantasy Records. Jelikož trochu hrají na piano a klarinet a občas skládám písničky, kterými unavují přátelé na večírcích, nikdy nevíte, kdy nějaké zvíře objeví váš skrytý talent a zpeněží ho. Souhlasil jsem pod jedinou podmínkou. Zahrají naši hymnu jedině na koncertní klavír značky Steinway a jedině v nahrávacím studiu Fantasy Records. Pan producent si dal ke stolu přinést telefon, udělil příkazy a za půl hodiny jsem byl v budově ověnčené portréty největších jazzových a rockových hvězd. V budově, jejíž zdi se prohýbají zlatými a platinovými deskami a množstvím Oscarů. Zasedl jsem ke klavíru. Neviditelná ruka automaticky přiblížila mikrofon k nástroji. Druhý se spouštěl ze stropu k mé tváři. Pochopil jsem, že nahrávka bude piano plus můj zpěv. Otevřel jsem víko od klávesnice, trochu si zamnul ruce a spustil jsem. Všichni víme, že Kde domov můj je ze zpěvohry Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka a že píseň ve hře zpíval slepý mládenec, čili na tu ty pěkný doják. Vybavil jsem si to a zahrál jsem a zaspíval ten svůj český domov s takovým prožitkem, že jedno oko nezůstalo suché. Myslím tím pana producenta, pana režiséra a zvukové techniky. Byli opravdu dojati. Řekli mi, že takovou krásnou hymnu žádná země nemá a nabídli mi práci ve filmu o Československu z roku 1968, v němž se bude Kde domov můj

0: režírovat. Pokýval jsem hlavou. Ano, bude to těžké, ale dal jsem slovo, že to tak bude. Druhá podmínka bude pro tebe ovšem daleko těžší. Možná nejtěžší, pravil pan producent. Ven s tím, co pro Boha ještě nebudu smět. Pan producent, nejdobromyslnější tvář nejen Mikuláše, ale hodného Mikuláše, tento znalec světa, finančních zdrojů a též lidských duší a povah, pravil. Nesmíš za našimi zády dělat ty své veleznámé obličeje, ksichty, které oznamují celému světu, jak jsme my všichni pitomí. Job je job, tak jsem to slíbil, slib jsem dodržel, ovšem dodnes mám ve tváři cukající tik, protože jsem tisíce těch ksichtů dělal vždy po natáčení doma v koupelně před zrcadlem.
1: Jan Němec a Hollywood, to byla autobiografická povídka českého filmového režiséra z knihy Nepodávej ruku číšníkovi. V režii Jakuba Čermáka účinkoval Tomáš Drápela. I takové může být filmové léto na Vltavě vždy v časech 13.30, kdy vysíláme povídky filmových režisérů, jako tomu bylo dnes. Poslední film slavného švédského režiséra, ve kterém se ještě jednou vrací k hrdinům scén z manželského života, to je právě Sarabanda Ingmara Bergmana. Přináší stáří moudrost a smíření, nebo jen posílí naši malichernost a neochotu odpustit? Poslouchejte dnes večer.
2: Jeden starý kněz mi jednou řekl, dobrý vztah mezi mužem a ženou se stává ze dvou věcí. Z dobrého kamarádství a silného erotického pouta. Nikdo nemůže tvrdit, že jsme my dva nebyli dobří kamarádi.
3: Dobré kamarádství. Byl jsi mi nevěrný.
2: Ano.
3: Byla jsem tak...
2: Já taky.
3: To je moc smutné.
2: Bylo to už dávno.
3: V každém případě to bolí.
2: Mně ne.
3: Aha.
2: Není to krásné, že tu sedíme vedle sebe, ty mě držíš za ruku a máme hezký výhled. A o tom, co bolí, nemluvíme.
1: Ve svém posledním televizním filmu Sarabanda svedl Ingmar Bergman ještě jednou dohromady Johanna a Marian, protagonisty ze scén manželského života. Tentokrát je jim ovšem o 30 let víc a bolestivý rozchod už mají dávno za sebou. Rozhlasovou inscenaci v roce 2018 natočil režisér Štěpán Pácl. Ve studiu se sešli Ladislav Mrkvička, Taťána Medvecká, Vladimír Javorský a Klára Suchá. Scénář přeložil Zbyněk Černík a vy můžete poslechnout tuto rozhlasovou hru Sarabandu dnes večer v 8 hodin na Vltavě. Přidám ale ještě jeden krátký tip, protože jedna z her, které jsme pro vás uložili do audioarchivu, už tam moc dlouho nebude. Ničeho na světě se není třeba bát, je jen třeba všemu porozumět. To jsou slova polsko-francouzské vědkyně Marie Curie-Skłodowskiej, průkopnice v oblasti radioaktivity a první ženy, která získala Nobelovu cenu. Právě její profesní cestě a jejímu osudu věnovala Eva Blechová rozhlasovou hru s názvem Zářivé dítě, kterou máte možnost už jen 11 hodin najít v audioarchivu na stránkách Českého rozhlasu Vltava. Poslechněte si hru, která získala cenu na prestižním festivalu rozhlasové tvorby Grand Prix Nova v Bukurešti. Na webu najdete také reakci režisérky Natálie Deákové. Cituji, z této ceny mám obrovskou radost. Vnímám ji jako ocenění naší práce i Českého rozhlasu, který dlouhodobě vytváří mimořádné podmínky pro vznik rozhlasových dramat. Bez takového zázemí by precizní a náročná tvorba nemohla vznikat. O to více si ocenění vážím, že přichází právě v této pro rozhlas velmi náročné době. Tolik Natálie Deáková. Eva Blechová, Zářivé dítě, dnes večer v hlavní roli s Klárou Suchou a dále účinkují Petr Uhlík, Natalia Drabiščáková, Jakub Žáček, Jan Vondráček a další. Vltava.rozhlas.cz

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česká republika dnes v Londýně podepíše memorandum o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární reaktory. Ty mají vzniknout v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Za Česko podepíše memorandum ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Rusko už třetím dnem útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny. Dnes to oznámila ukrajinská energetická společnost Naftogaz s tím, že musela částečně snížit objem produkce. V Charkovské oblasti zabily ruské údery jednoho člověka a 8 dalších je zraněných. Vzdušné útoky během noci podnikla i Ukrajina. Telegramový portál Astra informoval, že v Lipecku, jihovýchodně od Moskvy, hoří elektrárna. Spojené státy od 19. srpna zavedou dodatečná 50% cla na některé kanadské zboží. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa znevýhodňuje americké automobily, alkohol nebo mléčné výrobky a sama zavedla odvetné poplatky. Americká cla se budou týkat daného zboží bez ohledu na to, jestli je zahrnuté v dohodě o volném obchodu mezi USA, Mexikem a Kanadou. Sociální drama o blízkém, přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě, představuje vítězný snímek letošního mezinárodního karlovarského filmového festivalu Padlé ovoce. Celovečerní debut barmského režiséra Aung Naing Soe vstoupí do českých kin ve čtvrtek 23. července. S barmskými a francouzskými filmaři na něm spolupracovali čeští tvůrci. Počasí. Bude většinou oblačno, na západě, severu a severovýchodě území se místy jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25, maxima na horách kolem 14 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
7: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
6: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
7: 12. září od 18 hodin.
6: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

to k nebíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nebíře, že mnicha dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělá je člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Dokavač jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří, protože je to pravda od věka, šaty dělají člověka.

Psal se rok 1934 a originál na jevišti Osvobozeného divadla Šaty dělej člověka poprvé spatřil světlo světa a poprvé také byl odměněn potleskem publika této slavné dvojice, přesněji řečeno trojice. Je 14 hodin 7 minut, je rok 2026 a 21. červencový den. Vy jste verzi této slavné písně slyšeli v podání Ondřeje Rumla a jeho České filharmonie společně s Matějem Benkem a jeho kvintetem. My vám nabídneme, milí posluchači, nejen hudbu, ale pochopitelně i v duchu filmového léta také celou řadu motivů, které stojí na poli kultury a umění prozkoumat. Třeba fenomén Laterny Magiky, právě jemu je věnován jeden ze seriálů filmového léta, konkrétně druhý díl, který můžete už za okamžik slyšet. Také, když už jsme u těch šatů, nový kabát má Litomyšlský zámek, i tam se podíváme. Stejně tak, jako připomeneme, že literatura stojí rovněž za prozkoumání. Třeba ta dětská a kniha s názvem O aneb velké žvíkačkové neštěstí. To je jenom pár drobností a pevně doufám, že vy žádnému neštěstí nečelíte, ba právě naopak užíváte léta i společně s námi, s Českým rozhlasem Vltava, odpolední Vltavou, u jehož poslechu vás zdraví David Hamr.

0: Šestá z šesti charakteristických skladeb pro klavír Bedřicha Smetany v podání Jana Bartoše právě dozněla. A do Smetanova rodiště, tedy do Litomyšle, tam, kde nedávno skončila Smetanova Litomyšl, míříme i nyní. Abychom se zaradovali společně s Kastelánem a dalšími nad rekonstrukcí tamního zámku, kde se mimochodem festival koná. Špína chybějící části vzduchové kapsy uvnitř v takovém stavu byla ještě do nedávna z grafita na zámku v Litomyšli. Jeho fasádu zdobí dohromady asi 5000 psaníček, která se podařilo po zhruba 3 letech kompletně obnovit. Co to obnášelo, na to se ptala reportérka Barbora Soukupová.
1: Z grafita lemují Litomyšlský zámek na všech jeho obvodových stěnách. My jsme teď u té severní a právě tady byla takzvaná psanička asi v úplně nejhorším stavu, říká kastelán zámku Petr Weiss.
2: Ta severní strana je nejexponovanější, co se týká výkyvů počasí. I teď jsme tady bičováni větrem. Je tady samozřejmě vegetace v zámeckém parku, tak to vytváří určité mikroklima. To znamená, po desítky let se tady vytvářelo prostředí pro různé porosty, takže byly tady řasy, ale i běžný prach se usazuje v těch prohlubních psaníčkových zgrafit a místy byly i ty partie úplně opadané, je to napravo od toho renesančního portálu.
1: Já se přiznám, že jsem si vždycky myslela, že ta zgrafita jsou malá, ale když k ním jde člověk takhle blízko, tak to tak úplně není. A ty jednotlivé motivy psaníček jsou na omítce vystouplé a bíle nabarvené. Co vlastně obnášela jejich oprava?
2: Tak na prvním místě je to vždycky očištění, těch způsobů je několik, tak třeba omývání tlakovou vodou, potom je to zpevňování těch jednotlivých částí, některá z grafita byla odfouklá, to znamená byla pod nimi kapsa vzduchová. To byla otázka času, kdy takové poškození odpadne. To znamená, tam potom restaurátoři postupně centimetr po centimetru museli injektovat nějaký zpevňováč a ve finále potom bylo potřeba znovu proškrábnout a vlastně doplnit i ty chybějící partie. Některé části chyběly úplně, tak tam potom ve spolupráci s památkáři bylo nutné domyslet ten dekor, ke kterému třeba se nezachovaly ty podklady z té poslední rekonstrukce. A co bylo největším a dnes největším viditelným zásahem, tak je to, že tady přibyla ta lunetová římsa. Lunetové římsy měly chránit především to z grafito před nepřízní počasí.
1: Je to taková zaoblená část, která přímo navazuje na fasádu a je těsně pod střechou a jsou na ní různé figury a přírodní motivy.
2: Je to z grafito, ale je figurální a jsou tam přírodní motivy a autor Karel Míšek se snažil navázat na koncepci Olbrama Zoubka, který byl autorem starší z grafitové výzdoby ze 70. let na ostatních římsách. Tady na té části zámku ta římsa chyběla, na těch dalších částech zámku se z té doby zachovala a teď bude lépe chránit z grafitovou výzdobu.
1: Úpravy Litomyšlského zámku stály zhruba 600 milionů korun. Kromě obnovy z grafit dělníci také vyměnili střešní krytinu a opravili vybrané interiéry. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

0: Zpěvačka Alina Engibarian a její píseň We Are právě doznívá 20 minut po 14. hodině. To je taky čas na vltavský seriál, pochopitelně v duchu filmového léta. A otázka, proč je Laterna Magica fenoménem plným paradoxů a jak dnes její odkaz zachraňuje digitalizace a archivní výzkum. Filmové léto na Vltavě, jak už jsme zmínili, přináší seriál věnovaný právě Laterně Magice v rukou odborníků Národního filmového archivu. V druhém díle jeho autorka Veronika Jošková-Štefanová bude s Lucí Česálkovou, výzkumnou pracovnicí Národního filmového archivu, mluvit o tom, jak vůbec správně označit a pojmenovat filmové médium Laterny Magiky.
1: Typickým příkladem je pro Laternu Magiku základní a principiální vztah filmu a divadla, který přináší mnohá napětí a ambivalence. Divadlo se zdá být do značné míry abstrahované, založené na iluzi, na aktivaci divákovy fantazie. Přesný technický mechanismus kinematografu, jemuž je podřízeno utváření celého představení, vytváří naopak prostor unikavý a iluzivní. Píše se v knize Diktátor času dekontextualizace fenoménu Laterny Magiky, jejímiž autorkami jsou Lucie Česálková a Kateřina Svatoňová. V roce 2019 byl završen rozsáhlý výzkumný projekt Národního filmového archivu zacílený na zachování a zpřístupnění kulturního a tvůrčího dědictví výjimečného uměleckého díla multimediální divadelní platformy Laterna Magica. A právě kniha Diktátor času přinesla nový pohled na Laternu Magiku jako na živý a proměnlivý kulturní organismus. Pokračuje Lucie Česálková.
2: My jsme zpracovávali poměrně velkou sbírku takzvaných filmových dotáček, které vznikaly pro inscenace Laterny Magiky od toho konce 50. let v průběhu celé její zejména historie analogového filmu, to znamená zejména v období státního socialismu. A ono to samotné slovo dotáčka, které s tím máme spojené, není úplně jakoby přesné, protože jako kdyby konotovalo, že ten film je jako jakýsi jako dodatek k tomu divadelnímu představení, že se to jako dotáčí pro ten film. Nebylo tomu tak z mnoha důvodů, protože film byl skutečně jako organickou součástí Laterny Magiky, je to intermediální, multimediální projekt a tím pádem jako to nebyly filmy, které by byly dotáčené pro Laternu Magiku, ale vlastně měly jako dvojí povahu. Na jednu stranu to mohly být starší filmy, které Laterna Magika, můžeme dnešním slovem říct, remixovala pro svoje vlastní potřeby, anebo ty filmové záznamy vznikaly přímo jako promyšlená součást toho divadelního tvaru.
1: Sbírka Laterny Magiky, uložená v Národním filmovém archivu, představuje specifický typ díla, které nutí odborníky a odbornice znovu promýšlet, co vlastně považujeme za film. Na rozdíl od běžného filmu, totiž nemá jasný začátek ani konec z titulky a často o něm chybí základní informace.
2: Může to být prostě kotouč, který obsahuje nějaký typ záběru a my musíme vlastně rekonstruovat pomocí archivních materiálů, kam to vlastně patřilo v tom samotném představení. Někdy to je popsané, že se třeba jednalo o prostřední plátno, o levé plátno, o pravé plátno. Musíme jako velmi dobře vědět, jak vlastně to samotné představení vypadalo, jaké jakoby typy projekcí se tam používaly a vědět v podstatě, jakoby kam zařadit tuhle tu scénu. To je v podstatě nemožné udělat bez nějakého archivního výzkumu za pomocí technických scénářů těch představení, které tehdy byly velmi detailní. Je to opravdu taková, můžeme říct, až jako mediálně archeologická práce, kdy se snažíte identifikovat, kam ten který segment patří, jak ho můžeme zařadit do toho celku toho díla a jak ho potom chápat. Tím pádem se nebavíme o filmu jako takovém. Pokud bych měla přemýšlet o těch filmech jako o nějakém individuálním tvaru, tak rozhodně si myslím, že je celkem jako známé, že na některých těchto dílech spolupracoval kameraman Jaroslav Kučera, podstatný kameraman Československé nové vlny, spolupracovník Věry Chytilové a celé řady dalších tvůrců a ty jeho filmové dotáčky, jak tomu budeme říkat, tak to jsou skutečně jako vlastně nějaké semi-experimentální filmy, protože on se více jako soustředil na právě práci s filtry, experimentaci vlastně právě s barvou, střihem, detailem, různými jakoby grafickými tvary, které vycházely ale jako z dobové reality nebo z přírodní reality například, a v podstatě můžeme pokládat některé z těch fragmentů, které máme pro Laternu magiku, skutečně za jako do nějaké míry autonomní experimentální film. Těch příkladů by pak mohlo být jako celá řada. Mně samotné vždycky naskočí záběry z Černého mnicha, ve kterém exceloval Jan Kačer. Tam vlastně se opakovaly takové záběry jako příchodu mnicha, který vypadá jak nějaká Fata Morgana v takovým růžovo-černým filtru, a to je opravdu jako mocný záběr, jenom samotný záběr v podstatě.
0: Uzavírá druhý díl seriálu o Laterně magice odborná pracovnice Národního filmového archivu Lucie Česálková. A v příštím díle našeho seriálu, tedy zítra před 14:30, se budeme věnovat fenoménu archivace filmových materiálů a jejich zpřístupňování. V seriálu je použita hudba z inscenace Kouzelný cirkus Laterny magiky, která měla premiéru v roce 1977.

0: Vynález vzkázy Žila Verna nebo barva z vesmíru H.P. Lovecrafta.
1: Jako každé léto poslouchejte pokračování za 5 minut.
0: 2 hodiny slova a hudby každou středu ve 20 hodin na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

za brány ráje, kde vládnou jazzmeni a Big Beat hraje. Nosí se punk rock a podkolenky a stíny pod okem na místo.

Šmajdáka, Ploužáky, takový titul nese společný hudební projekt Vladimíra Mišíka a Jana Hrubého, tak jak zněl na Vltavě 32 minut po 14. hodině. My teď míříme k Baltu, konkrétně do jedné z pobaltských zemí, přestože Lotyšsko obývají necelé 2 miliony lidí. Je to země etnograficky neobyčejně pestrá. Jednotlivé regiony si dodnes zachovávají svoji kulturu i tradice. Jeden region ale přeci jen vyčnívá, Lagatsko. Tamní obyvatelé totiž dodnes používají specifický dialekt lagatštinu. Dnes ho chrání zákon, ve 20. století ale chybělo málo a autoritářské režimy domácí i zahraniční mohly jazyk zahubit.

0: Myslím, že hodně z nás spojuje to, že když jsme byli děti, rodiče na nás latgalsky nemluvili. Moje máma je učitelkou lotyštiny a taky na mě mluvila lotyšsky. Ale děti kolem, moji kamarádi, latgalsky mluvili. Tak jsem šla za tátou a zeptala se ho, jestli by na mě mohl mluvit latgalsky. Takový příběh má mnoho z nás. Edite, Kristýna. A dnes tady máme takový ostrůvek, kde spolu latgalsky mluvíme.
1: Vypráví Vizma Mičule, která se společně se svými přáteli sešla na pěveckou zkoušku. Stejně jako Juris Willums.
2: Pocházím z malé vesničky Ezernéky. Když to přeložíte do angličtiny, znamená to Lakers. Takže máme vážně radost z basketbalového týmu v Los Angeles Lakers. To je vtip samozřejmě. Ale ano, jako mnoho latgalců dnes i já žiju v Rize. Přišli jsme sem pracovat, studovat, dělat jiné aktivity, ale taky tu máme tuhle skvělou folklorní skupinu Cejdery.
1: Je to folklorní skupina, která udržuje latgalské tradice i latgalce samotné pohromadě.
2: Když vezmete kámen a hodíte ho do jezera, vzniknou vlny, soustředné kruhy. Nejdřív jsou malé, ale jak se šíří dál, po hladině rostou. Ty kruhy, to jsou cejdery. Už nevím, kdo tehdy ten název vymyslel.
1: Důležité ale je, že skupina vznikla. A to před 13 lety.
2: Hledáme a nacvičujeme i takové písničky, které nejsou zas až tak známé. Je asi 10 písniček, možná trochu víc, které znají všichni latgalci a zpívají je při všech událostech, kdy jsou pohromadě. My se chtěli naučit něco víc, chtěli jsme jít hlouběji k našim kořenům a zařadit do našeho repertoáru i písničky, které můžeme zpívat více hlasně. A u toho si užijeme spoustu zábavy, vtipkování, svačin. Prostě jsme rádi spolu.
1: Latgalové jsou spjatí s historickým regionem na východě Lotyšska, Latgalskem. Latgalsko se po dlouhá staletí vyvíjelo celkem odlišně od zbytku země. To se odrazilo nejen v náboženství a kultuře, ale také v jazyce. Latgalové totiž mluví specifickým dialektem, latgalštinou. Nechybilo přitom mnoho a autoritářské a diktátorské režimy latgalštinu mohly zcela zničit. Ať už to byla vláda Karlise Ulmanise, sovětská nebo německá okupace. Útlak jazyka pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu.
3: My jako děti jsme se ve školách latgalsky učit nemohli. Ani jsme se neučili nic o nás, jako o Latgalech. Teď jsme generace, která má děti, ale na své děti často latgalsky nemluvíme, protože tak nemluvili na nás.
1: Popisuje dnešní situaci Edite Lajme. Podle odhadů neziskové organizace Voluda dnes latgalsky mluví okolo 164 tisíc lidí. Dnes je latgalština chráněná zákonem. Některé školy ji dokonce vyučují, i když jen v rámci dobrovolných předmětů.
2: Máme oficiální zpravodajský portál v latgalštině. Vydali jsme několik knih v latgalštině i pro děti. Dokonce máme i latgalskou verzi navigace Waze. Současná situace je samozřejmě složitá. Mnoho lidí také od 90. let Latgalsko opustilo. Myslím, že i proto je důležité se scházet a zpívat naše písničky.
1: Uzavírá Juris Willums. Současní latgalci tak dělají vše proto, aby latgalština nedopadla jako livonština. Ugrofinský jazyk, který používali obyvatelé historického Livonska na území Lotyšska a Estonska. V roce 2013 totiž zemřela její poslední rodilá mluvčí. Z Rigy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.

0: před chvílí symfonie Esdur, konkrétně první část Stamicova díla. Teď právě dozněla Zelenkova sonáta číslo 3 pro hoboj, housle, fagot a basso continuo, tedy čtvrtá část v podání Syntagma Amici. A teď pozvánka na malý výlet k památníku spisovatele Ladislava Vančury. Stojí v jeho rodném Háji ve Slezsku přímo u místní silnice a každý rok se tam na jeho počest koná vzpomínková akce. Jeho literární dráhu předčasně ukončila válka. Autor Markéty Lazarové nebo Rozmarného léta byl 12. května 1942 zatčen a po několika týdnech věznění byl za svou protinacistickou činnost popraven.
1: Ladislav Vančura má tady památník v Háji ve Slezsku. Kdo ho vytvořil, pane Tománku?
2: Takový trošku monumentální památník vlastně vznikl za tvůrčího jaksi působení dvou autorů, a to jednak místního architekta pana Čeňka, který vlastně vytvořil tu kamennou, tu velkou část, a tu bystu, která vlastně představuje hlavu teda Ladislava Vančury, tak tu vytvořil původně akademický sochař Vašut. Bohužel se jaksi stalo, že časem si vlastně zloději odnesli tu bystu, takže vlastně ta bysta už dneska není z toho původního bronzového materiálu, že jenom trošku je to jako náhrada, ale myslím si, že to není vidět.
1: Takže nepříjemná událost, která potkala v minulosti tady, řekněme, památník Ladislava Vančury. Tu novou bystu tu utvořil který autor?
3: Akademický sochař Miroslav Rybička.
1: Přidává Ladislav Ludvík. Tady je nápis Ladislav Vančura, národní umělec, narozen v Háji ve Slezsku, samozřejmě rok 1891. Popraven v Praze, padl nepokořen. Co má ten nápis vlastně připomínat?
2: Ladislav Vančura byl vlastně popraven v roce 1942 při Heydrichiádě na Kobyliské střelnici.
1: Jaká byla ta jeho aktivita za válečných časů?
3: No tak Vančura patří k těm, kteří aktivně působili za okupace. Takové stěžejní umělecké dílo jsou vlastně obrazy z dějin národa českého. To je v té kulturní, literární sféře. Ale kromě toho taky připravoval různé plány, co by mohlo být po válce. Patřil mezi přední umělce. No a právě za té Heydrichiády, nebo ještě před tou Heydrichiádou, byl zatčen. No a když byla ta Heydrichiáda, tak byl jeden z prvních, kteří vlastně na Kobyliské střelnici byli zastřeleni. Česká kultura v tom utrpěla velkou ztrátu. Někteří vzpomínají a říkají, že Ladislavu Vančurovi se ztratila největší osobnost té doby, co se týká literatury. Proto i ten nápis, který charakterizuje možná i krédo nejen uměleckého díla, což je národní umělec, tento titul Vančurovi byl udělen po smrti in memoriam. To je ta umělecká stránka, ale nesmíme zapomínat i jeho život a práci. A to signalizuje ten rok 1942, že byl nepokořen ve své aktivitě a svém životě.
1: Říkají Petr Tománek a Ladislav Ludvík, členové spolku Vladislava Vančury. Spoluorganizátoři Rozmarného léta, slavností tady v Háji ve Slezsku, a tady u památníku vlastně se každý rok v rámci slavností scházíte. Ještě tu chodíte třeba i někdy v jiný čas v roce vzpomínat na Vladislava Vančuru?
3: Je to příležitostně, když náhodou někdo přijede do Háje a zajímá se o místní rodáky, tak se tady třeba zastavíme a i mimo tu slavnost tady někdo dá nějakou kytičku.
1: Z Háje ve Slezsku Iva Havlíčková, Český rozhlas.

Zelenková sonáta číslo 3 pro hoboj, housle, fagot a basso continuo B dur dozněla a my vás nyní, milí posluchači, krátce před 15. hodinou ještě zveme na kolektivní výstavu 7 autorů nazvanou Zvířata transformace vnímání. Tu připravila na letní sezonu galerie Klatovy Klenová na zámku v Klenové na Klatovsku. Na vystavených sochách, obrazech, tapiseriích nebo fotografiích autoři zamýšlejí upozornit na proměnu našeho vztahu k přírodě a taky způsobu, jakým realitu kolem sebe vnímáme. Tak upřesnil kurátor sbírek a výstavy Michal Lazorčík. Podle něj dnes často krajinu a zvířata nepozorujeme přímo, ale právě skrz obrazovky, třeba mobilních telefonů. A ztrácíme tak bezprostřední kontakt i citlivost k okolnímu světu. Na zámku v Klenové vystavuje například grafička a malířka Marie Blabolilová nebo švýcarsko-německý umělec Matthias Graf. A taky fotograf Jan Ságl a jeho choť malířka Zorka

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO dnes v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Češku na dovolené v Chorvatsku včera zasáhl blesk, žena je v nemocnici v Rijece. Dnes o tom informovalo České ministerstvo zahraničí. Bližší informace kvůli ochraně soukromí a osobních údajů úřady neposkytly. Turisticky oblíbenou oblast kolem chorvatského ostrova Krk včera zastihla silná bouře. Žena při zásahu bleskem údajně nesla slunečník. Informoval o tom server Jutarni. Podle něj je turistka na jednotce intenzivní péče. Centrum Plzně o víkendu rozezní a roztančí 11. ročník Mezinárodního Dixielandového festivalu. Nabídne 9 kapel z Česka, Polska a Argentiny, pouliční hudbu, tanec a večerní jamování i hudební průvody ve studiu ve stylu New Orleanských jazzmenů. Návštěvníkům akce přinese netradiční jazz, swing, ale také prostor k tanci i bezprostředním setkáním s hudebníky v ulicích města. Oba dny otevře hudební průvod New Orleans Parade. V sobotu vyjde z náměstí Republiky k Měšťanské besedě, v neděli začne v Kopeckého sadech a zamíří k pěší zóně v Riegerově ulici, kde kapely zahrají k poslechu i k tanci. Počasí je většinou oblačno a na západě a severu, severovýchodě republiky se místy, jinde jen ojediněle vyskytnou přeháňky. Večer budou oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23, na Moravě až 25 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty na horách kolem 14 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Nina Simone, Petr Ilič Čajkovský, Johann Christoph Friedrich Bach nebo právě teď Dan Barta a Robert Balcar Trio, But Not For Me, jako píseň znící 3 minuty po 15. hodině.

But Not For Me, původně Gershwinovský motiv, nyní interpretovaný Danem Bartou, dozněl 8 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. Dnes 21. červenec 2026, svátek slaví Vítězslav. Také je tomu 57 let, co stanul americký astronaut Neil Armstrong jako první člověk na povrchu měsíce, nebo o pár let později, v roce 2007, vyšla v angličtině kniha Harry Potter and the Deathly Hallows, poslední v sérii příběhů Harryho Pottera. Konec konců knižní bude i hodina mezi 15. a 16. na vlnách Vltavy. Nejprve vás seznámíme s originálním textem, který původně měl být obrázkovým příběhem beze slov. Nakonec ale autorka Johanka Porazilová doplnila k příběhu i text o kouzelných žvíkačkách a nenasytné Líze. Text s názvem O a nep velké žvíkačkové neštěstí otevřeme na Vltavě ještě tuto hodinu. A taky připomeneme, že v českém překladu vyšel román uznávaného rakouského spisovatele Wolfa Haase. Budeme se i zamýšlet nad odkazem olympijského Sarajeva a nebo vás v seriálu Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky přivedeme k tramvajovým kolejím.

0: Ralph Vaughan Williams a jeho slavný motiv v provedení Novozélandského symfonického orchestru, řízeného Jamesem Judem, právě dozněl 13 minut po 15. hodině a my jsme vám slibovali knižní ochutnávku, tedy formou návštěvy Muzea umění a designu v Benešově. Tam si totiž až do 15. srpna můžeme prohlížet vítězné publikace 61. ročníku soutěže Nejkrásnější knihy roku. A jedním z vystavených a oceněných svazků se za loňský rok stala i knížka s provokativním a půvabným názvem O aneb velké žvíkačkové neštěstí. Něžný příběh pro děti o kouzelných žvíkačkách a nenasytné Líze získal zvláštní cenu za vynikající ilustraci. Jak vznikal od prvního nápadu, tak na to se autorky Johanky Porazilové ptala redaktorka Šárka Jančíková.
1: Vy jste dostala cenu za ilustrace, nicméně jste autorka knížky i ilustrací, tak jaká byla celá geneze té knihy?
2: Kniha vznikla první na základě těch ilustrací. Původně jsem si myslela, že to bude jen silent book, bez slov, bez textu, ale nakonec po konzultaci s Jurajem Horvátem a Míšou Kukovičovou jsme se rozhodli, že přece jenom do těch dětských knih ty slova patří, a tak vznikl tím pádem až potom.
1: Když to měl být nejprve silent book, tak se museli někde vynořit ty postavičky, ten příběh.
2: Já jsem si vedla takový letní skicáko deník a kreslila jsem si tam různý svý zážitky a věci, a tady ty postavičky byla první jenom jedna z těch kresbiček v tom deníku, a když jsem se na ní podívala, je to vlastně jedna z těch úplně prvních ilustrací, kde stojí takhle postavičky v řadě a drží každý jeden lístek, tak jsem si říkala, že to má úplně skvělý potenciál na to, aby se tam rozvinul nějaký příběh a nějak se na to navázalo. A potom jsem vymýšlela, co by teda mohlo být dál, na co by oni mohli čekat a tak dál a tak dál. A fakt jenom přirozeně plynulo, že jsem po té první ilustraci nakreslila další a potom další, a ten příběh se vyvíjel až ilustraci po ilustraci.
1: Můžeme pro posluchače popsat ty postavičky?
2: Ty postavičky jsou takový něco mezi dětma, mumínkama a nějakýma tvorečkama, a odehrává se to v zimě, takže jsou takový zakuklošený do různých šál a čepiček a žijou si ve svém imaginárním světě. A ta kniha je namalovaná pomocí architektonických šablonek. Těma jsem dělala text a potom takovýma šablonkama jsem kreslila různý pasáže. Tam se objevují žvíkačky a bubliny a to všechno je přes šablonky, které jsem využila, a potom jsem to doplnila tuškou a kvašem, takže je to takový hodně jemný, něžný, v takový paletě pastelových jemných barev, které ale jsou doplněný takovou fluo-oranžovou výraznou, která to celý balancuje.
1: I ten název je takový výrazný, ten byl jasný od začátku, nebo jak jste k němu došli?
2: Ten název vznikl tak, že když jsem začala vymýšlet ten text, tak tím, že to první měla být silent book, tak jsem přemýšlela, co bych k těm ilustracím mohla přidat, aby tam ten text dával smysl, aby se neopakovalo jenom to, co už je v těch ilustracích, a napadlo mě, že by tam mohly být různý takový zvuky a vůně, a tak jsem to hodně postavila ten text na různých citoslovcích, že se tam objevují různý fíha a tak dál a tak dál, to si když tak přečtete, a chtěla jsem, aby se ty citoslovce propsaly i do toho názvu, a první jsem si myslela, že by se to jmenovalo jenom O, ale protože je to až moc abstraktní a praktický i, tak jsme tam ještě přidali ten dovětek aneb velké žvíkačkové neštěstí.
0: Říká o dětské knize ilustrátorka Johanka Porazilová, autorka knížky O aneb velké žvíkačkové neštěstí, kterou vydalo nakladatelství Baobab.

0: Hlas Niny Simone právě dozněl v Odpolední Vltavě. Abychom se ještě vrátili ke knihám. S dobrou zprávou. Českého vydání se letos dočkal nejnovější román uznávaného rakouského spisovatele Wolfa Haase s názvem Vadný kontakt. Jeho nevšední charakter se odráží už v podtitulu Románová a optická iluze. Byl inspirován tvorbou nizozemského výtvarníka Maurice Cornelise Eschera, proslulého tematizováním matematických principů, zvláštností perspektivy a optických klamů. Jak ve výsledku vypadá Haasova kniha, využívající podobné principy, to už nám v recenzi prozradí Petr Naď.
1: Rakouský spisovatel Wolf Haas, narozený v roce 1960, se v německojazyčných zemích prosadil coby autor úspěšné, dosud devítidílné, série kriminálních románů s bývalým policejním komisařem a příležitostným soukromým detektivem Simonem Brennerem i dalších pros, které se dočkaly řady literárních ocenění a četných adaptací v rozhlase, na divadle i ve filmu. V českém jazyce byl donedávna z autorova díla k mání pouze jeden v pořadí osmý svazek Brennerovské série, nesoucí název Brennerová. To se však letos změnilo zásluhou nakladatelství Paseka, kde vyšla v překladu Jany Zoubkové Haasova nejnovější próza z roku 2025, nazvaná Vadný kontakt. Román, čítající 240 stran, se netají inspirací tvorbou proslulého nizozemského výtvarníka Eschera, majícího zálibu v matematice a optických klamech, a odráží se v něm rovněž spisovatelův pověstný smysl pro humor. Text, rozdělený na dvě přibližně stejně dlouhé části, pojmenované jednoduše Off a On, přináší dva příběhy, které spolu zajímavým způsobem interagují a nakonec se dle očekávání i protínají. Princip, na kterém Wolf Haas svůj román vystavil, sice vypadá na první pohled vcelku jednoduše, ale jeho realizace bezesporu vyžadovala značnou tvůrčí disciplínu i řemeslnou dovednost. Stručně řečeno, jeden z hrdinů zde v průběhu děje pročítá knihu, jejíž postavy zase v jiné knize čtou jeho vlastní příběh. Děj románu se tak odvíjí paralelně ve dvou navzájem propojených liních, které se rafinovaně zrcadlí jedna v druhé a jejíž vyvrcholení neodvratně spěje ke společnému konci. Protagonistou prvního příběhu je smuteční řečník Franz Escher, nesoucí příjmení již zmíněného umělce a mající velkou zálibu ve skládání puzzle. Čekání na elektrikáře krátí četbou knihy o korunním svědkovi, který vydal spravedlnosti 27 mafiánských bosů, zatímco dotyčný Elio, propuštěný z vězení, se snaží zaplašit myšlenky na pomstu jim zrazených kriminálníků četbou příběhu výše řečeného France. Dvojce zprvu poměrně přímočarých vyprávění o životních osudech zmíněných postav se záhy komplikuje, a to především na straně Elia, užívajícího po přijetí nové identity jméno Marco. Nutno podotknout, že mezi oběma střídavě vyprávěnými příběhy vládne výrazná časová disproporce, s níž se ovšem autor dokázal umně vypořádat. Zatímco Francova dějová linie zachycuje několik dní jeho existence, v rámci druhého příběhu se odvíjejí roky Eliova alias Markova života, během nichž stihne nalézt domov v cizí zemi, naučit se tamní jazyk a založit rodinu. Přičteme-li k tomu jeho problematickou minulost, kterou je nucen dlouhé roky skrývat a rozhodne se ji tajit i před svými nejbližšími, je nabíledni, že tento příběh má v románu co do atraktivity i napětí silně navrch, byť ani vyprávění o smutečním řečníku Escherovi nepostrádá ozvláštňující motivy a překvapivé zvraty. Nelze ovšem popřít, že v Haasově nejnovější próze hraje prim její forma, a tudíž od ní nemůžeme očekávat tématickou hloubku ani propracovanost motivů, včetně postav, jako v lepších románech klasického střihu. Nastíněný kompozičně narrativní mechanismus, který se zkušenému autorovi podařilo uvést do chodu, se navíc časem přece jen trochu omrzí. Na druhou stranu si však dotyčná kniha zasluhuje pozornost nejen jako nápaditá literární hříčka, ale i kvůli svému poselství. Mimo jiné totiž zdařile ilustruje naši tendenci soudit druhé podle vnějších, často podružných rysů, vytvářet si o nich mylné domněnky a chybějící dílky v mozaice jejich příběhů troufale doplňovat vlastními předpoklady či fabulacemi. Pokud v sobě tedy najdete odvahu a chuť věnovat svůj čas vadnému kontaktu Wolfa Haase, četba této románové optické iluze vás nejspíš docela nepohltí, ale rozhodně nabízí dostatek různorodých podnětů k tomu, abyste ji neodložili předčasně.
0: Tak hodnotí české vydání netradičního románu Wolfa Haase náš spolupracovník Petr Nať. Knihu Vadný kontakt vydalo v překladu Jany Zoubkové nakladatelství Paseka.

0: Před chvíli dozněla serenáda pro smyčcový orchestr C-dur Petra Iliče Čajkovského v podání České filharmonie, řízené Semionem Byčkovem. Teď sonáta pro housle, violu a klavír A-dur, tedy třetí část z pera Johanna Christofa Friedricha Bacha. Na Vltavě 34 minut po 15. hodině.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A my míříme do světa kolejových vozidel, tedy městských. Po druhé dnes roztáčíme kola tramvajových dějin v zemí Koruny České, nebo v zemích Koruny České. Tento týden totiž věnujeme pozornost cyklu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta s názvem Koleje času, aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. Příběhy pokračují dalším z měst, kde tramvaje hrály důležitou dopravní i společenskou roli. Měst, která ovšem postihlo i jejich nejmohutnější rušení, je Jihlava, půvabné centrum Vysočiny. Tak tedy nasedat.
2: Já mám tramvaj novou.

0: Za zvuku moderních tramvají, čili nikoli těch, které jezdily v dobách, o kterých se bavíme, jsme se v našem cyklu, který věnujeme historii a především rušení tramvajových linek ve městech zemí koruny české, přesunuli do Jihlavy.
1: Jihlava byla zajímavým německým ostrovem prostřed Moravy, což také ovlivnilo patrně tu stavbu. A dokonce Češi neměli rádi Vincence Inderku, který v těch letech, kdy se tramvaj budovala, byl starostou v letech 1904 až 1918.
0: Byl to poslední německý starosta Jihlavy, mimochodem.
1: I když Jihlava zůstala německou až do roku 1945, nicméně zahájení prací začalo už v roce 1908 a tramvaj začala v Jihlavě jezdit v srpnu 1909.
0: Přestože koncese potřebná ke zprovoznění té trati byla vydána až 15. září, takže tady události předstihly předpisy.
1: Je zajímavé, že tam byla třetí nejmenší tramvajová síť za první republiky, protože České Velenice a Český Těšín zrušili tramvaje hned po vzniku Československé republiky. Ale zajímavé je, že podobné sítě měly ještě Mariánské Lázně a Jablonec nad Nisou, ale hlavně tam měly nejvyšší stoupání tramvajové. A dokonce Jihlava vyhrává, tam bylo stoupání mezi dnešním náměstím Svobody do kopce 77%.
0: Ta trať tedy fungovala k velké spokojenosti obyvatel. Byly návrhy k jejímu rozšíření z finančních důvodů i vzhledem k tomu, že by to bylo stavebně velmi náročné a vzhledem k převýšení by to šlo realizovat za nemalých nákladů, tak nakonec nebyly realizovány některé ty návrhy na rozšíření tramvajové trati v Jihlavě.
1: Jezdilo se od nádraží, jako takřka ve všech městech, o kterých budeme hovořit, na dnešní Masarykovo náměstí. Ta jízda trvala 14 minut, po cestě byly tři výhybny a v těch plánech, jak říkal Tomáš, bylo také použít některé části okolních železničních tratí, k čemuž nakonec nedošlo, čili Jihlava mohla být daleko zajímavější síť, kdyby radnice tento krok schválila.
0: My jsme řekli v prvním dílu našeho cyklu, že množství těch tramvajových tratí bylo budováno v návaznosti na dopravu železniční. To znamená, že ty tratě začínaly nebo končily u nádraží. A zajímavé bylo, že jízdní řády tramvají se řídily právě jízdními řády vlaků. Jak přijížděly, odjížděly vlaky, tak tam přijížděly a odjížděly tramvaje. V Jihlavě tomu bylo stejně.

0: Tam bylo zajímavé i to, že ta trať byla prodlužována a pak po roce 1947 zase zkracována, aby poslední tramvaj odjela z náměstí 12. listopadu 1948. A hnedka potom v prosinci 1948 vjeli do města na podobné trati poprvé trolejbusy.
1: V roce 2012 se uskutečnila rekonstrukce mostu u Jánů v Jihlavě, po kterém vedla právě tramvajová trať. A jako pomník na tu tramvaj, která tady jezdila, byla při opravě na most nainstalována kolej z použitých a všem brněnských šlápkových kolejnic.
0: Ta trať, když se v roce 1934 prodloužila, měla necelých 3,5 kilometrů. Měla jednu vozovnu asi v polovině tratě a na té jedné lince jezdilo celkem 7 vozů.
1: A dodejme, že kompletní vozový park tramvajové dopravy v Jihlavě byl na konci 40. let předán do Opavy.
0: Když se jednalo po válce o prodloužení tratě do Bedřichova, tak ta nabídka na cenu toho prodloužení byla 4,5 milionů tehdejších korun. Ale rada schválila výstavbu trolejbusového spojení, které ovšem stálo 12,5 milionů korun. Tak je zajímavé, jak se tam ta politická scéna po válce po odsunu původních obyvatel změnila. Od 50. let jednomu pánovi ve Slavkově u Opavy sloužila jihlavská tramvaj jako seník. Takže potom Jihlava to od něj odkoupila za obrovských 30 tisíc korun v roce 2012 a udělala z toho hlavní exponát, který předvádí muzeu historii jihlavské tramvaje.
1: Ještě jedna drobná zajímavost. Jihlavská tramvaj přijížděla, a to dokonce na dvou místech, zemskou hranici z Čech na Moravu a zpátky. Takže se člověk mohl dostat z Čech na Moravu a z Moravy do Čech tramvají.
0: Ale to mohly i pěšky.

Tolik putování, to dnešní po dávno neexistujících tramvajových kolejích města Jihlava v zítřejší části seriálu Koleje času aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst, se s Tomášem Pilátem a Josefem Vomáčkou vypravíme do Opavy. Bude to opět v 15:30 a celý cyklus už teď můžete poslouchat na vltavském webu.

0: Brazilská jazzová zpěvačka a skladatelka, jejíž hlas právě dozněl Luciana Souza, vám věnovala pozornost, nebo spíš vidí, milí posluchači Vltavy, 640 minut po 15. hodině. Teď ještě čas na úvahu spisovatelky a nakladatelky Terezy Horvátové, nesoucí název Sarajevo.
1: Sarajevem se valí auta. Jsou všude. A v zimě, kdy se sráží studený vzduch s výfuky, se nad městem vyklene jako pěkně nafouklá oranžová poklička Inverze. Ale teď je léto a auta jezdí pod modrým nebem po širokých silnicích, zastavují, troubí, pomalu se šinou mezi obřími novostavbami komerčních center, za kterými se pořád krčí staré rybářské domky, po kraji vypulírovaného starého města, dolů z hor, od pastvin, mezi bílými stélami muslimských hřbitovů, kolem napůl rozestavěných nebo schátralých baráků, z městeček, ve kterých po válce jako nějaká Lego stavebnice vyrostly tisíce bílých minaretů. Sarajevem se valí auta. Na rozpáleném chodníku, ve stínu zaprášených činžáků, naproti tržnici, prázdnému kostelu a domům, odkud se vystěhovali místní Srbové, vysedávají babky a nabízejí sušený heřmánek, mátu, med, zavařeniny, meruňky, fíkovici a dřevnaté řetkvičky. Trnkovýma očima v opálené tváři nás změří a hned odhadnou. Neumíme smlouvat. Potkáváme je všude. Zabalené v několika vrstvách šátků a sukní, nehybné. Stačí jim obrubník, malá zítka, rantl na nábřeží. Posedávají po dvou, třech i pěti. Z kapes sukní vytáhnou opotřebované igelitové pytlíky plné sušených bylin, ohrnou jim kraje, vyskládají pár skleniček s nějakou tou zeleninou a čekají. Naklánějí se jedna k druhé, šeptají, ruce mají hrubé, opálené, zanechte špínu. Jejich muži stojí opodál před otevřenými auty a nabízí místní sýr, mazlavý a žlutý nebo bělostný slaný a vejce. Je horko. Potkáme je i na sídlišti, jen 300 metrů od kopců, ze kterých před 30 lety srbští ostřelovači mířili na paneláky, které tam vyrostly za olympiády v 84. a pak se do nich nastěhovali sarajevští úředníci. Modrá mešita, zlatá mešita a fasády se stopami střel, pekárna, několik kaváren, trochu vyprahlé trávy a všudy přítomné děti. Sarajevem se valí auta a dojedou až na jeden z kopců, kam se vyšplháme obnovenou lanovkou. Vítr rozhoupává kabinu a žaludky plné vodové albánské zmrzliny. Scházíme korytem olympijské bobové dráhy. Je zarostlá v lese jako partizánský pomník tehdejší slávy, pomalu požíraná časem a nánosem sprejů. Suchý les, protkaný asfaltkami, chladí, beton se pomalu drolí a chátrá, spodní část využívají místní frajeři s velkými hodinkami jako podnikatelský záměr. Koupili boby na kolečkách a jízdy prodávají osmahlým osvaleným Američanům jako atrakci. Co na tom, když se jeden z nich sedře celou ruku, jak v rychlosti naletí na nějakou nerovnost. It's safe, it's absolutely safe. Sarajevem se valí auta, když scházíme pěšinou kolem dalšího četnického stanoviště a pak pár set metrů kozími stezkami. Vzduch na malém fotbalovém hřišti stojí, u laviček leží kolečka rozbitého skejtu, je popolední, ale A chce chytat. Šílí a skáče za míčem, ze všech leje pot, je horko, chce být brankář a chce si vzít ta kolečka, schovat si je na památku toho vedra a Sarajeva, na památku světového turné, který se hraje v těchto dnech. Sarajevem se valí auta a všude, kam se podíváš, jsou zbytky války. Byla druhá světová tak viditelná, i když my jsme byli malí? Musela být. Eden s bílým knírem, malíř a umělec, kdysi ředitel olympijského muzea, na nás mává spod slunečníků, na hlavě světlou čapku. Co myslíš, Edine, jak si stojí Bosna dnes? Směje se, jako bychom se ptali na něco naprosto absurdního. Když jsem byl malej, nesnášel jsem Tita, ale teď se mi zdá, že to dělal nejlíp ze všech. Bosenská politika neexistuje, říká Edin. Paměť Sarajeva i tu svou osobní vkládá do černých zasklených krabiček, nápisy, kousky dek, hračky, úlomky dřeva, fotografie, své vlastní malby, nalezené a znovu objevené věci. V Bosně není nic jisté, jen to, že se tu pořád nikdo s nikým nedokáže dohodnout. Po nábřeží se valí auta a most, kde střelili císařského synovce Ferdinanda, je tak malý. Celé to město, které nikdo neustále touží dobít, je jako na dlani. Sevřené kopci, sevřené minulostí, sevřené náboženství.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Maďarští policisté zasahovali v centru, které provozuje servery maďarské opoziční strany Fidesz. Zástupci strany bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána to uvedli na sociálních sítích. Tvrdí, že vyšetřovatelé chtějí zabavit celý komunikační systém Fideszu a jeho databázy. Podle webu Telex policisté zasahují kvůli podezření ze zneužití úřední moci. Po dubnových volbách Orbána nahradil v čele vlády Peter Maďar a ukončil tak 16-leté vládnutí Fideszu. Maďar před volbami tvrdil, že chce skončit s korupcí, kterou podle něj systémově prosazovala strana jeho předchůdce. Vláda v Peru vyhlásila v centrální části země na 2 měsíce stav nouze. Opatření umožní úřadům po sobotním zemětřesení urychlit zřizování zdravotnických stanic, vysílání záchranářů, odklízení trosek a opravování infrastruktury. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 32 je zraněných. Národní institut pro civilní ochranu eviduje víc než 50 zničených domů. Od 28. července do 1. srpna se na nádvoří a valech Pardubického zámku uskuteční 11. ročník festivalu Pernsteinlove. Na programu je 10 divadelních představení i hudební vystoupení. Dramaturgie festivalu se zaměřuje na příběhy o lásce, vztazích, emocích a propojuje profesionální soubory, alternativní scény i mladou divadelní tvorbu. Přijedou soubory z celé republiky, například divadlo Bez zábradlí nebo olomoucké divadlo Tramtárie, horácké divadlo Jihlava nebo studio Damuza. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, zpočátku místy až oblačno s ojedinělou přehánkou. Nejnižší teploty 12 až 7, v údolích ojediněla až 5 stupňů Celsia. Na horách kolem 7 stupňů Celsia, zítra zpočátku čekáme polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia, maxima na horách kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Brian Charet, Franz Schubert a nebo skvělá kanadská zpěvačka a klavíristka Diana Krall v Odpolední Vltavě po 16. hodině. Právě teď.

0: I'll see you in my dreams, zpívá Diana Král, Diana Kroll, možná lépe řečeno, zpěvačka s historicky slovenskými kořeny, která také opakovaně navštívila Českou kotlinu se svým koncertem k velké radosti zdejších fanoušků. Česká kotlina, zejména pohraničí, nese zajímavé příběhy, které rozhodně neznamenají jen české dějiny, ale také dějiny německy mluvících obyvatel Sudet. My se po druhé dnes vydáme do Trojzemí, abychom kráčeli ve stopách muže mnoha profesí, mnoha tváří a rozhodně zajímavé životní cesty. Horolezce, spisovatele, sportovce Rudolfa Kaušky, jeho život je ohraničen lety 1883 až 1960. Já společně s režisérem Michalem Burešem jsem se vypravil do výchozího bodu jeho cest a také s mistrem zvuku Vojtěchem Brzkem do Liberce.
1: Výlety s Vltavou.

0: Naše druhé setkání začínáme na předměstí Liberce na krásné zahradě před jednopatrovým domem na adrese Táborská 62/13. Proč právě tady, Davide?
1: Protože právě tady, právě v tomto domě psal Rudolf Kauška své Wandern und Klettern, ze kterého čteme a podle kterého také putujeme.
0: Nejsme tu sami, je tu s námi Dagmar Stehlíková, vejdeme na chodby.
2: Dobrý den.
0: Paní Stehlíková, vy jste lektorka německého jazyka, takže s tím textem Kauškovým jste se setkala jak v tom originále, tak teď se podílíte na tom překladu. Tak jaké to bylo setkání?
2: Setkání to bylo především velmi neplánované a nečekané. Dostala jsem se k tomu díky setkání s Markem Řeháčkem, kdy jsme se bavili o Kauškovi a o jeho působišti, bydlišti a zjistili jsme, že vlastně bydlím ve stejném domě. A slovo dalo slovo a díky životním okolnostem prostě jsem se začala podílet na tom překladu.
1: My jsme ve větší vstupní chodbě klasického činžovního domu, který v podstatě vypadá veskrze moderně, obklopení schodištěm, které pokračuje do prvního patra, kde jsou předpokládám taky bytové jednotky. Jak vypadal ten objekt, budeme-li spekulovat v době Kauškově v roce 1924?
2: Tak podle dobové fotografie, kterou jsem viděla, chod původní byl z hlavní ulice. Genius Loci na mě působil velmi, protože jsem to vnímala i v pasážích, kdy Kauška popisuje třeba, že sedí v pokoji a píše, nebo že vyhledne z okna a podívá se na ještět a na jezerky. A já v podstatě dělala to samý a v tu chvíli jako se mě to dotýkalo hodně, ač bych to nečekala, ačkoliv vlastně o Kauškovi jsem do té doby vůbec nic nevěděla. Dotklo se mě to vnitřně. Velmi.
1: Co konkrétně?
2: Jednoznačně vnímání a prožívání přírody, které znám vlastně i ze svého života, kdy chodím na túry do jezerek a do okolí Liberce, popřípadě i jinam, protože útěk nebo únik z toho města je vlastně to, co člověk potřebuje pro to, aby přežil každodenní život.
3: Kolem 7:45 večer se před námi z temnoty konečně vynořila nízká chata na Smrku. Byli jsme v 1124 metrech, na tvářích cáry mlhy a jemný déšť. Jakmile jsme překročili práh, vyšel nám z kuchyně vstříc chatař a za ním útěšný proud světla a tepla. Starý otče Friči, vyrušili jsme tě z klimbání, ale jak jsme šťastni, že teď můžeme sedět v teple u velkého stolu a popíjet kávu. Ptáme se našeho hostitele, kolik mu je. 80 a dýmka mu přesto chutná stejně jako tenkrát a pivo jak by smet. Frič vypráví, že by dnes tady nahoře vůbec nebyl, kdyby se neopravovala věž. Vždyť ti, co by zkušený tesař postavil před 28 lety, tehdy celá stavba vyšla na 2000 zlatých. Dnes by jen samotné opravy stály mnohem víc. Tak ta dnešní doba.
0: Napsal před více než 100 lety ve své knize Wandern und Klettern Rudolf Kauška.
1: Liberec je město, které zrodila textilní a průmyslová konjunktura. Liberec je město, které se z malé osady proměnilo v průmyslové centrum monarchie díky dědictví a podnikání rodiny Liebigů, která ovlivnila jak podobu města jako takového, tak i některé příměstské lokality. Prostě Liebigové se do města vepsali velice silně. A v podstatě tvář Liberce, ve kterém nyní jsme, je tváří, kterou ji vtiskli, nebo tomu městu vtiskli Liebigové.
0: Historička architektury Petra Šternová, teď s námi ve výletech. Jak bychom tento rod mohli představit?
4: Liebigové pocházeli původně z Broumova, nejdříve se živili podobným prodejem textilní galanterie. Naspořili si poměrně veliký majetek, který jim stačil k tomu, aby si koupili textilní manufakturu Klamgalasů, která se pak stala tím jádrem továrny Johann Liebig & Company. kromě budování průmyslu se začali od té poloviny 19. století starat i o své zaměstnance. Město v té době nebylo připraveno na takový nápor obyvatel, kteří sem přišli za prací. Nebyla vybudovaná infrastruktura, tedy neměli kde bydlet, nebyla kanalizace, vodovod a podobné věci. Takže Libigové začali i v tomto směru přemýšlet a začali v podstatě budovat základ toho zaměstnaneckého sídliště, což byl dělnický dům, který vybudovali v roce 1852.
0: A na to navázala i výstavba unikátního historického zaměstnaneckého sídliště tady v Liberci. Stojíme pod podloubím na takovém historizujícím náměstíčku. Je tady cedule náměstí pod branou. To je to Libigovo město, Davide?
1: Ano, to je Libigovo město. Liberčáci mu také říkají Ivaňák, protože mělo za socialismu jiný název a historicky se ten název vztahuje k výraznému architektonickému prvku brány, která tvoří vstup do této samostatné, jistým způsobem oddělené rezidenční čtvrti, která je pro svou malebnost a určitý historický nádech vyhledávána třeba i současnými filmaři.
4: To místo svou malebnost získalo především tím, že ty ulice respektují průběh vrstevnic, takže ty jednotlivé domy jsou v podstatě s rostlicemi několika domů. Byly vytvořeny v tom historizujícím stylu, který je velmi blízký oblasti středních Frank, tedy oblasti Norimberka. Tím se dostáváme k tomu, kdo zatím stojí. Je to architekt Jakob Schmeissner, který z Norimberka pocházel a který vytvořil jak zastavovací plán tohoto místa, tak tedy i návrh těch jednotlivých domů. Ale mělo i krásné okolí, přírodní rámec, do kterého mohli lidé a s oblibou chodili. Budovaly se výletní restaurace, budovaly se rozhledny, turismus a chození do přírody byla jedna z velmi oblíbených zálib, která přetrvala do dnešních dnů.

0: Po 5. hodině raní jsme se vyhrabali z přikrývek a oblékli se. Venku v temnotě jitra padaly ze střechy i věže kapky ještě silněji než večer. Mrholí slušně, praví náš otec chatař, přináše nám ranní kávu. Po vydatné snídani vyrážíme dolů. Nikdy se nám nezdály ty dodála v zastřené lesy tak rozlehlé a tak velké. Pamatuj, drahý příteli a milí čtenáři, čím větší bude tvá duševní odolnost, tím rozmanitější pozemskou krásu do sebe vstřebáš. Nechť tvé činy nejsou nikdy vedeny malichernou ctižádostí, která touží po potlesku davu. Nýbrž, ať je tvá radost ze skal zakořeněna hluboko a bezvýhradně v čisté, velké lásce k stvoření a v ušlechtilé vášni.
1: U obratiště tramvaje číslo 3 v Lidových sadech v Liberci jsme právě v tuto chvíli. Společně s námi Jiří Šmída, geograf, kartograf, tablet v ruce, v něm mapa. A David drží tutéž mapu v analogové podobě. Pane doktore, co to je za mapu?
2: Tak to, co držíte v ruce, tak to je pravděpodobně mapa, kterou si mohl odnést z liberského knihkupectví v roce 1927 nějaký člen horského spolku, který se na ní 2,5 roku těšil, protože její autor Josef Matoušek byl ve svých skoro 60 letech tak pečlivý, že se rozhodl, že několikrát raději odloží vydání mapy, aby do ní dostal maximum jeho znalostí a znalostí místních lidí. On se rozhodl, že tam zaznamená všechny kroniky, které už měly soupisy, kde jsou třeba rašelniště, nebo kde jsou pojmenované různé hřbety nebo místní osady. A Rudolf Kauška je jeden z těch zdrojů, který sepsal názvy skalních tvarů. A Josef Matoušek doslova popisuje v roce 1927 v článku, který vyšel v té ročence k vydání jeho mapy, že on se rozhodl ku prospěchu všech turistů, stejně tak jako nadšenců do lezení, přepsat Kauškovi názvy těch skalních tvarů do jeho mapy.
1: A co ta mapa v tom vašem tabletu, který tady mám?
2: No, ta mapa v tabletu je vlastně produktem moderních geografických digitálních postupů, kterým souhrnně můžeme říkat geografické informační systémy, které nám pomáhají papírovou mapu nejen vyfotit nebo naskenovat, ale postupem, který odborně nazýváme georeferencování, dostat do překryvu s moderními mapami. Tedy my se můžeme v té aplikaci v telefonu nebo v tabletu potom podívat, kde opravdu se nacházíme, co tam bylo dřív a co je dnes.
1: Takže tady máme podle GPS to modré kolečko a opravdu jsme u těch Lidových sadů, které se německy jmenují tedy Volksgarten, a je tady i zoologická zahrada Tiergarten, je to tak.
2: Výborně se to přečetl.
1: Davide, já předpokládám, protože to má všechno skvěle vždycky promyšleno, že na té tramvajové zastávce, která je tak 50 metrů za námi, tak jsme se neocitli náhodou.
3: Tramvaj číslo 3 je přirozenou spojnicí mezi dvěma hřebeny, které definují liberecký městský prostor. My jsme na úpatí Jizerských hor a tu tramvají číslo 3 přejedeme k druhému hřebeni, Ještěckému, na úpatí Ještědu, abychom tam zítra pokračovali vyprávění příběhu Rudolfa Kaušky a společně s ním vyrazili na další výlet.

A tím uzavíráme druhý z vltavských výletů tohoto týdne. Poznáváme v nich krajinu a život spisovatele a sportovce Rudolfa Kaušky. Se mnou vás provázel režisér Michal Bureš, také s námi byl v terénu mistr zvuku Vojtěch Brzek. Dále jsme slyšeli germanistku Dagmar Stehlíkovou, historičku architektury Petru Šternovou, kartografa Jiřího Šmídu. Úryvky četl Kajetan Písařovic. Na pořadu spolupracoval také hudební redaktor Jiří Pochvalovský a mistr zvuku Jan Brauner. Pokračujeme zítra po 16. hodině na Ještěckém hřebení.

0: Román Muziko, Schubertovo dílo zní odpoledním vysíláním Vltavy zhruba 23 minut po 16. hodině. Dobré odpoledne. Pomalu, ale jistě už vyhlížíme další programové body vltavského vysílání za hranicí odpolední Vltavy. Ve svém posledním televizním filmu Sarabanda svedl Ingmar Bergman ještě jednou dohromady Johana a Marian, protagonisty ze scén z manželského života. Tentokrát je jim ovšem o 30 let víc a bolestivý rozchod už mají dávno za sebou. Rozhlasovou inscenaci v roce 2018 natočil Štěpán Pácl v hlavních rolích s Taťánou Medveckou a Ladislavem Mrkvičkou. Přináší stáří, moudrost a smíření, nebo jen posílí naši malichernost a neochotu odpustit? Otázky, které Bergman klade, jdou nepříjemně na dřeň a je patrné, že při psaní reflektoval vlastní prohřešky a omily.
1: Jeden starý kněz mi jednou řekl, dobrý vztah mezi mužem a ženou se stává ze dvou věcí. Z dobrého kamarádství a silného erotického pouta. Nikdo nemůže tvrdit, že jsme my dva nebyli dobří kamarádi.
2: Dobré kamarádství. Byl jsi mi nevěrný.
1: Ano.
2: Byla jsem tak...
1: Já taky.
2: To je moc smutné.
1: Bylo to už dávno.
2: V každém případě to bolí.
1: Mně ne.
2: Aha.
1: Není to krásné, že tu sedíme vedle sebe, ty mě držíš za ruku a máme hezký výhled. A o tom, co bolí, nemluvíme.
0: Poslední film slavného švédského režiséra, v němž se ještě jednou vrací k hrdinům scén z manželského života. Sarabanda v rozhlasové podobě je na programu Vltavy dnes od 20 hodin. Vy zítra v ranní mozaice s Danielou Čermákovou a Nadeždou Hávovou můžete opět poslouchat seriál o Veletržním paláci nebo také se Zuzanou Filipkou nahlédnout do Hidden Gallery, popřípadě společně s Hanou Ulmanovou z recenzou zrození atomové bomby. David Hamr vám dal přeje příjemný poslech, za techniku také Nataša Vodvářková a editor odpolední Vltavy Jan Zítka.

0: A před námi repríza vltavského akcentu z letošního ledna. Mluvili jsme o uměleckých řemeslech.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Akcent.
1: Možná jste zaznamenali, že na obnově bývalých lázní Kyselka v Karlových Varech se podílí také pasíři. Co je podstatou uměleckých řemesel? Jaká další řemesla jsou zapotřebí právě při obnově památek a možná, že tato řemesla i pomalu mizí? Jak náročné je hledat a vychovávat si následovníky právě třeba v pasířině anebo ve vitrážině? Jaké vzácné materiály se při rekonstrukcích používají? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a ve studiu je s námi pasíř Petr Douda z pasířství Houska a Douda v Buštěhradě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A vitrážista Jan Černohorský z ateliéru Vitraj. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Petře, já myslím, že u Honzy tak trošku tu představu máme ve chvíli, kdy řekneme vitrážista, ale musíme se zeptat přesně, co je vlastně úlohou pasíře, protože vy jste takový neuvěřitelně multifunkční umělečtí řemeslníci.
2: Multifunkční nevím, ale je pravda, že ten náš záběr je od někde od kovářů vlastně po přes tu klempířinu, lustrařinu až někdy až k nějaký začátku zlatničině, protože pracujeme s barevnýma kovama, ale součástí té práce je i práce se železem a se stříbrem. Ty předměty některé jsou i pozlacený, třeba povrchově, galvanicky, plátkově. Takže ta práce a znalost by měla být vlastně o více kovech a o více materiálech.
1: To znamená, že ten vývoj, kterým si to řemeslo prošlo od toho původního, řekněme, kdy to byla výroba kovových pásů nebo pásů, které byly kožené, ale měly spoustu kovových prvků, aby se na to zavěšovaly meče nebo měšce, tak to se rozvinulo v průběhu staletí do mnohem větší šíře.
2: Ano, je to tak, jak říkáte, vlastně to slovo nebo ten původ je z týhletý, z té doby, kdy pasířny dělali součást nějakého, ať už zbroje nebo nějakého ošacení, nějaký prvky, tak postupem času se pasíři, vlastně ta práce se směřovala k výrobě lustrů, což jsou jako lustraři, pasíři, a pak jsou i bižuterní pasíři na severu třeba republiky, který dělali i brože a drobnější věci. A v současné době ty lustraři nebo i ta pasířina vlastně už zasahuje do klempířiny, kdy současný klempíři nebo vyučování klempířiny už se spíše to taková stavební klempířina a ty zdobnější prvky, které dřív byly běžně pro klempíře, tak už začíná dělat, nebo do toho zasahují pasíři, protože to vzdělání a to řemeslo jakoby k tomu má předpoklady, takže se prolíná i s tímhletím oborem.
1: A Honzo, v případě vás jako vitrážisty, je to mnohem širší než jenom to, co si možná jasně představujeme, to znamená sklo, které je na většinou nějakých sakrálních objektech anebo jako výzdoba vlastně dekorativní v rámci interiéru anebo budov. Předpokládám, že nakonec ale vlastně ten váš záběr je také širší.
3: Je širší, ale když se řekne vitrážista, tak jste to asi definoval jako správně. Jednak je to teda prosklení sakrální architektuře, to je takový úplně první nějaký takový obraz, který se každému vybaví. A potom takovým obdobím, kdy ty vitráže se hodně využívaly, byla secese. Jo, ale to už jako berme vlastně jako moderní architekturu a potom takový ty společné prostory různých činžovních domů, vstupní prostory, okna tam, kde nemělo být jako vidět, nebo ten výhled nebyl úplně poutavý, tak tam vitráž perfektně sloužila. A nebyla to, ale už se to teda rozšiřuje, protože vitráž bych jako nejlepší popis je teda sklo spojované těmi olověnými profily, čili spojuju různá skla, různě barevná skla a můžu tím vytvářet jako vlastně libovolně velkou plochu. To, co jsem popisoval, činžovní dům a prosklené schodiště, tak tam jsou to často nějaký pískovaný, leptaný motivy, i třeba barevný skla, ale bude to jednolitý zasklení, čili to, my to používáme jako, že to spadá do té vitráže, ale už to začíná být jako někde na hranici zasklívání. Je to dekorativní, takže jako já to mezi vitráž počítám, myslím si, že obecně v takovým širším slova smyslu může být vitráží jakýkoliv dekorativní zasklení nebo jiný než, než plochý sklo nebo jako čirý plochý sklo bez dekoru.
1: Vaši práci jsme mimo jiné můžeme teďko vidět v zrekonstruovaném hotelu Evropa v Praze, což je právě ten secesní dům. Máme ho možnost vidět také v hotelu Fairmont, který bývalém Interkontinentálu, kde to byla právě restauratérská práce, ale vlastně i ta nová. Ale když vy si máte vzpomenout na něco z posledních let, co pro vás opravdu byl oříšek, především z toho restaurátorského hlediska, tak co by to bylo? Já tak trošku si říkám, jestli to nebyl ten Horní Slavkov? Myslím, že jste dělali restaurování.
3: Horní Slavkov byl zajímavý z pohledu restaurátora a toho pátrání po tom, jak ty vitráže vypadaly. Těžko říct o té míře destrukce, že byla zajímavá, jo, protože bylo...
1: Tam to bylo zakryté vlastně prkny, jestli jste neměl.
3: No, to byl, ten stav byl úplně jako z určitého pohledu na hraně toho, zda ještě restauruju nebo už dělám nové vitráže. My jsme tam pracovali s černobílejma fotografiema těch původních vitráží, byly to figurální vitráže, čili vitráže, které nelze z nějakého schématu odvodit, někdy ty geometrické vzory, i když se nedochovají, tak pokud máme nějaký fragmenty skel a k tomu černobílou fotografii, tak poměrně s jistotou můžeme dát dohromady ten původní vzhled. A i když to bude kopie, tak bude jako opravdu se velice blížit tomu původnímu vzhledu a tak dále. A tady u těch figurálních vitráží samozřejmě jsou to vyobrazení svatých, takže jsou různé charakteristiky toho, zda byl plášť modrý nebo červený a potom košile měla zase nějaké varianty barevné, čili s tím takto pracujeme, ale jako bylo to tápání, byla to výzva, kdybych to měl zjednodušit.
1: A pokud si vy, Petře, vzpomenete na něco, co z toho restaurátorského hlediska, protože je potřeba říci, že ve vaší dílně nebo ve vaší práci, tak zhruba 90% toho, co děláte, tak je restaurování. Tak co pro vás byl opravdu těžký oříšek?
2: 90% restaurování a nebo vlastně související práce s tím restaurováním, protože děláme hodně do vlastně historických objektů, kde buď třeba restaurujete nějaký svítidla a na to se navazuje nějaký doplnění toho osvětlení v tom duchu, takže buď děláte třeba kopie k tomu ještě, nebo se architekt vybere prostě z jiných objektů nějaký svítidla a podle fotografií vlastně doplňujete ten interiér. Takže tohle jsou věci, které je vlastně, jak říkal Honza, dotváříte ten interiér třeba podle fotografií dobových, kde vymýšlíte nebo domýšlíte, jak to tehdy vypadalo, jak to dělali ty věci a je to vlastně s projektantem nebo s tím architektem a s památkářem se dohadujete, jak ta věc bude vypadat, jak mohla vypadat. Takže tohle je docela časově náročný. No a z nějakých významnějších věcí, které jsme teď v poslední době dělali, tak byl třeba soubor ve Staré Boleslavi, kdy se tam dělali oba dva kostely, nejdřív ten Mariánský, pak Václavský, kde bylo spousta jakoby svícnů, vybavení toho interiéru, lamp, nějaký mřížky, svatostánky a tak, takže tam byl docela velký objem.
0: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
1: S pasířem Petrem Doudou a s vitrážistou Janem Černohorským se bavíme o uměleckých řemeslech při především obnově památek. Když právě jste oba dva zmiňovali, že hodně pracujete s fotografiemi, které velmi často byly černobílé, tak může vám pomoct třeba v současné chvíli třeba umělá inteligence, která na základě vlastně té fotky dokáže to spektrum vytáhnout z té černobílé do barvy? To znamená, že by vám to nejenom ty úlomky, ale pokud ty úlomky nejsou, takže vám v tohletom pomůže a řeknete si, dobře, tady by teoreticky vlastně mohlo být tohleto barevné spektrum, a nebo je to něco, co už dostanete rovnou od památkářů, to znamená, že vy už vlastně pracujete s hotovými podklady, Honzo?
3: Tak, jak to popisujete, tak by bylo perfektní, kdyby to fungovalo. Já jsem, myslím si, že tam je ten potenciál. My jsme toho zatím nevyužili. V případě Horního Slavkova by to bylo bývalo dobré. Nicméně tady to většinou je jako na našich bedrech. Tady to jak si poradíme s tou předlohou, a pokud zpracováváme ten návrh, tak tady to jsem zatím nevyužil, nevyužil, a ta pomoc ze strany těch památkářů často je v nějakých jako historických pramenech a tak dále. To už nám mnohokrát pomohlo, že nám třeba chybí nápis donátora na vitráži, nep je prostě rozbitý, a pokud to někdo dohledá v kronikách, co tam bylo, tak je to perfektní, protože...
1: Protože průzkum a rešerše.
3: Ano, ano, ale tak to daleko, že by nám umělá inteligence pomohla s barevností, zatím jsme to nevyužili, bylo by to skvělý.
1: Petře, jakým způsobem vůbec probíhá ta komunikace s památkáři? A teď já vím, že s nimi komunikujete často, takže předpokládám, že budete asi možná trošku diplomatický, ale přesto narážíte na nějaké obtíže, anebo ve vašem případě vlastně to není problematické, protože vy uděláte na základě toho, co je zadání?
2: Problematický to není. Já ještě navážu na tu umělou inteligenci. Mm-hmm. To jsem teď byl v Chebu dělat nějaký průzkum na Mříž a bavili jsme se tam právě s restaurátorem, co dělá malby, tak vlastně, že jí využívá nebo využívá, ne? Ale člověk, když má třeba fotografii nějakého objektu, tak to dá do té umělé inteligence, a ono to dohledá vlastně podobné motivy nebo podobné věci nebo různé pohledy. Takže čas asi bude takový, že se to bude využívat. Já to zatím taky moc nevyužívám. Samozřejmě obrázky z Google nebo takhle, to si člověk prohlídne. Ale zpátky k těm památkářům. Restaurování je vlastně jako kolektivní práce, kdy se sejde ať už teda investor nebo majitel, že jo, toho objektu nebo té věci. Sejdou se památkáři, kteří jsou vlastně vzdělaný v tom oboru, a celý ten tým vlastně, jakoby restaurátor, ten řemeslník, navrhne nějaký možný řešení technologický. Památkáři se k tomu vyjádřejí nebo dají podklady z archivu, dají fotografii nebo nějaký podklady jiných věcí, a celý ten tým vlastně se dohodne na nějakým postupu a na nějaký práci nebo na nějakým, do jaký fáze se ten předmět bude třeba restaurovat, jestli bude sloužit dál tomu účelu, který mu sloužil, nebo to bude jenom muzejní kousek, který bude vystavený, a podle této filozofie se vlastně určí nějaký způsob a zásah do toho předmětu. Takže je to kolektivní práce, to restaurování.
1: Když si člověk představí to množství uměleckých řemesel, které, jak se říká, velmi často je trošku na štíru s novými přírůstky, co se týká právě řemeslnice a řemeslníků, tak jak to je ve vašem oboru? Kolik je vlastně v republice vitrážistek a vitrážistů, Honzo? Cirka?
3: Myslím si, že desítky. Takhle, desítky firem, čili jako my jsme šestičlenej tým, tak předpokládám, že je jako někdo to bude dělat ve dvojici, někdo v týmu větším, takže...
1: Ale tak řekněme, nejsou to tisíce.
3: To asi ne. A to určitě ne.
1: A v případě pasířů?
2: V případě pasířů to bude obdobný, řeknu, jestli nás bude 20-30 jakoby vyučených pasířů. Samozřejmě jsou tam nějaké rekvalifikace, že, ať už z kovářů nebo z nějakých, můžou to být autoklempíři a takhle, který najednou prostě zjistí, že by chtěli dělat, takže ta rekvalifikace je možná, ten obor je, ale vím, že ročně se tam přijímá třeba dva lidi na ten obor 2-3 lidi.
1: A teď se bavíme do střední školy, střední odborné školy, umělecké, učební, podkovářské.
2: Obory. Samozřejmě pak jsou jiné formy toho řemesla v Turnově, škola, pak, je na, pak se dá studovat i ten obor restaurování jako, na, jako bakalář a tak, takže restaurování je obor, ale když se bavíme o tom pasíři, tak řádově 20 lidí v republice, 30.
1: No ale když se podíváte na to ohromující, kdybyste byli třeba v Norsku, které nám závidí množství historických objektů, tak byste asi možná byli relativně v pohodě s prací, ale ve vašem případě při pohledu na to, jaké množství historických objektů, ale vlastně i řekněme té současnější architektury, která vyžaduje vaše zásahy, tady u nás máme, tak to musíte být vyblokovaní na desítky let dopředu, ne, Honzo?
3: Desítky let to nejsou.
1: Ale předpokládám, že na nedostatek práce si nestěžujete.
3: To si nestěžuju, to zároveň se o tu práci jako soutěží, je o to zájem, to není to tak, že by jako frontu na nás nestojí, jo, ne. Jsem slyšel třeba o operních pěvcích, kteří mají opravdu na roky dopředu jako vymyšlený tu práci a tak dále, tak tenhle případ to není.
1: A jak je to v případě pasířiny, no pasířů?
2: Je to, tý práce je mrak, je jí spousty, ale člověk na to nedokáže reagovat prostě, protože ta práce se musí udělat, ať když se dělají ty objekty různý, tak ta práce se musí udělat v daný okamžik, prostě je na to rok, aby tu dobu prostě do toho nemůžete nastoupit třeba, protože máte nějakou práci, kterou dokončujete, nemůžete vzít tu další, protože byste ji nestíhal. A takový, že by si na nás čekali ty zákazníci, tak to taky tak není, protože tu věc musí mít hotovou do nějaký doby. A když nemáte tu kapacitu, tak tu práci udělá někdo jiný. Samozřejmě jsou věci, předměty, které nejsou vázané na tyhle ty, na ten časový jako harmonogram, kdy se ten zákazník si počká rád, ale většinou to je, jak říká Honza, prostě ta práce se soutěží a když na to nemáte kapacitu, nemáte, nebo jste finančně někde jinde, než je ten druhý, tak o tu práci přijdete, nebo ji udělá někdo jiný rád.
1: A jaká je situace pro vás z hlediska toho, co se má udělat? Narážíte někdy ve své práci na to, že si řeknete, já vůbec nevím, jak to před těmi 400-500 lety udělali. Já vlastně vůbec nevím, jak se s tím poradím. Je to pro mě záhada, Honzo?
3: Stane se to. Já trošku upravím ten časovej rámec. Gro těch vitráží, kterými řešíme, vzniká v 19. století. Jo, takový ten romantismus, různý ty jako neostily a tak dále, kdy vzniká opravdu, a i ty vitráže jsou takový nejpropracovanější, ta malba je prostě jako velice detailní, a takže ale i není to 400 let, bude to 100 až 150 let a ano, stane se nám, že si nejsme úplně jistý, jak dostali nějaké vrstvení barev nebo nějakou kombinaci. To se stává, ale většinou na to nějak přijdem.
1: A je to tak, že máte kam sáhnout z hlediska vlastně té znalostní báze. To znamená, ať už do nějakých starých spisů, které by vám vlastně jakoby pomohly s těmi technologiemi, protože to prostě někde bylo popsáno, anebo máte člověka, zkušeného vitrážistu, stoletého kmeta, na kterého se obracíte, protože víte, že když teda nikdo neví, tak on to bude vědět, nebo ona.
3: Tak já to mám, tady v tom to mám snaží, jdu se zeptat táty, protože ten tady vitrážemi se zabýval celý život, teď mu je 75, tak zkrátka už se tomu nevěnuje tak jako dřív, ale stran těch konzultací je samozřejmě jako cenným zdrojem a pak musím říct, že jsou zajímavý různý možnosti toho, co třeba vlastně probíhají na těch školách, konkrétně ta, na tom VŠHT, tam vlastně ty jejich jako analytické možnosti, průzkumy různých materiálů a tak dále, jsou jako dokonalý, jo, a prostě v některých situacích to může pomoct a ty technologie se tam hodně věnujou, takže není to tak, že bychom to využívali nějak často, ale je to takový, je to taková jako exaktní možnost se dobrat k nějakým jako složením materiálu a tak dále. Samozřejmě potom ten postup nevíte, ale někam vás to nasměřuje.
1: Petře, když obdivujeme výzdobu vlastně interiéru nebo i exteriéru na starých objektech nebo v interiérech, tak si někdy říkáme, to je tak krásná, precizní práce, to už se dneska nedělá. Cítíte se, že jste stejně dobří jako naši předci?
2: Dřív byla jako větší specializace jako na ty jednotlivé věci, takže i je to člověk koukne na tu věc, říká sakra, jak já to udělám, a pak to dostane do ruky tu věc, kouknete na to, řeknete, ono to je tak jednoduchý, protože ty lidi prostě si to jako ne, že zjednodušili, ale měli na to nějaký postupy a člověk opravdu říká, sakra, já jsem se s tím tak trápil, a když to vezmete do ruky, tak ono to tak jako složitý není, ale určitě, když člověk udělá nějakou takovouhle věc, tak je na to hrdej, pyšnej, prostě je to.
1: Takže můžete se poměřovat?
2: Myslím, že se můžeme poměřovat.
1: A jak jste na tom vlastně se svými následnicemi a následovníky? Protože do určité míry se mluví o tom, že řemesla mají problém s náborem, ale na druhou stranu vidíme mnoho lidí, kteří možná ne těsně v tom teenagerském věku jdou studovat, ale prostě přemýšlí nad tím, že změní svůj život a chtějí pracovat rukama, třeba právě formou nějaké rekvalifikace. Takže máte třeba dostatek lidí, které byste mohli zaměstnat, Honzo?
3: No teďka se ten náš tým tak jako stabilizoval, takže jsem to díl nemusel řešit.

0: ale s tím počítat, že bychom někoho sehnali dalšího.
1: A neomezuje, Petře, ten výběr mimo jiné i to, já nevím, možná, že se mýlím, ale mám pocit, že třeba v dnešní době mnohem více lidí se třeba bojí výšek, než tomu bývalo dřív, a to si myslím, že třeba konkrétně u vašich prací se občas může stát, že to může být na překážku.
2: Taky máme v týmu lidi, kterým to nedělá dobře, takže když pak se dělají nějaké věci, tak musíte s tím počítat, že na té dílně, když mu dáváte tu práci, tak hele, to půjde potom tam někam na věž, tak to dáte někomu, kdo na tu věž pak vyleze.
1: Ale jinak z hlediska lidí, kteří by váš obor, to znamená pasířství, dělali, tak musíte si pečlivě někoho vychovávat, anebo máte kam sáhnout?
2: Je potřeba si ty lidi vychovat. Je to vlastně, musíte nastavit nějaký standard nebo nějakou tulačku, jak ty práce mají vypadat a jak precizně to je udělané, protože asi to bude mít i každá dílna, každý obor nějaký jinak, ale přijdou lidi z vyučení, mají nějaký jako povědomí o tom materiálu, o těch technologií, ale je to potřeba se fakt doučit tou praxí a na té dílně z toho učení je to základ. Jenom, no.
1: A teď úplně na závěr. Je něco, co by vašemu oboru vyloženě pomohlo? Ať už řekněme strukturálně, obecně v České republice, anebo interně. Něco, na čem byste vlastně vy potřebovali lépe zapracovat jako obor? Nebo máte tolik práce, že na tím nemáte vůbec čas přemýšlet, Honzo?
0: Nestíhám tady o tom přemýšlet, ale možná poprosím Petra, jestli by to nějak
1: ještě by pomohlo.
2: To je stejně na to, že jako reagoval bych podobně. Jako fakt, že tý práce nebo ono i administrativy, jo, je k tomu řemeslu teď potřeba hodně, takže...
1: A zmínil jste slovo administrativa a Honza už se hlásí.
0: Ale nebylo to kvůli administrativě, ale myslím si, že Vitráži by pomohlo, kdyby se jí dařilo nějak spopularizovat a tak, aby se o ní neuvažovalo jako o pouze těch oknech do kostela, ale více o té secesi, o něčem moderním a aby to lidi brali jako možnost a vyhledali si to, protože ty dílny, který tu Vitráž i v dnešní době umějí dát dohromady a umějí nějak jako prostě zrealizovat je dostatek, tak možná ještě půjdu dál, tak aby to bylo jako více využíváno architekty.
1: Mm-hmm, dobře. A jak to mají pasíři? Mají to podobně?
2: Máme to podobně, ano.
1: Že byste byli rádi, aby vlastně jste mohli pracovat nejenom na restaurování, ale třeba i na nových věcech do nových objektů?
2: Je to, jsou i dílny pasířský, které třeba na tohle opravdu jsou zaměřený, že dělají většinou ty modernější věci, než a my zrovna jsme ta dílna teda, která spíš dělá ty historické repliky a tak, takže.
1: Dobře. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali řemeslům, uměleckým řemeslům, která jsou mimo jiné zapotřebí nejenom při obnově památek. Ve studiu s námi byl pasíř Petr Douda z pasířství Houska a Douda v Buštěhradě. Moc děkujeme, co vám daří.
2: Děkuju, naschranou.
1: A vitrážista Jan Černohorský z ateliéru Vitraj. Moc díky.
0: Taky děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byla tedy repríza z ledna letošního roku Vltavský akcent, který se zaměřoval na situaci uměleckých řemesel.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem, řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet také požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Policie zasahuje na pražském magistrátu ve Škodově paláci. Informaci serveru Novinky.cz Českému rozhlasu potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté podle něj zadrželi dva lidi. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněn. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví, uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Očekává ale emotivní diskuzi. Limit na maximální výdělky lékařů by se měl vztahovat i na soukromá zařízení, která fungují z fondu financujícího veřejnou zdravotní péči. Počasí. Zítra zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26. Maxima na horách kolem 15 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. A teď už vám nabízíme reprízu pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Je těžké vyprávět poutavý příběh o tom, jak jsem ze slupky vyprostila semínko divokého ovsa a pak ještě jedno a ještě jedno. Pak jsem si škrábala komáří štípance a Ol řekla něco vtipného, pak jsme šli k potoku, napili se vody a chvíli pozorovali mloky. A potom jsem našla další oves. Píše v eseji Teorie fikce jako odnosné tašky Ursula K. Le Guin. Text v českém překladu Jana Solčányho letos vydalo družstvo Utopia Libri. U poslechu Spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes se budeme probírat rostlinnou říší a textilem. Dotkneme se zejména konopí a lnu. Pozvání do Art Café přijala konzultantka knihovny materiálu Materio Prague Valérie Záhonová. Vítej, Valérie.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Nejen o zapojení do ateliérového projektu Sej konopí bude mluvit studující Umprum Anna Šípová. Dobrý podvečer, Aničko.
3: Dobrý den.
1: A pozvání přijal také Martin Pondělníček, intermediální umělec a asistent z ateliéru textilu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Vítej i ty, Martine.
4: Zdravím a děkuji za pozvání.
1: A dnešní Art Café jako obvykle doplníme hudbou spojenou tentokrát s rozmanitými přírodními materiály. Opět je vybíral dramaturg Pavel Zelenka. Jako první se zaposloucháme do znělosti zeleniny. Začneme skladbou Brazil, kterou nám předvede The Vegetable Orchestra.

0: Tak to byly zvuky zeleniny, ze které nakonec během koncertu vzniká polévka, ale my se teď zaměříme na konopí a len. Martine, v jakém bodě projekt Sej konopí začal? Nebo vůbec ten kontakt s konopím jako surovinou rostlinou u vás v ateliéru na Umprum?
1: No, paradoxně na začátku nebylo úplně konopí, ale byla to česká vlna, která vlastně odstartovala nějakou snahu našeho ateliéru koukat se hlavně na tuzemský, nebo v podstatě i lokální v rámci regionu střední Evropy, na materiály, které nám tady vlastně rostou sami. A vlastně po vlně přišlo tak jako ne typicky úplně, ale přišlo konopí, který tady roste, vzniká s nově vzniklou legislativou. Už tomu ubylo i byrokratický zátěže, takže se konopí vesele pěstuje a může zkvétat. Takže vlastně i z toho důvodu a toho, že jsme našli regionálního producenta konopí, který právě zvládá zpracovávat i to konopí do vlákna, tak díky tomu to vlastně se odstartovalo.
0: Ano, co bylo to, s čím se spotkala jako první? Byla to hromada těch rostlin nebo pole, kde začínala ta cesta pro tebe?
2: No, já musím říct, že poprvé, když jsem se setkala s konopím, tak to bylo, když jsem přišla do ateliéru a něco tam hrozně smrdělo. Ale bylo to právě to máčený konopí v kádi a bylo to trošku takový rozkládající se, nepovedlo se to, ale pak jsme měli v ateliéru hodně dlouho takovou velkou konopnou kostku, vypadá to trochu jako sláma nebo nějaká taková kratší vlákna a to jsme tam jako dlouho si z toho různě vytahovali a hráli si s tím.
0: Jaké vlastnosti, které jsou pro vás zajímavé, to konopné vlákno nebo ta rostlina má, Martine? Pro vás jako textilní designéry, výtvarníky, výtvarnice.
1: Tak má spoustu neuvěřitelně dobrých vlastností, a to je pevnost, odolnost, hypoalergenost, odolává UV záření. A to jsem takhle na začátek pár takových těch hlavních vlastností, které to skýtá. Ale je to hlavně, jak jsem už zmínil, prostě rostlina, kterou tady máme a máme v ní tradici už od jak živa a vlastně až teď se nějakým způsobem vrací a můžeme s ní nějakým tvůrčím způsobem pracovat.
0: Malérie, Martina zmínil, že konopí se ve výrobě používá v našem kulturním a společenském prostoru už staletí, ale zároveň je i součástí řady inovativních materiálů a využití. Ty si přinesla z Materio Prague několik vzorků, kde všude má uplatnění, v jakých formách. Některé na první pohled to konopné vlákno nepřipomínají.
3: Na konopí je velmi zajímavé to, že ta paleta jeho využití je opravdu velmi pestrá. Už tady padl textil, ale vedle textilu to právě mohou být stavební materiály. Materiál, který jsem nepřinesla a který mi ale okamžitě naskočil. Nepřinesla jsem ho, protože byl nejtěžší. Třeba konopný beton nebo izolace, takže jako ve stavebnictví má tenhle materiál velké množství aplikací, vyrábí se třeba i konopné tvárnice, ale to množství možností využití je opravdu velké. Vlastně i jako historicky je tady velká tradice použití konopných vláken nebo historicky konopných hadrů nebo i lněných hadrů ve zpracování do papíru. A v současnosti jsou to například i bioplasty. Setkáváme se s množstvím různých kompozitů, kde se používají zase jak už konopná nebo i lněná vlákna v kombinaci s nějakými pojivy, ať už syntetickými nebo s pojivy z obnovitelných zdrojů.
0: Když tady šáhnu do vzorku, které si přinesla, tak je tady taková kožešinka, která vypadá jako takový polopolární králík. Je to také původem konopí.
3: Je to tak. Je to konopí, je to vlastně alternativa kožešiny se zvířecí srsti. A tady ten materiál máme z Ukrajiny.
0: Takový konopný králík, speciální druh, kdy se rostlina přetaví v něco, co připomíná savčí původ. Martine, jaké různé technologické postupy zpracování lnu jste v ateliéru pro sebe objevovali, rozvíjeli, osahávali si?
1: No, v podstatě jsme se vešli do výčtu, který tady řekla Valérie, protože taky některé studující uchvátil konopný beton, tak vytvářeli konopné sochy. Zároveň jeden náš student, tak ten zase šel tou cestou bioplastu, takže vlastně rozpouštěl tu rostlinu, získával z ní ten bioplast a nakonec vlastně využíval tu samotnou celulózu, která mu vznikla v rámci toho rozpouštění. Zároveň jsme se navrátili k tradičnímu tkaní a ve velké míře jsme se i vrátili k tomu projektu Vlna, z kterého nám vzniklo, teda zůstalo spoustu materiálu a Vlna se stala takovým pojivem, kdy vlastně to rostlinné vlákno nejde třeba splstit nebo nějak spojit do příze, protože to byly, jak říkala Anička, krátký vlákna, takže se to stalo tím pojivem a vlastně i nějakým teplejším prvkem v těch pracech.
0: Vznikala i různá materiálová přátelství. Ano, k čemu tebe konopné vlákno vedlo? Tím výsledným artefaktem, ke kterému si došla, je konopná lněná taška. Jakou cestou tě navádělo?
2: Já musím říct, že když jsem se poprvé setkala s konopím, tak jsem čekala, že bude takové jako jemnější, tvárnější, že ho budu moc použít právě. Vyrobila jsem kabelku, jak jsi zmínila, a jako nějaký doplněk nebo nějakou ozdobu, ale sama při zpracování konopí jsem zjistila, že to je fakt silný materiál, který má plně sochařskou kvalitu a dá se s ním podle mě tvořit i ve velkém formátu, je hodně takový vzpurný. A to mě inspirovalo v tom, abych sama jako v té kabelce ukázala celá dlouhá vlákna. A jestli se ještě můžu zmínit, proč jsem teda vlastně dělala tu kabelku, tak já jsem na začátku semestru úplně náhodou narazila na esej beletristky Uršuly Kále Quinn, která teďka shodou okolností i vyšla v češtině, jmenuje se Teorie fikce jako odnosné tašky a ona se tam právě zabývá tím, proč, nebo co mohl být ten první lidský vynález a tradičně říkáme, že jsou to nějaké zbraně, pazourky, nějaké opracované kameny, ale ona právě na základě nějakých archeologických nějakých teorií přichází s tím, že to byla taška a snaží se zamyslet nad tím, jak jako taška byl nějakým přínosným prostředkem pro naši kulturu, protože my jsme museli něco sbírat dřív, než jsme začali něco lovit. A právě jako ten přírodní materiál mě dovedl k tomu, že jsem chtěla ukázat to vlákno a ten jeho příběh.
0: Vlastně poměrně dlouhý ta vlákna, jak už si zmínila, opravdu mají ten charakter, že jde sledovat tu linii toho jejich příběhu. Já jsem z té eseje, se kterou si pracovala na začátku pořadu, citovala. Ona právě upozorňuje na to, že v tom našem prostředí jsou i různé příběhy, které možná nejsou tak hlasité a zjevné na první dobrou, ale jsou podstatné a možná stejně důležité nebo důležitější si je vyprávět jako ty opulentní příběhy o lovech mamutu a podobně. Jaké specifikum se pojí s pěstováním konopí? Je to rostlina náročná nebo je přívětivá, Valérie?
3: Co se týče pěstování konopí, tak já vlastně nemám tu žitou zkušenost.
0: Tak to se pak dostaneme ke lnu.
3: tam je mám, ale u toho konopí řekla bych, že to je rostlina, která vlastně, co se týče pěstování, zas tak náročná není.
0: Když ji třeba porovnáme s bavlnou, nebo...
3: Když ji porovnáme s bavlnou, tak vlastně je to velice zajímavá plodina v tom, že má opravdu jako velmi efektivní fotosyntézu a vlastně na základě toho dovede vytvořit velký objem biomasy za opravdu krátký čas, což je třeba právě zajímavé i ve využití konopí v papíru, protože když to porovnáme, tak stromy nám rostou desítky let předtím, než je můžeme pokácet a využít vlastně celulózu k výrobě papíru, ale u konopí je to třeba 4 až 6 měsíců. Vlastně je zajímavý jako i vztah konopí k tomu, co po sobě zanechává v půdě. Má prostě hluboký kořenový systém, vlastně díky kterému provzdušní tu půdu, takže i tady vlastně jde vidět spoustu jako benefitů, které může to pěstování konopí přinést.
0: To je naší udýchané a zrychlené době, to může být takový dobrý partner k který sekunduje ty potřeby té naší společnosti v nějakém udržitelném a smysluplném rytmu. Nás teď čeká další hudební ukázka a přinese ji Nor Insung Set, který hraje na albu Iglu na ledové perkuse, trubku vyrobenou z ledu nebo na ledovou harfu. A my si z jeho alba z roku 2006 zahrajeme skladbu Mamut.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava. Skončili jsme s krátkou skladbou Mamut, se kterou jsme se ponořili do tajuplných prostor ledu. Dnes si povídáme spolu s Valérií Záhonovou, Anou Šípovou a Martinem Pondělníčkem o konopí, textilu a přírodních vláknech. Zaměřili jsme se v předchozím vstupu na konopí, ale ty si, Valérie, v rámci Materio Prak rozvíjela i projekt 1 metr čtvereční lnu. Ostatně Len se taky bratřil nebo nalézal sesterství s konopím i v rámci prací v ateliéru textilu na Umprum. Jak ten projekt se rozrostl tady v České republice? Odkud jsem přišel nebo z toho jsem přinesli?
1: 1 metr čtvereční lnu je takový můj srdeční projekt. Letos vlastně probíhá druhý ročník. My jsme s ním začali v roce 2025 a úplně původně vznikl ve Švédsku v roce 2020. Vznikl vlastně v době covidu, kdy možná tohle byla aktivita, která vlastně přitáhla tolik pozornosti právě proto, že se všichni tak trochu sklidnili a možná jako nedostatku nějakých možností kulturního využití.
0: Měli
1: se
0: chuť začít cít.
1: Přesně tak. Třeba na svoje zahrádky a nějakou jako rukodělnou činnost. Takže nám se sem ten projekt podařilo vlastně dostat ve spolupráci s rakouským a německým 1 metrem čtverečním lnu, kde ten projekt také probíhá. Ten projekt vlastně běží i v dalších evropských zemích, třeba v Belgii, v Nizozemsku.
0: Je to tedy taková aktivita, která má nějaký osvětový, ale i praktický charakter.
1: A možná i očistný ve vztahu k nám samotným.
0: A pokud se člověk dostane do té komunity lidí, kteří sejí Len, tak dostane nějaké materiály a instrukce a pak ho provázíte tím procesem.
1: Přesně
0: od semínka až kam?
1: Od semínka až k oděvu. Samozřejmě někdo k oděvu dojde, někdo ne, někdo se zastaví u toho, že si vypěstuje svůj metr čtvereční, který mu krásně vykvete a vlastně má radost i z toho, ale ten projekt vlastně je, jak si přesně řekla, takovým průvodcem vlastně ve zpracování té plodiny od začátku toho pěstování až přes ty další fáze, jako je rosení, získávání vlákna, předení a pak i tkaní.
0: A znamená to tedy, že člověk nemusí mít k dispozici nějaké jako průmyslové provozy, aby byl schopný v nějakém tom menším měřítku třeba 1 metru čtverečního tímto procesem projít?
1: Je to přesně tak. Vlastně k tomu nejsou zapotřebí ani třeba historické nástroje nebo nástroje, které se používaly v 19. století nebo v některých oblastech třeba ještě na začátku 20. století. My se snažíme vlastně dát těm účastníkům a účastnicím projektu 1 metr čtvereční lnu vlastně vždycky i nějakou alternativu v případě, že tyhle ty nástroje nevlastní a snažíme se dávat i tipy právě na nějaké jako občas i pravěké techniky nebo techniky, které nějak jako zastupují vlastně ty nástroje pomocí spousty věcí, co člověk prostě najde běžně doma.
0: Tady sedíme kolem takového okrouhlého stolu, jsem si říkala, že možná tady ten prostor mezi námi by byl akorát takový 1 metrík čtvereční vhodný pro to, aby se tady něco vyselo a rostlo. V jaké fázi teď ten len je? Už ještě začíná kvést nebo ještě ne?
1: Jak kde?
0: Záleží.
1: Ten můj má právě teď asi 20 cm na výšku a ještě nekvete, ale jelikož jsme právě ve spojení třeba i s těmi zahraničními projekty, tak už někdy 2 týdny zpátky nám hlásili, že v Belgii jim to už krásně kvete, tak my jsme tady maličko pozadu.
0: Taková lněna sítě různých lidí a míst. Martine, část studující z ateliéru textilu pracovala s tím konopím nebo i s dalšími přírodními surovinami a materiály v duchu nějakých akustických objektů do interiéru. V čem je ta práce právě s tímto materiálem zajímavá? Na co je třeba myslet? Co jste během toho objevovali, když jste se soustředili na ty akustické vlastnosti?
2: Tak jednou z těch největších nepraktičností, který to zpracované vlákno mělo, tak je velká prašnost. A vlastně následná údržba toho vlákna. Takže jsme se vlastně potýkali s tím, že jsme měli zaprášeno v ateliéru, ale nějakým způsobem právě třeba spojením s tou vlnou se toho vlastně zamezilo, že těch odpadávajících částí nebylo tolik.
0: Ubývalo.
2: Že to tam vlastně bylo krásně zafixovaný tou vlnou.
0: A záleží na tom, jaký typ vlákna nebo té suroviny se používá pro ty třeba akustické panely nebo nějaké textílie, které mají potenciál nějak dobře tříštit, pohlcovat zvuk?
2: Já bych si hrozně přál, kdybych byl akustický technolog. A myslím si, že se právě dá využívat jako i celá ta rostlina na ty akustické panely, že tam jde vlastně o to, aby se ten zvuk v podstatě rozmělnil v tom materiálu, tak proto se používají absorpční materiály a to si myslím, že může být jak to pazdeří, tak i to vlákno.
0: A v jakých formách pak ti studující, k jakým formám došli, když uvažovali tady o těchto vlastnostech a o těchto objektech, nebo vůbec jaké technologie používali k tomu, aby ten objekt na konci držel a plnil nějakou funkci?
2: Taky jeden náš studující Martin Voráč, tak ten vyplňoval v podstatě takový kvádr tím materiálem a pak ho potahoval právě tím spojením vlny a konopí. A další studující Šimon Leffler, tak ten ve spolupráci s Technologickou univerzitou v Liberci nechal v podstatě splstit díky té vlně materiál, kde bylo 70% konopí a 30% vlny do takového filcu, který se pak následně vyšíval do takových segmentů, které se spojovaly dohromady a vytvářely takový 3D objekt a la plize origami, vlastně takhle.
0: Kdyby to posluchači mohli vidět, tak by věděli, že opravdu ten výraz pak těch objektů může být hodně rozmanitý, když ta výchozí surovina je stejná. Ano, jaká byla tvoje tělesná zkušenost v tom procesu práce s tím materiálem a jaké technologie, techniky jsi díky tomu oskoušela, nějak osahala?
3: No, já jsem pracovala s tím konopím vlastně od nějakého snopu, který už byl teda namočený a usušený, a zpracovávala jsem ho fakt do toho dlouhého vlákna, takže na rozdíl třeba od ostatních spolužáků, kteří pracovali už s tou kostkou, jak jsme tomu říkali, s těmi krátkými nasekanými vlákny, tak já jsem si to zpracovala celé. Nejdříve se to vlákno musí nalámat, je to jako v tom krtečkovi, když ten čáp tam zobákem nastříhá to vlákno, aby rozmělnil tu dřevěnou část. A potom se musí vochlovat, to znamená, že máme takové jako hřebeny vyrobené z hřebíku a tam se musí jako pročesávat, je to fakt takové jako gesto, že to na to tak hodíme rukou a stáhneme to dolů, takže je to fakt takový jakoby, je to fyzicky náročná práce.
0: Ale co mezi tancem a dřinou.
3: Přesně, ale je to teda krásná práce, musím říct, že musí se teda dělat venku, protože a chránit si oči, ale přesto lítá to pazdeří, to jsou ty dřevěné kousky a vlastně tímhle způsobem se dá zbavit toho dřevěného jako obalu a mít to samotné vlákno potom na kreativní využití.
0: Ty jsi pracovala takzvanou metodou spekulativní archeologie. Co jsi představovala ve chvíli, kdy jsi hledala tvar těch kabelek a ten jejich výraz?
3: No, já jsem si představovala, trochu jsem se chtěla vrátit do pravěku a říct si, jak já bych pracovala s tím vláknem, kdybych ho měla k dispozici. Zároveň jsem využila moderní technologie, vyšívací stroje, které máme u nás v ateliéru, v dílnách. A měla jsem nějaké jako původní ideje, ale zjistila jsem, že prostě s tím vláknem musím pracovat úplně jinak, že si to fakt jako řeklo samo. Jsem experimentovala, prošívala jsem ho, vytvářela jsem takové jako 3D nějaké jako objekty, z kterých nakonec vznikla ta výsledná podoba. A
0: tak vzhledem k tomu, že ta rostlina tady žije s námi nebo i bez nás už dlouho, tak ten vzkaz z té minulosti možná opravdu pronikl díky tomu materiálu a té rostlině pod ty tvé ruce a do osidel strojů. Nás teď čeká další skladba a přinese ji Ital Diego Stocco. Je to zvukový designer, skladatel a performer, který pracuje s neobvyklými nástroji a zvuk zachycuje pomocí experimentálních technik. A my si v krátké skladbě Music for a Trick Stocco poslechneme, jak hraje smyčcem po větvičkách, jak třese listy a jak rytmus odečítá z kůry stromu.

0: Café.
1: Malérie pořád tady mezi námi leží řada vzorků, ze kterých je to konopí cítit víc nebo míň. Jeden je takový, vypadá hodně solidně, méně textilně, tak to je co za materiál. Připomíná něco mezi dřevo a plastem.
2: To říkáš naprosto přesně, je to vlastně alternativa dřeva s konopí, čili z té vlastně dřevité části stonku. A tyhle ty vlastně dřevité části jsou slepené, slisované a za tepla vlastně sformované opravdu tak, že připomínají skoro i vzhledem dřevo, tak jak ho známe.
1: A když se konopí využívá například na poli bioplastu, je to něco, s čím přišla současnost? Nebo když se ohlédneme do minulosti, tak už jsou tam nějaké pokusy tady toho typu?
2: Řekla bych, že často je tohle téma, se kterým se v materiu setkáváme, že ta současnost vlastně objevuje řešení, která už nějakým způsobem
1: byla oskoušena.
2: Byla oskoušena nebo se objevovala v minulosti. U těch bioplastů je to vlastně stejně. Pro mě to byla docela překvapivá informace, ale někdy ve 40. letech vlastně už Henry Ford, kterého jako všichni známe, že jo, z oblasti automobilového průmyslu, tak vlastně zkoušel využít konopí, materiály z konopí vlastně. Měl takový koncept, který se jmenoval automobil z půdy, kde vlastně pro tu karoserii využili nějakých 70% právě konopí nebo nějak pšeničné slámy, sisalu a spolu s 30% z konopné pryskyřice, takže je to skoro 100 let a vlastně ta současnost i právě v oblasti automotiv zase tyto materiály vlastně objevuje a zkouší nějak zapojit do té průmyslové produkce.
1: A je to i oblast 3D tisku, kde tento kompozit může najít nějaké uchycení nebo aspoň experimentální uplatnění?
2: Myslím si, že ano. Vlastně ta škála je opravdu jako
1: široká. Martine, když teď zůstaneme u té široké škály, tak v rámci projektu ateliéru textilu vznikla i váza. Ta vznikla díky výšivce, nebo byl to ten způsob, který formoval. Jakou roli se hrávalo v této práci konopí a kdo za vázu stojí z ateliéru?
3: Tak náš studující z prvního ročníku Daniel Farkáš si celý akademický rok osvojoval Luneville výšivku, což ta je většinou spojená s vysokou krejčovinou nebo s výšivkou na odívání, kdy se to vlastně na napnutý rám, na napnutou látku na rámu vyšívá takovým háčkem. A on využíval jak to pazdeří, tu dřepnatou část, tak i ta vlákna jako vyšívací komponenty. A vlastně díky tomu, že ty komponenty jsou jako tvrdý, pevný a odolný vlastně, tak díky tomu se vypracovala i ta struktura, že vlastně potom z té plochy, když se to spojilo dohromady, tak to stálo samo o sobě.
1: To pazdeří pak mělo podobu takových šupinek skoro, že by to mohlo mít různý původ, když se na to člověk podívá na první pohled.
3: Ono je to vlastně hrozně hezký materiál. Díky tomu, že jsme ho vlastně dostali, tak z jedné strany je takový nazelenalo hnědej, a z druhé strany je takový čistý, jako prostě nádherně obroušený dřívko, takže to tak jako září a vlastně se to krásně spojuje do takových jako režných odstínů.
1: Co je podle tebe klíčové v nějakém vnitřním nastavení člověka ve chvíli, kdy začíná vyšívat právě tady tou metodou, nebo co člověk sám v sobě objevuje, když začne tady tu práci s háčkem?
3: No, jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak objeví opravdu mnohé. Nejenom jestli je trpělivý anebo nedočkavý, ale zároveň se tam vlastně udává hrozně moc věcí naraz. Například každá ruka dělá trošku něco jiného, pracujete trošku poslepu, když máte ten líc ve spodní části, zároveň se učíte jako vlastně ten materiál a to nářadí vnímat úplně vlastně až jako hapticky, že vlastně k tomu nakonec ani skoro nepotřebujete vidět. Ale k tomu se člověk dopracovává trošku déle a než se to zautomatizuje, tak to chvilinku trvá. Výhodou je, když někdo třeba umí hrát na klavír nebo na akordeon, kde každá ruka hraje trošku jinak.
1: Tak se mu pak líp vyšívá. Ano, váš ateliér spolupracoval v rámci tady toho semestru i se studujícími fotografie. Jak ta spolupráce probíhala ve chvíli, kdy vznikly tvoje kabelky lněná a konopná?
0: No, my jsme prezentovali naše projekty fotografům a fotografkám a oni si vybírali projekty, které k ním promluvili. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla spolupracovat se dvěmi fotografkami, s Natálií Kubenkovou a Emou Leou Nikodýmovou. A musím říct, že pro mě to bylo úžasné sledovat, jak já jsem jim odprezentovala, co byl ten můj nápad a pak už jsem jim nechala volno pole, ať oni jako zachytí nějak to, jak ho vidí oni a jaký příběh vlastně vypráví z jejich pohledu. A třeba Emma Nikodýmová tak vytvořila takový jako vyloženě storybook lovkyně, která právě jde na sběr něčeho nebo lov něčeho s tou mojí taškou. Fotila to na Panské skále a ty fotky jsou opravdu nádherné. A jakoby v průběhu sledování toho portfolia člověk zjistí, že ona vlastně loví jablka a je to takový jako vtip, který se právě odkazuje i k té eseji, která mluví o tom sběračství proti lovectví.
1: A no, lovkyně jablek, to zní dobře, to je hezká přezdívka.
0: A ona pracovala krásně s barvami, takže ta režná barva konopí spolu s tou barvou červenou jablka vytvořila krásný kontrast. Naopak Natálie zase pracovala s nějakou jako kontrastem konopí a lidského těla a vytvořila takovou kolekci s modelkou, která je i oděná do toho konopí a hraje to takový pěkný jako kontrast mezi tím trošku jako divokým, škrábavým a tím trochu zranitelným a nahým.
1: Tak konopí umí vyprávět různé příběhy a dají se různě formovat i toho jeho využití, jak už jsme tady zmínili, je široké, můžeme ho najít v interiéru, ve stavebnictví, má využití na oděvy, ale najdeme ho i na lodních plachtách nebo malířských plátnech. Proč je zajímavé právě v tom použití malířské plátno, Martine?
3: No, popravdě to by vám na tom nejlépe odpověděla naše studující Natálie Malá, která u nás byla na stáži z grafiky a vytvářela vlastně takovou lehce spekulativní tapiséry, která se zaobírala tím, že dříve se vytvářely malířský plátna a v podstatě papír z konopí a z různých hadrovin. A vlastně to, co se ale pak na ta plátna malovalo, mělo vlastně větší hodnotu než ta samotná látka, která ale byla jako velice dobře zpracovaná, řemeslně skvěle udělaná, ale vlastně byla neviditelná. A tak vytvářela konopnou tapisérii, která se zaobírala právě hodnotou, hodnotovým systémem a tím, jak hodnotíme svět kolem nás. A to nejenom, co se týče produktů.
1: Zároveň je to také takové jemné připomenutí toho, že když ten podklad není kvalitně materiálově zpracovaný, tak ani to, co se na něj pak případně vrství, nemusí mít úplně zdárný život. Valérie, vylosovala by si ještě jeden z materiálů, který si přinesla a představila bys nám ho, nějakou jeho vlastnost nebo příběh původu.
2: Určitě ráda. Ještě mě napadá takové doplnění k těm konopným malířským plátnům, že vlastně nešlo o využití jenom pro vytvoření toho podkladu, ale vlastně i produkty z konopí nebo lnu, tak byly vlastně součástí barev v podobě oleje, který se lisoval z těch semen, takže
1: Do dneška si mohou být, že to není uzavřená kapitola.
2: To vlastně celé jako se spojuje. Vlastně ten olej se dal používat i na svícení, kdy se tím teda, třeba ten umělec mohl i svítit, když vytvářel nějaké to svoje dílo. Tak to je možná takový můj oslý můstek právě využití oleje.
1: Myslím, že
2: je
1: přímý materiál. Můstek.
2: I v materiálech. A ten příklad, který jsem sem přinesla, tak je vlastně linoleum, což, jak už název napovídá, len a olej, čili je to materiál, který vlastně kombinuje použití lněného oleje, přidává se tam drcený korek, bez spodu má vlastně plátno, které ten celý materiál jakoby drží pohromadě, můžou tam být nějaké další složky, třeba dřevní moučka a tak dále. Takže je to materiál, který vlastně všichni jako velmi dobře známe.
1: Nebo naše podrážky.
2: Nebo ponožky.
1: A je to materiál, který je běžně dostupný, nebo je to taková libůstka na tom poli nebo ploše těch úprav podlah?
2: Řekla bych, že je to materiál, který je běžně dostupný, mm-hmm. komerčně dostupný i vlastně historicky. Už je tady s námi nějakou dobu. Nicméně nutno říct, že v současnosti ho jako z velké míry nahradili právě materiály, které jsou z fosilních zdrojů, takže v těch podlahách právě třeba materiál jako je PVC.
1: Tak se tak střídají různé ty vlny a trendy a uvidíme, kam dojdeme v budoucnosti. Do našeho rozhovoru teď promluví americké elektronické duo Matmos, které rádo pracuje se zvuky pochytanými v nečekaném prostředí. Jejich album Ultimate Care 2 je složené ze zvuků stejnojmenného modelu pračky. Zaposlouchejme se teď společně do pohybu prádla, domácí mechaniky a automatické pračky. A pokud se o víkendu chystáte na velké nedělní prádlo, můžete si na síti dohledat jejich lehce psychedelický klip s pračkou a vyváží v hlavní roli.

0: Dnešním Art Café prostupují různé příběhy přírodních vláken, ale teď nám tady vstoupila pračka. Martine, pračky mají využití i ve chvíli, kdy se bavíme o textilu a proměně jeho vlastností. Je to možná jenom taková historka, ale podíl se s námi o tom, jak se dostane kamen do pračky.
1: Tak jsou to opravdu velké bubny, do kterých se dává textil, aby se změkčoval právě tím, že se do něj dají balvany a ty to vlastně obouchají a zjemní. Stejně tak, jako když se třeba, když si velkostatkář pořídil nové lněné košile, tak mu je nejdřív nosila čelátka, aby mu je obnosila a on pak mohl chodit v těch příjemných lněných košilích.
0: Ale tedy nedoporučuješ to na běžné domácí využití balvany do pračky.
1: Na vlastní nebezpečí.
0: Je to tedy spíš balvany se dávají tedy do praček, které spíš jsou velké jako naše studio, takže to není úplně na to nedělní praní. Ano, jak vnímáš vůbec tady ten průnik těch přírodních vláken a materiálů na uměleckoprůmyslovou školu? Jaký tam vidíš ten potenciál nebo vůbec ty spojnice, to prorůstání možná i napříč těmi ateliéry a různými obory? Je to něco, co je živé, co může růst dál?
2: No,
0: nebo už možná roste?
2: Musím říct, že mám na našem ateliéru ráda to, jak se navracíme k té řemeslnosti, která jako může se zdát, že naše společnost se pořád vyvíjí a že se jako učíme stále nové a nové věci, ale zároveň my toho i spoustu zapomínáme a hodně v tom textilu mi přijde, že je tady spoustu materiálu, které mohou být odpovědi na nějakou jako třeba udržitelnost a nějakou ekologickou stopu a zrovna to konopí je zrovna materiál, u kterého se dá vracet k těm řemeslům, které už jsou v podstatě skoro pravěky, jak říkala i Valérie. A
0: je to něco, s čím je to nějaký přístup, se kterým se třeba setkáváš i v jiných ateliérech, nebo se takový ostrov přírodních surovin a materiálu, který prorůstá dál?
2: No, myslím, že jsme hodně přírodní ateliér, nechci jako...
0: Že vidím, to je jedna z těch fází, kterou teď prochází.
2: Naše specialita, ale myslím si, že k těm přírodním materiálům, třeba jako ovčí vlna, tak k těm se teďka obecně hodně v umění, hlavně ve výtvarném umění, dostává hodně o ostatních studujících.
0: A Valérie, Anna tady zmínila tu kapitolu ztracených nebo polostracených řemeslných a průmyslových dědictví, které jsou pak někdy spojeny s různými politikami, mýty, represemi. Co pomáhá tady tu cestu nějak rehabilitovat, narovnávat, otevírat možná? Bo s čím se vůbec potýkáte i v knihovně materiálu tím směrem, aby to možná byla otevřenější ta cesta?
3: Co pomáhá? To je dobrá otázka.
0: Nebo možná co překáží, to může být jednodušší.
3: Já mám pocit, že často, ačkoliv je to teda trochu smutné, tak pomáhají krize. Vlastně období ať už nějakých jako politických změn, nebo když to tak řeknu, tak i konfliktů, kdy vlastně ten návrat k lokálním zdrojům je skoro až určitá nutnost, protože nám prostě vypadne třeba import jako určitého materiálu, který u nás není k dostání. Takový jako příklad vlastně vždycky v období válek se tohle
0: ukáže jako nějaká ukáže, cesta, no. Která...
3: Vlastně za druhý světový války taky došlo jako ke zvýšení zájmu o konopí a následně poté vlastně, kdy ten konflikt skončil, tak třeba ve Spojených státech vlastně už se ta plodina dál jako nevyužívala a tu její pozici prostě zabrali syntetické materiály a vlákna, která jsou vlastně umělá, takže bohužel to může být krize, ale nechci být
0: pesimistka.
3: Můžou to být určitě i období, kdy začneme nějak jako rozmýšlet náš vztah ke krajině a zdrojům a k tomu, co tady zanecháme nějakým našim potomkům. Že?
0: Třeba i někde v klidu. bez toho,
3: doufám v to.
0: Bez toho tlaku, který přichází, ale v důsledku si ho stejně často způsobujeme sami. Martine, z těch zkušeností, ať už to byla práce s vlnou, nebo s konopím, nebo s dalšími přírodními materiály, co jsou ty překážky nebo nějaké nepříjemnosti, které vám stojí v cestě nebo které musíte překonávat ve chvíli, kdy chcete se dostat k té surovině nebo k nějakému způsobu zpracování to je suroviny nebo toho materiálu. Co tady chybí v tom našem prostoru, ať už českém nebo evropském?
1: Asi nemůžu mluvit úplně o Evropě, kde třeba to nebylo narušené třeba nějakou změnou režimu a tak podobně.
0: Tak když to vztáhneme na ten náš tuzemský rybníček.
1: Jo, vlastně jsem chtěl zmínit, že třeba na západě od nás, tak tam vlastně konopí pěstují už jako desítky let a mají tam na to ten zpracovatelský
0: průmysl. Nezapomněli na to.
1: Nezapomněli na to, možná i ví proč. Ale u nás vlastně se zpřetrhaly určitý ty trajektorie toho zpracování, jak v rámci vlny, tak i v rámci rostlinných vláken, protože jsme měli opravdu silný lnářský průmysl, i jsme měli ten slavný brněnský Manchester a tam vlastně to tkví v tom, že těch procesů je hrozně moc a taky se mění ten pohled na ty materiály, že třeba mohair a merino už jsou prostě tak na výši a tak vlastně prorostlí do naší civilizace, že ta naše česká vlna, která může vlastně jako trošku kousat, tak úplně není třeba na to odívání, nebo je to

0: srdce a Přadeno. A pak bych možná se vzala i nějakou knížku.
1: Tak to se tam akorát tak vejde do těch kapelek. Valérie, na závěr nám ještě tady řekni o jednom z materiálů, který si přinesla, a pak už nás bude čekat písnička.
2: Tak já přemýšlím, jaký bych vybrala.
1: No máme už málo času, tak nepřemýšlej o zlomu. Třeba tady ten tvrdý.
2: Dobře, tak tady mám takový deskový materiál, který je vlastně určitou alternativou třeba OSB desek nebo MDF desek a je z konopí, ze směsi konopí a lnu a používá vlastně pryskyřici, která je organického původu. A
1: můžeš s ním ještě zašustit lekce na mikrofon. Tak i materiály promluvily doslova na našeho vysílání, kde dnes byla Valérie Záhonová z Materio Prague. Díky, že jsi přišla.
2: Děkuji za pozvání.
1: O projektech ateliéru textilu na Vysoké škole umělecko-průmyslové vyprávěla Anna Šípová. Díky, Anno, že jsi přišla.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: A za Umprum tu s námi byl také Martin Pondělníček. Děkuji i tobě.
3: Díky moc a přeji krásný večer a nadcházející víkend.
1: Závěrečná písnička, která nás teď čeká, je pozvánkou na letošní 10. ročník festivalu Metronom, kde se představí také kanadské duo Purity Ring. Festival proběhne 19. a 20. června v pražských Letňanech. Se všeobjímající skladbou I Am Ocean se loučí Tereza Lišková.

0: Dnešní Art Café jsme věnovali konopí a lnu, materiálům, které propojují tradiční řemesla s inovativními přístupy k designu a udržitelnosti. O jejich současném využití a možnostech mluvili hosté Terezy Liškové a hlásím, že se blíží 18. hodina na stanici Český rozhlas Vltava. S vámi jsou u mikrofonu Lenka Novotná a v režii Nataša Vodvářková. Než začne Ondřej Konrád vám pouštět své melodie z lehkých a těžkých dob, které vám udělají dobře dnes, 21. července na Vltavě, tak naznačím, že v 18.30 můžete poslouchat Den Trifidů, rozečtenou četbu na pokračování s Norbertem Lichým na snímku z roku 2017. Potom v 7. nebe s Milanem Zeisem a také stojí za zmínku Ingmar Bergman a Sara Banda. Poslední film slavného švédského režiséra, ve kterém se ještě jednou vrací k hrdinům scén z manželského života, byl zpracován pro rozhlas v hlavních rolích s Taťánou Medveckou a Ladislavem Mrkvičkou a začínat budeme v 8 hodin večer. Teď bylo 6.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Dnes osobností, které se věnujeme pokaždé v tomto prostoru, když udělá něco nového. A tím je významný bluesman, folkař, ovšem i ozdoba jazzových festivalů Eric Bibb.

Začali jsme titulní skladbu z nového alba Erika Bibba One Mississippi, jedinou ze 14 tracků, kterou nenapsal on sám. Autorkou je mimochodem jeho spolužačka ze střední školy, kdysi slavná folkaška Janis Ayen. Kdyby byl Erik Bibb našinec, mohl by to album také pomenovat, řekněme, 21, protože tak jako my odpočítáváme vteřiny, Američané říkají One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi, 21, 22, 23. A na desce pomáhal Eriku Bibbovi ze většinou těch původních písní jeho stálý producent a multiinstrumentalista Glenn Scott, který některým věcem dal poměrně moderní až skoro funkový kabát.

0: this one don't.
1: Taj Mahal, Cap Mo a Eric Bibb jsou patrně tři stěžejní jména blues folkové scény současnosti. Eric Bibb je samozřejmě tak jako jeho dva už zmínění kolegové Američan, ale žije víc než půlku svého života ve Skandinávii s celou rodinou, kde také většinou i natáčí, neboť tam má své studio i Brit Glenn Scott, multiinstrumentalista, jak jsem říkal, producent, který právě obléká jeho písně do velmi moderního, takového dost až avantgardního na bluesovou scénu kabátu. I tentokrát tak učinil se skvělou sestavou doprovodných hudebníků nebo studiových hudebníků, mezi nimiž samozřejmě vyniká především jméno britského skvělého kytaristy, známého jak se spoluprací s Paul McCartneym, tak například s Johnem Mayerem. Robbie McIntosh je tím kytaristou, který tady hraje i na slide kytaru, dobro nebo rezonátor a tak dál. No a poslechneme si další písničku, po This Don't, má název Don't Keep Running.

Uznáte, že na bluesmana zní album One Mississippi poměrně neotřele a projevuje se to prakticky na celém albu.

v 50. a 60. letech působil také jako folkový umělec v dobách, kdy Afroameričané usilovali o občanská práva, občanské svobody. Eric to do jisté míry trošku podědil, aspoň občas připomíná některé stěžejní události s tím, že vlastně ten boj není tak úplně vybojovan ani do dnešních dnů. Projevuje se to v té následující skladbě, která má sice název křižovatky Marilyn Monroe, Crossroads Marilyn Monroe, ale pojednává o ženě, díky jejímuž křivému svědectví se vyhnuli trestu lidé, kteří v roce 1955 lynčovali 14-letého chlapce Emmetta Tilla, kvůli který měl údajně obtěžovat bílou prodavačku v obchodě. Mimochodem Bob Dylan začátkem 60. let napsal o Emmettu Tillovi také jeden song, čili Crossroads Marilyn Monroe.

na Vybavých několika desítkách alb, myslím, že jich je dohromady přes 30, jsou samozřejmě politická nebo řekněme celospolečenská témata, ale zdaleka nepřevažují. Většinou jde o písně týkající se nejrůznějších věcí lidského života a samozřejmě i lásky, a o tom je ten další song Projev svoji lásku, Show Your Love. Don't wait another minute, don't wait another hour, not another circle round the sun. Don't wait, show your love.

Day-day, show your love, oh, don't wait. Show your love.

My jsme Erika Biva mohli už několikrát zažít na koncertě, například na festivalu Blues Alive v Šumperku, ale i na pražských vystoupeních v různých sestavách. Bohužel se ještě nikdy neobjevil s celou kapelou, ve které by byly taková jména jako kytarista Stefan Astner, který s ním často hrává a tady především slouží v po té rytmické stránce, anebo právě už zmíněný Robbie McIntosh, což je skutečně veličina mezi kytaristy současnosti. Mimochodem jedním z hráčů na foukací harmoniku na téhle desce je Paul Jones, kdysi zpěvák skupiny Manfred Mann, se kterou vystupoval v roce 1966 na velmi památném, neboť za policejní asistence odehraném koncertu v tehdejším parku oddechu Julia Fučíka skupiny Manfred Mann. No a my si poslechneme poslední píseň z alba One Mississippi Erika Biba a ta má název If You Are Free, čili když jsi svoboden. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: If You Are Free dospíval Eric Bibb, americký folkový a bluesový písničkář, jehož osobní životní i hudební filozofie vychází z lidské pospolitosti. Choď s bohatými i s chudými, uč se od všech. K tomu je život, říká. Ondřej Konrád připravil jazzový podvečer už v únoru letošního roku.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Co se stane, když většina lidí přijde o zrak, tuší posluchači, kteří se doposlouchali už ke 13. části 15-dílné četby na pokračování ze Dne Trifidů Johna Windhama. Z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová a v režii Tomáše Soldána účinkuje Norbert Lichý.

0: dopoledne bylo poznamenáno menšími maléry. Nejprve to byla voda v karburátoru. Pak se mi povedlo ujet nějakých tucet mil na sever v domnění, že jedu na východ. A než jsem to zase napravil, měl jsem poruchu v zapalování. Když jsem odstranil poslední závadu, byla už 1 hodina odpoledne. Počasí se vyjasnilo. Vyšlo slunce, všechno se rozzářilo, ale ani to, ani skutečnost, že dalších 20 mil běželo všechno hladce, neubrali nic na sklíčenosti, která mě opět obestřela. Byl jsem teď odkázán jen a jen na sebe. Až dosud jsem uvažoval o osamělosti jako o nedostatku společnosti. Dočasném, pochopitelně. Onoho dne jsem se však poučil, že je to cosi, co dokáže stísnit a sklíčit a šalebně si pohrát se zdravým rozumem. Cosi, co dráždí nervy a rozechvívá je ustavičným neklidem, co vám nedá ani na okamžik zapomenout, že o vás nikdo nedbá, nikdo vám nepřispěje na pomoc. Osamělost vám odhalí, že jste pouhý atom, vydaný na pospas nekonečnu a neustále čeká na svou příležitost, aby vás vyděsila, strašlivě vyděsila. To je pravý záměr osamělosti. A to jí také nikdy nesmíte dovolit. Musel jsem se bránit daleko usilovněji než kdykoliv dříve. Sváděl jsem osobní zápas s instinkty svého rodu. Nepřetržitě v obraně, bez možnosti zvítězit. Abych se něčím zaměstnal, ujížděl jsem rychleji, než bylo záhodno a v jednom městečku jsem za zatáčkou vrazil přímo do stěhováku. Můj bytelný nákladák neutržil naštěstí víc než pár škrábanců, ale obě vozidla se do sebe zaklínila s tak ďábelskou rafinovaností, že jsem se notně nadřel, než jsem je oddělil. Potom jsem již udržoval opatrnější rychlost a překročil jsem ji až několik minut poté, co jsem vjel do Nového Lesa. Způsobila to helikoptéra, kterou jsem zahlédl nad stromy. Vyrazil jsem na plný plyn kupředu, ale než jsem dosáhl otevřenějšího úseku, stala se pouhou skvrnkou na severním nebi. O několik mil dále jsem projel malou vesničkou, malebně rozloženou kolem trojúhelníkové návsi. Zhluk bílých domků se střechami z došků a červených tašek a obklopených kvetoucími zahradami byl na první pohled okouzlující, jako obrázek z pohádkové knížky. Zblízka jsem se do zahrad, kolem nichž jsem projížděl, raději nedíval. Nepochyboval jsem, že nad květinami se tam kolébá tělo Trifida. Byl jsem již z vesnice málem venku, když ze zahradní branky jednoho z posledních domků vyběhla drobná postavička. Zastavil jsem, sebral pušku a vylezl z kabiny. Holčička vypadala tak na 9-10 let. Měla na sobě modré bavlněné šatečky, bílé podkolenky a sandály. Hnědé zcuchané vlásky se leply na umolousanou tvářičku mokrou slzami.
1: Prosím,
0: řekla naléhavě.
1: Pojď se podívat, co se stalo Tomíkovi.
0: Příšerná osamělost celého dne byla rázem tatam. Rozum jako by se prolamoval ze schránky, do níž jsem ho uzavřel. Cítil jsem, jak se mi do očí derou slzy. Podal jsem jí ruku, ona ji pevně sevřela a společně jsme vykročili k brance. Na nevelkém koberečku trávy před záhonem květin ležel asi 4letý chlapeček. Proč tam leží, bylo jasné na první pohled.
1: Uhodila ho támhle ta kytka. Uhodila ho a on upadl. Mě chtěla taky uhodit, když jsem mu chtěla pomoct. Je to hrozná kytka.
0: Zacpi si uši. Bouchne to. Řekl jsem a zdvihl pušku. Přitiskla ruce k hlavě a já odpálil Trifidovi vrcholek s kalichem.
1: Teď je mrtvá?
0: Měl jsem na jazyku ujištění, že ano, když v tom začal Trifid chřestit proutky ostonek, stejně jako ten ve Steeple Honey. Umlčil jsem ho výstřelem z druhé hlavně.
1: Tomík je taky mrtvej?
0: Dřepl jsem si vedle ní.
1: Bojím se, že je. Chudáček Tomík. Pohřbíme ho jako štěňátka?
0: V celé té nepředstavitelné zkáze byl toto jediný hrob, který jsem vykopal. A byl to velice maličký hrob. Jmenovala se Susan. Asi o hodinu později jsem usoudil, že přišel čas zastavit někde na noc. Nechal jsem ji v kabině a obhlédl jsem 2-3 domky, až jsem našel jeden, který vyhovoval. Pokud šlo o Susan, zdálo se, že ze samé radosti, že si má s kým povídat, zapomněla prozatím na všechno, co se stalo. Ale nedlouho poté, co jsem ji uložil do postele, zaslechl jsem zlikot. Sedl jsem si k ní na postel a vzal jí za ruku. Přestala plakat.
1: To nebylo kvůli Tomíkovi. Ale potom, když Tomík... Potom jsem už nikoho, vůbec nikoho neměla. Tolik jsem se bála.
0: To já znám. To já moc dobře znám. Já jsem se taky bál. Pohlédla mi do očí.
1: Ale teď už se nebojíš?
0: Ne. A ty už přece taky ne. Kam jedeme? Zeptala se Susan, když jsme se příštího rána vydali opět na cestu. Řekl jsem jí, že jedeme hledat jednu slečnu. A kde bydlí? Zajímala se. Tím jsem si nebyl jist. A kde ji najdeme? Na to jsem jí mohl dát také jen velice neuspokojivou odpověď. A je hezká? Vyzvídala. Ano, řekl jsem a byl jsem rád, že aspoň na tuto otázku mám jasnou odpověď. Snažil jsem se kvůli Susan všechna větší města objet, ale nepříjemným pohledům v okolní krajině nebylo možné se vyhnout. Brzy jsem také přestal předstírat, že neexistují. Susan na ně pohlížela s týmž nezúčastněným zájmem, jaký věnovala normální scenérii. Neděsili ji, přestože jí mátli a vyvolávali řadu otázek. Měl jsem na paměti, že ve světě, v němž bude vyrůstat, nebude zapotřebí přehnané choulostivosti a eufemismů a dělal jsem, co jsem mohl, abych o všech těch hrůzách a kuriozitách hovořil se stejnou objektivitou jako ona. Byla to vlastně škola především pro mne. Kolem poledne začalo znovu pršet. Usilovně jsem se snažil rozpomenout, co všechno mi o tom statku Josela říkala. Ale pamatoval jsem si jen to, že stojí na severním úbočí a že by měl být obrácen do bažinaté nížiny oddělující pahorkatinu od Půlborou. Sasekská pahorkatina se ovšem táhla na míle daleko, jak na východ, tak na západ. Vyjeli jsme s nákladákem na kopec a mezi přeháňkami a ve stále horším světle jsme podrobně přehlédli protější stranu údolí. Bezvýsledně. V celém údolí nebylo krom několika krav a ovcí či osamělého tryfida, kolébajícího se přes pole, jiného života nebo pohybu. Pak jsem dostal nápad a rozhodl se zajet dolů do vesnice. Moje slídění se vyplatilo. Vrátil jsem se k nákladňáku obtížen reflektorem o výkonu menšího světlometu. Připevnil jsem ho na provizorní čep vedle okna kabiny a napojil na baterii. Než se úplně setmělo, zmírnil se liák v pouhý deštík. Otočil jsem vypínačem a tmu před námi probodl zářící paprsek. Přejížděl jsem reflektorem rovnoměrně sem a tam nejméně 10krát a na konci každé obrátky jsem světlo na chvíli zhasl, aby nám v temnotě neuniklo ani to nejslabší zabliknutí. Ale noc nad pahorky zůstávala černá jako smola. Až po 11. obrátce Susan náhle vykřikla: tamhle je světlo! Bylo tam. Viděl jsem ho. A dostatečně jasné, aby rozptýlilo veškeré pochybnosti. To svítí ta slečna? Zeptala se Susan. Mohla by to být ona. Řekl jsem a pak jsem se opravil. Musí to být ona. Byla to svízelná cesta. Věnoval jsem všechnu svoji pozornost volantu, kdežto Susan sledovala kopce po našem boku. Dosáhli jsme už bodu, kde se spojnice mezi naším původním stanovištěm a přibližnou polohou světla křižovala s vlnovkou, která nám připadala jako cesta, na níž jsme se právě nacházeli. Ale světlo jakoby se propadlo do země. Na příští odbočce jsem zkusil zahnout do kopců. Trvalo nám pak dobrou půl hodinu, než jsme se od křídového lomu dostali zpět. Příští odbočka byla šťastnější. Konečně se před námi objevila rozkývaná lucerna, která nás houpavými pohyby naváděla do vrat. Pak se snesla dolů a znehybnila. Dojel jsem metr či dva od ní a zastavil. Soustředěnou jistotu v hlase, který promluvil ze tmy, zmazilo krátké zajíknutí. Ahoj, Bile. Že ti to ale trvalo.

0: Schilling byl vpravdě kouzelné místo. Statek to byl ještě před nějakými 25 lety a stále jako statek vypadal. Ale ve skutečnosti to bylo luxusní venkovské letní sídlo. Josselinní přátelé, nynější vlastníci statku, si dělali plány, že jednoho dne obnoví alespoň částečně provoz hospodářství a s tou vidinou vytrvale odmítali všechny nabídky k prodeji. Pevně doufali, že jednou nashromáždí dost peněz, aby mohli začít vykupovat zpátky půdu, která usedlosti odedávna patřila. Statek měl vlastní studnu a malou domácí elektrárnu, ale když jsem si ho prohlížel, uvědomil jsem si moudrost Koukrových slov o nutnosti vzájemné spolupráce. Nic jsem sice o sedlačení nevěděl, ale bylo jasné, že kdybych se tu usadil, stálo by mě hodně dřiny uživit 6 lidí. Další 3 zde totiž už byli, když Josella přijela. Byli to manželé Dennis a Mary Brentovi a Joyce Taylorová. Dennis byl majitelem statku. Joyce dělala společnost Mary, která čekala dítě, a později měla převzít starost o dům. Onoho večera zelených blesků, či večera komety, jak by řekli ti, kdo na tu kometu dosud věří, trávili zde svou týdenní dovolenou ještě 2 další hosté, Joan a Ted Dentonovi. Všech 5 se vyšlo podívat na nebeský ohňostroj do zahrady a ráno se všech 5 probudilo do světa do životní temnoty. Nejprve se pokoušeli dovolat se pomoci telefonem, ale když se nikdo nehlásil, čekali důvěřivě na příchod posluhovačky. Nakonec se Ted nabídl, že se pokusí vypátrat, co se děje. Zpět už se nevrátil. Později téhož dne tajně vyklouzla z domu Joan, patrně, aby se pokusila svého manžela najít. Také po ní jakoby se slehla zem. Dennis si udržoval povědomí o času ohmatáváním hodinových ručiček. Ke konci odpoledne ale již nevydržel déle na čině sedět a rozhodl se, že se pokusí nějak dostat do vesnice. Kvůli Mary od toho upustil, ale Joyce prohlásila, že tedy půjde ona. Sotva překročila práh, švihlo jí cosi, co pálilo jak rozhavený drát, přes levou ruku. S bolestivým výkřikem uskočila zpátky a v hale padla na zem, kde ji našel Dennis. Přestože neviděl, podařilo se mu ji celkem slušně ošetřit. Zatímco z ruky stažené kusem gumy vysával jed, ohřála Mary vodu a když skončil, přiložili na ránu teplý obklad. Potom ji odnesli nahoru do postele, kde zůstala několik dní, dokud účinky jedu nepolevily. Dennis mezitím prozkoumal situaci před domem a pak i za ním. Pootevřel domovní dveře a opatrně na úrovni hlavy z nich vystrčil smeták. Při každém pokusu hvízdlo vzduchem žahadlo a násada smetáku v jeho rukou se zachvěla. U jednoho z oken do zahrady se mu stalo totéž, ale u ostatních zřejmě nebezpečí nehrozilo. Po většinu příštího dne se pak Dennis zaměstnával výrobou ochranné kukly. Měl k dispozici pouze řídce tkané drátěné pletivo a taky musel zhotovit z několika vzájemně se překrývajících vrstev. S kuklou, dlouhými motocyklistickými rukavicemi na rukou a 3 klubky zahradnického motouzu se pozdě odpoledne vydal do vesnice. Nebyl ještě ani 3 kroky od domu, když na něj zaútočil první trifit. Za minutu nebo 2 udeřilo do jeho kukly další žahadlo a cestou alejí po něm švihla trifidí žahadla ještě několikrát. Ujít míli, která ho dělila od vesnice, mu zabralo nekonečně dlouhý čas a zásoba motouzu byla vyčerpána dříve, než tam dorazil. Teprve když stál mezi domy, uvědomil si, že vesnice a její obyvatelé jsou na tom právě tak jako oni. Nezbývalo, než vrátit se zpátky. Ale proč by se měl vracet s prázdnýma rukama? Oťukával si holý cestu podél zdi, až břinkla o jednu z plechových reklam zdobících vesnický koloniál. V posledních 50 nebo 60 metrech plesklo žádlo o jeho přilbu celkem 3krát. Další rána ho zasáhla, když otevřel vrátka a zakopl o tělo ležící na cestičce. V krámu už zřejmě byl někdo před ním. Přesto se mu podařilo nalézt pořádný kus šunky, máslo, margarín, suchary a cukr a několik konzerv. Nakonec pracně vyhledal 10 klubek provázku, přehodil si pytel přes rameno a vydal se k domovu. Jedenkrát si spletl cestu a jen stěží se ubránil panice, když se musel vrátit a hledat znovu správný směr. V aleji pak nahmatal motous, který ho vedl z domu, a přivázel k němu provázek tažený od vesnického krámu. Zbytek cesty byl již poměrně snadný. V následujícím týdnu se vydal do vesnice ještě dvakrát a pokaždé mu připadalo, že počet trifidů kolem domu i podél cesty narostl. Osamocenému triu nezbývalo nic jiného, než důvěřovat v budoucnost. A tak jako zázrakem přijela Josela. Bylo mi jasné, že okamžitý odjezd do Tinshamu nepřichází v úvahu. Především to byla Joyce Taylorová v mimořádně slabé kondici. Když jsem se na ní šel podívat, překvapilo mě, že ještě vůbec žije. Navíc se blížil čas Mary na porodu. Nejlepším řešením se zdálo zůstat zde alespoň tak dlouho, než tyto krizové situace pominou. A znovu se stalo mým úkolem vyhledávat prameny zásob a plnit obchody a sklady. Tentokrát jsem si ovšem musel počínat mnohem důkladněji, poněvadž jsme potřebovali nejen potraviny, ale také benzín pro osvětlovací zařízení, slepice, které by kladly vejce, dvě krávy, které se nám zanedlouho otelily a ve zdraví to přežily, třeba že se na nich dala žebra spočítat, nezbytné lékařské potřeby pro Mary a ještě neuvěřitelně dlouhou řadu dalších drobností. Okolí domu bylo zamořeno trifidy daleko více než všechna místa, která jsem zatím viděl. Takřka každé ráno odkrylo jedno nebo dva nové a dokud jsem nepostavil kolem zahrady drátěný plot, bylo mým prvním úkolem dne odstřílet jim vrcholky. Ale nevzdali se ani potom. Přicházeli až k plotu a výhružně se tam pohupovali, dokud jsme proti ním nějak nezasáhli. Otevřel jsem několik beden se zbraněmi a naučil malou Susan, jak zacházet s trifidí puškou. Velice rychle se stala v odzbrojování těch kytek, jak jim říkala, hotovou přebornicí. Josela mi vyprávěla, co se s ním stalo po onom planém požárním poplachu. Stejně jako já dostala na starost skupinu slepců. Když se její skupina posléze rozpadla, celý den po mně pátrala a pak se rozhodla zajet do univerzitní budovy. Zastavila s opatrností o dvě ulice dříve a pokračovala v cestě pěšky. Byla ještě hodný kus od brány, když zaslechla výstřel. Vzala to raději zahradou, která nám tehdy poskytla úkryt, a odtud také viděla ostražitě se plížícího koukra. Nemohla vědět, že jsem to byl já, kdo vystřelil po trifidovi a že právě tento výstřel byl důvodem koukrovy opatrnosti. Odhodlána nedat se už podruhé nachytat, vrátila se ke svému vozu. Jediné útočiště, na které si vzpomněla a o kterém zatím nikdo nevěděl, bylo to, o němž se mi takřka mimoděk zmínila. Z původní trojice obyvatel domu byl svým způsobem nejhůře postižen Dennis. Joyce byla stále slabá a v poloinvalidním stavu. Mary se držela stranou a jistou úlevu cítila v myšlenkách na nadcházející mateřství, ale Dennis byl jako zvíře v pasti. Neproklínal bezmocně a marně svůj osud jako tolik jiných, které jsem potkal. Ne, on jej nenáviděl. Cítil se zahnán do klece, v níž nehodlal zůstat. Ještě před mým příjezdem požádal Joselu, aby mu vyhledala v encyklopedii vše o Braillovu písmu a zhotovila mu reliéfní kopii abecedy. Každý den pak trávil několik hodin tím, že si dělal poznámky ve slepeckém písmu a potom se je po sobě pokoušel přečíst. S urputnou houževnatostí, která mě vždy naplňovala bolestí, se snažil dělat to i ono a vyžadovalo to často všechno mé sebeovládání, abych mu nenabídl pomoc. Měl jsem stále v dobré paměti trpkost, s jakou zareagoval, když jsem to jednou udělal. Dny začaly rychle ubíhat především pro nás tři, kteří jsme viděli. Josela byla neustále zaměstnána v domě a Susan se jí učila pomáhat. I na mě čekala spousta práce. Joyce se zotavila natolik, že mohla, byť trochu vratce, vstát z postele a pak se už začala uzdravovat rychleji. Krátce poté přišly na Mary porodní bolesti a v časných hodinách se jí narodila zdravá holčička. Usoudili jsme s Joselou, že je to ta správná chvíle na drink. Vypadala unaveně.
1: Chudák Mary se strašně bála, že to dítě bude taky

0: O 3 týdny později jsem odjel do Tynšemu, abych navštívil Koukra a připravil vše potřebné k našemu přestěhování. Vzal jsem si osobní auto, abych urazil cestu tam i zpět v jediném dni. Když jsem se vrátil, Josela na mě čekala v hale. Jediný pohled do mého obličeje jí stačil.
1: Co se stalo?
0: S Tynšemem je konec. Zdá se, že tam vypukl mor. Zhluboka se nadechla.
1: Starý svět je ten tam a my tu zbyli. Musíme žít svůj vlastní život. Musíme si ho plánovat tak, jako kdyby žádná pomoc neměla nikdy přijít.
0: Odmlčela se.
1: Jsem ráda, že jsi můj muž. Bile.

John Wyndham a Den Trefidů, 13. část. To je rozečtená četba na pokračování, kterou z překladu Jaroslava Kořána připravila Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána účinkoval v roce 2017 Norbert Lichý. Pokračování příště, to bude zítra v 18 hodin a 30 minut, ale máme pro vás ještě jedno pozvání. Kdo z vás to nemá daleko na brněnské Moravské náměstí, má možnost vypravit se ještě dnes na závěrečný večer letošního Bohemia Jazz Festu, jazzového festivalu konaného na českých a moravských náměstích. Právě teď by tam měli začínat hrát jednak jeden z předních slovenských jazzových pianistů, Ondrej Krajňák, Richard Cino na baskytaru a David Hodek na bicí, to je Ondrej Krajňák, The New Trio, a od 8:30 večer to bude londýnský výborný zpěvák Gavin Skeggs and Otto Heinitz Band. Je vstup zdarma na tento festival. Blíží se 19. hodina na stanici Český rozhlas Vltava. Pro vás také něco máme.

Natalie Cole a Frank Sinatra dospívali a možná, že někoho do sedmého nebe při poslechu vzali, ale na stanici Český rozhlas Vltava to nestačí. Máme ještě Milana Zeise a reprízu jednoho z jeho pořadů.

0: Sedmé nebe.
1: Známá znělka ohlásila sedmé nebe a dneska je úterý, takže je tady s vámi Milan Zais, který vám přeje krásný a příjemný poslech podvečerní. A dneska jsem si připravil v rámci sedmého nebe takový zase komponovaný pořad. Já to teďko v poslední době dělám, takže se vždycky věnujeme jednomu albu jedné kapely a vlastně mně to přijde fajn, tenhle ten způsob, takže uvidíme, jak dlouho ještě budeme pokračovat. Dneska se v sedmém nebi zaměříme na nedávno vydané album kanadské kapely Arcade Fire s jednoduchým názvem We, nebo dvojité V a E velké. Nevím, jestli to čtou opravdu takhle. Oui. Album vzniklo z velké části v době pandemie a shodou okolností ho opět produkoval talentovaný Nigel Godrich, stejně jako The Smile, které jsme si pouštěli minulý týden. Arcade Fire patří mezi moje hodně oblíbené kapely a proto si album We pustíme celé a nejen proto. Ono totiž má 40 minut a nějakou vteřinu, takže se nám krásně vejde do hodinového pořadu a ještě si možná pustíme něco skladeb navíc. Možná bych ještě předtím, než se pustíme do první skladby, která se jmenuje Age of Anxiety, římská jedna, prozradil vám, že kapela Arcade Fire je z Montrealu, z Kanady, to už zaznělo, a že vznikla v roce 2001, takže už nějaký pátek se na scéně pohybují a tohle je tedy jejich šesté album pořadí. Tak teď už si pojďme vychutnat úvodní píseň alba, které se jmenuje We z roku 2022.

Už v dubnu 2020 zveřejnil Wim Butler na svůj instagramový účet informaci, že práce na novém albu byly zahájeny už před pandemií COVID-19 a že psaní pokračovalo pak i v průběhu lockdownu. A Butler taky poznamenal, že stejně tak už před pandemií napsal píseň nazvanou Age of Anxiety, kterou jsme právě slyšeli římskou 1 a my si teď pustíme i římskou 2. To je takový častý jev na novém albu Arcade Fire, že mají třeba skladbu, která je rozdělená až do 4 částí. A tahle teda píseň, kterou si právě teď zahrajeme, tak se jmenuje ještě s podtitulem Rabbit Hole a nutno podotknout, že ty témata, které začal zkoumat v textech Wim Butler, který je takovým hlavním, řekněme, autorem, ještě společně se svojí manželkou Regine, tak považuje za vhodné vzhledem právě k okolnostem pandemie, takže tou pandemií je tahle deska protnutá celkem dost. A my si teď pouštíme skladbu Age of Anxiety number 2.

Oui, šesté studiové album kanadské indie rockové kapely Arcade Fire, které vyšlo 6. května 2022, takže vlastně dost čerstvá novinka, a vyšlo u vydavatelství Columbia Records. Album, jak už jsem říkal, produkoval Nigel Godrich, který ho považuji za asi v současnosti nejlepšího producenta, i když to je takový dost odvážný tvrzení možná, ale každopádně je to jeden z nejlepších producentů, co teď brázdí naší planetu. A on ho ale produkoval ještě společně právě se členy kapely Vinem Butlerem, o kterém už jsem mluvil, a Régine Chassange. Ona má takový francouzský jméno, to bude asi patrně tím, že jsou z té Kanady. A nahrávalo se v New Orleans, v El Pasu, Texasu a Mount Desert Islands. Album je pojmenováno podle ruského dystopického románu Maj od Evgenie Zamjatina, což je taková zajímavost, kterou jsem ani já nevěděl, to jsem se dočetl. A jde zatím teda o poslední album, bohužel, s multiinstrumentalistou Willem Butlerem, který údajně po přátelské dohodě kapelu opustil krátce po dokončení alba v roce 2021. Vydání alba předcházely dva singly. První se jmenoval The Lightning 1 a 2 a druhý se jmenoval Unconditional Lookout Kid. Album získal obecně dost pozitivní recenze od hudebních kritiků a možná si získává postupně ten svůj zasloužený komerční úspěch, a i když to nebylo tak rychlý, myslím, že to album není na takový ten první poslech, že musíte se s ním trochu prokousat, ale tenhle typ alb já třeba mám osobně radši. No a debutovalo na 6. místě v americkém žebříčku Billboard a během prvního týdne se prodalo 32 tisíc, a teď podotýkám skutečných nosičů, jo? Ne, že těch streamingů, těch bylo samozřejmě miliony, ale dneska už se fyzický nosiče téměř neprodávají, takže za jeden týden 32 tisíc považuji za docela solidní číslo. A my si teď pustíme další dvě skladby. Ta první je taková opravdu jenom mini skladbička, trvá asi 30 vteřin, jmenuje se Prelude, Přelud pravděpodobně, a druhá The End of the Empire 1 až 3 římská.

No, není divu, že Arcade Fire byla oblíbená kapela Davida Bowieho. Teď jste měli možnost slyšet takovou tu velkorysost, s kterou se David Bowie taky pouštěl do svých písniček a klenutost těch melodií. Zajímavostí téhle desky je možná i to vizuální stvárnění, o kterém jsem chtěl pár slov ztratit na obálce. Je totiž fotografie francouzského umělce J.R. s airbrushem, barevným tónováním od Terryho Pastora. A ta obálka, pokud teda už jste ji neviděli, tak je tam vyobrazené v detailu oko, a nevíme, jestli je to lidské oko nebo nějaké divné zvířecí, protože tam vlastně chybí bělmo. Vidíme jenom tu středovou část oka, zorničku, a je tam poměrně výrazný akcent na ten černý střed, neboli panenku, která tady symbolizuje, a to jsem si dosadil já, tu symboliku, ale až uslyšíte za další písničku, tak mi možná dáte za pravdu, která symbolizuje jakousi černou díru. A ta vesmírná tematika se podle mě tím albem protíná, protože další skladba, kterou si pustíme, tak se jmenuje stejně jako ta předchozí End of the Empire, ale teďko s pořadovým číslem 4 a s podtitulem Sagittarius A, což možná mnozí z vás vědí, že je takhle pojmenovaná vlastně ta čerstvě nalezená černá díra uprostřed naší galaxie Mléčné dráhy. Teď jsem o tom nedávno si četl článek, který mě úplně hrozně zajímal, protože mě tyhle ty věci hrozně zajímají. A zjistil jsem na základě toho článku zaprvé, že se jim podařilo teďko čerstvě tu černou díru vyfotit pomocí nějakého speciálního elektronového dalekohledu, nebo oni tam v podstatě se jenom chvějou nějaký rádiový vlny a oni potom udělají takovou počítačovou simulaci, kde vidíte teda nějaký zhruba vyobrazení. Ale zajímavý je na tom to, že v podstatě to je teda střed, nějaký pomyslný střed naší galaxie, a my jsme si všichni mysleli, že se všechno motá okolo toho sluníčka našeho, že se to všechno točí okolo slunce, jenomže to slunce se taky točí okolo tady Sagittariuse a jednou za 250 milionů let udělá ten cyklus. Toho my se teda asi nedožijeme, ale stejně mě ty čísla a ty vzdálenosti absolutně fascinují, možná stejně jako Vina Butlera a jeho kapelu Arcade Fire, a proto o tom taky skládají písničky.

Už v říjnu 21. října 2020 dělal Vin Butler rozhovor pro podcast Broken Records, kde hodně právě povídal o šestém řadovém albu Arcade Fire, a tady vidíte, jak umělci dlouho nosí myšlenku v hlavě, než se vlastně dílo celý podaří dokončit a hlavně vydat. Když jsem před chvilkou mluvil o tom, že album vyšlo teďko nedávno v květnu 2022 a dlouho předtím v dubnu 2020 Butler už sdílel některé úryvky nového materiálu na sociálních sítích. A zajímavostí je, že Arcade Fire plánovali nahrát album v Texasu během prezidentských voleb. Nevím, jestli jim to chtělo dodat tomu těm písničkám nějaký speciální švunk, ale vlastně ani nevím, jestli se jim to podařilo v tom čase. Každopádně 14. března skupina teda oznámila, že 17. března vyjdou dvě nové písně s názvem The Lightning 1 a Lightning 2, a my si je teďko pustíme pěkně po sobě.

Arcade Fire se tak jako velmi pečlivě chystali fanoušky na příchod nového alba. Tak například 14. dubna 2021 kapela vydala 45-minutovou instrumentální skladbu s názvem Memories of Age of Anxiety, která vyšla v meditační aplikaci Headspace. Jo, ještě jsem se k tomu nedostal, ale možná si takovou aplikaci pořídím. A v dubnu 2022 fanoušci obdrželi pohlednice označené logem kapely, které obsahovaly větu Chyběl si nám. Asi chyběl si nám fanoušku, ale to už tam nebylo. A dále hudební noty a také obrázek toho oka, o kterém jsem mluvil na titulní stránce nebo na titulu celý desky. Stejné obrázky se potom začaly objevovat různě po Londýně a také na stránkách kapely a na sociálních sítích, což samozřejmě naznačovalo nejranější známky vydání, tak si takhle pěkně chystali fanoušky, aby potom mohli v květnu to všechno rozbalit. My si pustíme teď další, už 8. skladbu. Album vyčítá 10 skladeb, takže už nás čekají jenom 3 a teď si užijte Unconditional One Lockout Kit.

Unconditional One, Lookout Kid. Dalo by se říct, že hudebně se album Wii posouvá, řekněme, hladce a rozvážně mezi jemný folk rock a grooving dance pop. A pozor, teďko nás čeká skladba Unconditional Two, Race and Religion, která obsahuje doprovodné vokály samotného Petra Gabriela. Tak schválně, jestli ho v následující skladbě poznáte. A pak už bude závěrečná a titulní skladba Wii, taková akustická, pěkná, jemná píseň, která celé album ukončuje.

Ještě by měla jet jedna píseň, ale to jsme se úplně nedomluvili tady v režii, tak já to teďko okecám a nejsem si úplně jistý, jestli už jsme dokončili to album nebo nedokončili, ale každopádně po tom, co budete slyšet další skladbu, tak uslyšíte ještě dvě a já se mezi tím rozloučím. Budou to skladby z alba, které nese název The Suburbs, a tohle album je skvělý v tom, že má na začátku i na konci skladbu, která se jmenuje prostě stejně. Je to taková jako intro a outro a my si je pustíme v opačném pořadí, takže vy teď uslyšíte ještě závěrečnou píseň z alba The We, která je stejnojmená. Je to ta akustická, o které jsem mluvil, a pak v závěru celého pořadu o Arcade Fire uslyšíte skladbu The Suburbs Continued a úplném závěru The Suburbs, která celé album otvírá. Tak doufám, že se vás tato hodinka s Arcade Fire, s kanadskou skvělou kapelou líbila, a když budete mít chuť, tak oni hrají někdy v září v Berlíně, takže si budete moc vychutnat jejich koncert. Do Prahy už se asi jen tak nepodívají, protože jejich poslední zastávka v Praze byla ostudná, přímo bych řekl, hlavně co se týče návštěvnosti. Ten koncert byl skvělej, já jsem si ho strašně užil. Hráli v O2 aréně, ale přišlo tam na ně asi jenom 5000 lidí, což si myslím, že si takováhle kapela vůbec nezaslouží, na rozdíl od Rammsteinu, který tam mají 2x60 v těch Letňanech, no to je prostě hrůza. Tak se mějte hezky a užívejte si večer.

0: Sedmé nebe s Milanem Zeisem skončilo. Pokud vám u některých informací připadalo, že jsou staršího data, nemýlili jste se. Poprvé jsme tento pořad vysílali v květnu 2022. Zítra mezi 7 a 8 hodinou večerní s vámi bude na Vltavě Marta Kloučková, tentokrát v pořadu zcela čerstvém. 20. hodina je tady.
1: Český rozhlas Vltava.

0: I 21. července je s vámi Český rozhlas Vltava. Krásný letní večer vám přejí ze studia Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková. Oblaka táhnoucí po nebi budou mít svůj prostor ve vysílání až ve 21.15 v profilové akademii věnované osobnosti Jana Klusáka. Teď se necháme unášet mezilidskými, zvláště partnerskými vztahy a vypravíme se do 70. let.
1: Večerní drama.
0: Sara Banda. To je poslední film slavného švédského režiséra, ve kterém se ještě jednou vrací k hrdinům scén z manželského života. Přináší stáří moudrost a smíření, nebo jen posílí naši malichernost a neochotu odpustit. Překlad Zbyněk Černík, dramaturgie Renata Venclová, zvuk Radim Dlesk, v režii Štěpána Pácla účinkují Ladislav Mrkvička, Tatiana Medvecká, Vladimír Javorský a Klára Suchá. Ingmar Bergman, Sara Banda.

Dlouho jsem si říkala, že bych měla Johana navštívit. Johan je můj bývalý muž. Na stará kolena se z něho stal multimilionář. Po jedné tetě, operní pěvkyni, zdědil menší jmění. Teď je z něho profesor psychologie na penzi a bydlí o samotě na venkově. Já se jmenuji Marian. Jsem právnička. Měli jsme spolu dvě dcery, Sáru a Martu. Sára se vdala do Austrálie. Marta je umístěná v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Její choroba ji čím dál víc izoluje od okolního světa. Tak jsem sama a jsem tam ještě pracuju. Zabývám se hlavně rozvody a manželskými spory. S Johanem se už řadu let nestýkám, takže je to zvláštní, že jsem teď tady, u něj. Sedí tamhle na verandě a čte si. Nebo spíš spí. A já se na něj už nejméně 10 minut dívám. A váhám. Možná jsem svému zcela iracionálnímu, impulzivnímu vnuknutí, tím myslím tuhle cestu, neměla podlehnout. Vlastně se mi všecká iracionální, impulzivní vnuknutí příčí. Nejsem žádná impulzivní ženská. Ale teď už se opravdu musím rozhodnout. Buď se tiše a nenápadně vrátím k autu, nebo půjdu za Johanem a probudím ho. Tak co? Ještě 1 minutu.

0: Ta je ale dlouhá, ta minuta.
1: Johane.
2: Au.
1: Zbudila jsem tě.
2: Co? Ne. Jo, to jsi ty. Ahoj, Marian.
1: Ne, prosím tě, Johane, seď. Klidně seď dál.
2: No, to jsi celá ty. Takhle se přikrás.
1: Já jsem vůbec nepřikradla. Nevstávej. Já si taky sednu. Pár let jsme se neviděli. Tak 32.
2: Nejdřív jsou lidi spolu, potom se rozejdou do různých stran a telefonujou si. A nakonec zavládne ticho.
1: Je smutné, že jsme jeden druhého ztratili z dohledu.
2: To má být výčitka?
1: Kdepak. Už jsme si asi neměli co říct.
2: Vidíš? A ty si najednou z ničeho nic zavoláš, že mě chceš navštívit.
1: Nezněl si v tom telefonu nějak zvlášť nadšeně.
2: Nadšeně? Řekl jsem, že ne. A říkám to pořád. Nechci. Ne. Jenže ty na to zjevně kašleš.
1: Ujela jsem 340 kilometrů, abych dorazila k tvé barabizně v hlubokých lesích. Ale teď už jsem tě viděla, mluvila s tebou, takže se zase můžu vrátit.
2: To nejde. Musíš zůstat aspoň na večeři.
1: Proč bych tu měla zůstávat na večeři?
2: Řekl jsem slečně Nilsonové, že ke mně dneska přijede na návštěvu jedna bývalá manželka. Nemůžu ji teď najednou oznámit, že žádná večeře nebude. Slečna Nilsonová by se strašně naštvala.
1: Kdo je slečna Nilsonová?
2: Agda. Agda Nilsonová.
1: Vy spolu žijete?
2: No, chraň pánbu, to by ještě taky bylo. Slečna Nilsonová sem chodí na 4 hodiny denně. Vždycky mi uklidí, uvaří večeři, dá mi najíst a pak si jde zase po svých. Je to pobožná a pozoruhodně zlá osoba.
1: To nezní jako idylka.
2: Upřímně řečeno, mám z té zatracené báby strach. Jediný důvod, proč mě ještě neotrávila, je, že jí dávám královský plat.
1: Proč z ní máš strach?
2: No, ani nevím. Ale na tu večeři rozhodně musíš zůstat. Navíc uklidila pokoj pro hosty, takže si myslí, že tu zůstaneš přes noc.
1: Asi se s tím musím smířit.
2: Zatracená děka. Dá mi šílenou práci vyhrabat se z té lenošky.
1: Počkej, pomůžu ti.
2: Nepomáhej mi, zůstaň kde jsi.
1: A co se děje?
2: Chci tě obejmout.
1: Tak my se teď budeme objímat. Johane, ty mizero.
2: Kolik je ti vlastně let?
1: Cože? Já nevím. Ty to víš?
2: 680.
1: Ne tobě, mně.
2: No, tobě je něco kolem 65.
1: 67.
2: Aha. Tolik.
1: Vzali mi vaječníky i dělohu.
2: Je ti to líto?
1: Možná.
2: Neposadíme se na tamhle tu starou zahradní lavičku? Jednak budeme mít hezký výhled, jednak se budeme moct držet za ruce, když se nám bude chtít.
1: My se budeme držet za ruce?
2: Co pak jsme to dřív nedělali? Nedržel jsem nikoho za ruku od té doby, co jsem s držením za ruku úplně přestal.
1: Výhled máš každopádně hezký. Cestou jsem se měla kolem domku u jezera. Vypadal obydleně.
2: Bydlí tam Henrik.
1: Henrik?
2: Jo, Henrik. Můj pan syn, docent.
1: Vy jste spolu konečně navázali kontakt?
2: Já nějak nevím. Dostal jsem od něj stručný dopis, ve kterém mi sdělil, že v létě hodlá bydlet v domku. Začátkem dubna přijel. I s Karin.
1: Henrikovi už musí být...
2: 58.
1: A jeho dceři?
2: Karin je 19. Před 2 lety, zhruba v téhle době, Henrikovi umřela žena na rakovinu. Ana.
0: Vyprávěj.
2: Henrik byl s Anou ženatý přes 20 let. Nezvládl to. Mám na mysli její smrt. Ta Anina nemoc a smrt ho zlomili, když to mám říct melodramaticky. Požádal pak o předčasný odchod do důchodu. Podle toho, co jsem slyšel, byli na univerzitě rádi, že se ho zbavili. Teď hraje na čelo.
1: Hraje na čelo?
2: Jo, je vedoucí malého orchestru, který se jmenuje Upsalští komorní solisté. Jenže asi skončí i tam, podle toho, co jsem slyšel.
1: Ale něco snad dělá, ne?
2: Nevím. Snad píše nějaké velké dílo o Janových paších. O Bachových Janových paších.
1: A Karin?
2: Karinka taky hraje na čelo. Na podzim bude dělat zkoušky na hudební akademii. Henrik ji učí. Oba sedí den co den s čelem mezi koleny. Když vítr fouká tímhle směrem a mají otevřená okna, slyším je. Jinak jsem Karin nikdy hrát neslyšel. Někdo mi říkal, že z ní bude něco velkého. Já nevím. Můžu jen říct, že je hezká. Jako její matka. Jo, jo. Jak na tom jsou naše dcery? Nic o nich nevím.
1: Sára žije v Austrálii. Daří se jí dobře. Má prosperující advokátní firmu a hodného manžela.
2: A co chudák Marta?
1: Byla jsem za ní před pár týdny. Čím dál víc se propadá do izolace, vůbec mě nepoznala. Ale má se, myslím, dobře. Jenom už nemá žádné vědomí v obvyklém slova smyslu.
2: Občas, když tak přemýšlím o své dobrovolné izolaci, si představuju, že žiju v pekle a jsem už mrtvý, i když o tom nevím. Ale mám se dobře. Nemám nejmenší důvod si stěžovat. Zkoumám svůj život. Dopředu i dozadu. A přitom už znám konečnou bilanci.
1: Jak vypadá?
2: Chceš to vážně vědět?
1: Ptám se tě přece.
2: Moje bilance je, že jsem žil život na hovno. Naprosto nesmyslný, hloupý, ale určitě poměrně pohodlný život na hovno.
1: Naše manželství do toho tvého pekla taky patří? Podle tvé konečné bilance?
2: Upřímně řečeno, podle mé konečné bilance, ano.
1: To je milý to.
2: Jeden starý kněz mi jednou řekl, dobrý vztah mezi mužem a ženou se stává ze dvou věcí. Z dobrého kamarádství a silného erotického pouta. Nikdo nemůže tvrdit, že jsme my dva nebyli dobří kamarádi.
1: Dobré kamarádství. Byl jsi mi nevěrný.
2: Ano.
1: Byla jsem tak...
2: Já taky.
1: To je moc smutné.
2: Bylo to už dávno.
1: V každém případě to bolí.
2: Mně ne.
1: Aha.
2: Není to krásné, že tu sedíme vedle sebe, ty mě držíš za ruku a máme hezký výhled. A o tom, co bolí, nemluvíme.
1: Ve skutečnosti držíš za ruku ty mě.
2: Do prdele, večeře. Slečna Nilsonová se naštve, když přijdeme pozdě.
1: Musím se aspoň převléknout a umýt po cestě.
2: Po večeři si promluvíme o tvé konečné bilanci.
1: Já žádnou nemám. Musím si dojít do auta pro kufr.
2: Svedu to na tebe. Slečno Nilsonová.
1: Přijdu za 10 minut.

0: Dobrý den.
1: Děda tady není.
0: Šel si po obědě s Dřímnou. Ty jsi Karin?
1: Ano.
0: Já jsem Marian. Byla jsem za tvého dědečka vdaná. Teď jsem přijela na návštěvu.
1: Já vím.
0: Posaď se. Jestli chceš, můžeš tady počkat, až se děda probudí.
1: Znáte Hindemithovu sonátu pro čelo opus 25?
0: Já se v hudbě vůbec nevyznám.
1: Je šíleně těžká. Ale táta chce, abych ji hrála u přijímaček na akademii. Mně připadá moc obtížná.
0: Tvému otci ovšem ne.
1: Ne.
0: Takže dneska už jste měli hodinu?
1: Jo, ráno jsme cvičili čtvrtou větu. Ten zatracený Hindemith do not napsal Lebhafte Viertel ohne jeden Ausdruck und Stets pianissimo. Rozumíte?
0: Každopádně to zní obtížně.
1: Takže já tam sedím se svým sotva probuzeným mozkem a snažím se být lebhaft ohne Ausdruck. Temperamentní, bez výrazu. Já jsem prosila tátu, aby mě toho ušetřil, ale byl neoblomný. Donutil mě opakovat první takty nejméně 20krát, no určitě 20krát. A nakonec jsem s naprostým klidem, i když jsem měla vztek, řekla, že už dál nemůžu, že na to kašlu. Pokusila jsem se zavtipkovat, že to není výuka, ale týrání zvířat. Henrik měl taky zlost. Přesto se zasmál a navrhl, abychom zahráli začátek sonáty, kde je prostě a srozumitelně napsáno Lebhaft sehr markiert mit festen Bogenstrichen. Temperamentně s důrazem. Jenže to už jsem byla tak namíchnutá, že jsem to hned na začátku zvorala. Henrik tvrdil, že to dělám schválně. A já mu řekla, že kdyby za něco stál jako pedagog, pochopil by, že takhle pokračovat nemůžeme.
2: Rozumíš mi?
1: Bylo to ode mě nespravedlivé, protože táta je ten nejtrpělivější, nejmoudřejší a nejvnímavější učitel, jakého si můžu přát. Prohlásil, že tohle není otázka chápání nebo nechápání, ale vůle a sebeovládání a že jsem
2: líná.
1: Že jsem líná, v tom je celý problém.
2: Jsi líná, líná.
1: Tak jsem vstala. Odstavila čelo opatrně, protože jsem se třásla po celém těle. A oznámila jsem mu, že dneska končím a chci jít úplně sama na procházku. Henrik zbledl. Nikdy předtím jsem ho takhle neviděla. A řekl, tuhle místnost neopustíš, ale já jsem si vzala svetr a zamířila ke dveři. Popadl mě za ramena. Pevně mě stiskl a řval. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Podařilo se mi obrátit se a uhodit ho do tváře. Spadly mu brýle. Začal mě mlátit jako pominutý. Stoupil si před dveře a když jsem se pokusila dostat ven, dovalil mě na zem. Měl úplně nepříčetný výraz v obličeji. Jsem si skoro jistá, že mě chtěl zabít, protože se mi snažil rukama stisknout krk. Já jsem popadla stoličku a praštila jsem ho do hlavy, takže se svalil na zem. Upadl na svoje čelo a to se zřachnutím zřítilo. Ten rachot ho na chvilku zarazil, takže jsem na nic nečekala a utekla. Jsem běžela a celou dobu jsem měla strašný vztek. Zuřila jsem a pořád jsem brčela a říkala si, už nikdy, nikdy, nikdy. Pak jsem si vzpomněla, že máma je neodvolatelně mrtvá. Pryč. A že se jí nemůžu na nic zeptat. Napadlo mě, že půjdu za dědou. Všechno mu povím a poprosím ho, aby mi pomohl pryč od toho blázna, kterému přeskočil. Řeknu mu, že jsem si nechala leco se líbit, ale s tím je teď konec. A teď už se musí o svého bláznivého syna postarat sám. Dát ho do cvokárny, ohlásit to mravnostní policii nebo ho třeba zabít.
0: Zažila jsi už někdy, že by Henrik dostal takový záchvat?
1: Většinou jen omílá, že jsem hrozně líná. Člověk nesmí být tak líný, když má takový talent jako ty. To jako já.
0: Myslíš, že má i suicidiální sklony?
1: Jak suicidiální?
0: Sebevražedné.
1: To jako myslíte, že by spáchal sebevraždu?
0: Že by si v extrémní situaci, jako je ta, kterou si právě popsala, ublížil.
1: Vážně?
0: Já se tě ptám.
1: Víte, upřímně řečeno, já tátu nějak zvlášť neznám. Já jenom vím, že je hodný. Jinak by si ho máma přece nikdy...
3: Máma ho milovala. Rozumíte? Milovali se. A já jsem se asi ocitla trošku mimo jejich lásku.
0: A co bys chtěla? Právě teď.
3: Já nevím. Už jsem leccos zažila, ale tohle ještě ne. Vytěsilo mě to.
0: Chceš odejít?
3: Kam bych se poděla?
0: Jestli chceš, můžu s Johanem promluvit.
3: Takže vy jste byla dědova žena.
0: Je to tak divné?
3: Nějak si to neumím představit. Co je to vlastně za člověka, ten váš Johan?
0: No to je tedy otázka. Byli jsme spolu 16 let. Potom jsme se rozvedli. Johan si našel jinou, takovou husičku. Jmenovala se Paula. Já jsem se taky znovu vdala. Ale pak jsem z nějakého důvodu měla několik let s Johanem poměr. Pak jsem zjistila, že to zároveň táhne s další ženskou. Urazilo mě to, tak jsem to skončila. Pomalu jsem začínala chápat, že jsem nejpodváděnější manželka a milenka na světě. Johan byl notoricky nevěrný chlap. Nemohl si pomoct. Stručně řečeno.
3: Ale milovala jste ho.
0: Byla jsem příšerně naivní. Nepředstavitelně naivní. Jo. Myslím, že jsem ho milovala. Naprosto a bezvýhradně. Mně vždycky připadal hodný. Skoro bezmocně hodný. Snadno se mu dalo ublížit, nikdy se neuměl bránit. Nemůžu si pomoct, ale připadá mně dojemný. Je dojemný.
3: Vy pláčete?
0: Jo, trošku.
3: Kvůli dědovi?
0: Asi kvůli Johanovi a Marian.
3: A chápu.
0: Jsem blázen. Tak co uděláš?
3: Půjdu za Henrikem.
0: Je to moudré?
3: S moudrostí to nemá nic společného.
0: Pár dní tu zůstanu. Třeba se dozvím, jak to dopadlo.
3: Třeba jo.

0: Tohle už se nikdy, nikdy nesmí stát. Nikdy.
1: Nikdy.
0: Chtěl jsi mě zabít.
1: Byl jsem k smrti vyděšený. Chápeš? K smrti vyděšený. Chápeš to?
0: Nechápu.
1: Kdysi jsem zažil podobnou situaci s tvou matkou. Nebyli jsme tenkrát ještě manželé, ale bydleli jsme spolu. Měl jsem špatnou náladu. Možná jsem byl i opilý. Na všechno jsem nadával. Na univerzitu, na svoje kolegy, na práci, samozřejmě na otce, na toho hajzla. Nebyl jsem k zastavení. Anna vůbec nic neříkala, což mě štvalo ještě víc. Pak najednou s naprostým klidem, s takovým zvláštním smutkem pronesla: když takhle vyvádíš, připadá mi, že nejsi ten muž, kterého si mám vzít, si nějaký neznámý člověk. Potom si začala do tašky skládat věci na spaní a šla do vedlejší místnosti zavolat své nejlepší kamarádce. Já pořád mluvím.
0: To nevadí.
1: Šel jsem za ní. Vytrhl jsem jí z ruky sluchátko tak prudce, že se rozbilo. Živě si vzpomínám na Anin obličej. Neměla vůbec strach. Nejspíš se ani nezlobila. Usmívala se. Byl to takový rozpačitý úsměv. A já jsem se rozuřil. Strčil jsem do ní. Upadla na postel, pak už se neusmívala. Nedívala se na mě. Dlouho bylo ticho. Potom vstala. Prošla kolem mě do předsíně, vzala si kabát a chystala se odejít. Já jsem zešílel strachy, nebo co to bylo, nevím. Zešílel jsem, snažil jsem se jí zadržet. Nebránila se, ale její tělo vyslalo mému tělu signál: teď tě opustím. Hlasem, který jsem nepoznával, jsem žadonil: nesmíš mě opustit, nesmíš ode mě odejít, nesmíš se ode mě odvrátit a opustit mě. Posadil jsem se na zem, říkal jsem si, že je konec. Zavřel jsem oči a pomyslel si: Anna teď ode mě odejde a už se nikdy nevrátí. Ale potom jsem ji uslyšel v kuchyni. Vařila kávu. Vařila kávu asi proto, abych vystřízlivěl, nevím. Neřekla nic celý večer. Ráno jsme normálně vstali a nesnídali se. Samozřejmě, že jsem se jí omluvil, to se tak přece dělá jako mamince. Promiň, už to nikdy neudělám. A tak dále. Přesně to chci teďka říct tobě. Že mi to připadá hrozně směšné. Na promince člověk z muže vždycky to nic nestojí. Když mě opustíš, budu vyřízený. Líp to vyjádřit neumím. Až přijde čas, Karin. Až přijde čas, budeš volná. Dostaneš se na akademii, budeš mít profesionální učitele a úplně jiný život. Pro mě taky bude všechno jiné. Tyhle měsíce s tebou pro mě byly... V Bibli se tomu říká stav milosti. Tedy pro mě, pro tebe ne.
0: Jsi hrozně smutný.
1: Občas se mi zdá, že na mě někde za rohem čeká nepochopitelný trest.
0: Nemusíme o tom už mluvit.
1: Jsi hodná, Karin, že se zvrátila tak brzo.

0: ruším?
1: Jo, to si ty. Už jsme se dlouho neviděli. Jak se daří?
0: Děkuju za optání. Jak se máš ty?
1: Když je člověku 60, má 6 nedů. Když je mu 70, má jich 7 a tak dále.
0: Slyšel jsem, že tvoje bývalá žena přijela na neohlášenou návštěvu.
1: No, nedávna ví, že nesnáším improvizace.
0: Třeba se s ní uvidím?
1: Šla na maliny. Nevím, jestli tu ještě budeš, až se vrátí.
0: No dobře. Nebudu obtěžovat.
1: Díky za pochopení. Co jsi chtěl?
0: Chci tě poprosit o 890 tisíc. Můžeme to brát jako zálohu na dědictví.
1: Tak ty potřebuješ peníze. Už zase.
0: Vím, že ti ještě dlužím 200 tisíc.
1: Podle mého účetního je moc nesplácíš.
0: Bez obav. Svoje peníze dostaneš.
1: Jsem si skoro jistý, že už je nikdy neuvidím. Mluvit o těch 200 tisících jako o půjčce je komické.
0: Pokud tě baví pokračovat v mém ponižování, neměli bychom zapomenout, že v domku, kde bydlím s dcerou, neplatím žádný nájem. Mm-hmm. Že jsme tam už přes 3 měsíce a zatím si nedostal ani pětník.
1: No a co ta tvoje kniha o Bachovi? Janovi Pašie podle Henrika.
0: Díky. V pořádku.
1: To tedy byla vyčerpávající odpověď.
0: Už 10 minut se tu od tebe nechávám ponižovat. Kdybych nepotřeboval ty peníze, o kterých jsem mluvil, už dávno bych odešel.
1: Můžeš odejít teď? Občas mi nejde na rozum, jak to s tebou Anna vydržela.
0: Anu, do toho netahej. Neber si ani no jméno do té svý starý zasraný tržky.
1: No, když mluvíš tímhle tónem, mám tě radši. Přesněji řečeno, míní nerad. To je pak v té tvé houbovitosti vidět aspoň kus poctivé nenávisti.
0: Věc se má tak, že bych Karin mohl koupit čelo. Faňolu z roku 1815. Krásný nástroj, skoro něco jako Guarneri. Karin má mimořádné nadání, to neříkám jenom já. Může z ní být něco výjimečného, velká umělkyně. Za její vzdělání prozatím odpovídám já, hraje na slušný německý nástroj od Paula Knora, je kvalitní, ale ani zdaleka nedosahuje úrovně, jakou Karinino nadání vyžaduje.
1: Jak víš, že to čelo je skutečně takový klenot? Můžou tě napálit. Nebylo by to poprvé.
0: Ten, co ho prodává, má na něj papíry. Kromě toho je to slušný člověk. Karin si to čelo mohla vyzkoušet. Ten člověk říkal, že si nedokáže představit lepšího dědice.
1: To je dojemné.
0: Kde se v tobě bere taková nenávist?
1: Mluv sám za sebe, synu. Když ti bylo tak 18, 19, pokusil jsem se ti přiblížit. Řekl jsem ti, že vím, že jsem byl špatný otec, ale že se chci polepšit. Ty jsi začal křičet. Křičet! Špatný otec! Ty jsi pro mě nikdy nebyl žádný otec! To jsou přesně tvá slova. Člověk má respektovat upřímnou nenávist. A já tvou nenávist respektuju. Ostatně mám-li být upřímný, mě je srdečně fuk, jestli mě nenávidíš nebo ne. Pro mě téměř neexistuješ. A kdybys nebyl otcem Karin, neexistoval bys pro mě vůbec. Napiš mi, jak se ten chlápek s čelem jmenuje, jeho jméno a telefon. Já mu zavolám a ověřím si to.
0: Neodpověděl jsi na mou žádost.
1: Dám ti vědět, až přijde čas.
0: Takže audience skončila.
1: Tenhle rozhovor byl, jak bych to tak řekl, poměrně únavný.
0: Můžu ti něco říct?
1: Pokud je to nezbytně nutné.
0: Ta tvoje smyšlená historka o tom, jak jsme si skoro před 40 lety vyměňovali názory, nic nevysvětluje. Není to dokonce ani lež.
1: To říkáš ty?
0: Ano, to říkám já.
1: Chudák Anna.

0: Doufám, že neruším.
1: Kdepak, zrovna jsem končil. Ráno vždycky trochu cvičím. Barhanice, která je tu zaměstnaná, čeká dítě nebo něco podobného, takže zaskakuju.
2: Co jste to hrál?
1: Bachovu triovou sonátu. První ze šesti.
2: Bylo to krásné.
1: Mají tady unikátní varhany z roku 1728. Před několika týdny jsme tu s Karin měli koncert, bylo skoro plno.
2: Ráda bych vás slyšela hrát spolu. Karin má prý velký talent.
1: Má výjimečné nadání a netvrdí to jenom její pyšný otec.
2: Jste její učitel?
1: Zatím.
2: Bude to pro vás bez ní těžké?
1: Ano. Dá se to tak říct.
2: Hodně na Karin lpíte.
1: Ano.
2: Promiňte.
1: To nic není.
2: Karin je po Aně.
3: Se vnějškem se jí nepodobá.
2: Stalo se něco?
3: Když mluvíte o Aně, mě hned dobrikuju. Je to prostě tak, nemůžu si pomoct. Ana je po smrti už 2 roky, ale pořád to bolí, je to tak. Jsem prostě mrzák.
1: Mému životu dává smysl Karin, jinak by moc velký smysl neměl. Často teď myslím na smrt. Představuju si, že na mě Ana čeká, říkám si. Jednoho rána pojdu po lesní cestě dolů k řece. Bude podzimní den, mlha, naprosté bezvětří, naprosté ticho. Pak uvidím, že se k brance blíží nějaká žena, bude mít modrou džínovou sukni, modrou vestu a bosé nohy. Vlasy spletené do tlustého copu. Půjde mi vstříc, Ana mi půjde vstříc. A tehdy pochopím, že jsem mrtvý. Takhle jednoduše, celý život si lámeme hlavu se smrtí a chceme vědět, co bude nebo nebude potom, a přitom je to možná takhle jednoduché. Když hraju zmocní se mě občas tušení, například při Bachovi. Ano.
2: Já takhle o smrti neuvažuju. Nejdřív žiju a potom jsem mrtvá. To je celé.
1: Začal jsem tak o smrti uvažovat, protože jsem ztratil někoho, koho jsem ztratit nemohl. Nedokázal bych žít ani hodinu s představou, že se s Anou už nikdy nesetkám. Nechtěla byste k nám někdy přijít na večeři? Pochutnáte si, Karin a já umíme výborně vařit.
2: Díky, to by bylo báječné.
1: Musím už jít. Máme s Karin hodinu. Potrpí si nedochvilnost, jako její matka. Kdybych přišel pozdě, zlobila by se.
2: Když tak teď o tom přemýšlím, uvědomuji si, že na tu večeři přijít nemůžu.
1: No jo. Staro už by se naštvala. Proč jste sem vlastně přijela?
2: Nevím.
1: Vy jste právnička, vidíte?
2: Ano, proč se ptáte?
1: Ten hajzl sedí na hromadě milionů a pořád ne a ne umřít. Je asi mumifikovaný tou svou zlobou. Slušně jsem ho požádal o zálohu na dědictví, ale on to ponižujícím způsobem odmítl. Takže bych ho rád dal k soudu.
2: To asi nepůjde, leda, že byste ho zbavil své právnosti.
1: V tomhle smyslu bohužel blázen není. Nejste tady náhodou proto, abyste něco urval?
0: aby něco odkázal odložené manželce?
2: Nejsem tu proto, abych z vašeho otce tahala peníze.
0: No ale pak už teda nevím.
2: Já tak.
0: Šukáte s ním?
2: To tak strašně nenávidíte, že najednou musíte používat takovýhle tón?
0: Ale já ho opravdu nenávidím ve všech dimenzích toho slova. Nenávidím ho tak, že bych ho chtěl vidět umírat. Denně bych ho navštěvoval, vysedával u jeho postele a až do posledního dechu registroval jeho muka. Mimochodem, když už jsme se tak rozjeli, řekla byste mi, jestli je podle švédských zákonů trestné, když dvě dospělé osoby, například otec a dcera, z vlastní vůle a velké lásky žijou spolu? Můžete mi říct, jestli je to trestné?
2: Kdo vykoná soulož se svým dítětem nebo jeho potomkem, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky.
0: Díky za informaci. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby si starouš jednoho dne usmyslel, že tohohle paragrafu využije. Je od vás hezké, že jste mě poslouchala. Naschledanou, Mariánu.
2: Pozdravujte Karin.
0: Vyřídím. Dokonce se na vás vymluvím a řeknu, že jste mě zdržela.

0: To se podívejme, Karinka.
1: Dobrý den, dědu. Chtěl jsi se mnou mluvit?
0: Ano.
1: Táta je teď v Uppsale. Má zkoušku s orchestrem.
0: Pojď dál. Pojď dál. Posaď se. Něco ti teď povím. Před několika týdny jsem dostal dopis. Týká se tebe. Řeknu ti, co v něm je. A prosím tě, abys do toho Henrika nezatahovala. To, co ti řeknu, nemá v téhle fázi s Henrikem nic společného. Rozumíš?
1: Nevím. Když takhle mluvíš, neubráním se podezřívavosti.
0: Takže ti nemám říkat, co v tom dopise je?
1: Když mi to neřekneš, budu ještě podezřívavější.
0: Tak jak to, Karinko, vyřešíme?
1: Samozřejmě mi řekni, co v něm je.
0: Znáš ruského dirigenta jménem Ivan Chablov?
1: Jistě, je šéf dirigentem v Petrohradě.
0: Ano. Před pár měsíci vystupoval pohostinsky ve Švédsku.
1: Dirigoval filharmoniky. Byly to fantastické koncerty.
0: Náhodou se s ním znám z doby, kdy jsem v Rusku sám pobýval. Dost jsme se stýkali. Takže tohle je dopis od Ivana Chablova. A píše hlavně o tobě.
1: O mně?
0: O tobě. Zašel jsi ve Stockholmu na nějaký studentský koncert. Příjemně ho překvapila vysoká úroveň interpretů. Zvlášť mě překvapila jedna mladičká violončelistka, která hrála sólovou svitu Zoltána Kodáje. Tvrdí, že ho udivilo její výjimečné, to výjimečné podtrhl, nadání, zralost, síla a odvaha.
1: To mě teda podrží.
0: Zjistil si, jak se ta dívka jmenuje a od ředitele školy se dozvěděl, že ji učí její otec. Chablov se s ním spojil a vylíčil mu svoje dojmy. Byl bryskně, skoro nezdvořile odmítnut.
1: To jsem nevěděla.
0: No, a teď se dostávám, abych tak řekl, k citlivé části dopisu. Tak poslouchej. Chablov píše... Když jsem pochopil, že si otec toho děvčete za žádných okolností nepřeje radit se o jejím dalším vzdělání, považoval jsem téměř za svou povinnost obrátit se na tebe, to jako na mě. Ta dívka má totiž riskantní, částečně podřadnou techniku, která by pro ní v budoucnu mohla mít katastrofální následky. Možná nevíš, že jsem teď hostujícím profesorem na Sibeliově akademii v Helsinkách. Mám tam skvělé kontakty a mohu zařídit, aby se tvé vnučce, po čistě formální, ale povinné přijímací zkoušce, dostalo odborného vzdělání, jaké si bez pochyby zasluhuje. Tak co tomu říkáš, Karinko? Snad bych měl ještě dodat, že dokud nebudeš soběstačná, budu samozřejmě odpovídat za tvoje finance. A taky jsem se spojil s tím člověkem, který chce prodat čelo. Takže pokud to čelo chceš, je na dosah. Pochopitelně za podmínky, že přijmeš velkorysou nabídku přítele Chablova. Tak co ty na to, Karin?
1: Nevím, co říct. Úplně mi to vyrazilo dech.
0: Chápu, že tě ten dopis přivedl do složité situace. Napíšu Chablovovi, že jsem s tebou mluvil a že ti...
1: To vyrazilo dech.
0: Že tvoje rozhodnutí bude mít důsledky pro lidi, kteří jsou ti blízcí.
1: Lidi?
0: Pro tvého otce, když to mám říct přesně.
1: Díky za rozhovor.
0: Marian vždycky říkala, že se vůbec nevyznám v lidech. Že nemám ani ponětí o citech, že jsem neodpustitelně naivní.
1: To říkala. Pro Henrika je to těžké. Už jenom to, že žije, je pro něj těžké.
0: Bez ohledu na Henrika, vždycky mi připadalo, že jsi po matce. Mám tě rád, Karinko.

0: Slyšela jste o dědových plánech?
1: Řekl mi o nich.
0: Asi mi těžko můžete nějak poradit. Ale potřebovala bych s váma o tom mluvit. Namlouvám si, že se mi pak vyjasní v hlavě.
1: Tak povídej.
0: Přečetla byste si něco?
1: To psala Anna Henrikovi?
0: Napsala ten dopis týden před smrtí.
1: Já to po Aně nepřečtu. Musíš mi to přečíst ty. Můžeš?
0: Pokusím se. Napsala ho Henrikovi několik dní potom, co jí doktor řekl, že už jí nezbývá moc času. Psala mu, protože byl nachlazený a nesměl ji navštěvovat. Máma píše o mně a o tátovi. Nejdražší Henriku, teď ti musím napsat něco, o čem jsme spolu nikdy nemluvili. Vím přece, že máš Karin moc rád, ale taky vím, že ji svazuješ. To, že si ji učil, je v pořádku, ale existuje určitá hranice. Až tu nebudu, ta hranice se stane nezřetelnou. Vím, že Karin tě má taky ráda. Nesmíš její lásku zneužívat. Škodil bys jí tím. Mohl bys jí uškodit na celý život. Proto tě prosím, abys jí dal svobodu. Nesmíš využívat toho, že jste si tak blízcí. Nesmíš ji využívat prostřednictvím hudby a nesmíš zneužívat role jejího učitele. Nejdražší Henriku, po všech těch letech, která jsme spolu strávili, vím, že jsi nesmírně citlivý, pozorný a milující člověk, ale musíš si uvědomit, jaké hrozí nebezpečí, když budeš Karin zahrnovat láskou, kterou po mém odchodu nebudeš mít komu dát. Je tady toho ještě víc, ale já už nechci číst dál. Já nemůžu. Strašně to bolí. Slyším mámin hlas. Máma všechno pochopila.
2: Ano. To ano.
0: A všechno, před čím varovala. Všechno se nakonec skutečně stalo. Já nemůžu tu dědovu báječnou nabídku přijmout. Z 50% mu ji diktuje potřeba udělat Henrikovi nějaký naschvál.
2: Opravdu si to myslíš?
0: Jistě. Nemůžu jeho nabídku přijmout.
2: Proč nemůžeš?
0: Nemůžu opustit Henrika. Když od něj odejdu, umře. Já nemá už dokonce ani svůj orchestr. Hrát s ním sice může dál, ale probíhá tam nějaká hrozná reorganizace. Magistrát ho chce sloučit se svým druhým orchestrem. To by pak táta vypadl z vedení. Říká, že v tom případě skončí. Já ho nemůžu opustit. Aspoň ne teď. Občas ho mám plný zuby. Vím, že jde o mou budoucnost a tak. Jenže máma je mrtvá. A Henrik svůj život sám nezvládne. Kdyby si něco udělal, jak myslíte, že bych mohla žít s takovým pocitem viny? Moje budoucnost a Henrikova budoucnost jsou prozatím beznadějně propletené.
2: Říkáš prozatím?
0: Abych sama sebe utěšila. No, to je celé.
2: Ani na láska.
0: Právě tohle je přece láska. Nebo snad ne?
2: Já nevím, Karin. Já nevím.

0: Dobře, že jdeš, Karinko.
1: Ty už jsi zpátky?
0: Neměl jsem toho v Upsale moc na práci, tak jsem se vrátil dřívějším vlakem.
1: Co je to za noty? Bachovy svity pro violončelo. Ty se zbláznil.
0: Teď mě dobře poslouchej. Anderberg mi navrhl, abych s tebou uspořádal koncert v univerzitní aule 15. listopadu.
1: Na to nemám.
0: Ale počkej, budeme hrát spolu.
1: Jak spolu?
0: Jako dialog, budeme sedět na pódiu naproti sobě, přesně jako tady. Ty zahraješ, co zvládneš, a já to ostatní. Obtížné partie, například poslední svitu, samozřejmě hlavně preludium. Bude to fantastické, Karinko.
1: Co bych já asi zvládla, to by přeskočilo.
0: Třeba sarabandy.
1: Na to, abych zvládla sarabandy, bych potřebovala celý život.
0: V tom případě bychom měli začít. Času máme dost, skoro 3 měsíce.
1: Ale já přece budu dělat přijímačky.
0: Ty už máš skoro z krku. A studenti můžou na koncertech, na které jsou přihlášeni, vystupovat. Zrovna jsem o tom mluvil s Bercem. Mimochodem, moc tě pozdravuje.
1: Díky.
0: Prospěje to tobě i mně. Teď, když už nemám tolik práce s orchestrem a jenom hraju.
1: Tati, ty nemáš vztek.
0: Možná ano. Ale utěšuju se tím, že takhle budu mít víc času na tebe. Můžu ti pomáhat úplně jinak.
1: Jistě.
0: To neznělo moc povzbudivě. Co se stalo, Karinko?
1: Nevím.
0: Nevíš?
1: Ne. Chci říct, že vím, ale nevím, jak to mám.
0: Mluvila jsi s dědou, že jo?
1: Ano, mluvila.
0: Potom jsi mluvila s jeho starou.
1: Jo, ano.
0: Zařídíš se podle dědy?
1: Chtěla jsem ti něco ukázat.
0: Co je to?
1: Mámin dopis.
0: Ty jsi ten dopis četla?
1: Četla.
0: Aha. Četla jsi dopis, který Anna psala mně.
1: Nezlob se, Henriku. Týká se mě.
0: Jenže ho psala mně a ty jsi ho četla klidně, jen tak, beze všeho. Četla jsi dopis, který Anna psala mně. A podle tebe je to zcela v pořádku, protože se tě týká.
1: Jestli chceš takhle vyvádět, tak toho radši necháme. Takový rozhovor by neměl smysl.
0: Promiň, promiň. Promiň, do prdele!
1: Jak promiň?
0: Dáme se do práce, nebo máš kromě toho dopisu na srdci ještě něco jiného?
1: Bude to bolet.
0: Tebe nebo mě? No, zbytečná otázka.
1: Už jsem se rozhodla. Je to pravděpodobně vůbec poprvé, co jsem se rozhodla sama.
0: Ale jsi smutná.
1: Ano, jsem smutná. Kdybys mi byl řekl, že jsi dostal ten dopis od mámy. Kdybys mi ho dal přečíst. Nikdy jsi mi neřekl. Měl jsi mi to říct. Teď už je to tak, jak to je. Příští týden pojedu s Emou do Hamburku. Budeme tam chodit do školy pro mladé orchestrální hráče. V říjnu tam přijede Claudio Abbado a všichni se přesuneme do Mnichova. Tam bude kurz pro mladé hudebníky z celé Evropy pro lidi do 22 let. Abbado s námi bude 7 týdnů pracovat, potom budeme mít 4 koncerty. Emma natočila na video jen tak z legrace, jak jsme hráli Brahmse, a poslala ho na tu školu. Napsali nám, že můžeme nastoupit. To je přesně to, co chci. Přesně to, pro co jsem se rozhodla.
0: A co akademie?
1: Nic.
0: Plánovala jsi to už dlouho?
1: S Emou jsme to párkrát probírali. A já jsem jí říkala, že je to beznadějné. Že ty už jsi za mě rozhodl.
0: Ano. Pane Bože.
1: Tati. Já nechci. Já si jako solistka nevěřím. Chci hrát v orchestru. Chci žít obklopená nějakým ozvučným tělesem. Nechci sedět na pódiu sama a vydaná na pospas. Nechci, aby za mnou chodili lidi a říkali mi, že na to nemám. Chci sama rozhodovat o své budoucnosti. Chci žít normální, obyčejný život v hudbě. Chci někam patřit. Chci žít normální život. Nechci sloužit jako špatná náhražka mámy, k které se odvděčuješ vágními výroky o čemsi, co nejsem a co nemám, to musí skončit. Už to skončilo.
0: V tom případě bych chtěl, abychom hezky zakončili naše společné...
1: Jak to myslíš?
0: Nechceš si zahrát pátou sarabandu?
1: Teď hned?
0: Ano, prosím.

0: prosím.
1: Kdo to volal?
0: Telefonovali z nemocnice. Henrik se pokusil o sebevraždu. Vzal si prášky a ještě se na ruku a prsou pořezal žiletkou.
1: Do prdele.
0: Doktor říkal, že ho zachránili za 5:12. Kolem domku šla zrovna nějaká sousedka a oknem viděla, že na zemi leží nahý člověk.
1: Do prdele.
0: Sanitka přijela za 20 minut.
1: Do prdele.
0: Měla bych zavolat Karin. Ale teď už asi bude na cestě do Hamburku.
1: Za co Henrik vezme to zvora? Ani sebevraždu nedokáže spáchat pořádně. Řekni něco, Krucinál.
0: Vážně chceš, abych odpověděla na to, co jsi právě řekl?
1: Řekni cokoliv.
0: Kde se v tobě vzalo to pohrdání? Nepamatuju se tě takového.
1: Já nějak nevím. Pokud něčím nebo někým pohrdám, tak pravděpodobně sám sebou.
0: A co ten chudák Henrik?
1: Henrik? Asi jsem postupně zjišťoval, že je ve všem po mně. Vlastně ne. Neměl jsem ho rád od samého počátku. Připadal mi jako troupa. Zahrnoval mi jakousi oblemptanou láskou. Byl oddaný jako pes. Měl jsem chuť ho nakopnout. Obrazně řečeno. Já mám takový šílený vztah. Co když si to Karin rozmyslí? Myslíš, že si to rozmyslí a vrátí se domů?
0: Nevím. Doufám,
1: že... Promluvíš s ní, viď?
0: Pokud zjistíme, kde je.
1: Někdo to do prdele vědět musí. Henrikovi to snad řekla. Když to bude nutné, pojedeš do Hamburku.
0: Já nevím.
1: Představ si, že by si to rozmyslela a vrátila se domů. Hrozně na tom ubožákovi lpí. Dokážeš pochopit, co nějaká ženská může mít na Henrikovi? Chápeš, jak se někdo, jako byla Anna, mohl zamilovat do...
0: Anna a Karin.
1: Stejné povahy.
0: Asi ano.
1: Já jsem... Jak to mám říct? Měl Anu rád. Když nás opustila, bylo to strašné. I pro mě. Ačkoliv jsem se nacházel, abych tak řekl, na periferii té katastrofy. Můžu ti říct, že... No, na to nezáležím. Ale stejné... city... chovám ke Karin. Anu oplakávám každý den, přestože je pryč už přes 2 roky. A den co den myslím na Karinku, přestože se skoro nikdy nevidíme a nemluvíme spolu. Mám-li být zcela upřímný? Já vlastně nevím, proč bych upřímný neměl být. Nejde mi na rozum, že Henrik směl Anu milovat. A že Anna milovala jeho. Teď se ironicky usmíváš.
0: Vůbec se neusmívám. Snažím se jenom neplatit.

0: Ty snad nemáš k pláči žádný důvod.
1: Právě že ano, ale nehodlám ti vysvětlovat, jaký. Dojdu nám pro teplou kávu a koňak. Budeme to potřebovat.

0: promiň, jestli jsem tě vzbudil.
1: To nevadí. Zase usnu. Stalo se něco? Johne? Stalo se něco?
0: Já nevím.
1: Počkej, já rozsvítím. Tak co se stalo?
0: Nevím. Ale myslím. Myslím, že mám... Jak to mám říct? Šílený strach.
1: Máš strach? Z čeho?
0: Nevím. Nedá se to popsat. Ten strach je větší než já. Snaží se ze mě vyhřeznout, kudy to jenom jde. Mám totální, gigantický, mentální průjem. Ale nejhorší ze všeho je...
1: Co?
0: Poprvé si uvědomuju, čeho se ten strach týká. Týká se mě, Johana. Týká se to mých posledních dní, konce mého života, epilogu. Jde o to, jak se já, Johan, mám vlastně zachovat.
1: Bojíš se smrti, Johane?
0: Nemám moc velkou fantazii. A smrt mi byla vždycky celkem ukradená. Nejdřív svítí světlo a pak zasne. Nejdřív je něco a potom není nic. To člověka skoro uklidňuje. Jenomže pak, když se tě to začne týkat, jenom tebe, rozumíš? Konec života. Nejradši bych se dal do křiku. Je to jako kdybych měl v sobě brečící děcko, co neposlouchá žádná slova útěchy. Já vůbec nevím, co si s ním do prdele mám počít.
1: Můžeš si lehnout ke mně.
0: Bude tam těsno.
1: Spali jsme spolu už v užších postelích, než je tahle.
0: Nevyspíme se.
1: Jako by na tom záleželo. Teď, na konci života.
0: Musím si sundat noční košili. Mám ji celou propocenou.
1: To nic, nestyď se.
0: Ty si taky sundej košili.
1: Mám si ji sundat? Tak dobře.
0: Tak dobrou noc, Marian.
1: Dobrou noc, Johan.
0: Teď mi snad konečně můžeš vysvětlit pořádně, proč jsi sem tak z ničeho nic přijela.
1: Zdálo se mi, že mě voláš.
0: Cože? Já jsem nikdy nikoho nevolal.
1: Připadalo mi, že mě voláš.
0: To je zvláštní. Nerozumím tomu.
1: To si umím představit.
0: A jak dlouho tu hodláš zůstat?
1: Nevím, ale 27. mám stání u soudu.
0: listopadu.
1: Října.
0: Tak dobrou noc.

Někdo možná chce vědět, jak to dopadlo. Zůstala jsem u Johana do začátku října. Naše soužití bylo příjemně uvolněné. Málo kdy jsme mluvili, jak bych to řekla, o citlivějších záležitostech. Poslední večer jsme trochu oslavovali, ale nějak zvlášť. Navzájem jsme se ujistili, že zůstaneme v kontaktu. Dokonce jsme vymysleli, že spolu na jaře pojedeme do Florencie. Samozřejmě jsme pak nikam nejeli, ale telefonovali jsme si. Stal se z toho takový nedělní zvyk. Jenže jednoho dne se mi ve sluchátku ozvala slečna Nilssonová. Velmi přívětivě mi sdělila, že Johan bohužel nemůže k telefonu, prý mi napíše. Trochu zneklidněná jsem se zeptala, jestli je v pořádku. Slečna Nilssonová odpověděla, že ano. Je jenom trošku unavený. Napíše mi. Žádný dopis samozřejmě nepřišel. Tak jsem napsala já jemu, ale neodpověděl mi. Zavládlo mezi námi ticho. Na jednom koncertu jsem narazila na Karin. Přijela na pár dní z Hamburku. Byla celá rozjařená a moc jí to slušelo. Vysvětlila mi, že se má báječně a je šťastná. Všechno na ní to výmluvně dotvrzovalo. Henrikovi vyšla ta knížka o Janových paších. Dostala jsem ji od něj i s věnováním milé Marian v upomínku na náš rozhovor v kostele. Přítel Henrik. Pokusila jsem se ji přečíst, ale záhy jsem pochopila, že nejsem správné publikum, a tak jsem to na straně 27 vzdala. Já sama se mám jako obvykle. Možná jsem trošku osamělá. Občas myslím na Henrika a Anu. Hlavně na Anu. Ani na city. Ani na láska. Ano. Přihodilo se mi něco zvláštního, co možná s tímhle souvisí. Nevím. Když jsem se vrátila domů, navštívila jsem v léčebně pro dlouhodobě nemocné dceru Martu. Byl studený slunečný den na konci podzimu a na stromech ležel sníh. Seděli jsme proti sobě ve velkém světlém pokoji. Marta zavřela oči a seděla úplně bez hnutí. Záda jako pravítko, klidná a duchem nepřítomná. Dotkla jsem se jejího spánku a přejela jí špičkami prstů po tváři. Nereagovala. Ale mě zaujala záhadná skutečnost, že jsem si poprvé v životě uvědomila, pocítila jsem, že se dotýkám dcery, svého dítěte.

Ve svém posledním televizním filmu Sara Banda svedl Ingmar Bergman ještě jednou dohromady Johanna a Marian, protagonisty ze scén manželského života. Tentokrát v rozhlasové podobě, v překladu Zbyňka Černíka, v dramaturgii Renaty Venclové a v režii Štěpána Pácla. Účinkovali Johan Ladislav Mrkvička, Marian Tatiana Medvecká, Henrik Vladimír Javorský a Karin Klára Suchá. Technická spolupráce, zvuk Radim Dlesk, asistentky režie Radka Tučková a Eva Vovesná, natočeno v roce 2018. Úterní rozhlasové hry hledejte po odvysílání na vltava.rozhlas.cz v sekci Večerní drama. Zároveň bych ráda upozornila, že poslední možnost poslechnout si rozhlasovou hru Evy Blechové Zářivé dítě, hru oceněnou na prestižním festivalu rozhlasové tvorby Grand Prix Nova v Bukurešti, máte dnes. Ještě 4 hodiny je na webu Českého rozhlasu Vltava k poslechu hra zachycující osud nobelistky Marie Curie Sklodovské v hlavní roli s Klárou Suchou, kterou jste dnes také slyšeli.

0: Jen co Diana Krall dospívala, už je připravena repríza pořadu z roku 2024. Jan Klusák, Oblaka táhnoucí po nebi. V dnešní profilové akademii si připomeneme Klusákovu dlouholetou kariéru, poslechneme si několik jeho kompozic z klíčových 60. let a nebudou chybět ani skladby z poslední doby. Reprízu pořadu, který v roce 2024 u příležitosti skladatelových 90. narozenin připravil Jiří Slabihoudek, uvádíme v rámci Vltavského filmového léta.
1: Akademie. Je květnové projasněné dopoledne a jsem na návštěvě u skladatele Jana Klusáka. Právě mi nalévá whisky na uvítanou. Trochu váhám, nestačil jsem se nasnídat, ale kdo by mohl odmítnout tak charismatického a vitálního pána, se kterým si následujících 100 minut budu povídat o jeho skladbách a o okolnostech jejich vzniku. Sedíme v Klusákově útulném bytě na dohled od kostela svatého Vojtěcha na pražském Novém Městě. Na zdi tikají hodiny po skladatelově babičce a na stole leží partitura první invence z 60. let minulého století. Jsou to právě 60. léta, se kterými si mnoho lidí Klusáka spojuje, zejména pro jeho spolupráci s režisérkami a režiséry československé Nové vlny. Ať už v těchto snímcích působil jako herec, respektive neherec, nebo jako filmový skladatel. Tyto aktivity vnímal Klusák obyčejně jako vedlejší. Tím pro něj stěžejním byla vlastní koncertní tvorba a právě na tu se v dnešní akademii zaměříme. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Slabihoudek.
2: Já jsem se chtěl zeptat na začátek, pane Klusáku, jestli jste chtěl být skladatel už jako kluk.
3: No, chtěl jsem být skladatelem poměrně dost brzy. Já jsem sice nejdřív chtěl být nějakým kouzelníkem, potom jsem chtěl být velebným pánem taky jsem chtěl být, ale už někdy v sekundě gymnázia, to znamená v nějakých 12 letech, jsem už pomýšlel na skládání. To bylo asi tím, že mě maminka vzala po válce do velké opery 5. května. Tam jsem viděl Aidu a Dona Giovanniho. To byly první opery, které jsem viděl. A v Národním jsem pak taky jsem tam něco viděl. A tak se mi to líbilo, že jsem chtěl taky skládat opery. Takže jsem si vzal nějakou loutkovou hru, Kalazíry z květ lotosu, a začal jsem to zhudebňovat, ale nedostal jsem se vůbec přes pár prvních taktů.
2: To je zajímavé, že zmíníte opery, protože jste se k ním dostal nakonec docela v pozdějším věku a v pozdější fázi vaší kariéry, k tomu se určitě dostaneme. Když už teda v té době v jinožských letech, kdy jste už přemýšlel o té kompozici vážněji, tak jsem se chtěl zeptat, kdo byli vaši hrdinové mezi skladateli?
3: No nejdřív to byl Vítězslav Novák. To byl pro mě největší ze všech skladatelů, větší než Beethoven a Mozart a Bach. To byl velikán a tu hudbu jeho jsem znal velmi podrobně. A do dneška se v ní dost vyznám. Ale velmi brzy jsem začal mít takové avantgardnější choutky. Už někdy koncem kvarty už jsem splanul pro Voskovce, Vericha a Ješka, pro Osvobozený divadlo. No a pak jsem chtěl být takovým moderním skladatelem jako Stravinský nebo Hindemith.
2: Vy jste potom, pokud se nemýlím, řekněme koncem 50. let, se vydal tou cestou do dekafony a seriální kompozice. Pokud se nemýlím, tak jste byl vlastně první v Československu, tak se chci zeptat, jak se to vůbec stalo, jak se k tomu došel, nějakým samostudiem, nebo potkal jste nějaké, řekněme, spřízněné duše, které vás k tomu inspirovaly?
3: No já jsem dlouho tu dodekafonii a takový ten chromatický charakter Schönbergovy hudby a jeho žáků, dlouho mě to nějak nesedělo. Ale v 59. roce se tady na Pražském jaru objevilo několik věcí, několik provedení, která mě strhla úplně k obdivu a na svou stranu. A to byl jednak zájezd Juilliard kvarteta, které tady hrálo Albana Berga, lirickou svitu. Pak to bylo Krombholcova nastudování Vojtska Bergova v Národním divadle. A prostě se tady začaly pomalu objevovat věci, které mi ukazovaly, že je ještě ta druhá strana hudby. A že já jsem, poněvadž Stravinský byl pro mě veličina, co řekl Stravinský, to platilo, a Stravinský nadával Wagnerovi, tak jsem nadával Wagnerovi taky, ale najednou jsem slyšel Toscaniniho báječnou nahrávku těch orchestrálních kusů z tetralogie, z Soumraku bohu, Siegfriedova cesta po Rýně, nebo Smuteční hudba se Soumraku bohu, a najednou jsem nemohl proti tomu Wagnerovi už nic říkat, poněvadž to byla tak strhující hudba, že mě to okouzlovalo. A taky jsem si vzpomněl, že další můj francouzský vzor, Honegger, že nikdy na Wagnera nezanevřel, vždycky se k němu hlásil. Tak jsem si řekl, tak ono to není zase tak špatný, já si můžu trochu k tomu Wagnerovi a k tomu směru Schönbergovskému taky hlásit. Tam pramení můj obdiv k Mahlerovi.
2: Ještě bych se zastavil u první konkrétní skladby, která je z roku 1960. A asi se tam projevuje ten váš nově nalezený vztah k Schönbergovi, ale také se tam vyjevuje váš vztah celoživotní ke Kafkovi. Ale také přátelství s Liborem Peškem. Mám na mysli čtyřhlasová cvičení. Z toho, co jsem vyčetl, mi přijde, že ta skladba vlastně vás dostala nějakého širšího povědomí. Jak tenhle projekt vlastně vznikl?
3: No, to vzniklo tak, že Pešek měl tu komorní harmonii, s kterou koncertoval vždycky v neděli dopoledne v divadle Na zábradlí. Jeho žena tam byla zaměstnaná ve Fialkově pantomimě. A proto ten ansámbl, bylo to 11 dechových nástrojů, bylo nutné pořád něco psát, poněvadž oni neměli dostatek originální původní literatury. A tak já jsem jako hned druhou skladbu pro ně napsal tahle ta čtyři malá hlasová cvičení na ty Kafkovy texty. A důvod k tomu byl, jednak, že Kafka pro mě byl naprosté zjevení, které mě jakoby říkalo něco z mého vlastního života, takže jsem chtěl na něj něco dělat, chtěl jsem dokonce napsat operu Proces, kterou jsem ale do dneška nenapsal. Tehdy mě v tom bránili právní námitky, poněvadž Kafka nebyl ještě 70 let po smrti a tu operu už složil rakouský skladatel Gottfried von Einem. Ta se tady dávala potom po převratu v 90. letech. A druhý důvod byl, že jsme všichni zbožňovali Marii Tomášovou, která byla největší hvězdou tehdejší Národního divadla. To už dneska snad ani neexistuje. Ty děvčata jsou tak všechny krásný, že se mezi něch ten obdiv nějak rozptiluje. Kdežto tenkrát tahle ta dívka na sebe soustřeďovala prostě touhy nás všech. Ale ona jim velice dobře odolávala, ona měla Otomara Krejču jako tajného partnera, milého, a tak byla naprosto obrněná proti všem našim poklonám. Ale byla tak hodná, že se uvolila, že to bude recitovat. Já jsem si řekl, tak Jiří Benda psal melodramy pro herečku, kterou obdivoval, tak já to udělám taky, tak udělám to pro recitaci s hudbou té komorní harmonie. Ale my jsme tím nechtíce vzbudili hrozně skandální zájem pražské veřejnosti, poněvadž Kafka byl tím režimem bolševickým pokládán za strašného nepřítele, nikdo neví proč. Bylo to proto, že nějaký ten sekretář stranický tomu nerozuměl a tudíž to prohlásil za nebezpečné a všichni to po něm opakovali a kdo se tím Kafkou zabýval, tak byl okamžitě podezřelý. No a za druhý, tak to byl jeden důvod, proč všichni přišli do toho divadla, kam tehdy do té doby na tu komorní harmonii se moc nechodilo, ale od téhle chvíle, kdy tam byl ten Kafka a Marie Tomášová, tak se mohli lidi zbláznit, jak se tam hrnuli. Ono se to dávalo víckrát za sebou. A Marie Tomášová zase tedy, jak říkám, byla taková hvězda, že každý ji chtěl vidět a slyšet takhle zblízka ji recitovat.
1: My si nyní pustíme 4 hlasová cvičení od Jana Klusáka v provedení komorní harmonie PKF Prague Philharmonia a herečky Evy Salcmanové. Jde o záznam provedení z koncertu, který se odehrál 25. dubna tohoto roku. Společnost pro estetiku ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky uspořádala celodenní konferenci a slavnostní koncert na počest Klusákových 90. narozenin. Příjemný poslech.

Bylo velmi časně z rána. Ulice byly čisté a prázdné. Šel jsem na nádraží. Když jsem se podíval na věžní hodiny a pak na své hodinky, viděl jsem, že se velmi připozdilo. A já se nenadál, že mám tak na spěch.

toho poznání tak, že jsem si už nebyl jist, kde je cesta. Nevyznal jsem se ještě dost dobře v tomto městě. Naštěstí byl na blízku strážník. Běžel jsem k němu a zeptal se ho bez dechu na cestu. On se usmál a řekl: ode mne se chceš dovědět, kde je cesta? Ano, řekl jsem, protože ji nemohu sám nalézt. Vzdej se toho, řekl. A odvrátil se prudce, jako se odvracejí lidé, kteří chtějí být sami se svým

řekla myš, svět je den ze dne užší. Nejdřív byl tak široký, že jsem měla strach. Běžela jsem dál a byla jsem šťastná, že konečně vpravo a vlevo vidím v dálce zdi. Ale tyto dlouhé zdi se tak rychle zbíhají, že už jsem v posledním pokoji a tam v koutě stojí past, do níž běžím. Musíš jen běžet jiným směrem, řekla kočka a sežrala ji. Přikázal jsem, aby mi vyvedl koně ze stáje. Sluha mi nerozuměl. Šel jsem sám do stáje osedlat si koně a sedl na něj.

Zeptal jsem se ho, co to znamená. On nevěděl a neslyšel.

U brány mě zastavil a zeptal se, kam jede pán. Nevím, řekl jsem, jen pryč odtud, dál a dál odtud, jen tak mohu dospět k cíli. Znáš tedy svůj cíl, řekl. Ano, odpověděl jsem, vždyť jsem to řekl. Pryč odtud, to je můj cíl.

Prošel jsem síní a ohlížím se. Je to starý dvůr mého otce.

narazí cestu ke schodům na půdu. Kočka číhá na zábradlí. Roztrhaný šátek, kdysi ve hře ovinutý kolem tyče, poletuje ve větru. Došel jsem. Kdo mne přijme? Kdo čeká za kuchyňskými dveřmi? Kouř stoupá z komínu. Vaří se káva k večeři.

Je ti jako doma? Cítíš se doma? Nevím to. Jsem velmi nejistý. Je to dům mého otce. Ale chladně stojí věc vedle věci, jako by každá byla zaměstnána svými vlastními záležitostmi, které jsem z části zapomněl, z části nikdy neznal. Čím jim mohu prospět? Čím jsem? Třeba, že jsem syn otce starého rolníka.

a neodvažuji se zaklepat na kuchyňské dveře. Jen z dálky poslouchám v stoje. Ne tak, abych mohl být přistižen jako naslouchač.

Člověk váhá za dveřmi, tím víc se stává cizím. Co by bylo, kdyby teď někdo otevřel dveře a něco se mne zeptal? Nebyl bych pak sám jako někdo, kdo si chce zachovat své tajemství.

0: Dozněla 4 hlasová cvičení od Jana Klusáka. Komorní harmonii PKF Práh Filharmonie řídil Krištof Koska. Kafkův text přednášela herečka Eva Salcmanová.
1: Vaše jméno má asi spousta lidí spojené s českou novou vlnou. V 60. letech se pohybovala mezi filmaři, kteří si vás oblíbili, ať už to byla Ester Krumbachová, vámi zmíněný Otomar Krejča, Jan Němec, Eva Čorma a další. Vy jste řekl ve Vltavských osudech z roku 2013, že tohle všechno byly tak trochu vedlejší aktivity, které vás svým způsobem v uvozovkách zdržovaly od vašeho hlavního povolání, tedy skládání, řekněme, koncertní hudby. Tak se chci spíš zeptat na tu koncertní tvorbu vaší a na to introspektivní, které taky v první polovině 60. let se rozbíhalo tím směrem k invencím, kdy jste začal cizelovat svůj hudební jazyk a napsal jste 5 skladeb s názvem Invence mezi lety 61 a 65. Proč se všechny jmenují Invence? Co to znamená?
2: No, já jsem chtěl hlavně najít formu, která by dávala nějaký řád té dodekafonii, poněvadž se mi zdálo, že všichni ti avantgardisti, Stockhausen, Boulez, že píšou vlastně hudbu bez tvarů, bez formy. Oni sice blábolili něco o moment form, ale ve skutečnosti to žádné formy nebyly. A já jsem chtěl vymyslet něco, co by vyšlo ze zákonitosti té dodekafonní řady a drželo tu skladbu pohromadě. Čili něco, vlastně takovou dialektickou formu, kde by ten celek byl určen tím zárodkem, tou řadou. No a invence jsem tomu říkal proto, že jsem neměl jiný název. Bach říkal invence krátkým dvouhlasým skladbičkám a myslel tím význam toho slova asi jako nápad. A já zase jsem v tom viděl vynález, druhý význam toho slova. A Alban Berg použil v posledním dějství Vojtska pro 5 obrazů a 1 mezihru název invence. Invence na tóninu, invence na akord a tak dále. A takže jsem si řekl, že to je vlastně v jeho tradici.
1: Já bych z těch prvních, protože vy těch invencí pak máte ještě více, následovali v 70. letech, v 90. letech, ale z toho hroznu těch prvních 5 bychom si mohli pustit to 4. také, abychom ještě zůstali u toho Kafky, protože zatímco v případě těch 4 hlasových cvičení Marie Tomášová čte text, který je doprovázen vaší hudbou, tak invence je tedy bez textu. Jak jste v tomto případě zacházel s tím inspiračním zdrojem, což byla Kafkova povídka Doupě?
2: No, ono to tak volně sleduje jenom náladu toho Doupěte. To Doupě mluví o takové systematické práci a obavách. Je to taková zabezpečovací práce, která vlastně nevede ke konci, nemá to žádný konec. No tak já jsem chtěl něco takového předvést tou hudbou. Je to taková symfonická báseň na to Doupě.
0: Ukázku z invence číslo 4 si nyní poslechneme v podání Státní filharmonie Ostrava. Diriguje Václav Jiráček.

0: Státní filharmonie Ostrava hrála čtvrtou invenci od Jana Klusáka. Slyšeli jsme pouze krátkou ukázku. Dirigoval Václav Jiráček.
1: My jsme mluvili o Vítězslavu Novákovi a Augustovu Mahlerovi. To spolu trochu souvisí, protože vy jste zmínil, že ten Novák pro vás byla velká autorita a že Novák Mahlera moc neměl rád. Takže ani vy jste Mahlera chvilku neměl rád. Kdy a jak se to zlomilo, tahle záležitost?
2: To se taky zlomilo poslechem jednoho provedení. Jsem jezdil dirigovat Antonio Pedrotti, italský dirigent, v cizině nemoc známý, u nás byl přímo zbožňován, poněvadž velmi dobře, řekl bych geniálně, dirigoval Českou filharmonii. A ten provedl a natočil na desky s paní Martou Krásovou ty písně Potulného tovaryše. Dokonce česky i německy to vyšlo. A to bylo tak krásné, že jsem začal trošičku pochybovat o tom, že ten Novák měl pravdu vůči tomu Mahlerovi, když si stěžoval. No a v téže době vyšlo taky, nebo krátce předtím, vyšla nahrávka čtvrté symfonie, kterou pořídil Karel Šejna. A to bylo taky dokonalé. A mimochodem, Šejna byl v té době a ještě předtím pár let po válce, kdy ještě žil Bruno Walter, velký Mahlerův dirigent a žák. A nějaký znalec tady v Evropě řekl, že v Evropě je největší Mahlerovský dirigent Šejna. Vedle toho Bruno Waltera, tedy, který byl v Americe. A to mě všecko získalo pro Mahlera.
1: Tady asi je jasné, kam směřujeme k vaší skladbě variace na Mahlerovo téma. Čím si vysvětlujete, řekl bych, celkem dlouhodobý zájem o toto vaše dílo?
2: No tak je to jedna ze dvou mých skladeb, které pokládám za skutečně originální. Nenapodobujou nikoho a nic. Ta variační práce, tu jsem vzal trošku ironicky. Jako já mám rád, z matematiky jsem měl nejradši kombinatoriku. A kombinace, variace a permutace. Tak tam ty variace jsou matematická metoda. A já jsem si řekl, co kdyby se to použilo na ty noty. Ale není to důsledné. Není to důsledně matematicky zpracováno, ale trošku ano. Takže to je novum. To do té doby nikdo nedělal. To adagietto z páté symfonie byla ještě stará standardní deska na rozbitném čelakové hmotě, která mě zůstala po tatínkovi, když tedy odešel za války do koncentráku. A takže já jsem k tomu měl takový nějaký sentimentální vztah a velmi to na mě působilo nějak, no ona je to silná hudba. Ta melodie je prostě neodolatelná, řekl bych.
0: Na celé 20-minutové variace na Mahlerovo téma nám v dnešní akademii nezbývá místo. Pustíme si alespoň několik úvodních minut v interpretaci Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Dirigovat bude již vzpomínaný Libor Pešek, Klusákův celoživotní přítel.

0: Tolik krátká ukázka variací na Mahlerovo téma od Jana Klusáka, ve kterých se Mahlerovo známé adagio z páté symfonie rafinovaně vytrácí a zase vyvstává ze seriálně vykomponovaného podhoubí. Šlo o nahrávku z roku 1968. V dnešní akademii se věnujeme Janu Klusákovi, který letos v dubnu oslavil 90. narozeniny.
1: Asi bychom měli zmínit, že po roce 68 jste byl de facto persona non grata, když to tak můžu říct. Ano. To trvalo až do převratu, nebo jak tenhle proces vypadal a jak to tedy ovlivnilo vás jako skladatele především?
2: No, jako skladatele mě to neovlivnilo vůbec, poněvadž já si píšu to, co chci. To, co mě napadá, to píšu a vůbec mě nezajímá, jestli to někdo zakazuje nebo dovoluje.

0: dvě, tři věci zahráli, pak v 70. roce přišel už úplně definitivní zákaz, ale nikdy nenapsaný, oni to vždycky říkali telefonem někomu, takže na to nejsou pořádní důkazy. A to embargo trvalo prakticky do roku 77. Najednou přišli, že pan Dietl by chtěl, abych dělal hudbu k Nemocnici na kraji města. A já jsem ho upozorňoval, on měl se mnou dobré zkušenosti z dřívějška. Před 68. jsem dělal hudbu k jednomu jeho celovečernímu filmu o operaci srdce. Ten je dneska dost neznámý. Tak já jsem mu říkal, no jo, ale situace se změnila. Teď byste kvůli mně mohl mít nějaký oplejtačky. Já jsem zakázaný. A on se usmál a řekl, ale vůbec ne. Tyhle věci já všechny konzultuju s Bilakem a ten proti vám nic nemá. Takže se ukázalo, že to všechno dělají kolegáčkové. A tak tehdy jsem vzal jsem tu hudbu už jenom proto, jednak jsem byl velmi vyhladovělej, neměl jsem už moc peněz a vzal jsem to taky proto navstek těm úspěšným kolegům, těm kolaborujícím, kteří by něco takového ani nedali dohromady. Ale jinak vlastně to byl takový, no tak, takový naschvál můj, no.
1: To jsem netušil, že vás vlastně Nemocnice na kraji města takhle do toho vrátila. Vy často zmiňujete takový citát od skladatele Romana Bergera, který o vaší hudbě řekl, o hudbě těch invencí, že jsou to jako oblaka pohybující se po obloze. Vám se to moc líbilo?
0: To byl můj přítel, bohužel umřel už. Byli jsme dobří přátelé. A on to řekl o sedmé invenci. Sedmá invence, když ji slyšel, tak řekl oblaka plující po obloze.
2: Sedmá invence vznikla v roce 1973, v době, kdy Klusák dle svých slov měl svoji kompoziční formu dotaženou. Výsledný zvuk je tak ještě o něco abstraktnější, jaksi objektivnější. Státní filharmonii Brno řídí Petr Vronský.

0: To byla sedmá invence od Jana Klusáka. Státní filharmonii Brno řídil Petr Vronský.
1: Jsme na začátku zmínili, že vlastně ta láska k hudbě je u vás spojená s operou. Já bych se chtěl zeptat na jednu konkrétní operu, to je Zpráva pro akademii, opět Kafka a také spolupráce s Jiřím Nekvasilem, která trvá až do současnosti, pokud lze rok 2015 označit za současnost, kdy inscenoval vše rozlehlou operu Filoktétes, to byla celkem velká věc, hodně se o tom psalo. V čem jste si s tím Jiřím Nekvasilem tak sedli, že ta spolupráce byla takhle květnatá?
2: No, my se známe s Jiřím Nekvasilem od jeho absolutoria, ještě ve škole. Já už jsem byl tedy starší, už jsem nebyl ve škole, ale chodil jsem kvůli něčemu do státní opery a on se tam vyskytoval už. A od té doby se známe a kamarádíme spolu. A je to proto, že pro mě je to příklad dobrého moderního režiséra, který dělá inscenace ne úplně obyčejně, ale přitom ne tak, aby šel proti libretu a proti námětu toho díla, jako se to teď většinou, ne většinou, ale velmi často děje. A je to požadováno dokonce kritikou, pošetilou. Ne? Takže my si rozumíme, a do dneška, on byl zase na té konferenci mé, tak tam referoval, do dneška jsme v živých přátelských stycích.
1: A ta Zpráva pro akademii, to jste oslovil vy jeho, nebo jak to vzniklo a kde vykrystalizoval ten moment, kdy jste si řekl, že Kafku musíte použít jako operní námět?
2: To už nebyl můj vztah ke Kafkovi. S tím přišel Jaroslav Gilar a Alex Königsmark, kteří chtěli tuhle tu krátkou operu jednoaktovou udělat pro Německo. Chtěli s tím prorazit na německé scéně. A tohle to mě teda podstrčili, abych to složil.
1: To jsme v jaké době?
2: To bylo brzy po převratu, hned v 90. letech. Já nevím, kdy jsem to dopsal, ale dávalo se to ještě v 90. letech. Ovšem u Nekvasila nakonec na Národním divadle. Poněvadž do toho Německa oni se pokoušeli, ale nějak se to nepovedlo. Ale když byl v Praze tehdy na návštěvě teda emeritní prezident Walter Schell, který byl taky kdysi zahraničním ministrem Spolkové republiky, tak oni, aby se mu nějak přiblížili, tak vyjednali si nějakou audienci u něj, tak mě přinutili, abych opsal začátek té opery, aspoň klavírní výtah, a přinesli mu to jako dárek ode mě. On říkal, no ne, no operu, to jsem ještě v životě nedostal.
1: To je pěkné. Tak my jsme se tak tou debatou dostali tedy do období převratu. Jak vůbec zpětně hodnotíte tuhle dobu ve vztahu k hudební scéně po sametové revoluci a po tom, co byla vyhlášena samostatná Česká republika? Protože vy osobně jste prošel jistou rehabilitací, tak to možná bylo pro vás šťastné období?
2: Ano, ano. Já jsem rád, že k tomu došlo a že od té doby můžu volně se provozovat, ale není to moc vidět. Jak je vidět, tak mě nikdo zase tolik nehraje. Mám jedno velmi dobré kvarteto smyčcové. Jednak jsou to skvělí hudebníci a jednak to jsou báječní lidi. A to je Fáma kvarteto, se jmenují. A ty hrajou ode mě už mimo čtvrtý a šestý kvartet už všechny ostatní. Takže v tom mám velké zastání a z těch mám velikou radost.
1: Já mám tady takový dotaz, který se týká vztahu s jinými umělci, protože mluvili jsme tady o různých vašich přátelstvích a zdá se mi, že jste se velmi hojně seskupoval s lidmi ze světa filmu a divadla a výtvarného umění, ale mezi skladateli jste byl vždycky tak trošku osamocen, byť samozřejmě ne vždy vlastním přičiněním, jak už jsme tak zmínili trochu. Jako jeden z mála vás nikdy nepřemluvili, abyste se stal členem svazu skladatelů, tak bylo to vaše volní rozhodnutí, že jste takovým velkým sametářem mezi skladateli, nebo to zkrátka spíš vyplynulo z těch skoro až dějných souvislostí?
2: No, vyplynulo to z těch souvislostí a rozhodl jsem se pro tu samotu. Ale já jsem byl v tom starém svazu skladatelů do toho 68. 69. roku. Tam jsem byl řádný člen ale neviděli mě tam moc rádi, poněvadž jsem vždycky říkal věci, které nebyly oficiálně žádané. A potom už jsem tam nesměl, když založili ten nový, to už byla opravdu proskripce. A pak, když jim tekla voda do bot a už cítili, že bude převrat, tak mě tam lákali, zavolali mi, říkali mi, už Václav Kučera mi říkal, už jsem zařídil, že tě vemou, když přijdeš a požádáš o to. A já jsem říkal, jo, a je tam už Kopelent, Vostřák, a on říkal, no, ty vememe teďko, potom vememe tebe. Já jsem řekl, tak je to tak, poněvadž vy čím lepší skladatele, tím později je berete, tak já jako nejlepší skladatel zůstanu nakonec. A až tam budou úplně všichni, tak možná tam vstoupím, což se nestalo nikdy, pak už přišel převrat.
1: Myslel jsem si, že bychom pustili skladbu Axis Temporum, která vznikla v prvních letech 21. století. Jakou roli hraje ve vašem kompozičním vývoji, protože se zdá, že byla docela důležitá asi?
2: Ano, je to druhá taková originální skladba. No, ta skladba, to byl můj dávný plán zobrazit hudebně, tedy zvukově a časově, proměny. Každý den vychází a zapadá slunce o něco jinak, dřív nebo později. A prostě zobrazit to, jak se natahuje a zkracuje den, a negativně k tomu noc. Od jednoho jarního bodu kolem dokola. Čili celý ten rok toho oběhu země kolem slunce. No a dostat to jako do poměru těch intervalů. Občas dřevěné nástroje hrajou ten negativ, ten noční negativ k tomu. Ale já jsem tam ještě přidal v žestích, tedy v trubkách, trombonech a tak dále, chorál Media Vita in Morte Sumus, který jsem několikrát v životě použil v různých skladbách. A já jsem myslel, aby tam bylo něco, co jako nit spojuje, aby to nebylo jenom, aby se neposlouchal jenom ten pohyb té zvukové masy, aby se ucho mohlo opřít o nějaké vodítko. Ale skoro mám chuť to jednou nechat provést bez těch žestů, aby to tam nebylo.
1: My si dnes večer musíme vystačit pouze s původní verzí s chorálem. Axis Temporum si pustíme v provedení Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Diriguje Petr Altrichter.

0: Vyslechli jste Axis Temporum, symfonickou skladbu od Jana Klusáka, letošního jubilanta, který v dubnu oslavil 90. narozeniny. Dnešní akademie se blíží ke konci, stejně jako rozhovor s Janem Klusákem, který jsme spolu vedli v jeho příjemném bytě jednoho slunečného květnového dopoledne. Mnoho skladatelů v určitém věku začne učit. Vy jste vlastně nikdy nevyučoval, že jo?
1: No, já nevím, jestli bych uměl učit. Já bych asi dělal z těch žáků svoje kopie a to by nemělo žádný smysl. Já nerad opakuju to, co už znám, to, co jsem už jednou říkal a vím, že žákům je nutné to opakovat mockrát. Na druhé straně vím, že Schönberg řekl, nejvíc v životě jsem se naučil se svými žáky. Takže ono je možný taky objevovat. To jo, ale mně by se to nějak nedařilo asi. Prostě jsem neměl potřebu učit.
0: To je zajímavé. A přemlouval vás někdo? Asi jo, víte.
1: Ne, nepřemlouvali mě moc. Ne. Vím, že Jaroslav Smolka mi říkal, že bych měl učit. Dokonce jeho syna Martina. Ale já bych to neuměl. Martinovi jsem jednou vykládal právě o formě mše tak zmateně, že z toho byl chudák asi celý pryč.
0: O vás vzniklo docela mnoho publikací různého druhu, různé kvality. Jedna z nich se jmenuje Být dobře skryt. Je to vlastně takový jenom jako kompilace jiných textů, řekněme. Ale je tam zajímavá věc. Někdo se vás tam ptá, čím byste mohl být, kdybyste nebyl skladatelem. A vy odpovídáte, cituji, psem, ne ovšem v nějakém útulku nebo laboratoři, kde na psech dělají pokusy. Nejradši u lidí, kteří si se psi rozumějí, třeba u Klusáků. A ještě jedna věc, kdybych nemohl být psem, byl bych rád zločincem. Mě zajímají dvě věci. Historie psů u těch Klusáků, čím si vás tak psi získávají. A druhá věc, jakým teda zločincem byste chtěl být? Mně k vám sedí teda nějaký kasař důmyslný, elegantní, co otvírá ty trezory prostě.
1: No, ty psi já mám instinktivně rád a oni mě. Měli jsme babušku francouzského buldočka a titinku mopslíka. A jako dítě, ale to ten patřil sousedovům, jsem měl v létě vždycky báječního psa Belana. Ale tím zločincem, já myslím, že společný jmenovatel pro toho psa a zločince je svoboda. Volnost. Že bych byl rozhodně rád takovým volně podnikajícím psem a volně podnikajícím zločincem. Takovým, který nemá žádný starosti, ale uniká spravedlnosti a žije si svým životem.
0: Děkuji, to je hezká odpověď. Zůstanu ještě u těch publikací. Teď jsem od vás dostal jako dar novou knihu Místo paměti.
1: Místo paměti se to jmenuje proto, že já jsem nechtěl psát nikdy paměti chronologicky, nějak nudně vyjmenovávat události za sebou. Chtěl jsem napsat nějaká podobenství nebo takové travestie na to, co se mně kdysi, pokud se mně stalo něco pozoruhodného. Ale už to nestihnu, jak vidím. Už jsem napsal jenom asi dvě, ty prózy, ty tam jsou taky, ale jinak už nic a můj přítel Pavel Doucek, který vydal tu první knihu Být dobře skryt, byl tak laskav, že zapisoval to, co jsem povídal. Takže je to knížka takových drbů. Snažili jsme se, aby to bylo zábavné. A zároveň, aby to mělo takovej zvláštní nějaký pořádek neviditelný, který tam je, ale nelze ho dokázat.
0: Tak to se těším, to zní dobře. Poslední skladbě, kterou bych chtěl pustit, to je skladba s názvem Filoktétovy samomluvy. A já jsem našel v městské knihovně, kde tady možná zmíním pro posluchače, že s hudebním oddělením městské knihovny v Praze máte, bych řekl, nadstandardní vztahy.
1: Ano.
0: Jestli můžete k tomu něco říct.
1: No, tam bývala vedoucí Jana Navrátilová, báječná paní. A od té doby jsem tam vždycky dával kopie svých rukopisů, z všech svých skladeb. Teď ještě jim tam musím dodat zase to, co jsem v poslední době napsal.
0: Vy jste mi teď napověděl, co jsem se chtěl zeptat, protože ty Filoktétovy samomluvy, které vyšly na CDčku nedávno, tak je tam váš text krátký a vy tam říkáte, že to je vaše labutí píseň v roce 2016. Takže jste si to rozmyslel, naštěstí.
1: No, já jsem nepočítal, že budu takhle dlouho živej. Napíšu ještě osmý kvartet.
2: Osmý kvartet zatím na CDčku nevyšel. Skladatele k jeho tvorbě mimochodem inspirovala velmi vzácná konjunkce Saturnu a Jupiteru. Klusák se totiž kromě skládání věnuje už několik dekád astrologii. To je ovšem téma nad rámec našeho pořadu. Vracíme se tedy ke kvartetu sedmému, Filoktétovým samomluvám. Na mě osobně z nich vyzařovala jistá tragika.
1: No, já jsem to ani nijak tragicky nemyslel. Já bych chtěl, aby ty skladby, které jsou v téhle mé formě, v té invenci, což je taky ten kvartet, tak aby působily vyváženě, aby byly v rovnováze, aby to nebyla žádná, no víte, co je to rovnováha, no, aby to nebylo ani na tragickou stranu, ani na nějakou veselou. Aby to působilo tak, jako některý Mozart nebo některý Vivaldi, tak vyváženě, že je to, řekl bych, v takovém klidu. Jako. No, ale tak tady se mi to asi nepovedlo. No, tak asi ten Filoktétes příliš medituje o vážných věcech. O nějakých posledních věcech člověka třeba.
0: Navážu na ten klid, že často tedy jste zmiňoval slovo pojem nadosobní hudba, že to je vlastně pro vás určitý ideál. Je to tak?
1: No, ano, to je ta rovnováha, ta nadosobní hudba, že je to nepsychologická hudba.
0: Moje otázky jsou vyčerpány, já vám moc děkuju za váš čas a za tohle moc pěkné povídání.
1: Rádo se stalo, já vám děkuju taky, já pustím ty hodiny ještě, aby je zahráli, jo?
0: Tak jo. Pak pan skladatel jde k hodinám, vy jste mi o nich řekl, ještě než jsme natáčeli, že jsou po vaší babičce.
1: Ano. A ta už je dostala od své tchýně, takže jsou pěkně starý a pořád fungujou.

0: Tak já je musím přitáhnout. Oni už totiž pomalu hrajou. Já jsem zapomněl, že už to včerejška potřebujou přitáhnout trochu.
1: Po avantgardně zpomalených rodinných hodinách následují Filoktétovy samomluvy. Přednese je Klusákův oblíbený Fama kvartet. Více už toho v dnešní akademii nestihneme. Příjemný poslech přeje a od mikrofonu se loučí Jiří Slabihoudek.

0: Dohrál sedmý smyčcový kvartet od Jana Klusáka s podtitulem Filoktétovy samomluvy. Interpretace se chopil Fama kvartet a skladba, kterou Klusák napsal v roce 2015, uzavřela dnešní akademii, kterou roku 2024 připravil Jiří Slabihoudek u příležitosti skladatelových 90. narozenin a také u příležitosti roku české hudby. Na stanici Český rozhlas Vltava jsme pořad uvedli v repríze v rámci projektu Filmové léto na Vltavě. A o tom se dočtete víc na stránce vltava.rozhlas.cz.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Fascinující intimní próza oslavující život v jeho prapodstatě. To je Stará postel, kniha Ludvíka Vaculíka, kterou v dramaturgii Petry Hinčíkové uslyšíte v režii Lukáše Kopeckého. Účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Část 8. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje četba expresivní výrazy.

u potoka. Když mě Eva prováděla svým územím, první mi ukázala potok. Z mostku bylo vidět pstruhy, kteří střelhbitě zmizeli, jak se vody dotkl náš stín. Šli jsme za mlýn, což bylo tehdy ještě pěkné stavení se stěnami pokrytými břidlicí ve třech barvách. Za několik roků se v čímsi lajdáckém vlastnictví rozpadlo. Za ním byl vypuštěný a zarostlý rybník. Na jaře rostly v něm

0: divoké irisy. Z jeho stuhlého bahna jsem dostal ty mlýnské kameny, když jsem byl v Evině domě jednou dlouho sám. Stojí před domem v trávě a jednou o teplých velikonocích ona na nich tvořila různé nahé figury. Voda v potoku se na některých místech rozprostírala po kamení, jinde stála v tůních. U jedné takové žbluně jsme si zřídili letní ložisko. Voda byla i v létě studená, protože potok tekl kilometry stínem stromů. Nad jeho zákruty však šla přímá hráz, čistá, idylická, na níž kdosi postupně celý rok ukášel trávu, asi pro králíky. Ale nepřešel tady a nepřišel na nás nikdy nikdo. Cizí lidé se táhli k teplým rybníkům, plážovým a místní ten zvyk neměli přírodně se koupat. Zařídili jsme si to tu útulně. První na jaře bylo vysect kopřivy a lopuchy. Stála tam dutá vrba. U jejího kmene jsem udělal lavičku otočenou k vodě. Když jsme si na ní prvně sedli, udělali jsme si romantický dvojportrét. To místo působilo arkadicky. Chlap tu píská na okarínu, žena sní na jeho rameni. Do vody se muselo zvysoka hupnout, proto jsem pro výstup zatloukl vodorovně do břehu silný kolek. Břeh byl daleko sáhle podemletý, že mi všude paže ani nestačily. Nad vodou i pod ní se uzlily kořeny olší. Leže a vznášeje se na vodě na břichu, provlékal jsem se mezi nimi i s hlavou a chytal pstruhy. O nějakého jsem vždycky i v zimě aspoň zavadil. I v zimě jsem do potoka lezl. Pod nohama mnul se mi píseček. Zatím žena, všední a pracovní, hleděla na mne zhora oblečeně, stála a kouřila.
1: Viděla jsem ho v té temné vodě s požitkem. Tělo rozčíslé rýhou, s nohama uplývajícíma pořád po proudu, takže musel vždycky vstát a popojít zpátky proti proudu. Muž nebo chlapec?
0: Když jsem vylézal, posmívala se prohnutí mrtů mé zimně dole.
1: Až se ti jednou nebude chtět do té žbluně vlézt, budeš vážně nemocný.
0: Starý, pomyslel jsem si. A tak pro mužství i pro štěstí jsem do potoka lezl vždycky při první návštěvě na jaře a při poslední, i v prosinci. A nezdálo se mi to těžké. Chlad se zarazil na mém povrchu. Vylézel jsem, až bolest v okulí byla nesnesitelná. Potom mě třela ručníkem a zamrukla.
1: Nechceš se u mě ohrát?
0: Ohnula se k lavečce. To ale nebývala vlastně soulož. Byla to důvěrnost mezi dvěma lidmi, z nichž jeden je žena a druhý muž. Stal se z toho prvního vtyku pozdrav, který vynechat bylo by k zamyšlení. Stalo se něco? Bylo to i tíživé. Jako když jste si vymysleli, že na dlažbě nesmíte šlápnout na černý kámen. Mýval jsem přitom myšlenky rozmanité. Co bude na podzim? Vrátím se sem na jaře? Jak toto jednou skončí? Postačím ti, či si tu najdeš jiného chlapa? Už je to další rok. A když v této duševní pozici semeno mi vyšlo, tož bylo v ní, ať si myslela zas ona cokoliv. Co si ty teď o mě myslíš, říkal jsem si. Bylo jasné, že se dává za nástroj, nářadí rituálu jakéhosi. Muž je muž s pijem a ejakulaci se mohla usmát, jak maminka nenapravitelnému zlozvyku Hošíkovu. Veliký se holt musí nechat odstříknout. Tak bylo i v náladách nemilostných, úcta a závazek.

0: V létě jsme se sem v poledne chodili schladit, po práci s mídlem a ručníkem pořádně umýt. V létě za horka vlézt do té vody bylo omračující, počítal jsem i se smrtí. Ona by mi v ní nebránila, jako v ničem. Za horka v létě ona do té vody vešla nejvýš po kolena a mydlili a drhli jsme se pískem jemným jak pudr. Mohl jsem s ní všecko, ale co nesnesla, abych se na ní díval, když leze na břeh. Jak se hrabe a po částech vysouvá. Já to pozoroval s veselostí, jak se jí rozdouvá zadek, voda jí teče z dutiny a ceci se jí klátí.
1: Ty, nedívat,
0: poroučela. V poledne jsme na slunku odpočívali. Eva potřebovala jakousi nutnou roční dávku záření, bez níž se jí v zimě pak nedařilo dobře. Zprvu jsem se bál, že někdo půjde a každých pár pichů jsem se rozhlížel. Nešel nikdy nikdo. Ale pozor, mě nešlo tak o vybití. Měl jsem naopak zájem odložit si na noc. Šlo mi o ten chod našeho pohlaví na slunku. O ten obraz pronikání. Do té doby jsem to tak na slunci a na možné veřejnosti neprováděl. Líbilo se mi, že je to tak sprosté. Ona tam potom, protože to vrcholilo u mne vždycky stejně, ne tak u ní, ležela s daleko rozpřeženýma rukama, bílá v tvaru kříže, a s tím černým středem byla mužský kříž. Uvidět přicházejícího člověka byl bych mohl jenom v dálce, u mlýna, kde chodník začínal. Kdybych ho propásl, objevil by se až nad námi. Tužil jsem si nervy. Nepodíváš se, dokud to do ní nepustíš. Ošplíchnutý útrobu. Útroba. Lužicko-srbsky vutrob znamená srdce. Oblévám jí srdce. Mohla nosit pod srdcem. Usínala, namaštěná zvenčí nějakým krémem, na nose lístek vrby. Odháněl jsem divoké mouchy od její šťavnaté, vonavé protrhliny, takže jsem sám nemohl usnout. Stud v případě přistižení jsem tu pocítil jen jednou, když si labia dala ode mne vyholit rozkrok až po samu holastázu. Někdo nás tak uvidět. Z vypouklých válečků vyhlédající růžové vlnité lístky, odkrývající někdy nadsazeného hošíka, Boy in the Boat. Vypadalo to deviantně. Mezi ty měkké nevinné válečky strkat tvrdý kokot bylo jak smilstvo na školačce a pod ten holý pahorek bledý chlístat chám bylo chlípné, jak se patří. Podívej se, jak vypadáš, řekl jsem. Pozvedla se na loktech. Byla milostně pozvracená, půvabná. Její výrazný pahorek byl tvrdý. Byl to dorazník proti muži. Jsou to přece jen ústa, žasl jsem. Někdy jsem na ním dle zůstal, bál jsem se to vidět a také, kdyby někdo právě šel, abych zakryl její hanbu, než mě ze sebe vyslinila. A když pak vstala a šla k vodě, zastřela se ručníkem. Nevěděl jsem, že se jen rukama dá nachytat tolik ryb. Vyhazoval jsem je na břeh a nahatá žena je nožíkem zabíjela. Byl jsem až omámený z toho, že jsem takovéto volné bytí tušil a chtěl už jako chlapec v potoku a nevěděl, že je zažiju a k tomu se ženou. Neměl jsem ponětí, že k tomu patří a bude žena, protože jsem o ženách nevěděl. Smysly, které jsem tehdy měl, cítily se tím, co bylo okolo živého nebo rostlého, tekoucího i kamenitého. Bylo to také bytí bez věcí, pomůcek a potřeb. Ty drobné rybky tehdy, hroustci a běličky jak šulínek. Když jsem se v tomto potoku teď zaposlouchal do svého těla, neměl jsem z něho žádnou zprávu. Směrem dovnitř nebylo nic. Všecko bylo směrem ven. Protože vůbec nic mě nebolelo, nikdy žádná hlava, břicho nebo srdce. Kůží vnímal jsem zář slunka nebo van vzduchu. Takže jediná zpráva zevnitř mého těla přicházela z pohlaví. Tlak krve předtím a potom jemná svíravá bolest v kulkách do ženy vybitých. Jak zvláštní. Nevím o hlavě, o rukou, o ničem než o pohlaví. A vím o své myšlence o tom všem, myšlence tak volné, jako by okolo ní ani lebka nebyla. Bylo mi 40 let. A tu v té Arkádii jsem také prvně v životě stříkl ženě do úst. Z dálky, abychom to oba viděli. Styděl jsem se tehdy ještě připravovat se sám ručně, tedy jsem se připravil odzadu v ní a tu chvilku ona se ke mně otočila s ústy otevřenými a jazykem ploše připraveným, jako k svatému přijímání. Ale kdo na to přišel a jak jsem jí to navrhl? A když ona nebyla proti tomu, nebylo proti tomu nic. Co ji ale k tomu svedlo? Jenom já? Muselo v ní být to moje chlípno, protože pud to nebyl, pudu to odporuje. Je to vrchol lidské důvěrnosti, něžné i žertovné. Velice zavazující a kompromitující. Silná morální vazba.
1: Já jsem o tom předtím ani neslyšela. Věděla jsem, že se to mužům pije, proto jsem mu to také dělala a přišlo mi to normální, milé. Když toto po mně teď chtěl, překvapilo mě to a byla jsem jenom zvědavá. Fascinovalo mě to nadouvání, mužův ostrý dech, ten tvár napjatý k prasknutí. Byl to zvláštní dojem, nadsexuální. To vlastně sexuální není. Sex se tu užívá k něčemu dalšímu.
0: Volné opakování její rozpačité odpovědi večer u ohně. Šel jsem z místa činu s otázkou, zda jsem normální. Nehněváš se, řekl jsem. Zastavili jsme se. Prohlížela si mě, pak pravila.
1: Byl jsi krásný.
0: Přitom bez děky ještě polkla. Všimla si, že jsem to spozoroval a rozesmála se. Večer u ohně k tomu ještě pravila.
1: Ty, uvažuju o tom. A myslím, že se nic nemá zavrhovat, co přirozeně vyplyne a potěší druhého. Ty? Mě to potěšilo.
0: Často potom, když jsme tudy to šli, napadalo mi, co kdyby se v té chvíli objevily na místě svého činu všecky lidské páry za 100 let. Jistě bychom už byli museli někoho překročit, obejít. Tu na hrázi mezi potokem a rybníkem a vprostřed obilného lánu by jistě poskakoval nějaký hospodář na ženském zadku a nějaká děvečka by právě těhotněla ve stodole, z níž zbyly jen základy a okolo nich silná vrstva humusu ze zetlelých for slámy. Jednou v létě, když se nalévaly kukuřičné klasy, zastavili jsme se tu. Ochladili jsme se v potoku. Potom jsme si udělali oheň proti mouchám a Eva si na něm opékala kukuřičný klas. Hryzla ho, šel přes ní kouř, seděla se skříženýma nohama a prsy se jí spustily mezi koleny nad klín. Klín byl v tom stínu rozšklíblý a slizký. Bylo to škaredé ženské místo, promočené, divoké, přírodní. Lidé si uměle přidávají k divokosti romantický půvab. Tu však je naše samice bez umělce. S použitou dírou a s dírou zas k použití. Uvědomil jsem si celou neuvěřitelnou umělou nadstavbu nad pářením a oplodňováním. Kultura, láska, ale i chlípnost lidského vědomí. Navíc jí ponohou, dotírajíce k rozdříplé škvíře, lezly a motaly se v chlupech lesklé modré mouchy. Ten výjev byl jeden z nejsilnějších momentů, rána do vědomí. Bylo to napomenutí k psaní? Hledě na rozchlíplou škvíru, plnou čehosi zmuchlaného, cítil jsem, jak je to nádherné, krásné, drahé.

0: Dělníci moře. V sebemučivém úmyslu jsem se jednou rozhodl dát si poznat, zda Jevu tak moc potřebuju a z jaké stránky. Požádal jsem ji o klíče od jejího kamenného domu. Byla středa.
1: Počkej do soboty, pojedeme spolu.
0: Zkusím tam zatím trochu psát a v sobotu přijeď, řekl jsem a jel. Ale nemluvil jsem pravdu. Myslel jsem na stavbu zábradlí, jež by člověka ochránilo před pádem z patra do přízemí, a představoval jsem si v noci, jak ho už dělám. A než jsem usnul, vybíral jsem si na ně dřevo. Chtěl jsem však také samotu, dávno vzácnou, jež měla upevnit mé vědomí nevýznamu v Praze a v jejich špatných událostech. Dojel jsem a pozotvíral dveře i okna, aby domem, dosti pustým tehdy ještě, protáhl holý, bezlistý vítr. Pocit měl jsem pohřební. A odkud si tklivě vonila zrada. Všecko železo v dílně bylo rezavé. Prázdná pole nad domem na mě volala z mého života. Nic nemáš, nemáš nic a budeš skoro starý. Byla to nečekaná odpověď na mou otázku z chlapeckého věku, kdy jsem necítil pohlaví, netušil jeho váhu a žil bez rodu svým myšlenkám, dobrodružným snům a činům bez žen. A někdy mi jistě napadalo, čím asi budu, kde budu veliký a co budu mět. Toto? A v jiném kraji za obzorem žila už tehdy moje žena manželka a rostla nevědomky ke mně. Netušil jsem tehdy, že tělo má tak veliký hlas. A že duše, o níž jsem v tom věku věděl mnohem víc než o těle, aby dosáhla svého, vymůže si skrze tělo stesky, smutky a bolesti, zkrátka svou stravu. Jinak než ze stesků žije duše slabě. Když jsem otvíral v domě okenice, které jsem v létě provizorně stloukl, vypadly některé ze zdi. Druhého dne jsem je znovu upevňoval. Kladivo a oblá tlustá skoba. Zarážeje jí do škvíry mezi kameny, pomyslel jsem ovšem na zarážení do těla. Také tak jemně žlutého a krupičkovitě drsného, jak tento pískovec. Síla kladivem jde užitečně. A užil jsem jí příští dny vehementně. Skácet dva vysoké suché stromy u potoka, rozřezat je na metry, dostat do domu. Přitom se mi náhle jeden ze stromů zdál šikovný k podpěře stropu ve stodole. Byl velice těžký. Napřed jsem ho chtěl vléct, potom válet, měřil 6 metrů, v průměru 30 cm. Napadlo mi jít pro kolečko, jeden konec položit na ně, uvázat a za druhý táhnout. Věděl jsem, že tatínek by ho vzal na plece a nesl. Zkusil jsem to. Hrůza. Šel jsem pro kolečko v myšlenkách o tom, že tatínek, jenž přijížděl z práce domů ráz za týden, musel přece také potřebovat ženu. To mi dosud nikdy nenapadlo. Kolečko nemělo gumové kolo, ale železné. Bořilo se moc do země. K domu to bylo několik set metrů. Měl jsem rozkoš z násilí na sobě i na dřevě. Dovlekl jsem ho před dům asi za hodinu. A odpoledne jsem se šel z dálky dívat na zastávku autobusu, přijede-li ta žena. Nevystoupila však.

0: Vrátil jsem se k svému kmeni rád, že nás ona nebude zdržovat. Práce byla už postavit ho svisle. Když jsem tu kládu opřel o zeď, uviděl jsem, že sem patří čtverhraný trám. Ten bych mohl vydobít z rozvaleného statku na kraji obce. To se stalo. Trám dovežen zas tak, a když jsem ho měl na místě, napadlo mi, že za podpěru jeho škoda, když by se dobře hodil za podlažní trám v horní místnosti v mé budoucí pracovní cele. Tam trám chyběl, protože ho kdosi vyřízl, schodil a ukradl. Práce se mi tedy nadouvala a kynula, čím víc jsem ji mísil. Jak jsem v ní postupoval, a to platilo několik roků, tím všestranněji se rozvětvovala a lákala mnoha směry. Všecko jsem dělal v stavu, jako bych opatrně zařezával nůž do svého masa. Věděl jsem, že dělám nesmysl, a pokračoval jsem zvědavý, jak daleko se do toho masa zabořím. Trápím. Když jsem myslel, že bych si měl odpočinout, ačkoliv jsem takovou potřebu necítil, vzal jsem kosu a šel vysekávat po parcele kopřivy. Pořád to však nebylo to pravé jednání pro můj osobní trámec, jenž při úplné únavě večer obracel drsnou řečí pozornost ke své potřebě. Ženu. Do ní. Od břicha výš bylo mi to směšné, že já snad tady takto blbnu jen proto, když zatím po Praze se páří, kdo s kým se jen slovem smluví. Jednou popolední, bylo jasněji, zamžené slunko dokonce hřálo, nechal jsem všecko pozotvírané a vyšel si k lesu, na naši plošinu, šustivě travnatou. Byla to ona, ale jak bez půvabu a smyslu. Zastavil jsem se a hleděl do té suché trávy. Není to divné, že z našich letních sklínění nezbylo tu nic? Nic nevyrostlo ze semene, jež notoricky utíkalo vahýně, když si potom sedla a natírala si krémem tvář, prsy, stehna, břich. Tady soulož připadala mi jako menší slunečný děj, konečná stanice plazmatu, jež se tu mění v boží dílo. A kde to je? Mravenci si to roznesli? A hned prudká chuť vypustit do trávy samčinu jako kletbu opuštěného muže a pozorovat, kdo o ní zavadí, vleze do ní a co udělá. Otočil jsem se rázně a šel dolů. Co když přijela a čeká? Ty to dostaneš. Než jsem došel dolů, posedla mě představa nová, svůdná, zajímavá.
1: Dokázal bys ve mně dozrát bez pohybu a pomoci, jenom ze síly?
0: To se nám však nepodařilo zjistit, protože mně se nepodařilo zůstat v ní bez pohybu. Tělo mnou nakonec škublo. Vešel jsem teď do domu a šel k posteli. V kleče jsem obkročil Jevinu nahou hruď a bez pohybu či doteku rukou jsem vystříkal na její tvář. Řídké šedé stružky stékaly jí po lících a do očních důlků, kdežto hutné uzliny zavěsily se jí v obočí, přetáhly se jí přes pisky, odkud je sbírala jazykem. Ale pijana večer nepřijela. Pomyslel jsem si. A později večer, ve tmě bez hvězd, šel jsem jí naproti po cestě, kterou by mohla přicházet, kdyby jela jinou linkou a musela 4 kilometry pěšky. Sedl jsem si na hrb louky nad cestou a slídil do tmy za každým zvukem. Navlhlá tma byla dalekonosná, ale nešlo nic, ani nepřejel nikdo, kdo by ji byl mohl svést. Třeba mezi tím přijela nějak z druhé strany a je už v chalupě. Našla tam rozžatou petrolejku, znamenající, že jsem jí šel někam naproti. Zpytoval jsem, co ve mně je, a zdálo se mi, že vlastně nic. Jen mírná urážka, že slíbila přijet a nejede. A přání, aby se mi nestalo za trest nic zlého doma v rodině. Moje kroky osaměle chřestily na štěrkem sypané polní cestě, když jsem se vracel k domu a cítil úlevu z možnosti, že nepřijela a nepřijede. Počkám tu týden, dva. Můžu tu přeci pro ní počkat i měsíc, a když ona vydrží a nepřijede, jsme z toho oba venku. Vešel jsem šátravě do kamenné chodby a zahákl za sebou tlustou, těžkou železnou závoru. Ovšem, že tu nebyla. V izbě jen lampa svítila tak, jak jsem ji zapálil. Je to zvláštní zklamání čekat na ženu, napevno počítat, že nepřijede, a ona pak opravdu nepřijede. Je to až k smíchu. Tu jakoby ztrácelo cenu to čekání, to zklamání, to usmíření i ona. Potmě šel jsem do horního pokoje. Postel ve tmě také prázdná. S kletbou jsem si řekl, že má očividně malou cenu to, co tak snadno může nebýt. A v té myšlence, že to nemusí být, jsem pocítil radost, že tu pracuju projevu nezištně a že ji mám rád. Zůstanu jí mít rád, když ji neuvidím už nikdy. Škoda bude ovšem toho, to nebudu mít už nikdy. A je na čase, abych neměl.

Stará postel, proza Ludvíka Vaculíka, kterou začal psát v roce 1978 a potom ji v průběhu následujících 20 let upravoval a košatil, nás zavedla do léta 1968 a do nelehké doby po pražském jaru. Jazykovou vytříbenost autora, od jehož narození si ve čtvrtek 23. července, tedy za dva dny, připomeneme 100 let, můžeme slíbit i zítra hodinu před půlnocí. Rozhlasová četba, kterou připravila Petra Hinčíková, je 20-dílná. V režii Lukáše Kopeckého účinkovali Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. I don't know where my man is, where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose.

0: píseň Tide dospívala Samara Joy. Za chvíli už se pustí dokumentaristka Helena Třeštíková do další vzpomínkové půlhodiny. Předtím ještě tip z ranního vysílání kulturních aktualit a výletů. Po 9. hodině budou David Hammer s Michalem Burešem odkrývat tajemství krajiny Rudolfa Kaušky, který byl nejen celníkem, ale také horolezcem, spisovatelem i sportovcem. Jeho kniha Wandern und Klettern vyšla nedávno po 100 letech česky a zítra nás povedou kroky autorů pořadu na Ještětský hřbet, kde Kauška v roce 1914 vybojoval titul mistra Evropy v jízdě na saních. Jako letní téma se to krátce po 9. hodině určitě bude hodit. Vstávat s mozaikou ale můžete klidně už v 6. I nadále vám přejí klidnou noc s Českým rozhlasem Vltava ze studia Lenka Novotná a z režie Nataša Vodvářková.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání filmové režisérky, autorky časozběrných dokumentů a pedagožky Heleny Třeštíkové připravila do 5 částí Marina Feltlová. Technická spolupráce Jitka Špálová. Část 2. může začít.

Já jsem dělala, to bylo ještě domluveno, asi měsíc v krátkém filmu takovou asistentku režie na nějakém výukovém pořadu a pak jsem nastoupila do televize taky jako asistentka režie a asistentka produkce a všechny takové pomocné práce. A dělala jsem na takovém pořadu, který se jmenoval Tajemství řeči. Dělal to Karel Pech a bylo to vlastně takový jazykový koutky. On to dělal už nějakou dobu předtím a docela se jim hodila nějaká taková pomocná síla. A tak jsem přišla do televize, kde to tak hodně vřelo samozřejmě a tady ten pořad, který jsme dělali, spadá pod redakci dokumentaristiky a tam byli vlastně všichni ti režiséři, redaktoři, šéfové, kteří se tak jako postavili v tom pražském jaru na tu stranu obrodnou a teď čekali, co s nima bude. A já jsem tam teda byla od toho podzimu do konce června a postupem času je všechny pomalu vyhazovali. Takže tam bylo takový napjato, dusno, ale zároveň teda furt se něco dělalo, že jo, to se dělat muselo. No a potom přišla taková událost zásadní, že se upálil Jan Palach. A tehdy se tam zorganizovala taková debata asi 10 novinářů známých takových těch vlastně postav pražského jara, který udělali takovou improvizovanou televizní ne debatu, ono to byla taková prosba k lidem, protože v tu chvíli se zdálo, že Jan Palach byl první a že budou následovat další. A tady to byla taková výzva, nedělejte to. Nedělejte to, bojujte, ale jinými prostředky, ne takhle. Bylo to strašně intenzivní a přišlo do televize spousty dopisů a já jsem dostala za úkol zpracovat, takže jsem přečetla spousty dopisů a tak oni byli víceméně všechny v jednom duchu, ale tak jsem tam vypisovala nějaké věci a to mě hodně zaměstnalo, ale hlavně to byl takový moment zásadní pro mě, protože Jan Palach byl jenom o něco málo starší a mě to prostě strašně zasáhlo. A měla jsem takovou nejlepší kamarádku, s kterou jsme všecko probírali a s tou jsme si slíbili, že nikdy, nikdy, nikdy nebudem chodit s komunistou. Nikdy, nikdy nevstoupíme do strany. A to jsme teda dodrželi, no. A v té době to bylo takový jako strašně zásadní, ta práce v té televizi a tam se samozřejmě furt tohle to probíralo a hrozně jsme to prožívali a já jsem se trochu přátelila se sochařem Olbramem Zoubkem a on v té době sejmul posmrtnou masku Jana Palacha a protože začalo být potom jako opravdu velký dusno, v dubnu nastoupil Husák a začalo se to všecko lámat, tak pan Zoubek udělal asi 6 odlitků té posmrtné masky a rozhodl se, že je dá lidem a takovým, který nebyli úplně nejbližší, jako aby byla naděje, že se to uchová. Tak já jsem byla jednou z nich, přines mi to a já jsem měla za úkol to uchovat. Tak jsem to měla doma pověšený v pokoji a potom vlastně jsem si uvědomila po nějaký době, že člověk nikdy neví. Protože jsme se tam scházeli s různýma spolužákama a u nás, protože jsme byli na tom Václaváku, bylo vždycky docela živo, tak jsem pak na nějakou dobu masku schovala, protože jsem si říkala, že člověk nikdy neví. A ex post jsem se dozvěděla, teda o jednom spolužákovi, že byl udavač. No ale dobře to dopadlo. Maska přežila.

Já jsem v Dubnu dělala teda přijímačky na FAMU, na dokument, a udělala jsem je. V tu dobu, kdy jsem tam seděla, a teď oni se mě třeba ptali, co budu dělat, když se tam nedostanu, protože to se vědělo, že tam jako je mnohokrát víc uchazečů než možných míst, a tak já jsem říkala, že to budu zkoušet znova a znova, dokud to nevyjde, to si pamatuju. A zároveň ta představa, že by to nevyšla, že bych třeba musela být ještě rok v té televizi, to bylo hrozný. No, vzpomínám se na tu tíhu, kterou jsem cítila, když jsem potom šla po národní třídě domů a koupila jsem si nějakou čokoládu, tu jsem celou za tu cestu snědla, protože jsem byla taková jako polozničená z toho. No a pak jsem se dozvěděla, že to dopadlo. Že teda v září bude zápis a od října teda, že budu studovat. A měla jsem do konce června ještě teda tu práci v televizi a pak jsem si naplánovala, že jednak pojedu do Německa za nějakýma kamarádama, který jsem si tam udělala v průběhu té doby, co jsem tam dělala tu au pair. A pak, že navštívím tu kamarádku, která dělala au pair v Paříži. Takže jsem měla takový období cestování, který bylo trošku proložený, že jsem ještě jednu dobu pracovala zase jako asistentka režie na nějakém filmu, krátkého filmu v tom létě. No a pak přišla cesta do Paříže za tou kamarádkou a Paříž byla vlastně taková meka, protože tím, jak jsme dělali tu výtvarnou školu a měli jsme dějiny umění a tak jako k té Paříži vedlo mnoho nitek. A tak jsem si vždycky přála se tam podívat, což samozřejmě dlouho nešlo. A to bylo léto, kdy to ještě šlo. Poslední léto, kdy jako takhle někam jet nebylo tak složitý. No a tak jsem přijala k té kamarádce, která tam bydlala v takovém bytečku, kuriozním ve velmi luxusní čtvrti, ale ten její byteček byl, že se tam ze dvora šlo rovnou. Vlastně bylo to v takém suterénu a ten její byteček neměl v okna, jenom takový skleněný dveře na ten dvůr. Bylo to skromný, ale my jsme se tam hrozně užívali, protože ona teda přes den ještě měla nějaký práce, už nedělala hlídačku dětí, ale pracovala v nějakém nakladatelství. No a tak jsme si to teda hodně užívali. Pak jsem tam ještě měla jednu kamarádku, která tam náhodou taky byla, tak s tou jsem taky ty chvíle, kdy tato Eva nemohla, strávila. A vzpomínám na tu Paříž jako na takový místo opravdu krásný a inspirativní, který jsem si vlastně hrozně užívala, ale pořád ve mně byla taková nějaká tíseň, protože tam bylo nějak ve vzduchu takové tušení, že to cestování asi bude brzo omezený a že to je něco, co si užívám a možná už naposled a takovýhle myšlenky. A když teda už přišel den odjezdu, no tak ta Eva mě šla doprovodit na nádraží, byl to takový podvečer a takový nízký slunce a já jsem už vlezla do vlaku, když se takhle vyklonila z okýnka, ona tam stála na peronu a já tak, Evo, bylo to krásný, děkuju ti. A kdy se uvidíme zase? A ona mi řekla, nikdy. Já jsem se rozhodla, že tady zůstanu. A v tu chvíli se ten vlak rozjel a to bylo opravdu jak z filmu, no. Protože kdyby to řekla nějakou chvíli předtím, tak jsme se mohli o tom bavit nebo to nějak probírat. Ale tohleto, to byla taková rána. Tak pak jsme ještě psali jsme si, hodně jsme si psali a ona prostě říkala, že se tam cítí dobře a že to je její svět tam, že se jí tam líbí, psala v těch dopisech. Já jsem se vrátila, nastoupila jsem na tu FAMU a takže to byly miliony jiných témat, které mě začaly naplňovat, ale přesto jsme pořád v kontaktu byli. Pak jsme se ještě jednou v životě viděli, ale to bylo v něco později.

Takže Eva žila ve Francii a protože my jsme na výtvarné škole byli hodně spolu za dobře, tak já jsem ji občas navštěvovala a já jsem tam chodila na němčinu poblíž, co ona bydlela, takže vždycky, když skončila němčina, tak jsem šla k Evě na návštěvu. Tam jsme si dali kafe a probírali jsme, myslím, že většinou mužský, nebo kluky teda. A naše nešťastné lásky a tak. Takže jsem znala její mámu, tátu. No a když teda tam Eva zůstala, tak jsem občas zašla k rodičům navštívit je. No a potom se stalo to, že umřel tatínek Evy. No a její maminka mi volala a poprosila mě po takovou zvláštní věc, že rodina toho tatínka, neboli tedy jejího muže, je dost vzdálená, že s nima nebyli v úplně dobrých vztazích a dlouho se nestýkali, ale na pohřeb je samozřejmě pozve, ale že by strašně nerada jim říkala, že její dcera je emigrantka ve Francii. A jestli bych tam nešla s ní a vlastně nedělala tu Evu. My jsme byli takový jako trošku podobný typy, takový jako světlý a oni, že tu Evu znali vlastně jako malou holčičku, takže jim to nepřijde divný. No, takže jsem si oblíkla nějaký takový temný kabát a ona mi potom, když jsme se tam setkali, dala ještě takový černý silonový šátek, který jsem si dala na hlavu. A vlastně jsme tam byli jakoby dvě pozůstalí. Protože jinak to byly už ty vzdálený příbuzný a tak teda proběh obřad a oni potom k nám tak potřásali rukou. Evičko, ty jsi vyrostla, ty už seš taková velká slečna a tak. No, tak to byl opravdu zvláštní zážitek, že vám kondolujou lidi a vždycky to mám spojený s tím, že ten obřad skončil, všichni odešli, my jsme se s tou maminkou Evy rozloučili. Já jsem šla domů a tam seděl můj táta a kouřil fajfku a pil kafe. To byl takový zvláštní pocit, no. Že jsem se jako s tátou rozloučila. Ale jen tak na oko.

S Evou jsem se viděla ještě jednou v životě a to bylo v roce 88, to si přesně pamatuju, kdy už jsem měla dávno školu skončenou a byla jsem zaměstnaná v krátkém filmu, kde jsem točila nějaký filmy a v Paříži byl jakýsi festival filmů žen režisérek a pozvali mě tam. A v Paříži v tu dobu žila moje jiná kamarádka, u který jsem bydlela a té Evě jsem psala, že přijedu, ale ona nereagovala, tak když jsem tam byla, tak jsem jí telefonovala, ona nebrala telefon a tak mi to bylo takový divný, ale prostě ten náš vztah byl v dobách té střední školy tak silný, že jsem si řekla, prostě tam půjdu na tu adresu, kterou jsem měla, ta byla už samozřejmě úplně jinde než tehdy. Bulvar Richard Lenoir, to si do dneška pamatuju. Tam jsem se vydrápala do 6. patra a zazvonila jsem a otevřela mi Eva. No, tak už jsem tam byla, už mě nemohla vyhodit. A pak jsem pochopila, že všechny ty telefonáty normálně slyšela, protože tam měla telefon a viděla jsem, jak telefon zvoní a ona ho třeba nezvedá nebo pak někomu zvedla. A že prostě mě vidět nechtěla. Ona, myslím, že tehdy, jak řekla, že už se nikdy neuvidíme, že to chtěla naplnit. A teď najednou já jsem to takhle přerušila a pokazila. A teď jsem tam byla a tak jsme si tam sedli a povídali jsme si. A ona za tu dobu, co jsme tam seděli a bavili se, vypila přes půlku lahve nějakého, já nevím, co to bylo, něco jako rum nebo něco, no prostě nějaký tvrdý alkohol. Takže postupem času už se mi zdálo, že už je taková trošku jako tím poznamenaná. A pak mi řekla, ještě přijď zítra, ať to všechno ještě doproberem. Tak jsem tam přišla ještě druhý den a to už bylo těsně před odjezdem. A tak jsme zase dlouze povídali a všecko jsme probírali a všecky známí a mužský a tohle. Ona teda jako byla svobodná, bezdětná. Já už jsem v té době měla dvě děti a tak jako mluvila o nějakých mužských a dělala nějaký ilustrace pro učebnice a dokonce mi dala jednu učebnici se svýma ilustracema a docela pěkný. A tak jako se zdálo, že se profesně tam docela chytla a že je vlastně docela spokojená. Ale tak samozřejmě jsem tam cítila trošku, hlavně ten alkohol mi přišlo, že ona teda vždycky byla už na té výtvarce, že tak jako docela pila a strašně hulila jednu za druhou teda. Což stále pokračovalo a v tom jsem se už k ní přizpůsobila, protože jsem mezi tím začala taky kouřit, takže jsem si pár cigaret s ní dala, ale asi tak polovinu toho, co ona. No a pak teda už byla chvíle, kdy jsem teda musela jít a ona mě šla doprovodit a to si pamatuju přesně tu chvíli, kdy já jsem šla na nějaký metro a tam byly takový jako skleněný dveře, které se tak jako otevřely. Já jsem prošla, oni se zase zavřeli a ona stála za nima, tak jsme na sebe mávali. A já jsem fakt měla hrozně silný pocit, že to už je naposledy. Ještě tam byla jedna taková situace, že když jsem šla po druhý do toho domu, tak oni tam měli takový dole v každém domě v té době v Paříži byli takový správcový. A tam mě zastavila, já jsem jenom říkala, kam jdu a ona řekla, tomu jsem náhodou rozuměla ještě v té své ubohé francouzštině, že slečna Eva je velmi nemocná, elle très malade. Prostě jsem měla takový pocit, že v té době to, že jsem mohla vyjet na západ, bylo ještě docela výjimečný, tak jsem si říkala, tak my už se asi opravdu nikdy neuvidíme. A to se splnilo. A pak ještě proběhly nějaké dopisy a pak to postupem času všechno umlklo z její strany. Přišel rok 89 a já jsem někdy za nějakou dobu jela zase do Paříže nějak pracovně a tak jsem šla do toho domu a tam mi ta děžurná, nebo já nevím, jak ono se to říkalo,
ta vrátná nebo tak řekla, že slečna Eva se odstěhovala a nenechala adresu. Takže telefon žádnej nefungoval, adresa nebyla nic a potom po nějaký době tam byla jedna naše spolužačka, která nějak zjistila, že teda Eva už nežije a že zemřela tak, že ji našli zmrzlou na ulici, na nějaký lavičce a pohřbili ji někde v nějakým hromadným hrobě pro lidi bez rodin. Takže to byl příběh jednoho docela intenzivního přátelství, no.

A tak teď se zase vrátím k tomu, že jsem teda byla na FAMU a prostě jsem měla takový pocit od první chvíle, co jsem tam byla, že jsem se nějak našla. Že to je přesně ono, že prostě mě to hrozně baví dělat film a dělat dokument. A to přesto, že jsem předtím nikdy jako k tomu nepřičuchla, nikdo v rodině nic takového nedělal, nikdo v okolí, že jsem nějak si to vymyslela a pak ta praxe potvrdila, že to je dobře. A fakt mě to musím říct, hrozně tohle to překvapilo, ten odhad nečekaný, protože mi spoustu lidí říkalo, no tak no, to není jednoduchý film a to, co ty chceš dělat, to tak jako se připrav na to, že se to nemusí povíst a tak. Ale já jsem byla hrozně nadšená a od první chvíle mě bavilo dělat ty filmy a ono vlastně na té škole v každém ročníku byly nějaké cvičení, které člověk musel dělat a mě to prostě strašně bavilo. Strašně mě to bavilo jedno za druhým. Teď tam samozřejmě do toho se motalo takový to, že člověk, já nevím, v prvním ročníku jsem byla zamilovaná do jednoho spolužáka, ale no, prostě nějak se mu to nedala najevo a on si ničeho nevšiml a měl nějakou jinou. A když jsme se po nějaký době viděli, on emigroval do Kanady a já jsem tam byla na nějakých projekcích v Montrealu, tak jsem mu to říkala, jestli ví, že jsem do něj byla zamilovaná a on se hrozně divil. Nevěděl to. No, takže to byl první ročník. V druhém ročníku jsem byla zamilovaná do kameramana, který teda už si toho nějak jako všim. A s tím jsem točila několik filmů tam, ale bylo to takový jako jo a ne. A potom mi nějaký jeho spolužáci říkali, že není jistý, jestli on není spíš na kluky. A vlastně by to mohlo být, že se tak jako hledal, zkoušel. Ale potom po škole už nějak zmizel a vlastně vůbec se o něm neví. Nějakou dobu ještě dělal nějaký asistenta kamery a pak zmizel. A neví se. No, takže to bylo období nejenom pracovně plný, ale i tak jako vztahově. A já jsem dělala v té době takový hlavní film toho období. Bylo ve druhém ročníku, že se točil film na 35-kový materiál. Protože předtím na 16, což bylo levnější a ta 35, to už bylo takový jako víc profesionální. A já jsem si vymyslela takový téma, že je vesnice, jmenovala se Dolní Kralovice, byla v takovém údolí a to údolí bylo rozhodnuto, že se stane přehradou pitné vody pro Prahu, takže celá ta vesnice se musela postupně zbourat a lidi odstěhovat. Tak mi to přišlo, že to je vlastně strašně silný téma a dělala jsem to tak, že vlastně se zachytilo ještě pár domků obydlených, který ty lidi většinou třeba nějak rozebírali na stavební materiál, který si pak někam odvezli nebo se stěhovali. Takový pán se stěhoval do Prahy, takový kronikář místní. Tu kroniku z toho jsem potom něco použila, protože to bylo zajímavé, co on tam psal. A vlastně to skončilo tím, že zhruba z toho místa takový velký celek na tu vesnici, tím to začínalo a velkým celkem na vodní hladinu to končilo. A to mě tehdy, to jsem hrozně prožívala, ale bylo to teda šíleně náročné, protože to bylo kus od Prahy, teď přijel auto, nikdo jsme neměli auto v té době jedině. Spolužák z Tunisu. Jsem měla spolužáka, který byl Tunisan a měl auto, tak ten nás tam občas vozil, nebo jsme jezdili vlakem a pak kus pěšky a tak fakt to nebylo jednoduchý. Nějaký zvuky jsem točila sama. No a potom byla taková situace, že byla projekce pro pedagogy a já jsem to tak jako nahrubo dala nějak dohromady a při té projekci pedagog střihl, když to skončilo, tak mi řekl, teda slečno Bémová, tak blbej začátek jsem ještě neviděl. Ten materiál je zajímavý, ale jak jste to udělal, no to je něco strašného. Tak teď jsem si říkala, no co teď?
tak jsem měla takové dvě možnosti, buď si říct, tak ať si debil říká, co si říká, já si to udělám, jak chci, anebo druhá varianta byla, tak ho zapřáhnu, ať mi teda radí. Tak jsem zvolila druhou variantu a ta byla výborná, protože on mě fakt naučil, co to je střih, protože já jsem mu řekla, jestli teda by byl tak hodný a jako mi s tím pomohl a ono tak to přineste ten materiál ke mně do střižny. Byl stříhač krátkého filmu, tak jsem to tam přinesla. No a tam jsme to tak jako potom vždycky nějak tak po večere, když on dodělal svoji práci, různě zkoušeli. A on mě fakt ukazoval, co se s tím dá dělat. Strašně dobrý a poučný to bylo, takže tomu zůstanu navždy vděčná, že mě takhle setřel na začátku a že jsem to pak využila.

Ten film se jmenoval Živá voda a pak ho vzali na festival do Oberhausenu, což byl v té době v západním Německu takový docela významný festival dokumentárních filmů, ale tam já jsem nejela, protože to je

překvapená a tak jsem se ptala, oni mi to právě takhle vysvětlili. No, už se s tím nedalo nic dělat. Ale naštěstí ten film existuje i v té původní podobě, s tou mší se zachoval, takže to mám radost

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Vážení a milí, na stanici D-dur pro vás teď máme starou hudbu. Pravidelný program nazvaný od Claudia k Ludvigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi. To znamená hudbu od počátku 17. do první třetiny 19. století, hudbu v historicky poučené interpretaci. A váš průvodce vysíláním, Petr Weber, vás nejprve zve k poslechu interludia pro dva lesní rohy, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzel a hrát budou Miroslav Rovenský a Václav Lux.

Tak to bylo, vážení posluchači, kratičké interludium, které napsal Christian Gottfried Hirschmenzl. Hráli na dva lesní rohy Miroslav Rovenský a Václav Lux, kterého jinak známe jako čembalistu a dirigenta. Josef Popelka teď rozezní varhany v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou. Uslyšíme fugu C-moll, kterou napsal Bohuslav Matěj Černohorský. Kněz, člen řádu minoritů, ale také varhaník a skladatel. Rozhodně je ojedinělou osobností vrcholného období českého hudebního baroka. Je spojován s konventem a chrámem svatého Jakuba v Praze na Starém městě. 10 let ale působil v Itálii, v Asízi a v Padově. Roku 1720 se vrátil do Prahy a o dalších 10 let později se znovu vydal do Itálie, odkud už se nevrátil.

Posloucháte stanici D-dur. Fugu C-mol Bohuslava Matěje Černohorského hrál na nástroji v kostele Panny Marie v Rabštejně nad Střelou varhaník Josef Popelka. Dixit Dominus, to je, vážení posluchači, název skladby a začátek textu této duchovní skladby od Georga Friedricha Händla. V českém překladu: řekl Hospodin pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnože noh. A nebo v jiném překladu: výrok Hospodinův, zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám. Händlovu skladbu Dixit Dominus uslyšíme v podání pěvců Aniky Massis, Magdaleny Kožené, Sary Fulgony, Patrika Hence, Kevina McLeana Mera, Markusa Pujola a potom zboru a orchestru Le Musicien du Louvre řídí Mark Minkovský.

To byl, vážení přátelé, soubor Le Musicien du Louvre, který na počátku 80. let 20. století sestavil a od té doby řídil Mark Minkowski. Slyšeli jsme v jejich podání duchovní skladbu Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Skladbu z roku 1707, která měla premiéru v jednom ze dvou kostelů na římském náměstí Piazza del Popolo. Mezi solisty jsme slyšeli Aniku Massis, Magdalenu Koženou, Sáru Fulgoni, Patrika Henkense a Kevina McLeana Mera. Vysílání stanice D-dur teď bude patřit britskému souboru Academy of Ancient Music, který v roce 1973 založil a po dlouhá desetiletí vedl Christopher Hogwood. Z jejich souborné nahrávky všech více než 100 symfonií Josefa Haydna uslyšíme symfonii číslo 37. Všimněme si menuetu, který je tady na místě už druhé věty, nikoliv až třetí, jak je v klasicismu jinak obvyklé.

Presto, menuet, andante a presto. To byly čtyři věty symfonie číslo 37 C-dur Josefa Haydna. Poslouchali jsme nahrávku barokního orchestru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood, jeho zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. A nyní posloucháte vysílací blok od Klaudia k Ludwigovi. Blok věnovaný staré hudbě a její poučené interpretaci. Co je to varhaní pozitiv? Buď přenosné malé varhany, nebo menší stroj kostelních varhan, umístěný například na zábradlí kůru. A právě na takový varhaní pozitiv bude teď hrát Jaroslav Tuma. Uslyšíme tokátu in C, autorem je Johann Pachelbel. A varhany jsou umístěny v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.

Na varhaní pozitiv v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku hrál teď Jaroslav Tůma. Slyšeli jsme tokátu in C Johana Pachelbela. Fabio Biondi, vážení posluchači, je italský houslista a dirigent, který koncertoval s mnoha specializovanými soubory a sám jeden takový v roce 1989 založil. Soubor se jmenuje Europa Galante a v jejich podání teď uslyšíme Bachův koncert pro housle, smyčce a basso continuo D-moll. Jde o úpravu původního koncertu pro čembalo, smyčce a basso continuo.

soubor L'Europa Galante a Fabio Biondi hráli koncert pro housle, smyčce a basso continuo D-moll od Johanna Sebastiana Bacha, původně koncert čembalový. Agostino Stefani, donedávna zapomenutá osobnost z první třetiny 18. století, byl nejen skladatel, ale také diplomat, který při svých misích po Evropě sloužil zájmu šlechticů i samotného papeže. Za znovu objevením tohoto autora barvité a vášnivé hudby stojí především pěvkyně Cecilia Bartoli. Právě ji uslyšíme mezi solisty příští nahrávky. Agostino Stefani, Stabat Mater, hudebnění velikonočního textu. A společně s Cecilia Bartoli zpívají kontratenorista Franco Fagioli, tenorista Daniel Bele, tenorista Christophe Prégardien a basista Salvo Vitale. Spolu s nimi účinkuje sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska a s nimi barokní orchestr i barokisti. Celé provedení řídí Diego Fazolis.

Za nahrávkou, která právě dozněla, vážní posluchači, stojí dirigent a sbormistr Diego Fazolis. Slyšeli jsme sbor rozhlasu a televize Románského Švýcarska, slyšeli jsme orchestr i barokisty a s nimi solisty. Byli to Franco Fagioli, Daniel Bele, Christoph Pregardien a Salvo Vitale a na prvním místě mezzosopranistka Cecilia Bartoli. A co jsme poslouchali, byla to Stabat Mater Agostina Stefaniho. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, vysílání staré hudby v historicky poučené interpretaci. Jan Ladislav Dusík, narozený roku 1760 v Čáslavi, se stal nejen v mnohem novátorským skladatelem, ale také a především jedním z nejvýznamnějších klavíristů své doby, a to i jako klíčová osobnost vývoje moderní klavírní hry. Procestoval celou Evropu, působil v Londýně a zemřel nakonec ve Francii. Z Dusíkova odkazu poslouchejme sonátu Fismol, elegii na smrt prince Luise Ferdinanda Pruského. Na kladívkový klavír hraje Andreas Steyer.